Jsou za námi 2 hodiny z neděle 21. června. Posloucháte Rádio 7 s Anetou Lofítkou za mikrofonem. Před chvilkou na rádiu doznělo klíčové slovo s tématem humor v Bibli. Ta následující hodina bude spíš taková písničková, ale za 3/4 hodiny se na vás těší základy.

0: vyučující na evangelikálním teologickém semináři v Praze a pastorační asistentka ve sboru Církve bratrské v Poděbradech Štěpánka Paluchníková hledá v následujících minutách odpověď na jednu důležitou životní otázku.
1: Základy. Proč právě Ježíš Kristus? Tuto otázku můžeme zaslechnout z různých úhlů. Proč si Bůh vybral právě Ježíše? Proč právě tuto dobu, toto místo, tuto rodinu? A nebo ještě naléhavěji? Proč má být právě Ježíš Kristus tou jedinou cestou? Pro naše třetí zamyšlení se zastavme u této druhé perspektivy. Proč právě Ježíš Kristus je tou jedinou možnou cestou? Možná se nám na první pohled zdá, že odpověď je jasná. Bůh stvořil člověka, člověk se od ní odvrátil, propadl hříchu a smrti a vzdálil se od Boha. Bylo potřeba, aby přišel někdo, kdo tuto propast překlene. Ježíš Kristus, Boží syn, nevinný, trpěl za vinu druhých, podstoupil smrt a byl vzkříšen. Tím otevřel cestu zpět k Bohu. Tuto rovnici máme hluboce zakořeněnou. A přece. Tento příběh není jen o hříchu a jeho nápravě. Je v něm ještě hlubší, možná základnější motiv. Motiv, bez kterého by celý příběh nedával smysl. Tím motivem je láska. Bůh od počátku miluje své stvoření. Už samotné rozhodnutí tvořit v sobě nese něco překvapivého. Bůh, který je plný a dokonalý, ustupuje, aby mohl dát prostor něčemu jinému. Vytváří svět, který není on sám. Svět svobodný, krásný, ale také zranitelný. Tvoří člověka ne jako loutku, ale jako bytost, schopnou vztahu. Bůh nestvořil člověka proto, aby měl někoho, kdo ho bude povinně uctívat. Stvořil ho pro vztah. Pro vztah, který je živý, svobodný a vzájemný. Vztah mezi Bohem a člověkem a zároveň vztah mezi lidmi navzájem. Jenže právě svoboda, která je pro vztah nezbytná, v sobě nese i možnost odmítnutí. A člověk tuto možnost využil. Ale Boží láska tím nekončí. Nezůstává stát v pozadí. Naopak, jde ještě dál. Aby mohl být vztah obnoven v plnosti, Bůh se člověku přibližuje způsobem, který přesahuje naše chápání. Bůh se stává člověkem. V Ježíši Kristu vstupuje přímo do lidského života, do jeho radosti i bolesti, do jeho omezení i křehkosti. A to je zásadní odpověď na otázku, proč právě Ježíš. Protože v něm Bůh nepůsobí jen zvenčí, ale zevnitř. Nepřichází jako vzdálený zachránce, ale jako ten, kdo sdílí lidský úděl. Přibližuje se natolik, že blíž už to snad ani nejde. Spojuje se s člověkem, aby člověk mohl být spojen s ním. A tato blízkost vrcholí v oběti. Bůh se za člověka vydává. Ne z povinnosti, ale z lásky. Ne proto, že by musel, ale proto, že chce. Teprve z této perspektivy můžeme znovu slyšet známá slova. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. Proč tedy právě Ježíš Kristus? Protože v něm se nejplněji ukazuje, kým Bůh je. Nejen spravedlivý, ale především milující. Nejen mocný, ale především blízký. Ježíš není jen řešením problému hříchu. Je zjevením Boží lásky, která jde až za hranici našich představ a očekávání.
0: S dalšími základy se můžete potkat zase v úterý v 9:30, kdy nás čeká téma hřích a zlo v nás.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Byly 3 hodiny, máme neděli 21. června a posloucháte Rádio 7, na kterém za chvilku odstartují poklady z archivu. Soužití generací nebývá jednoduché. Před lety si o tom povídala Petra Eliášová s Janou Slámovou. Čas se od té doby sice posunul, problémy zůstaly a tak asi nebude od věci si ten rozhovor poslechnout znovu. Pěkný poslech vám přeje Aneta Lofítková.
1: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

0: V dnešních pokladech z archivu se vrátíme do dubna roku 2013. Tehdy si Petra Eliášová pozvala do pořadu Rozmarína Janu Slámovou, aby si s ní povídala o soužití generací. To je docela aktuální a leckde i bolestivé téma. Schopnost, ale i zájem žít spolu dnešní generace ztrácejí. Někteří mluví o tom, že posledním místem, kde spolu ještě generace žijí v jakémsi smysluplném vztahu, je církev. Věřím, že rozhovor, který vám teď pustím, bude k užitku, i když od jeho vzniku utekl už nějaký ten pátek. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Vítr a vánek,

po větru posílám zprávy jen sám sobě. Někdy je ve mně ticho, jako v prázdném hrobě. Seber se, říkám si, a pohni rychle kostrou, než přijdete s tou kosou ostrou.

Někdy je ve mně ticho, jako v prázdném hrobě. Seber se, říkám si, a pohni

0: Tak jako rozmarína dává originální příchuť jídlům, chceme i my dodat další ingredienci do přemýšlení nad rodinnou problematikou. A na to, abych uvařila něco chutného, něco, co vás skutečně inspiruje a osvěží, samo sebou nebudu sama. Mým hostem je dnes dáma, která má co říci k mnohým tématům. Dáma, která je dnes už nejen maminkou a manželkou, ale také babičkou, vychovala děti vlastní i v pěstounské péči a také se věnovala mnoha dětem v uvozovkách cizím, co by ředitelka Evangelické akademie v Brně. Tak všechny tyto přívlastky, přídomky patří paní Janě Slámové. Já vás vítám u nás ve studiu, u nás v Rozmaríně. Dobrý den.
1: Děkuji.
0: Tak a k tomu všemu, co jsem o vás prozradila, jsem ale nedodala jedno podstatné pro dnešní hodinku, že žijete se svým synem a jeho rodinou v jednom domě. A právě to bude předmětem našeho dnešního rozhovoru. Totiž soužití generací pod jednou střechou. Co je asi na snadě, je první otázka, proč je dnes tak nepopulární vlastně bydlet s mladší či starší generací v jednom domě. Vždyť před pár desetiletími to bylo naprosto běžné, taky to fungovalo. Co myslíte?
1: No to není jednoduché odpovědět. Odhadovala bych, že je těch faktorů víc, které to ovlivnili, že došlo k takovému odcizení, že dřív to bylo tak nějak, běžně na venkovech se postavil vejminek, další domeček, kde potom ty staří, když předávali synovi statek, tak se tam dobrovolně nastěhovali. Ale asi si to taky neidealizujeme, rozhodně ne všichni tam potom nějak žili dobře. A tak já si myslím, že charakteristické pro dnešní mladé lidi je taková zvýšená nejistota o stálosti vztahu. Bohužel řada z nich taky třeba nežila v úplné rodině, takže už mají takové to zklamání za sebou. A zdá se jim, že ta rodičovská generace je přítěží, protože se do toho jako ještě plete a přidává těch problémů. Tak to bych tak odhadla. Možná, že by se taky mohlo vynořit, je, že jestli neubyla trošku ta citová vřelost, teď je to zase lepší, protože ty, díky těm finančním příspěvkům zůstávají maminky déle doma, ale v takové té době, kdy moje sestra, třeba lékařka, vím, že šla od toho nejstaršího syna jeho v 6 měsících s obavama, že ztratí místo, že a pak ho dávala do jeslí, tak tahle doma je už je naštěstí za náma. Tak jestli tam taky není ve hře, že prostě nenastala taková opravdu citová vřelost, která by vyžadovala, nebo že by ta mladá žena, která se vdává, si přála tu maminku tam někde na blízko mít.
0: Myslíte, že touha mladých párů byla vždy spíš taková být samostatně, anebo to ovlivňovala ta kultura nebo to sociální prostředí?
1: No to taky asi je ovlivněno tím, jak se potom ten dospívající, třeba jak prožíval pubertu a jak se cítil, jak byl uznávaný v té rodině. A skoro bych se odhadla jako říct, že když tam to napětí nevznikalo a to své postavení, to místo na slunci si vyzískal, tak neviděl, nebo zrovna tak dcera, že to může být obojetné, prostě se toho pak tolik nebála, protože si to představila, ano, ta maminka už uznává, že teda jsem vlčem, už odbornice a prostě bude se ke mně chovat zdvořile a s takovým zdravým odstupem. Takže do toho šli spíš, než když by někdo měl konfliktní mládí, tak jako téměř to vedlo k tomu utíkám a počkejte a já se ožením a s váma končím skoro, až taky jako když to vyhrotím.
0: A vy jste zmínila, ale ty vejminky, ono, říkáme soužití pod jednou střechou, ale ono to nebylo vlastně tak úplně pod jednou střechou. Ti ano. Starší rodiče odešli vlastně pod jinou střechou.
1: Pod jinou střechou, ano.
0: Ale byli na blízku. Ano. Bylo, ty vztahy byly velmi blízko, ale ne úplně v tom jednom bytě, což zase byl třeba model 70. 80. let, kdy se vdávali 18-leté dívenky a zůstávali v tom obyváku u těch rodičů s jednou kuchyní a jednou koupelnou, což nutně muselo přinášet konfliktní situace.
1: Ano, to máte pravdu. Já jsem se zájmem sledovala od té Třeštíkové ten sběrný dokument jednotlivé ty dvojice v průběhu 20 let a prostě jsem tam jakoby ty hrubé chyby viděla. dělat. Ono se to tak vypadá, to teď jako přemoudřilo, že to takhle říkám, ale přesně jako popisujete, že teda zahájili s tou jednou místností a ta matka jako vařila společnou večeři a pak jako třeba koukala přes rameno, když ta mladá něco by si taky byla chtěla zkusit vařit. Ale pak byla jako taková etapa, nebo když to by nedopadlo takhle dramaticky, tak mohlo by se říct, že takový konflikt zase přinesl jev, že rodiče staří ještě jsou v nějakém společenském postavení, anebo teda v zaměstnaní a prostě si chtějí nechat ten hlavní byt, aby mohli přijímat hosty. Ano, a mladí začínají. Tak tehdy v těch 70. 80. letech se směřovali jeden pokoj, pak teda, když jim přidali ještě komůrku, tak se tam třeba udělá ta kuchyň. Ale dnes teda mladí lidé mají mnohem více peněz, teda ne všichni, ale když takový nějaký model si představuju. A tudíž se to trochu otáčí, že nechtějí se rozhodně smířit s malým bytem, a to jen dočasně, to by bylo jenom nějak ty první měsíce. A potom naopak jako nebojí se brát půjčky, to by byl další problém, jako jak teda pak to zvládají, ale rovnou se pořídit tady a teď, nebo jak se říká hned, všechno. A tudíž se

0: ale mají ten svůj byt, nějakou už jistou práci a mají naplánováno, až teprve ty děti přivedou na svět, ono se to pak třeba hned tak nedaří, jak si to naplánovali, ale to je jiná problematika. Takže se to jakoby překlaplo do druhého extrému, bych tak řekla. A jak vy byste charakterizovala, co chtějí dnešní mladí? Jací chtějí být z vašeho pohledu?
1: No, chtějí být rozhodně samostatní, soběstační, rozhodovat si všechno po svým. Ale to je vlastně všechno v pořádku. To je v pořádku. Kdyby tomu tak nebylo, tak vlastně by si člověk musel vyčítat, že je špatně vychoval. Že to odcházení z domu, to všichni jako moudří psychologové a pedagogové říkají, že mně se líbila ta příměra, že člověk toho mladého má jednoho nebo víc jich jako na dlani, která je potřeba jí potom otevřít a oni letí sami do svého života. A tak to má být, jo. A kdo to jako přezraje nebo přetáhne, že třeba říká, no proč by si se stěhovala jinám, teď, že my tady vytopíme celý ten třeba rodinný domek a vlastně ji jako drží, zahltí tou svojí péčí, tak prostě jsou brzdou pro ní v jejím osobním rozvoji, dozrání a najít si partnera a tak dále. Jo? Takže možná, že by se taky mohlo říct, že je dobře se oddálit, tak by to bylo vlastně v intenci toho biblického, že opustí muž rodiče, žena rovněž, a zkusí si to sami a potom teda eventuálně se, buď se to náhodou podaří, že ten dům by ty možnosti skýtal tak do téhož domu, ale to je spíš jako řídký jev, tak třeba do takové překonatelné vzdálenosti, aby až budou mít děti, mohli dát dědečkovi a babičce šanci se s dětmi potěšit a také přijmout zase jejich pomoc, kterou vlastně ta mladá generace potřebuje.
0: Takže jsme u starší generace. Jaká očekávání a jaké potřeby má ta starší generace, když jsme řekli, co ta mladší?
1: To taky si o tom různě přemýšlím a hovorím se svýma vrstevnicama nebo něco staršíma ženama. Někdy si uvědomuji, že si zbytečně stýskají a mají nereálná očekávání. Že pokud to zdraví je ještě přijatelné a v to doufáme a budeme se nějak snažit, aby se mu tak bylo, tak vlastně by nemělo být jako požadavkem té starší generace přijďte nám pomáhat, že jo, tak otázka zase je to relativní s čím, všim. A u starší generace vnímám, že jako třeba citové strádání třeba, ale to je problém té starší generace, že se nedostatečně připraví na odchod z aktivního a produktivního věku, nebo jak to nazvat, prostě vstup do důchodu a to, že si musí vlastně ten program postavit, aby byl smysluplný a aby je uspokojoval. Takže zase je to takový střet zájmu. Tak máme některé starší ženy, které tak se zaujmou, já nevím, univerzitou třetího věku a tělocvikem a vším možným, že jako jim vůbec nezbývá na to plnění babičkovsko-dědečkovské role. A zase jsou jiní, kteří se jakoby vysadí na to, teď se jako čeká, zvláště to první dítě se velmi vítá. A oni to vlastně jako málem chápou, jako narodilo se nám dítě, jako a my, skoro by řekli mně dítě, že jo. A teď já to jako vím líp, tak budu se vším radit. A to je jasný konflikt. To je potom, to opravdu vede do špatných konců, ke špatným koncům.
0: Vidíte, a já bych čekala, že řeknete, že starší generace očekává péči a úctu.
1: Jo, tak to je asi, to máte zase pravdu, no to jako je taky. No ale, že jak se vychovává k úctě? Ono se to, ta úcta je třeba jak štěstí a radost, takový závěrečný produkt, který, když člověk neusiluje, nastane. No, ale já jsem dost kritická ke starší generaci. Já si někdy řeknu, a jsme my starší úcty hodní? Jako, co vlastně těm mladším předvádíme? Tak, že jo, tak už v tom důchodu třeba už člověk nemá nějaké ambice nebo nevykonává překvapivé nějaké výkony v zaměstnání, třeba když ještě někdo se rozhodne pracovat dál, tak s tím se jakoby počítat nedá. No a víte, co myslím, možná ta starší generace přeje? Aby si nás všimli a člověk si třeba řekne, jestli pak oni si taky o nás myslí, jak se nám je. Když právě máme už různé zdravotní omezení, tak jakoby potom toužíme. Toužíme po té otázce, byť by byla formální, jak ti vlastně je a jak se máš, a ne to v tom anglické how do you do, ale opravdu s chvilinkou očekávání, co za větu řeknu. Na odpověď. Potom toužíme vlastně.
0: To jste mě úplně zaskočila. Jak se máš? Člověk by očekával to, že se zeptám potřeba nákupu, potřeba nepotřebuješ někam odvést, nepotřebuješ vyzvednout

0: léky. Jak se máš? Takže, co vyžaduje to společné soužití? Teď jsme si řekli očekávání těch jednotlivých generací, a to jsme ještě nezmínili vnoučata, tak budeme se bavit o tom, co vyžaduje to společné soužití, ale až po písničce. A ještě před ní zmiňme ta vnoučata. Co čekají vnoučata od babiček a dědečků?
1: No, trpělivost. Protože skutečně ty mladé ženy, já jim to úplně věřím, já jsem taky byla v takových těch časových termínech. Já si to teď znova s úsměvem uvědomuji, když jdu do školky. A to jsou samé rozkazovací způsoby, samé imperativy. Dělej rychle. To já si říkám, proč ta maminka už odpoledne také, když se to děcka oblíká, pořád jako jak jsme spěcháme. Tak opak toho by bylo, že ty babičky by bylo hezké, kdyby měly víc té trpělivosti, dopřáli by, já nevím, spoluúčast na nějakém vaření nebo takové nějaké ty práce, co jsou jako matlavé a vytváří velký nepořádek, kreslení nebo něčeho takového. To se mně kdysi líbilo, v mládí mě ovlivnila knížka v dětství Gabra a Málinka, a ta Málinka, která pak jako se prozradilo, že vlastně autorka té knížky, ne v těch sériích knížek, a zmiňovala ideálního tetičku a strýčka, že tam vlastně mohli víc toho dělat. Ale to není, že by skákali těm nám té generaci starší po hlavě, ale to je jako ochota dát vzniknout nepořádku ve směru toho, aby něco zábavného se zažilo, udělalo. To si myslím, že by bylo žádoucí, aby jsme tuhletu roli nebo úlohu, tuhletu úlohu splnila. No a potom, že jo, doprovázíme ty děti někdy do nějakých aktivit nebo kroužku, tak tam zase, když je jakoby ten pohoda a ne ten spěch, tak by to mohlo být jako k dobrému.
0: Z mého pohledu si myslím, že co by mohla být deviza té starší generace, generace, která je, dejme tomu, už v důchodě, je čas.
1: Ano.
0: Ale znám mnoho tak aktivních důchodců a důchodkyň, že pořád nestíhají a jak se blíží třeba závěr života, tak chtějí toho vlastně ještě mnoho stihnout. Takže nenastává ta pohoda, trpělivost, tolerance, to, co ten věk měl nést. Jak to vnímáte mezi svými vrstevníky?
1: No, vnímám to, ano, úplně to popisujete reálně. Tak závisí to, že od naturelu té starší osoby, proto nebezpečí hrozí, jako si ještě ty starší ženy třeba řeknou, no já jsem si pořádně neužila, nebo pořád ten život byl ve spěchu, tak teď si jako budu navštěvovat nejrůznější besedy a někdo se ještě se dá na zvláštní úpravu vlasu a kosmetiku a takového něco. A to si myslím, že v očích těch mladých jako osadci nás přejou, být jako jakžtož úhledné, ale zbytečné krášlení, že může budit úsměv na rtech, jako co bys ještě chtěla, jak bys si chtěla ještě vypadat. Potom si myslím, že jako samostatný další soudek by bylo finance. Že není pravda, co by starší lidé jako rádi by tvrdili, jak s tím důchodem jen tak výjdou. To je specifická potom situace, když mají třeba, já nevím, příliš velký nájem, takže pak jim nezbývá už jako dost těch peněz. Ale když ještě jsou dva a dají ty dva důchody k sobě, tak kdyby se řeklo ruku na srdce, to stačí. Ale není to na cesty kolem světa. To ale my také nemusíme dělat. My si můžeme o nich nechat vyprávět. Jeden poznatek mě taky přišel do hlavy, že já už toho nemusím tolik procestovat a vidět a já můžu třeba nabídnout, že bych někdy hlídala děti a ti jedou teda ti mladí, protože tam se jedná třeba o odvození partnerských vztahů a tohleto. Takže já to řeknu škaredým slovem, že aby člověk nebyl poživačný. To já nevím, to slovo takhle zdáte, ale zase u nás jako řekl, že by všechno bych chtěla, jako všechny zážitky bych jako motýl chtěla ještě v tom stáří mít. Pozoruju u některých žen tenhle způsob, jako, a že tam si opravdu zaráží klín do toho vztahu s těma mladýma, protože tak teď se zase tak jaká kombinace nastanou, že když by ty mladší teda nemohli takhle být s financema na tom dobře, no tak pak je to taky na těch rodičích, jako, jak se k tomu postaví. Mně tak přišlo, že jdeme jako s těma mladýma, jako by jsme šli za ruce světem. A když by někdo byl hodně vzadu a právě třeba z toho z té velké skromnosti, kterou musí absolvovat, tak mě jako starou mamu těžší vymyslet takým způsobem, jak něčemu finančně pomoct. Jako, že jako druhotně mi to potom udělá radost, že ten zážitek jako jsem zprostředkovala těm jiným. Ale teď to vypadá moc jako zlobně nebo parádně. Já jsem si to tak vymeditovala a prostě se mi to tak zdá a už mám jako jsem zažila dobré výsledky, že když jsem si něco já odepřela, ale to není žádný dramatický odepření, že jo, to je, já nevím, když někdo se by si třeba řekl do Itálie 1 na 3 dny, no tak musím já to ve svém věku mít, teď jako mám krásné, máme 10 dílů umění, já si tam můžu spoustu věcí prohlídnout a udělat si u toho hezkou chvíli a nemusím tak jako, že ušlo tak jako být osobně a...
0: Zase úplně chápu tu, mě ta potřeba přijde naprosto autonomní a spravedlivá, když celý život, zvlášť ženy, napřed věnují dětem, pak se třeba starají o staré rodiče, pak jim k těm 60 a můžou odejít do důchodu, tak konečně mají čas na ty koncerty, výstavy, kafička s kamarádkou, cestu do Řecka, aha, že si myslím, že zase by si to i měli dopřát. Ale to, co vy jste řekla, s tím souhlasím, ano, to bych si podkopávala, podřezávala pod sebou větev, ano, ale zase bych nechtěla, aby to vyznělo, že se ano mají zase obětovat dál.
1: No právě, ono to jako takzvaná oběť se musí úplně odlehčit a člověk, když se jako vnořuje hlouběji do víry, tak si řekne, o co jde. Vlastně, o co jde, jako teď mě to pak najednou vypadne někdy všechno z ruky, tak takovým letím pohledem se koukám, jak do toho bytu bych to investoval vlastně. Já jsem ještě takový milovník staršího nábytku, takže jsme ho před asi 10 lety nechali očalouní taková křesla, která už mají danou chvíli asi 70 let, jo. Takže si říkám, ještě by to fungovalo a tak v tom starým je mě jako příjemně. Tak neměla by to být takový jako úkorná oběť, ale dopracovat se tomu s veselou, nebo já nevím, jak to mám.
0: Ne oběť upachtěná, ale oběť radostná.
1: Oběť radostná, jakože jak, taková oběť takového hlubšího pohledu, co já pak jako s těma poznatkama všema nadělám. Mně obecně připadá, že my jsme jaký motýli životní, my bychom tak poletovali a pořád bychom něco nasávali, ale za náma taky musí být něco vidět, jako jak my to tak zúročujeme. Takže jak kdyby si člověk řekl, že ještě dalšího něco poznávacího, ale komu jsme s ním, to možná už to mě promluvá takový, že jako řeček, kdyby ty obrázky potom teda z radostí někde ukázal, udělal z toho třeba potěšení pro další lidi, nebo nějak z těch dojmů krásných. Já si někdy tak říkám, že už jsem toho tolik hezkýho zažila, že už jako, když tak náhodou se něco objeví a jsem tam pozvaná, teď jsme si dali třeba exercicie na Vranově a to jsem si jako říkala, ano, to potřebujeme, ono to pak dopadlo však jako ještě zase jinak, ale to potřebujeme s manželem a ať se tak jako prohloubíme. Vlastně my bychom si na to stáro měli přát, aby jsme zmoudřili. I když je to, jde to proti, že jo, ta řecká demence jde proti, tak my bychom měli takovou tu moudrost jako o co jde vlastně. Jednou nebudeme, co ještě můžeme těm dětem, dospělým a těm jejich dětem něco poskytnout z těch možností, aby to právě nemůžeme jim nějak velodrahý věci kupovat. Tak zase vracíme se k tomu, my jim můžeme poskytnout milé zážitky. Třeba na chatě. Cesty do lesa, houby, zvířat, procházky. A taky tu pozornost poslouchat je, jako nechat je vyprávět. To jsou mé šťastné chvilky. Mé šťastné chvilky jsou, když rozpovídám vnuky. Jakože si od nich něco vyslechnu a k tomu jako tak něco bokem říkám. Se mě moc líbí, ten Jáchym, nejstarší od syna a od snachy, co bydlíme ve společném domě, tak ten mě jako takhle vysekl poklon a říkal, babi, mně se to líbí, že ty pořád něco argumentuješ. Tak zítra pokračujeme.

0: Povídáme si s paní Janou Slámovou a udělali jsme sondu do potřeb očekávání, přemýšlení generací. No a tady teď bychom to měli všechno nějak spojit. Co je předpokladem toho, abychom vyšli pod tou jednou střechou spolu?
1: No určitě to, abychom si ta svá očekávání nějak sformulovali. My si občas pořádáme, říkáme tomu legrace, domovní schůzi. Já jsem ještě bych měla pro to představu říct, že my jsme bydleli v domečku menším a tam se potom syn, který tedy zůstal v Brně a oženil se, tak jsme jim dali napřed kuchyň a pokoj a pak jsme, když se narodil už první klouček, jsme přidali další podkrovní pokojíky a potom byla situace, že obě ty strany jsme pocitovali, že to už na další rozvoj jaksi neposkytuje prostory. A stalo se to, že jednou přišel, nevím, jestli syn sám nebo snachou a řekli, že to vlastně se jim takhle nezdá. A já ve mě se jako zatrnulo a řekla jsem si, tak jsme to jako nějak asi nedostatečně zvládli. A že by se měl koupit něco většího, ale oni to ještě takhle češtinsky, takže já jsem si říkala, aha, tak oni si chtějí jako jít do dluhu a koupit něco většího. A oni řekli, no ne, ale že vy byste šli s náma. No tak to opravdu mě velmi, velmi potěšilo, protože to ukázalo, že i ty naše snahy jako jsou patrné na to, aby to soužití fungovalo, ale tam třeba byla ta nevýhoda, že oni do toho svého bytu chodili k naší předsíní a tak třeba, když měli svou návštěvu, kterou ani že není přáním, aby každou návštěvu ta druhá dvojice jako kvitovala, viděla a tak dále, takže jsme si jako takovej skrytej cíl jsme měli a to se podařilo, aby to byl dům, který by měl samostatné byty nad sebou. No a ono nám pak přihodilo, že se nám zalíbil jeden, který byl jakoby ještě o stupínek větší, ale také pochopitelně dražší. A dole byl jednopokojový byt a byla situace, že manželova maminka už prošla svými 90. narozeninami a žila na sídlišti v Žabovřeskách. A prostě často si stejskala, jak to s ní na stáro bude a my jsme si říkali, no tak budeme tam jezdit, ale uvědomili jsme si, že na takový častý ježdění by to nebylo možné. A došlo k situaci, že ten její byt se podařilo prodat, ty peníze se přilily do té ceny toho domu a bydlili jsme nad sebou, tedy osamělá babička, my s manželem v prostředním bytě dvoupokojovém a nahoře oni to mají jakoby dvou a ještě mají v podkroví další tři pokojíčky. A já jsem se pak tomu zmáhla v duchu a říkala jsem si, tak teď jsem se dostala do role, že jsem směrem dolů k té snacha a směrem nahoru jsem tchyně. Tak já si to můžu ještě zrovna plasticky zapakovat, co mě tak jako na těch řečech té babičky trochu jako irituje a zkontrolovat si, zda podobně já neirituju svou snachu. A babička tam s náma žila 2,5 roku a pak teda tiše zemřela a pro mě to ještě bylo tohleto takový jako průbířský kámen, že já jsem, když to bych to řekla upřímně, já jsem s tou babičkou měla v životě docela trochu problémy. Měli jsme jakoby jiný právě pohled na svět a babička, pokud byla mohoucí, tak také velmi ráda na všechny možné věci chodila, jezdila si do města podívat se, to ona byla neobyčejně, byla to bývala taková jako žena, co ráda cvičila a plavala, takže si zachovala do vysokého věku hezké zdraví. Ale potom se stala zlomenina toho klíčku, nebo jak se to nazývá, a babička jako ochořela a čím dál víc posedávala v křesle, takže procházek ubylo, jenom jsme dělali jenom výhradně spolu. Kolem těch bloků jsme chodili a hovořili jsme. Já jsem se na to vždycky chystala, i tak třeba jsem se někdy prosila modlitevně, abych byla na tu babičku laskavá, protože ona vlastně jí zůstala mysl svěží a do vysokého věku si potom různé věci tak jako vyčítala trošku, nebo jak je to stáří hrozné, a tak já jsem jí to pořád jako oponovala, že podívejte se, nelekej se ničeho. Já jsem teďka jakoby vaše pečovatelka, já jsem tam, pak jsem si napočítal, že jsem tam chodila minimálně 5x denně, vždycky třeba na 20 minut něco další, nějaký úkon udělat. Jsem si taky řekla v duchu, ať ta babička, pokud mohla fyzicky, přijde nahoru a jíme společně a uděláme z toho takovou společenskou záležitost na 3/4 hodinky. To je takhle dobré a potřebné. Takže jsem si jako tu svoji povahu ještě šelijakou rozevlátou, jsem si tak tou babičkou znova. Ano. A my to fungovalo s našima nahoře, tak by bylo jasné, to syn si to hned přál, aby co nejdřív fungoval domácí telefon. A máme třeba takové zásady, že ne tam vpadnout rovnou, ačkoliv ty dveře nemáme na žádnou kouli, prostě dá se jako ťuknout a zrovna je otevřít, tak si telefonem oznamujeme, jako máš chvilinku času, můžu ti přinést. Tak a to je výborný, to dělají nakonec i děti, třeba, no, já bych za tebou přišel, tak oznamujou ten mlenčí, ne ten chodí spontánně. Ty domovní schůze, které teda pořádáme, se týkají, co by se v tom domě bylo potřeba udělat. No a my teda rozhodně to respektujeme, že oni jsou teda ty, které tam budou snad říct i do budoucna, takže vyslechneme rádi, co by si mysleli a manžel se tomu přizpůsobil, co se ještě takhle může trochu spravit, tak to jako dělá. Takže ty schůze jsou velice pěkné, to si zpravidla otevřeme při tom lahé vína a to se nám moc líbí, jakože to je teda slovo domovní schůze. No a teď po smrti babičky se tam dolů nastěhovala další příbuzná, je to teta snachy. A ta moc jako se nám líbí, jak se všeho zapojila a ráda na domovní schůze také chodí a má jenom hlas jako poradní nebo respektive tam sedí a říká, to si všechno rozhodnete, já se přizpůsobím. No a teď se nám do toho ještě přištěstilo, že oni, vnučka hrozně chtěla psa a naši jako teda podlehli tomu velkému přání, takže ještě tam po těch schodech jako lítá pes a tam máme trochu jako takový podnět, že manžel jako v životě měli vícekrát psi, ale měli ho jako na zahradě a když byli odešli a pak si ho vzali na pohrátí dovnitř, tak tohleto se snažil jako ty vnučce sdělit a ona udělala anketu, rozdala nám papírky a pak ale přišla říct, že dědo, nemáš pravdu, hlasovali jsme, všichni říkají, že ten pes má být jako víc v domě. Takže i takováhle věc může trochu počechrat to soužití.
0: Ano, ale teda vnučka demokraticky hlasovala. Ano, tetu vidím často se psem brazdit židenice. To, co jste jmenovala, je komunikace hlavně.
1: Ano.
0: Vyjasnění si toho, co chce jeden a druhý, jak to vnímá, to je asi základ všech vztahů, to víme, že komunikace, to už je slovo skloňované ve všech pádech. Vy jste ještě zmínila v našem rozhovoru před vysíláním slovo kompetence. Co jste s tím přesně myslela?
1: Ano, tím jsem právě myslela, že mají, oni teda mladí naši, mají tu kompetenci rozhodnout, kdyby tam krásně, trošku už si pozměnili něco na balkóně, nějakou střížku, nebo tyhle ty věci, jakože to není náš jako rajon, kde bychom měli co rozhodovat. No a výchovně taky, když je to vlastně, jsou tam ty vnuci, tři vnuci jsou s náma v domě, tak že výchovně to mají rozhodnout a já se když tak bokem zeptám, jako třeba, co dovolujete, nebo jakolik sladkostí dovolujete, když tam odpoledne se vyskytují v jejich bytě, tak co považujete za normál, taky si dávám pozor, že bych něco přinášela a dávala to dřív dětem než dospělým. To mě taky připadá, že může být úskalý a slyšela jsem to, že třeba příliš štědrá babička vlastně kazí výchovu, že děti něco naznačí a ona už to jako přináší a dává. A přeci moudrá výchova je, že pomálu to jako s těma dětma dělat, ne, že hned je zavalím dražšíma věcma a oni pak by už ty jednodušší hračky by jako odkopávali, že už jako to je nic, to je jako povl, že jo. Takže co těm dětem dávat by mělo být a jak jim co zakazovat, přikazovat, by se mělo také vyřešit na, jako na té domovní schůzi. Jak říkám. A potom mě taky vám připadá, ještě tady jedno můžem cizí slovo vynořit, ta asertivita. O ní se hodně mluvilo a je to vlastně, aby se to nahradit nějakým českým slovem, takový říct si na upřímno, co mě vadí a co si přeju. A já jsem moc ráda, že to se nám taky podařilo, nešlo to hned, že jo, to jsme tak jako s tou znakou, jako já něco jsem si myslela, ona si něco myslela a pak já jsem říkala, hele, buď tak hodná, řekni mě, co chceš, anebo do toho domácího telefonku říkám. Co by se vám zítra hodilo, abych dělala? My to už neděláme tak ze dne na den, máme na ledničce mám magnetkou přichycený úkoly jako, a ty časy teda, kdy je jaká přípomoc, možná oni ty děti už jsou teda značně samostatné a tak já ještě zase v týdnu jezdím za dcerou do Boskovic, kde je teďka narozené děťátko, třetí holčička měsíční danou chvíli, tak dcera potřebuje přípomoc a pak chodím ještě do jedné rodiny, to jsem dělala dřív a nechci je opustit, kde je ležící maminka a jsou tam teda dvě holčičky, tak jednou v týdnu chodím odpoledne tam taky připomoc. Napřed jsem kdysi připomáhala žehlení a podobně, teď je to už zařízené jinak a já vlastně jsem chodička na procházky s těma holčičkama, jo. Tam si taky uvědomuju to přinášení věcí a sladkostí, že musí být takový decentní a umírněný a někdy se trošku je to rozpačit, že ty děti by si třeba měly očekávat, že mě srovnávají s někým, kdo jako je štědřejší, ale u mě to rozhodně není lakomost, ale je to taková jako u toho myšlenka, pozor, jako nechci se těm dětem přes ty dárečky vlísat, chci, aby jsme měli ten vztah takový jako hezký pro jiné důvody. A abych nepokazila takovou jejich náročnost nebo jako maličkůstka, že někdy si ty děti nosili nějaký to pítičko do parku, když jsme šli to dražší a já jsem jako v té rovně řekla, hlejte, rozhodně sirup, voda, to se pije normálně. A tak jsme se jako převedli jsme se na to, na tohleto pití jednodušší, protože jsem říkala, to je prostě jako je mnoho důvodů, proč to jako má takhle být, že ne, nepřeslazený a tak dále. No.
0: Přesto právě tyto maličkosti mnohdy způsobí různé rozkoly. Z maličkostí se skládá náš svět, takže někdy právě to může vést k různým neladům, proč já bych nemohla dát tohle pitíčko a proč ta babička potřebuje sirup s vodou. Myslím si, že to jsou právě hlouposti, přes které je potřeba pak určitou míru tolerance, umění házet věci i za hlavu a dělit je na podstatné a nepodstatné, protože pokud jsem ráda, že mě babička vezme děti na 2 hodiny ven, tak už bych to pitíčko nemusela třeba tak řešit. Přesto si myslím, že tohle může být to, co se nahromadí na tu, do té pověstné sklenice, která jednou přeteče. Jste schopni mluvit i o takových hloupostech se snachou a vy třeba i ve vztahu k té babičce tehdy v roli té snachy?
1: Já mám naštěstí tu snachu moudrou, takže ona tohle by už bylo, to by si myslela, že na ní jdu jak na takovou jednoduchou osobu, takže tohle už je jí všechno, to je jí všechno jasný. Nemám ambice se zalíbit svojí okázalou štědrostí. Jo. To si myslím, že to radši ať něco právě ještě technického v tom domě třeba zlepšíme, nějaký otvírání dveří nebo něco, ale tohle takový kupování si děti dárkama, to rozhodně ne. Ale ještě se ještě vracím k tomu řečení si s tou asertivitou. To je strašně důležitý a radím to všem ženám, aby si se s těma snachama vypovídali, totiž jak byly ty kompetence. Taky ono se musí dávat si člověk strašně pozor, aby neupřednostňoval jenom to v té člověčině vlastní, vždycky toho svého potomka, že jo. Tak buď je to někdy je to ten syn, někdy je to dcera. A teď jako taktně dál si na tom opravdu záležet, jak jednat s tím druhým partnerem, protože tam taky to otať jako vane vítr té rozlady z toho upřednostňování. Takže tam jako bych vybídla, kdyby se mě někdo ptal na radu, co má změnit, tak bych řekla, ještě si to prověřte, jestli tam někde se nedotýkáte, neurážíte toho jakoby odkloněného toho mladého člověka, ženu nebo muže. A jestli oni i za vaší přítomnosti pociťují, že to hlavní slovo tam mají oni, a myslím si, že, jako, že by člověk měl možná i napomenout bokem toho svého potomka, že prosím tě, neupřednostňuj mě, ne, je to jasný, vy jste dvojce a vy si to vaše rozhodnutí je to dominantní, to podle kterého se to bude řídit. Já, můj hlas je jenom poradní.
0: Já bych se teď ráda dostala ještě k významnému vztahu, si myslím, těch vnoučat a prarodičů, protože pokud prarodiče nebydlí blízko, bydlí třeba i v jiném městě, tak je to někdy těžké budovat. A já sama se svými dětmi bych se velmi ráda vyhnula situaci, kdy mají prarodiče narozeniny nebo jsou Vánoce a teď já nutím děti, aby kreslili přáníčka a vyráběli dárky, protože tam přirozeně není vztah. Naštěstí to vypadá dobře, ale ten předpoklad té vzdálenosti tady je. A jak ty děti mají mít k těm prarodičům vztah, když s nimi nejsou? Pouze při nějakých rodinných oslavách, kde vlastně není přirozená situace, je to nějaká umělá vytvořená situace nebo nestandardní. Vy jste několikrát zmínila, že vlastně doma pomáháte s vnoučaty, protože jak snacha, tak syn vlastně mají velmi náročné povolání lékařů. Máte svůj takový jedinečný vztah s vnoučaty? Získala jste tím něco? Naučila vás něco?
1: Měla. Je to proměnlivý. Je to tak postupně taky, že člověk to musí vzít, jako když to náhodou nějaký období tak jako je, tak je to křehonké a nesmí se to něčím pokazit, ale děje se to, to jsou moje chvíle mého štěstíčka. To jsou chvíle mého štěstíčka, když jako přijdou a něco řeknou a něco sem, jako by jsme si něco řekli, co třeba se nevytroubí všude, nebo nějaké tajemstvíčko, nebo to. Ale je to, jak říkám, musí se ne to násilím očekávat, jako si to přát. No, to s těma dárečkama, to máte úplně pravdu. To je taky takový, že samo od sebe nemáme děti tak ideální, myslím teda moučky teďka, aby já to napadlo. A tam musí být takový to vedení. Já jsem některé roky, jsem se tomu víc oddala, že jsem si třeba říkala, jsem si, oni sami nemůžou pro mámu nic udělat, tak pomůžu to zorganizovat. Třeba jako ten papír nachystám, pak to třeba dáme nějaký pasparty, trošku to jako vylepšíme. Ale pak jsem se zase dočkala toho, že někdy jako oni toho před těma Vánocema ty besídky, že to mají hodně, že už tam trošku byly jako jakoby mus, takový, že to by to měli udělat a musí. A tak teď to teda prošlo takový etapy, že už je to jejich tajemství a něco teda, zpravila ty obrázky nějaké dostáváme. A, ale chtěla bych říct, že kdyby to slyšela teda ta mladší generace, že má-li se babičce, dědovi něco dát, tak se to trošku musí s nima probrat, zeptat se ty jejich nápady a z toho něco dělat, že může nastat případ, že by se jako vynechá, že nedají nic. No, ale pak bych to zase neviděla katastroficky. Spíš tak jemně bych řekla, já jsem, loni to mě manžel za to napomenul, já jsem řekla, já si teďka najednou v těch věcech tady nevidím něco od vnučky, se mi pojmenovala. Teď byla taková vteřina, manžel jako říkal, co to teda, jsem to provedla. A já jsem říkala, já bych něco malého si byla přála, ale to jsem jako šla jako ze svý podoby, jako taková spíš jako humor, jsem to udělala.
2: Takže tenhle ten problém je, to máte pravdu, jo. Ale
0: hele, to teda, abychom nezůstali u dárečku, to je jenom takový ten vnější
2: ano.
0: Ale hodně se v tom odráží. Si myslím, že děti nemají všechny možné taktiky, které zvlášť v tom mladším věku, takže tam se velice projeví, jak je to doopravdy.
1: Ano, to je pravda, že? A to je jako nehrané, že jo, jestli si na to vzpomenou, nebo jak to bude, no. Ale i kdyby to nedopadlo podle našich představ, tak nelámejme hůl a řekněme si, že to se jako vyvíjí. Vzpomeňme si sami, že třeba na co vlastně u svých babiček vzpomínáme a jsou to takové jako bodové dotyky a kež by byly a tím pak máme to jako, že to bylo dohromady všechno hezký, že aby člověk netruchli na nějakou jako nedokonalostí ze své vlastní strany nebo toho noučka nebo snachy nebo prostě. Se to vlastně hrozně toleranci. Jste to jako úplně ten pohled do dály a zase takový to, o co jde vlastně. Jde o to rozhodně si ty vztahy nepokazit, takový to nemluvení nebo tichá domácnost, nebo takový jako tak tichý, že nebudem si telefonovat a čekání, jestli ona spíš. Je to, já si vždycky myslím, že od toho jsme my už ty ženy životem vykřesaný, nebo jak to nazvat, že máme zvednout ten telefon a volat my. Nějak teda to namyslet, jak ty věty postavit, aby to nějak neiritovalo, aby to bylo k dobrému, jo.
0: Další věc, co mě napadá, co by vnuci, děti, s čím by se měli potkat, je nemoc, případně smrt. Vy jste říkali, že babičku jste dochovali doma. Jak to vnímali i děti?
1: Myslím, že to vnímali dobře, věnovali tomu méně pozornosti právě, že byli ještě ochráněni takovým tím dětským skotačením, ale jak o smrti jsme s nima už hovořili, jistě hovoří rodiči jejich, protože to je jejich vlastně parketa profesní, takže pak už byli takový klidnější, že třeba se mi dopředu řeklo, hej, ta babička už je tam na posteli, tak ne, abyste tam se dohadovali třeba, tak já jsem pak se z toho aranžoval třeba, že měli jsem tam vzal jako jednu anebo jednoho, a zase, aby jako náhodou se před postelí našli tahat o nějakou tkaničku, nebo ty děti se někdy tak nesmyslně o něco dohadujou. Takže snad to proběhlo tak přiměřeně snad.
0: Protože zase nám dnešní doba ordinuje, že všechno má být krásné, bezchybné, bez nemocí. O smrti se nemluví. Smrt je něco, co se zavírá někam a my s tím nemáme nic společného, protože my jsme přece mladí, zdraví, krásní. A tím neděláme sami sobě dobrou službu. Ano. Takže si myslím, že to je další, i když těžká, ale velmi dobrá deviza toho společného soužití, že to ty děti přirozeně vidí, co přináší i to stáří a i ten pokročilejší věk a zase určitou toleranci, úctu. Protože když už mám ten vztah k té babičce a dědečkovi, tak i to všechno, soucítění, laskavost, péče, to přichází s tím i ta úcta. To, jak jste řekla, není nic, co se naučím. To můžu, je to výsledek nějakého procesu.
1: No, to já můžu teda pochválit i mnohdy, že vlastně já sama jsem měla ochromené chození, měla jsem zlomeninu a předtím se s kolenama problémy a tak jsem, už to byly měsíce vlastně, co jsem chodila o holích a to oni, jako ten malý byl rozkošný, že vždycky jako očima zašmejdil, kde tu hůl mám, jakože já jsem měla dva páry těch holí, tak jako mě nějakou přinesli, jo. A pak taky jednou jsem si musela zasmát, jak ty děti to všechno vidějí, jde zase jako dobře a lehce a odlehčit tu situaci, že jsem většinu dne trávila, že nohy podložené v křesle a oni si ty moje holy vypučili napřed a pak si z těch francouzských holí udělali jako flintičky, takhle to prostě jako namířili a vzali si pro vás a přivázali si to, že nosili i na ramenou a pochodovali, jako říkali, pochodují vojáci a mně to tak jako přišlo veselé, že člověk jako řekne, že já budu chodit a už je to tak dlouhý a teď jako děti si řekou, ty hole, to je výborný, babička má takovou pomůcku, s který se udělají flinty a my tady prostě, udělali mi tam divadlo, udělali mi tam prostě s těma holema, mýma mi tam předvedli scénku, jo.
0: Tohle si myslím, že je i další velká výhoda, že děti, jak jsou spontánní a tryská z nich vlastně životní entuziasmus a radost a energie. A to je to, co si myslím, je ten největší dárek, který vlastně můžou té starší generaci dát. A je to výborné, když to déle více než jednou za 14 dní či za měsíc můžou zažívat společně. Ještě bych se ráda zeptala, jestli vnímáte třeba něco podstatného v duchovní rovině se svými vnoučaty, že třeba jim můžete dát zase něco jiného nebo víc než rodiče, když předpokládáme, že v tom domě jsou tady ty generace všechny věřící. Samozřejmě může to být jinak.
1: No, tak snad ano. Teď zase to jako člověk jako se bojí, aby to zase nebylo to školomecký, aby to udělal takovou
0: těžko to vyhodnotit,
1: chvíli,
0: chápu.
1: Ano, ale tak já to mám ještě specifické, že teď už jsou v vyšším oddělení, ale já jsem je jistou dobu měla v nedělní škole, ale tam jsem neměla až tak dojem. Myslím, že ty jiné učitelky, když se střídali, že je zaujali víc, nebo to jsem, já jsem to taky jako neskoumala, já jsem to tam nějak tak nachystala, teď jsem našila, byla jsem na tom semináři šití biblických postaviček, tak mám 7 postaviček, tak jsem ty postavičky měla několikrát v nedělní škole a ten mladší toho to ještě jako může zachytnout, tak to jako tak říkal, to je pěkný, má by ukáž, a začal, jako toho jako by chytlo, ale kolem, jak říkáte, kolem té smrti nebo těch nemocí, třeba když sedíme v autě, dosedneme a někde je vezeme, tak já třeba řeknu, děcka, sedáme do auta, věříme, že děda to bude dobře řídit a věřit i v to, že jsme v rukou Boží. Co se má stát, to se stane, ale my věříme, že to dopadne dobře. Jo. Takhle je takový jako jistoty někde jim tak jako řeknu, na to se s ním trošku jako už usmívám, zjistě, jako aby babička něco neřekla, ale já si myslím, že takovýhle vlašťovečky do hlavy se potom někdy můžou zúročit.
0: Je to zvláštní, ale mnoho lidí při své cestě k víře zmiňuje své prarodiče. Babička se za mě modlila, babička mi ukazovala Bibli, četla mi. Já sama, přestože mě moje rodiče vedli k víře, si pamatuji tu starou velikánskou malovanou Bibli, kterou mi babička ukazovala a možná to nebylo moc krát.
1: Ano.
0: Ale stejně si v dětství vybavím právě ano. ten okamžik se svou babičkou.
1: Ano.
0: Je v tom něco, co asi nejde nějak vyzkoumat, racionálně ano. zachytit, ale hraje to v tom velkou roli. Možná i ta určitá moudrost života, zkušenosti, to, že to, když říkám něco o své víře, tak je to většinou už podložený něčím, co jsem s Pánem Bohem zažila.
1: Ano.
0: A zas myslím, že to je velké plus té starší generace, co může těm vnoučatům dát, protože je důvěryhodná v tom.
1: No, tak to je pravda, tak tahle ta šance tady jako je. Tak teď, když by se nám to podařilo, aby jsme si to pro nějakou člověčinu a nějaký nevhodný zákroky nebo rozčilování si to nepokazili, no. To podstatné, co těm dětem vlastně můžeme dát.
0: Já bych se vás ještě ráda zeptala, jestli jste někdy to konfrontovala nějak z Biblí, jestli najdeme nějaké rady v Bibli, doporučení k těm společným vztahům nejen v domě, ale v těch generacích. V přísloví
1: ano.
0: se vyskytují.
1: Přísloví určitě takový, tak ten muž opustí, že jo, tak to o oddělení. A to by nasvědčovalo právě tomu, jak jsem nastínila ten model, že asi je fajn, když to rané manželství by přeci jenom si žilo solo i ve stísněných poměrech někde jinde, aby tam k tomu oddělení opravdu došlo.
0: Hmm. A tam je asi to podstatné od to oddělení fakt té kuchyně a koupelny.
1: Ano,
0: kuchyně
1: a koupelny a možná i toho každodenního vidění se a jako nezasahování slovem z vnějšku, jako teda těch prarodičů třeba jim. No, mě oslovilo, a toho pochopitelně nedostihám, ale bej ta žena moudrá, jak se popisuje, co teda všechno dělá, tak to si z toho člověk vždycky ve mnou inspiraci, teď je to, až by se...
0: Přísloví 31,
1: ano,
0: myslíte?
1: Ano, že ty dovednosti, které jako víte, že ta role matky nekončí vlastně celým životem až jako do jejího skonu. Že ta šance je jako a určitě se to vlastně možná líp pak má dělat právě s těma vnoučkama než s těma dospělýma dětma, protože ty by měly být možná hájený, aby si prvoplánově všechno řešili sami.
0: Mm-hmm.
1: A otevírá se ženě, se otvírá nová šance nějakým způsobem, ty ženy, co bydlí v jiných městech, by mohly nějaké psaníčko udělat, děti by hrozně rádi dostali psaníčko, že jo. Tak mohli by to napsat tiskacím, nebo já nevím, nebo na počítači, když jsou to moderní babičky.
0: V Bibli se taky vyskytuje, že ty starší ženy mají učit ty mladší, což ty mladší, když to slyší, tak se možná otřásají při představě, ale jde o to, co je myšlené pod tím pojmem učit. Určitě tam nebude to školomecké stání nad polívkou, kterou snacha vaří jinak než já.
1: Ano. Nikdo nechce naše mentorování, tak ano. Nějakým takovým
0: laskavým
1: způsobem. No. Teď to tak říkám, jako kdybych to uměla. Určitě mám, ještě se mám hodně co učit, abych to dobře dokázala žít a dělat.
0: Tak naše Rozmaríne, u konce máte nějaké závěrečné povzbuzení k tomu budování našich vzájemných vztahů, ať už bydlíme v jednom domě nebo ne, s našimi generacemi směrem dolů či nahoru?
1: No, to mě tak letí myslí, že bych chtěla potěšit i ty ženy, které z nějakých důvodů ty vlastní vnuky třeba nemají, že vlastně rozšiřme ten svůj pohled na jiné lidi kolem a buďme na ně vlídní, něco jim přihrajme pozitivního sousedství a navazujme vztahy na hřištích s jinýma dětma, že nezružme se jenom jakože je to pokrevní, teda o to nás zajímá a to nepokrevní. Ne, to bych jako chtěla potěšit i, když někdo by si poslal, no jo, vy máte vnuky, já nemám. Tak máte děti kolem sebe jiné a jiné mladé lidi, kterým, když byste nějak bydla pomoc, ještě byste se dočkala třeba nějaké úhrady nebo něčeho nepříjemného zase od nich, takže by to bylo takové naplnění toho stáří. Jo.

Vlídnost, trpělivost, určitě ne mentorování a poskytnutí prostoru. Svobodného prostoru dělat věci úplně jinak, než jsme je dělali my staří. Ale i naopak. Nechat prostor dělat věci po staru, i když se to do dnešní doby vlastně už vůbec nehodí. O soužití generací mluvila Petra Eliášová s Janou Slámovou. Rozhovor jsme poprvé odvysílali 4. dubna roku 2013.

0: Skončily poklady z archivu. V rozhovoru z roku 2013 si Petra Eliášová povídala s Janou Slámovou o soužití generací. Premiéru si poslechněte v sobotu v 16 hodin.
1: Je s vámi Rádio 7.

0: Jsou za námi 4 hodiny. Společnost vám dělá Rádio 7 s Anetou Lofítkou za mikrofonem. Je před námi půl hodinka, která patří písničkám z archivu. Téma Učedníci, obrazy v nebi.
1: Písničky z archivu.

0: Vítejte u pořadu plného písní, které by neměly zapadnout. Dnes v následujících 30 minutách nabízíme obrazy o nebi.
1: Na počátku věku odpočíval čas.

V dnešních písničkách z archivu jsme se zaposlouchali do první skladby alba Obrazy o nebi, které před lety vydala skupina Učedníci jako své 8. řadové album. Jenomže oproti těm předchozím se tohle z řady vymyká. Prvních 6 nahrávek totiž byla vždy pásma. Určitě si vzpomenete na pásmo Haleluja, Josef Egyptský, Mojžíš, Vzpomínky na Františka, Na prahu života nebo Racek. 7. album bylo čistě písničkové, jmenovalo se Bílá růže. No a po něm přišly Obrazy o nebi, inspirované skutečnými obrazy akademického malíře Zdeňka Hajného.

0: Už tu zaznělo, že album Obrazy o nebi, ze kterého si dnes hrajeme, není pásmo jako ta předchozí alba, ale přece jenom autor projektu a lídr skupiny Josef Hrubý to trošku popíral. Řekl, písně sice nejsou proložené slovem, ale mají svou posloupnost. Začínáme stvořením světa, pokračujeme oslavou vesmíru, zrozením slunce, země a člověka. Pak následuje zamyšlení nad životem světa a končí to potopou. Po ní je nové nadechnutí a návrat k Bohu. A tento příběh tvoří sled písní.
1: Jen zavřu oči a sním.

Že poselství písní leží členům skupiny Učedníci na srdci, dosvědčuje i jejich odvážné rozhodnutí, o kterém při příležitosti vydání alba vyprávěl vedoucí skupiny Josef Hrubý. Říkal, před lety jsme učinili s Pavlou a Jiřinou dobrodružnou dohodu. Všichni tři jsme opustili svá učitelská a úřednická zaměstnání s tím, že se pokusíme alespoň po dobu jednoho roku bojovat proti tupé destruktivní muzice, která produkuje tupé destruktivní posluchače. Jezdili jsme po školách a koncertovali s pásmem Racek. Uznávám, že to nebyl z hlediska živobytí nejlepší nápad. Ale toužili jsme pro Boha, potažmo studenty, něco obětovat. Ten rok jsme se snad nejvíce podobali Ježíšovým učedníkům, neboť jsme byli naprosto závislí na tom, co dostaneme za hlásání dobrých zpráv. Mnohokrát jsem měl pocit, že stojíme jako ti vojáci v poli. U mnohých křesťanů jsme se svými požadavky o almužnu neuspěli. Ukončili jsme jednu pro mě nezapomenutelnou část učednické pouti. Našli si zástupná zaměstnání, dosud se však nevzdávám naděje, že mnohé důležité osobnosti církve pochopí, že je nanejvýš užitečné podporovat současnou českou evangelizační kulturu. V opačném případě by se mohlo stát, že v brzké době již nebude s kým sdílet bohoslužby a víra se stane doménou starců. Řekl Josef Hrubý, vedoucí skupiny Učedníci.

Posloucháte písničky z archivu. Dnes skladby z alba Obrazy o nebi, které v roce 1997 vydala skupina Učedníci.

Jak nejlépe zprostředkovat obraz o nebi současnému člověku? Jsou lepší skutky beze slov nebo spíše vyprávění? Na to Josef Hrubý, vedoucí skupiny Učedníci, odpověděl: jak kdy, budu-li ve škole jednat s žáky pozitivně, budu-li na ně hodný, pak si třeba všimnou, že ne všichni jsou takoví. Pokud jim ale neřeknu, co moje jednání formuje, nikdy nebudou vědět, proč takový jsem. Nebudou znát know-how, možná si řeknou, to je hodný člověk, ale nic víc. Byl by pro mě velký malér, kdyby z naší muziky nebylo jasné, že se tu jedná o Boha.

0: bude se dít.
1: V dnešních písničkách z archivu jsme si ušima prohlíželi obrazy o nebi, jak je podle obrazu Zdeňka Hajného vymalovala skupina Učedníci. Snad pro vás dnešní půlhodinka u desítky let starého alba byla nejenom příjemnou vzpomínkou, ale také potěšením do budoucna, protože Bůh se nemění. Pořad připravila a slovem vás provázela Kateřina Hodecová. Těším se na setkání zase za týden.

0: kdo jen dá ti oči, co vidí Boží slávu. Někdo chtěl, ať zem se točí, ať máme hezký svět.
1: Na písničky z archivu se můžete těšit zase v sobotu od 15 hodin. No a následně je vystřídá biblická úvaha. V neděli si připomínáme Den otců. Jedno zamyšlení směrem k tátům a synům přináší David Novák.

Milí rozhlasoví posluchači, otevřeme Bibli v textu, který je zapsán v Genezi ve 22. kapitole. Je to ten slavný příběh o tom, jak Abraham odvádí svého syna Izáka, aby ho obětoval nahoře Moria. A chtěl bych na tomto příběhu charakterizovat něco, co se může odehrát mezi otcem a synem. Je to Genesis 22:1-8. Po těchto událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu Abrahame. Ten řekl, tu jsem, a Bůh řekl, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou, na jedné hoře o níž ti povím. Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům, počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dál. Vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka, sám vzal oheň a obětní nůž. I šli oba dva pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil, otče, ten odvětil, copak, můj synu. Izák se otázal, hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek zápalné oběti? Na to Abraham řekl, můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba dva spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář nahoru na dříví. Vstáhl Abraham ruku po obětní noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. Je to příběh velmi drastický. Zároveň věřím tomu, že nám tento příběh chce něco podstatného povědět, nejenom o Božím milosrdenství, o Boží oběti, protože víme, že nakonec Hospodin zadržel Abrahamovu ruku, ale ještě něco dalšího. Čteme o tom, že Abraham poslechne Boha a že vyrazí na cestu. Doma nechá Sáru, později i služebníky, které si k sobě vybral. Myslím si, že ten první princip, který tady je a který si můžou vzít otcové a synové, je, že na nejtěžší cestě života kráčí jen otec a jeho syn. Nepouští na tuto cestu ani svoji ženu, ani své blízké, jde jenom on a syn, otec a dítě. Pro mě je toto nesmírně silný moment v tomto celém příběhu. Nemusí se jednat o nejtěžší životní cesty, ale je důležité, aby v životě otců a synů byly okamžiky, kdy jste jenom vy a oni. A kdy se nejedná o to, že si spolu hrajete, ale že jim sdělujete něco moc důležitého. Něco, co víte jenom vy a oni. Věřte, že si synové a děti obecně budou na tyto okamžiky dlouho pamatovat a že se k ním budou ve svém životě dlouho vracet. Možná celý život. Jiná věc je, že určité duchovní principy se někdy snadněji komunikují ženám, respektive matkám. A je to tak dobře. Je to tak přirozené. O to více je ale důležité, aby některé duchovní věci dokázali komunikovat i muži, i otcové. Nemám nezbytně na mysli to, že si otec s dětmi čte z Bible, nebo že se s nimi modlí. Pochopitelně to taky. Ale mám na mysli to, že s nimi otec osobně sdílí některé vážné životní věci, které ale děti pochopitelně musí být schopny unést. Mně osobně se osvědčilo, když jsem si k tomu vzal jenom jednoho syna, když spolu jsme byli jenom ve dvou. Už to, že k rozhovoru není připuštěna matka, ani kamarádi, ani sourozenci, dává přítomné chvíli důležitost a dětem nebo synům pocit smysluplnosti a důležitosti té chvíle. Tedy ten princip se jmenuje na těch těžkých cestách života kráčí jenom otec a jeho syn. Druhý princip, všimněte si, že náklad, který nesli oslové po odchodu služebníků, nenese Abraham, ale jeho syn. Vypadá to docela drsně, až skoro krutě, jenže on je drsný celý příběh, stejně jako život. Problém mnoha otců a asi i mnoha rodičů je v tom, že se bojí svým dětem naložit pomyslný náklad. Zároveň toto ukazuje, že mužská láska je silná právě v tom, že se nebojí synům anebo dětem naložit. Je méně protektivní než láska mateřská a je to tak dobře. Zároveň moudrá matka toto pochopí a nechá svoje dítě otci. Samozřejmě ne na pořád, ale na nějakou dobu.
Nejde vůbec o to, že otec někde vykoupe dítě na kánoji nebo že ho nechá sjet černou sjezdovku. To je u většiny otců normální a spíše to dávají někde u piva k dobrému. Mám na mysli lásku, která i něco vyžaduje a která nutí dítě s láskou, ale přesto nutí, aby se rvalo s překážkami. Která má odvahu před dítě stavět určité výzvy, konfrontovat ho s nepříjemnými věcmi, dát mu zakusit porážku a vyrovnat se s porážkou. Jeden z trendů současné výchovy je postaven na tom, že dítě potřebuje neustálé pozbuzování. Určitě tomu tak je, jenže tento důraz se posouvá do roviny, že nebudu dítěti sdělovat nepříjemné věci, že ho nebudu konfrontovat s tím, co dělá špatně a kde selhává, a že ho nebudu vystavovat situacím, kde prohraje. Dopředu nás ale posouvají překážky, nikoli když vše běží jak po másle. Myslím, že otec by měl být tím, kdo své dítě moudře překážkám vystavuje a zároveň mu pomáhá se s nimi vyrovnávat. Vzpomínám si na období, když můj syn za mnou několikrát přišel a ptal se mě už po několikáté, proč pořádně nevidím. On není slepý, ale má určitou vadu řeči a měl takovou i tendenci trošku se v určitém období litovat. A tak říkal, proč nemůžu hrát ping-pong nebo některé jiné míčové hry. On může, ale prostě má tam určitou indispozici. Ptal se, proč nemá tuhle tu určitou schopnost. Já teďka nechci sdílet přesně, co jsem mu řekl. Navíc si myslím, že i vy byste dokázali na podobné otázky odpovědět. Ale to, co jsem se mu snažil sdělit, bylo, že je dobré, když i díky třeba určité indispozici se musí s něčím poprat. Jung kdesi napsal, kde zakopneme a upadneme, tam najdeme čisté zlato. Leon Cohen v jedné písni zpívá, ve všem je prasklina a tudy se dostává světlo. Role otců je tyto praskliny a pády vyrovnávat. Maminky bolístku pofoukají, otec by též měl pofoukat, ale zároveň dodat něco ve smyslu, moc se nelituj, zkus to znovu, důvěřuji ti, jsem ti na blízku. Pak je tam třetí rozměr, Abraham a Izák jdou vedle sebe, protože mají společný cíl, který udává otec. Písmo příliš nehovoří o tom, že by spolu na cestě hovořili. Možná, že kdyby šla Sára, padlo by slov trochu více, nevíme. Zde nasloucháme tichu. Ano, pravda je, že někdy takto konverzace mezi otcem a synem vypadá. Někdy to jako otcové moc neumíme, s tím povídáním jsme někdy na štíru, zvláště se svými syny nebo dětmi. O to více vyniká důvěrné oslovení otče a můj synu. Ano, já sám, byť jsem kazatel, tak často mezi mnou a mými syny za tolik slov nepadne určitě mnohem méně než mezi mými syny a mojí manželkou. A docela svý manželce někdy závidím, když se třeba dívám z okna a vidím, jak odchází s dětmi do školy a zdá se mi, že nezavřou pusu, že si s ní krásně povídají. Ano, je krásné, když otec komunikuje, ale důležitější je, zda dítě vidí, že otec poslouchá Boha, že má směr, že má cíl a že takovéhoto otce stojí za to následovat. Když dítě vidí, že směr, kterým rodina jde, je vytyčován božími principy, že otec uznává vyšší vůli, než je jeho, a nejen to, když dítě vidí, že se otec této vůli i podřizuje. Když Ježíš o sobě říká, já jsem ta cesta, a Pavel píše, čiňte to po mně, potom se nejedná o egocentrismus, ale o to, že oba dva posouvají proces víry z hlavy a z teorie do osobní úrovně, do životního stylu. František z Assisi řekl, neustále kažte evangelium a je-li to nutné, použijte i slova. Myslím, že v rodině tohle to platí dvojnásobně. V této souvislosti přemýšlím nad slovy spisovatele Richarda Rohra, který říká, většina mužů vyrůstá s vnitřní prázdnotou. Ať už tomu říkáme rána po otci, vnitřní deprivace nebo osobní nejistota, stále je to ona stejná prázdnota. Do tohoto váku a v mužských duších vnikají démoni. Muži nevědí, co skutečně cítí, nevědí, jak se vcítit do druhých lidí a především nevědí, jak plakat. Nevím, jak to přesně je, ale bez otcovské energie, která vede, zůstává v duši dítěte pocit prázdnoty a opuštěnosti, kterou nemůže nic nahradit. Mužská energie je udeřit, tvořit, zasévat. V kontextu výchovy to znamená dítě směřovat, pomáhat mu jít vpřed a především komunikovat. Život s Bohem se dá zvládnout. A tady to těžko můžete komunikovat jenom slovy. Poslední věc je oběť.
Několikrát jsem zažil otce při pozorování svých dětí při sportu. Někdy se mi to zdálo trošku trapné, jak tam vyváděli, ale zároveň jsem pak musel dělat určité pokání z pocitu nadřazenosti. Ano, do dětí do jisté míry projektujeme sami sebe. A ne nadarmo se říká úsloví otcovská pýcha. Někdy je to trošku trapné, někdy je potřeba toto ovládat, ale přesto. V našem příběhu přichází Bůh a říká, dej mi svoje dítě. Někdy jsem slyšel poněkud nesmyslnou otázku, jak bych reagoval já. Nevím, protože tento příběh je neopakovatelný. Jenže ono se to děje v mnoha rafinovanějších podobách i dnes. I dnes Bůh chce, aby on byl na prvním místě. A to i před dětmi. Bůh tímto v kontextu výchovy říká, to nejúžasnější, co můžeš pro děti udělat, je, když si je nezboštíš. Když to nebudou tvoje děti, ale já, kdo tě povede. Toto zní jako fráze. Proto vám řeknu určitou svou filozofii, která snad trochu koresponduje s tím, co chci říci. Jeden člověk mi kdysi řekl, neptej se, co svět potřebuje. Ptej se sám sebe, čím ožíváš a jdi a dělej to. Protože to, co svět potřebuje, jsou lidé, kteří jsou živí. Nejde o to dělat jen to, co se mi líbí, ale chtěl bych, abych ožíval, když jde o boží věci. Pokud je tomu tak, nebojím se, že se mi z dětí stanou bohové. Možná, že znáte text z Jana z 3. kapitoly 16. verše Tak Bůh miloval svět. Genesis 22 je vlastně jinými slovy řečeno totéž, pouze s malou změnou. Tak Abraham miloval Boha, že byl ochoten se pro něj všeho zdát, včetně svého syna. Zde by příběh mohl končit, ale příběh pokračuje. Pokračuje nikoliv nahoru Moria, ale na Golgatu. Na rozdíl od tohoto příběhu, ale není poblíž obětní zvíře, ale tím se stává Boží syn. Izák dostane život, Boží syn umírá. Abrahamův příběh se stává příkladem víry. V Židům čteme, že Abraham věřil, že Bůh je schopen vzkřísit z mrtvých. Věřil, že Bůh si poradí. V evangelích čteme, že smrt neměla nad Kristem poslední slovo, že to, čemu Abraham uvěřil v kontextu svého syna, se naplnilo později v Kristu. Abrahamův příklad se nám stává povzbuzením, příběh Krista se nám stal cestou ze smrti do života. A tak bych přál všem otcům, aby toto dokázali předávat svým dětem.

Premiéra biblické úvahy se na vás těší v pondělí v 6 hodin 45 minut. Aleš Navrátil bude číst o šťastném životě. No a jak už tady zaznělo, dnes si připomínáme Den otců, tak ať už svého pozemského tatínka máte nebo nemáte, tak si pojďme v následující písni připomenout, že tady máme toho dobrého nebeského otce.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

milosrdenstvo, na veky trvá, lebo tvoje milosrdenstvo je večné, lebo tvoje milosrdenstvo, na veky trvá, lebo tvoje milosrdenstvo je večné, lebo tvoje milosrdenstvo je večné.

Se znělkou jsme se přehoupli do 5. hodiny. Máme neděli 21. června, ve které posloucháte Rádio 7. Spolu se mnou Anetou Lofítkovou budete trávit ještě 1 hodinku. Za 15 minut přichází na scénu modlitby podle Bible, ve kterých otevřeme Žalm 22. Abych vás na ty žalmy trochu naladila, tak posílám naspívaný žalm sice ne 22, ale hned ten další, žalm 23, který je také plný pozbuzení. Kapela Adonai.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Pán Ježíš se modlil stejné žalmy jako i my dnes. Co ve vás tato představa vyvolává? Co kdybychom příště vyslovovali ta slova svědomím, že je říká s námi i on sám? Jeden z žalmů, které Ježíš cituje, a jehož slova se jako jedno z mnoha proroctví naplnilo v jeho životě, smrti a vzkříšení, je žalm 22. Nad ním budeme rozjímat v modlitbách podle Bible. U dalšího dílu série s názvem Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, vás vítá Dana Kenningová.

Na začátek pojďme prosit Ducha Svatého, aby nás vedl. Duchu Svatý, děkujeme za všechna starozákonní proroctví, která se naplnila v Pánu Ježíši. Je to pro nás příslib Boží věrnosti, že i ta další zaslíbení se naplní. Pomoz nám, prosíme, soustředit se teď na Boží přítomnost, ponořit se do Božího slova a dovolit mu, aby proniklo do hloubky našeho srdce jako životodárné, občerstvující slovo. Kéž jsme otevření a kéž i naše srdce jsou otevřená. Jsme tady a teď a odevzdáváme se ti. Amen. Jednotlivé části žalmu 22 budu prokládat dalšími souvisejícími biblickými texty a modlitbami. Tentokrát jsem vybrala text žalmu 22 v překladu Bible 21, protože ekumenický překlad vynechává jedno zásadní vyjádření, na které odkazují další biblická místa, a totiž slova ruce a nohy mi probodly.

pro předního zpěváka na nápěv písně Jitřní laň, Žalm Davidův. Bože můj, proč si mě opustil? Proč si tak daleko od mé záchrany, daleko od slov mého sténání? Matouš 27. Kolem 3 hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: Eli, Eli, lema sabachthani, to jest, bože můj, proč si mě opustil? Pane, prosíme za všechny, kdo se cítí od tebe vzdáleni, tebou opuštěni. Dávej jim prožít, že ty, Ježíši, znáš bolest odloučení od Otce, osamělosti a opuštěnosti, a sám si ji nesl. Amen. Verše 3 až 7. Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí nemohu najít klid. Ty sám si svatý, trůníš uprostřed izraelských chval. Naši otcové v tebe doufali, doufali a ty jsi je vysvobozoval. K tobě volali a bývali zachráněni. Doufali v tebe a nebyli zklamáni. Já však jsem červ, ani ne člověk, ostuda lidstva, hanba národa. Izajáš 53. Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl. Muž plný bolestí, zkoušený nemocemi. Jako ten, před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Pane, prosíme za všechny, kdo jsou v opovržení od lidí. Za všechny, kdo prožívají nesnesitelnou bolest, trpí nevyléčitelnými nemocemi. Dávej jim sílu, útěchu a buď s nimi v jejich trápení, které znáš.

moc dobře. Bolest, kterou ty jsi zakusil, byla ještě mnohem větší než ta, kterou neseme my. Tu jsi nesl místo nás. Díky. Amen. Verše 8 až 9. Každý se posmívá při pohledu na mě, pošklebuje se, hlavou potřásá. Spolehl na Hospodina, tak ať mu pomůže, jen ať ho zachrání, když ho má tak rád. Matouš 27. Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákonníky a staršími. Říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský, ať nyní se stoupí z kříže a uvěříme v něho. Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl, jsem Boží syn. Pane, odpusť nám, že i my ti někdy vyčítáme, že nejednáš podle našich představ. Prosíme, dávej se nám poznávat takový, jaký skutečně jsi. Kéž ti důvěřujeme navzdory okolnostem, nevyslyšeným modlitbám a těžkostem, které zakoušíme. Amen. Verše 10 až 14. To ty jsi mě vyvedl z lůna mé matky, u jejich prsů dal jsi mi bezpečí. Na tebe odkázán jsem od svého narození, od matčina lůna, můj Bůh, jsi ty. Nevzdaluj se mi, úzkost se blíží, chybí mi pomocník, mohutní býci mě obkličují, obstupují mě tuři bášanští, své tlamy na mě otvírají, jak draví řvoucí lvy. Matouš 26. Pak mu plivali do obličeje, byli ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře a říkali, hádej Mesiáši, kdo tě udeřil. Pane, prosíme za všechny, kdo jsou pronásledováni pro tvé jméno. Vysmíváni, protože věří v tebe. Buď jejich útočištěm a dej, ať plány těch, kdo jim škodí, se obrátí proti nim. Veď k obrácení i naše nepřátele. Amen. Verše 15 až 16. Jak voda se roztékám, všechny kosti mám vymknuté. Mé srdce se vosku podobá, rozpustilo se v mém nitru. Patro mám suché jako střep, jazyk mi přilnul k čelistem, do prachu smrti srazil s mě. Jan 19. Ježíš věděl, že vše je již dokonáno, a proto, aby se až do konce splnilo písmo, řekl, žij s ním. Pane, slova nestačí na vyjádření naší vděčnosti a úcty, že jsi za nás a kvůli nám to vše vytrpěl. Utrpení, kterým jsi prošel, je pro nás nepředstavitelné. Prosíme za všechny, kdo žízní po spravedlnosti, kdo žízní po vodě života, kdo prožívají duchovní vyprahlost a mají pocit, že už to dál neunesou. Pane, nes jejich bolest a trápení s nimi. Amen.

0: V modlitbách podle Bible dnes rozjímáme nad Žalmem 22 a texty z písma, které s ním souvisí. Provází vás Dana Kenningová. Verše 17 až 18. Smečka psů se na mě zbíhá, obstupují mě zlosyni. Ruce i nohy mi probodly, všechny mé kosti se dají spočítat. Dívají se na mě, zírají. Matouš 27. Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu. Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť, upletli korunu strní a posadili mu ji na hlavu. Do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu. Buď zdráv, židovský králi. Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů a odvedli ho k ukřižování. Pane, prosíme za všechny, kdo byli zneužiti, kdo žijí s pocitem hanby a neví si s ním rady. Za oběti sexuálního, fyzického, psychického i duchovního zneužívání. Pane, zastaň se jich, ať ví, že nejsou sami. Očisti je před nimi samotnými i před ostatními. Očisti jejich jméno. Amen. Verš 19. O moje šaty dělí se, o moje roucho losují. Jan 19. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly. Každému vojákovi díl, zbýval ještě spodní šat. Ten šat byl beze švů, od zhora v celku utkaný. Řekli si mezi sebou, netrhejme jej, ale losujme o něj, čí bude. To proto, aby se naplnilo písmo. Rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los. To tedy vojáci provedli. Pane, prosíme za všechny, kdo byli okradeni. O majetek, o důstojnost, o spravedlivé zacházení, o možnost smíření, obnovy, o naději, o lidství. Daruj jim nový šat tvé spravedlnosti a vědomí důstojnosti, identity a hodnoty v tobě. Amen. Verše 20 až 25. Ty však, Hospodine, nevzdaluj se mi. Ty, sílo má, mi pospěš na pomoc. Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů, tu mou jedinou. Zachraň mě, prosím, před tlamou lva, vyslyš mě před rohy buvola. Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění tě budu velebit. Ctitelé Hospodina, chvalte jej, všechno símě Jákobovo, slavte jej, všechno símě Izraele, ctěte jej. Jistě, že nepohrdá trápením ubožáka, s odporem neskrývá před ním tvář. Když k němu volá, on vyslýchá. Izajáš 53. Ale Hospodinovou vůlí bylo skrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení, spatří světlo, nasítí se tím, co zakusil. Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým. Jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých. Bůh jej postihl místo nevěrných. Pane Ježíši, všichni jsme zbloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou, ale ty jsi nesl vinu za nás, za všechny. Nevinný za své volné, věrný za nevěrné. Prosíme, odpusť nám všechny naše hříchy. Proti tobě, proti životu, proti našim bližním i proti sobě samým. Odpusť nám každou nespravedlnost, křivdu, výsměch, pomluvy, manipulaci, zneužívání moci, sobectví, neodpuštění, nenávist, nevěru, touhu po pomstě, pýchu, neochotu se podřídit tvé vůli, povyšování se nad druhé, nezájem, nelásku, pokrytectví, modlářství, závist, žárlivost. Vkládáme je na tvůj kříž a děkujeme ti, že tam mohou skončit a už je dál nemusíme nést. Děkujeme za tvou milost. Amen.
1: Se mi pokryl šedej stín,
2: se mi pokryl šedej stín,
1: nad krajinou zjev se stál,
2: nad krajinou.

Modlitce modlitby, které se modlil Pán Ježíš. Třeba slova žalmu 22, který nás dnes provází modlitbami podle Bible. Je s vámi Dana Kenningová. Verše 26 až 27. Ve velikém shromáždění se tebou pochlubím, své sliby splním před jeho ctiteli. Jíst budou ponížení a budou nasyceni. Chválit Hospodina budou, kdo jej hledají. Ať vaše srdce žije na věky. Lukáš 24. Oni však ho začali přemlouvat. Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. Díky, Pane, za dar chleba a vína. Díky, že jsme pozváni ke tvému stolu, kde nás sytíš svým tělem a obmýváš svou krví. Ty slovo, které se stalo tělem, kéž jsme i my tvým tělem, tvým chlebem pro tento svět a neseme tvé životodárné slovo, které má moc proměnit náš život tomuto hladovému světu. Zůstaň s námi, Pane, všude tam, kde prožíváme temnotu, strach, úzkosti, nejistotu. Otevírej nám oči, abychom tě viděli v Božím slovu i v našich bližních kolem sebe. A přebývej skrze Ducha Svatého v našich srdcích. Amen. Verše 28 až 30. Všechny zemské končiny se rozpomenou a k Hospodinu se navrátí. Před tvojí tváří klanět se budou všechny rodiny a národy. Vždyť Hospodinovo je království, on vládne nad národy. Všichni bohatí světa se před ním skloní, všichni do prachu klesající pokleknou, ti, kdo se při životě udržet nemohou. Filipským 2. kapitola. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán. Pane, s nadějí a očekáváním vyhlížíme ten den, kdy se zjevíš ve slávě, kdy se před tebou skloní každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsi Pán, ty jediný. Prosíme, abychom byli připraveni na tvůj příchod, abys nalezl víru, až se vrátíš. Pane, prosíme za všechny, kdo mají z tvého příchodu strach. Dej se jim poznat jako ten, kdo je neskonale miluje a touží je mít ve své náruči jako matka své děti. Prosíme za církev, aby byla připravena, jednotná a soustředila se na to, co je skutečně důležité. Dej nám ryzí srdce v souladu s tvou vůlí a tvými řády. Ať chodíme po tvých cestách, usilujeme o spravedlnost, milujeme právo a žijeme lásku v pravdě, abychom dělali čest tvému jménu. Amen. Čas společných modliteb podle Bible vypršel. Zbývají nám poslední dva verše žalmu 22, jejichž slovy se s vámi loučí a za týden naslyšenou těší Dana Kenningová. Jejich potomci mu budou sloužit, o Pánu budou vyprávět na věky. Přijdou a jeho spravedlnost rozhlašovat budou lidu, jenž se teprv narodí.
poví, co učinil. Amen.

V modlitbách podle Bible studujeme Ježíšovy modlitby. Dnes to byl konkrétně Žalm 22. Další díl je připraven dnes v 21 hodin, kdy se můžete těšit na situace, kdy se Ježíš modlil.

Nejsem dokonalý, takže za to každý den děkuji Bohu. Byl tam Ježíš. V čekání a hledání, v léčení a zranění, jako požehnání zahrnuté v rozložených kouscích, každou minutu, každou chvíli, kde jsem byla, kam jdu. I když jsem to nevěděla, nebo to nemohlo být vidět, byl tam Ježíš.

Pomalu se blížíme k závěru nočního vysílání, které na Rádiu 7 posloucháte v neděli 21. června. Tak se s vámi pomalu rozloučím, konkrétně se zpěvačkou Lídiou Ryšovou a její písní Nech horím. Přeju vám, ať máte požehnanou, pokojnou neděli a budu se na vás těšit zase v dalších dnech. Mějte se krásně.

Pokojné ráno. Minula 6. hodina, máme neděli 21. června. Máme první letní den, začíná nám léto, tak kéž je to léto tak akorát horké. Na prahu ranního vysílání vás zdraví Broňa Procházková a přeji vám, ať je pro vás to ranní vysílání tak akorát. Jedna písnička a po ní se podíváme na přehled pořadů.

Z pořadu dnešního rána upozorním na tichý čas, ten začíná ve 6:45. Je to takové krátké zastavení nad Biblí a s modlitbou. Ve 6:45 tichý čas. Téma svobody v životě křesťana se stále nese programem Studna slova, u jehož poslechu vás od 6:45 přivítá autor Jiří Hurta. Dopis Koloským zakončuje apoštol Pavel i poznámkou o Onezimovi. Jak mají tohoto otroka vnímat, uslyšíme po 7:00. S 8:00 je tu sváteční slovo. Umět vidět krásu života, lásku a dobrotu je velmi důležité, protože právě to nám dává naději v časech plných šedi. Sváteční slovo pro tuto neděli připravil kazatel Evangelické církve metodistické Pavel Procházka. Poslouchejte po 8:00. A krátce po 9:00 pozveme na bohoslužbu. Hledat cestu ke štěstí a doufat, že Bůh zařídí zázrak stylem abrakadabra bez lidského přičinění, je naivní. Hledat cestu ke štěstí ruku v ruce s Bohem bude stát hodně, pokud poslouchejte více od 9:00 záznam bohoslužby a objevte principy toho, jak zaměření pozornosti mění naši realitu. K poslechu zve Jiří Čihulka, pastor sboru My Father's House v Turnově. Po 9:00 tedy bohoslužba. Dobré ráno s Rádiem 7.

Někdy přijdou chvíle, kdy nechce se ti vstát a marně hledáš důvod, proč vážně život brát. Je těžký hlavu zvednout, od břehu odrazit, když

Po další písničce už otevřeme stránky Bible za okamžik tichý čas.

Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. K lásce patří kárání. Samozřejmě, protože lásce záleží, protože láska nenechá jen tak, protože Bohu, který miluje, nejsme ukradení. Opakem lásky není ani tak nenávist, ta je spíše zvrhlým nebo sprzněným stínem. V jistém slova smyslu je opakem lásky lhostejnost. A Bohu nejsme lhostejní, nejsme šumafuk, nejsme mu jedno, není mu jedno, co děláme a jací jsme. Důsledkem lásky je to, že napomíná. Je rozdíl, když někdo kárá, protože chce potvrdit sám sebe a druzí jsou jen publikem. A když někdo napomíná, protože má rád. Napomíná a fandí. Bůh nás napomíná, kárá, vychovává a fandí nám. Jde mu o nás. Napomínat může různými způsoby a výjimečné místo v tom má písmo. Nechejme si písmo mluvit do života. Nechejme, ať nám mluví do situací a vztahů, které máme a prožíváme. Bohu na nás záleží. Náš nebeský Otče, děkujeme za tvou lásku. Děkujeme, že nás máš rád a že ti na nás záleží. Prosíme, ať nemáme tvrdé srdce, ať nejsme jak mezci, co si nedají říct, když něco dělají špatně. Prosíme, ať rozumíme tvému slovu. Otvírej nám oči, uši, ať vidí, ať slyší. Prosíme, proměňuj nás. Mluv k nám. Amen.

a vzepři se pochybám. Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham. Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham. Povstaň z prachu

0: Dobré nedělní ráno s Rádiem 7. Máme tu 6:30, do 6:45 písničky a ve 3:15 je tu studna slova Jiřího Hurty.
1: Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Blaze

a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mě. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích.

nakoniec ukáž sa mi ty, v podstate neodokrytý, no to viacej v záujme.

0: 7:15 nedělního rána přináší pořad Studna slova. Zase po nějakém čase se posouváme o kousek dál v biblickém textu a za chvíli tedy společně s Jiřím Hurtou zamíříme do 9. kapitoly 1. listu Korinským. Pokud si vzpomenete, minulá setkání se věnovala masu obětovanému modlám, ale vlastně mnohem více šlo ještě o něco jiného. Pavel mluví o svobodě. A tentokrát k ní přidává jednak vlastní pozorování a pak i spoustu otázek, které mohou zasáhnout nás, stejně jako působili na křesťany v prvním století.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.

Dnes máme před sebou prvních 14 veršů 9. kapitoly 1. listu do Korintu. V 8. kapitole se Pavel zabýval otázkou, zda jíst či nejíst maso obětované modlám, a na tuto otázku pak navazuje zřetelně teprve v kapitole 10. Někomu se tedy může zdát, že v 9. kapitole vlastně Pavel odbočuje od tématu. Ale ve skutečnosti to je mylný, protože povrchní pohled. Základem tématu 8. kapitoly totiž není biblická polemika o tom, co křesťan smí či nesmí jíst. Základním tématem je veliké téma křesťanské svobody. A v 9. kapitole v tomto tématu apoštol Pavel důsledně pokračuje. Když totiž v závěru předešlého oddílu prohlásil, že v zájmu svého bratra, který je slabý ve víře, je ochoten se své svobody vzdát a třeba navždy kvůli němu nejíst maso, uvědomil si dobře, že právě ti silní zastánci bezohledné svobody v korinském sboru ho budou obviňovat z nedůslednosti a budou prohlašovat, že Pavel ve skutečnosti není svobodný, protože své poznání neuplatňuje v praxi. A proto chce Pavel okamžitě konkrétně ukázat, že je dokonale svobodný, protože svou svobodu uplatňuje právě v lásce k slabým. Zároveň se Pavel při této příležitosti vyrovnává s osočováním od svých protivníků, že prý není skutečným apoštolem, protože nepřijímá od sboru žádnou odměnu za svou službu. A tak hned v úvodu píše, nejsem snad svoboden? Nejsem apoštol? Neviděl jsem Ježíše našeho pána? Nejste vy mým dílem v pánu? I kdybych pro jiné apoštolem nebyl, pro vás jím jsem. Vždyť pečetí mého apoštolství jste vy sami tím, že jste uvěřili v pánu. Pavel tedy nepřijímal od sboru žádnou úhradu ani odměnu za svou evangelizační práci, jak to ostatně připomíná i v prvém dopisu do Tesaloniky v 1. kapitole v 9. verši. Jistě si, bratři, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli Boží evangelium. Jedinou výjimkou v Pavlově životě byl sbor Filipský, kterému píše ve 4. kapitole v 15. verši, ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních, jen vy sami. Apoštol si totiž na živobytí vydělával sám tvrdou prací svých rukou, jak už to předtím napsal ve 12. verši. Jenže v řeckém světě byla manuální práce u svobodného občana považována za něco nedůstojného. Zvláště když šlo o náboženského činitele, za něhož byl Pavel pokládán. Proto také především mezi bohatými členy korinského sboru se našlo asi dost těch, kterým Pavel nebyl po chuti. Došlo dokonce k vyslovení pochybností o jeho apoštolském oprávnění. Je ovšem pravděpodobné, že tito zpochybňovači nepatřili k původním členům korinského sboru, kteří byli získáni Pavlovou misijní činností. Spíše se zdá, že to byli protivníci, kteří přišli odjinut už s úmyslem kazit Pavlovu práci, a ve sboru se našli žel i takoví, kteří jim popřáli sluchu a sami potom začali o Pavlovi pochybovat. Jenže Pavel nezakládá své apoštolské oprávnění na nějakých vnějších znacích. On si může své pověření kdykoliv ověřit na dvou nesporných věcech. Především Pavel viděl
Ježíše Krista, našeho Pána. Apoštolové totiž byli očití svědkové živého Pána v tom zcela jedinečném smyslu, jako ti, které Pán vyvolil a službou apoštolskou výslovně pověřil. Pavel totiž spatřil oslaveného Pána Ježíše, jenž se mu zjevil na cestě do Damašku, jak o tom čteme v 9. kapitole Skutků a ve 22. kapitole. Mimo to spatřil Pána i ve vidění v jeruzalémském chrámu, kde dostal od něho poslání, aby sloužil pohanům, jak čteme v 20. kapitole Skutků, verše 17-21. A pak je tady ovšem i druhá pečeť Pavlova apoštolského pověření. A to je živé svědectví, že Pavlovým dílem konaným v Kristu jsou sami korinčtí křesťané. Tu je však třeba si uvědomit, že vnější úspěch neznamená ještě, že kterýkoliv misionář může být pokládán za apoštola. Viditelného úspěchu mohou dosáhnout také ti, kdo dovedou působit na city, nebo ti, kdo operují přesvědčivými logickými argumenty, ba dokonce mohou přitom hrát důležitou úlohu i lichotky a dary. Ale apoštol Pavel založil v Korintu křesťanský sbor pouze na základě zvěstování Božího slova, tedy tím, že kázal ukřižovaného Krista. To znamená, že nepoužíval žádných psychologických metod či triků, nýbrž přinášel zvěst naprosto nelogickou a pro takzvané normální lidi nepřijatelnou. A jestliže korinčtí uvěřili v Krista na základě tohoto kázání, pak je to důkazem, že v tom kázání působil Duch Svatý, který je Božím slovem zasáhl, oslovil a přivedl je sám k víře. Tak se ukázalo, že Pavel je apoštolem Ježíše Krista, jak to vystihuje i jeho slovo z 2. listu do Korintu ze 3. kapitoly, 3. verš. Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. Korinčtí křesťané jsou tedy sami živým důkazem pravosti Pavlova apoštolátu. Kdyby totiž Pavel nebyl pravým apoštolem, pak ani jeho kázání by nebylo pravé. Pak i obrácení korinských křesťanů by bylo jenom zdánlivé a falešné. A celý korinský sbor by od počátku vůbec nebyl církví Kristovou. Není tedy divu, že Pavel své apoštolství tak rezolutně hájí. Nejde totiž o jeho osobní záležitost, nýbrž jde o pevnou existenci a blaho celé církve. Proto prohlašuje, toto je má odpověď těm, kteří mě soudí. Což nemáme právo přijímat od vás jídlo a pití? Nemáme právo brát sebou věřící ženu? Tak jako ostatní apoštolové, i bratří Páně, i Petr? To snad jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí? Vzhledem k tomu, že hlavním útokem proti Pavlovi byla žaloba, že Pavel za svou službu nepřijímá žádnou odměnu, apoštol především souhlasí s tím, že právo na odměnu má. Vymezuje jasně i rozsah tohoto práva. Jak uvidíme ještě v dalším textu, toto právo řádně také biblicky zdůvodňuje. Ale to všecko činí ve skutečnosti jen proto, aby se tohoto práva vědomně vzdal ve prospěch své služby, kterou je zvěstování Evangelia Kristova. Právě v tom je zralost křesťana, že svobodu v Kristu nechápe a neuplatňuje jako své osobní právo činit to či ono bez ohledu na druhé. Svoboda v Kristu je mu totiž
přebýváním skrze víru v Kristově lásce. A živé vědomí této skutečnosti mu dovoluje, aby se v případě potřeby ve prospěch ostatních lidí kdykoliv mohl svých práv s radostí vzdát. Kdo na své svobodě lpí jako na svém nezadatelném právu, které chce vždycky a všude prosazovat, ten ještě neví, co znamená zapřít sám sebe a sobě umírat. Ve skutečnosti v něm ani stopa Kristovy lásky není ještě k nalezení. Příště si o tom povíme víc. Otče náš nebeský v Pánu Ježíši Kristu zjevený, děkujeme ti, že ses i nám dal poznat a že smíme ve slově Evangelia slyšet tvůj hlas, jímž nás osvobozuješ od hříchu, od světa, od moci zlého i od nás samých. A povoláváš nás v dokonalou svobodu synů božích. Prosíme, veď nás svým duchem a uč nás svým slovem tak, abychom se naučili v tvé svobodě podle tvé vůle žít. Amen.

Co znamená život v dokonalé svobodě Božích dětí? Otázka, se kterou je možné uzavřít dnešní výpravu na stránky 9. kapitoly 1. listu Korinským. Zkoumali jsme ho spolu s Jiřím Hurtou, autorem pořadu Studna slova, a pokračovat budeme zase za týden.

Pokojné nedělní ráno vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Datum dnešního dne je 21. června a máme krátce po 7. hodině. V hodině před námi dáme více prostor textu písma, slovu zachycenému v Bibli. Dostaneme se třeba do knihy Zjevení, ale také do listu Koloským. 4. kapitolu bude za okamžik číst Kuba Lofítek.

A vy, páni, dávejte otrokům, co jim spravedlivě patří. Pamatujte, že i vy máte pána v nebi. V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení, a také mohl rozhlásit, neboť k tomu jsem poslán. Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit. O tom, co je se mnou, vám všechno poví Tychikus, můj milovaný bratr a věrný pomocník, který se mnou slouží pánu. Posílám ho k vám právě proto, abyste se dověděli, jak se nám vede a aby povzbudil vaše srdce. Posílám s ním i Onezima, věrného a milovaného bratra, vašeho krajana. Oni vám povědí všechno, co se tu děje. Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o němž jste již dostali pokyny. Až k vám přijde, přijměte ho. Také vás zdraví Ježíš zvaný Justus. Jsou to jediní Židé, kteří s námi pracují pro království Boží, a jsou také mou útěchou. Pozdravuje vás Epafras, váš krajan, služebník Krista Ježíše, který o vás stále zápasí modlitbami, abyste stáli pevně a věrně plnili Boží vůli. Mohu dosvědčit, že pro vás i pro laodikejské a hierapolské vynakládá mnoho námahy. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš, Adémas. Pozdravujte bratry v Laodikeji i Nymfu a církev, která se zhromažďuje v jejím domě. Až tento list u vás přečtete, zařiďte, aby byl čten také v laodikejské církvi a abyste vyčetli list laodikejským. A Archipovi řekněte, hleď, aby skonal službu, kterou si přijal od pána. Pozdrav mou Pavlovou rukou. Pamatujte na to, že jsem v poutech. Milost s vámi.

Když před malou chvílí Kuba Lofítek otevíral čtvrtou kapitolu listu Koloským, tak v závěru tam byla slova, která zmiňovala církev v Laodikeji. Apoštol Pavel chtěl, aby tato jeho slova byla čtena i křesťanům v Laodikeji. Nejsou to jediná slova v písmu, která míří k laodikejským. Na další takové místo se podíváme za okamžik. Otevřeme knihu Zjevení. Napřed se ale trochu nachytřím v biblickém slovníku.

Laodikeia bylo město v Malé Asii, tam v dnešním Turecku, v asijské části dnešního Turecka. Bylo to město, které leželo na dopravní cestě, na dopravní křižovatce

Bylo to tedy centrum obchodu. Ta platidla různé měny se tam jen míhaly. Bylo to také město, které proslulo svým výrobkem, svým zvláštním produktem roucha z přepichové černé vlny. Proslavilo se také očním lékařstvím. Poloha tohoto města měla jednu nevýhodu, měli problém s vodou, vodu museli přivádět z horkých pramenů. Mezitím ta voda z horkých pramenů schladla. Nicméně nemělo to výhodu ani té léčivé horké vody, příjemné horké vody, a to město nemělo ani tu studenou vodu, osvěžující studenou vodu. Mělo jen tak vlažnou vodu. A všechny tyto reálie se zrcadlí do listu, který je psán Laodikejským. Do listu, který nacházíme v knize Zjevení a do kterého se ponoříme za okamžik.

Andělu církve v Laodikeji napiš: toto praví amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření. Znám tvé skutky. Nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž: jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji, a nevíš, že jsi ubohý a politování hodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby sis ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty, a své oči pomaž mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhodli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím.

Vlažnost, neužitečná soběstačnost. Od nikoho nic nepotřebuji, nikomu nic nedlužím, nic po mně nechtějte, nic s vámi nechci mít. Střes nás, Bože, takovéto vlažnosti.

Čtu z první kapitoly knihy Zjevení. Tomu, který si nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví a který nás učinil králi a kněžími svému Bohu a Otci, jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen. Hle, přichází z oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen. Já jsem Alfa i Omega, pravý Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten všemohoucí.

0: Minula 8. hodina z neděle 21. června. Máme tu léto, začalo nám léto. Kéž si ho užijete plnými doušky vám, od mikrofonu Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Máme to také neděli a k neděli patří sváteční slovo. To dnešní připravil Pavel Procházka.
1: Sváteční slovo.
2: V dnešním svátečním slově, milí posluchači, bych se s vámi rád podělil o zamyšlení, ke kterému mě inspirovaly hlavně každodenní zkušenosti, život sám. Všichni procházíme různými obdobími. Někdy jsou to časy radosti a úspěchu, jindy zase časy zkoušek a výzev. V těchto chvílích je důležité si připomínat, že nejsme sami. A že máme v životě pevný bod, na který se můžeme spolehnout. Viktor Frankl, rakouský neurolog a psychiatr, který přežil holokaust, je autorem následujícího citátu. Člověk musí vědět, proč ráno vstát z postele. Lidé vstávají kvůli práci, zábavě, sportu, kostelu a kvůli mnoha jiným věcem. Co ale člověk, který má velmi omezenou životní nabídku? Mám stoletého otce po operaci kyčelního kloubu, který se rozhodl sám žít i nadále ve svém domě. Jeho možnosti jsou velmi omezené. Bůh mu dává dostatek sil ke zvládnutí osobní hygieny a některých drobných domácích úkonů. Přesto každé ráno v 6 hodin vstává z postele. Okolo 7 přijde rehabilitační sestra, obden v poledne přijde paní navařit a uklidit. S přípravou a servírováním dalších jídel mu pomáhají členové rodiny. A nejvíce se potěší, když přijde k němu na návštěvu někdo z rodiny, známých nebo z církevního společenství, kam ho syn v neděli vozí na bohoslužby. Ráno vstává z postele s nadějí společenství. Společenství je to, pro co žije, jeho prostřednictvím mu Bůh dává sílu. Ano, jednou z největších sil, kterou máme, je naše společenství. Když se setkáváme s přáteli, rodinou nebo členy církve, cítíme podporu a lásku, která nás posiluje. Také si vzpomínám na to, jak jsme kdysi jako chlapci v pubertě ztratili maminu. Naše rodina procházela těžkým obdobím. Ztratili jsme blízkého člověka, matku, milující osobu. Bolest a prázdnota naplňovaly dny bez ní. Ale díky podpoře církevního společenství jsme našli sílu jít dál. Víra v Ježíše Krista a společenství věřících nám pomohly nést naše břemeno a ukázali nám, že nejsme sami. I dnes po mnoha letech stále vnímám tu sílu Boží lásky, dobroty a krásy. Každý den nám přináší nové příležitosti a výzvy. Někdy se může stát, že problémy, kterým čelíme, jsou nepřekonatelné. Ale právě v těchto chvílích je důležité si uvědomit, že naděje je vždy na dosah. Naděje není jen pocit, ale je to také rozhodnutí. Rozhodnutí věřit, že i když je situace těžká, můžeme ji překonat. Naděje pro věřícího je hluboký a trvalý pocit důvěry a očekávání, že Bůh má pro nás dobrý plán a že nás provede všemi životními zkouškami. Je to přesvědčení, že i v těžkých časech je Bůh s námi a že naše budoucnost je v jeho rukou. Vybavuji si příběh jedné ženy, která ztratila práci. Byla opravdu zoufalá, cítila se slabá a neviděla, jak dál. Ale udělala dobré rozhodnutí. Nevzdat to. Nelamentovala, ale každý den hledala nové příležitosti, ale také se učila novým dovednostem, až nakonec našla takovou práci, která ji naplňovala ještě více než ta předchozí. Její příběh se stal pro mne připomínkou, že naděje a vytrvalost mohou přinést nové začátky a otevřít nám oči pro vidění Boží přítomnosti a krásy. Boží láska, dobrota a krása jsou nevyčerpatelné zdroje inspirace, ale i síly pro každého věřícího. Boží láska je bezpodmínečná a nekonečná. Obklopuje nás v každém okamžiku našeho života a dává nám pocit bezpečí a přijetí. Boží dobrota se projevuje v každodenních maličkostech i ve velkých zázracích, které nám připomínají, že Bůh je s námi a pečuje o nás. Boží krása je vidět v přírodě kolem nás, v lásce, kterou sdílíme s druhými a v naději, kterou nám dává víra. Tato trojice, láska, dobrota a krása, nás pozbuzuje k tomu, abychom žili životy plné víry, naděje a lásky a abychom šířili tuto Boží lásku a krásu do světa kolem nás. Láska je základem všeho, co děláme. Je to láska, která nás spojuje, která nám dává sílu a která nás vede k tomu, abychom byli lepšími lidmi. Když jednáme s láskou, přinášíme světlo do života druhých. V pastorační práci jsem se setkal s lidmi, kteří byli třeba prostí a nemajetní, ale pomáhali svým sousedům, jak jen mohli. Ať už to bylo s nákupy, opravami, nebo úsměvem a dobrým slovem. Jejich láska a péče měly obrovský dopad na jejich společenství. Ukázali, jak moc se dá změnit svět kolem nás. Na závěr bych se rád podělil o povzbuzení, které nám dává Bible. V Zachariášovi 9. kapitole 17. verši čteme: jaká je jeho dobrota, jaká jeho krása. Působí, že mládenci prospívají jako obilí a panny jako mošt. Boží dobrota a krása jsou s námi v každém okamžiku našeho života. Bůh dává sílu a požehnání každému, kdo chce duchovně růst a prospívat.
0: Sváteční slovo připravil Pavel Procházka.

kalendáři u dnešního data 21. června najdeme napsané jméno Alois. Toto jméno má své počátky ve starofrancouzském jméně Lois či Louis, což není nic jiného než jméno Ludvík. Alois vznikl spojením tohoto jména s arabským členem al, což znamená ten. Mnozí francouzští Ludvíkové se totiž vyznamenali v bojích se Saracény a taky Arabové označovali doslova ten Ludvík, čili al-Lois. Možná i kvůli oné bitvě se dnes jméno Alois vykládá jako slavný bojovník. Latinizací tohoto jména pak vznikl Aloysius a posléze náš Alois. Jiná verze upozorňuje, že ke vzniku jména mohlo dojít i přirozeným vývojem změnou jména Lois v Alois.

0: Kalendárium.
1: Na začátku krátké procházky historií se pojďme posunout do roku 1621. 405 let uplynulo od popravy 27 účastníků Českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze. Tato událost byla důležitým mezníkem českých dějin. Stala se symbolickou tečkou za protestantským povstáním, které začalo defenestrací 23. května 1618 a bylo poraženo 8. listopadu 1620 v rozhodující bitvě na Bílé hoře u Prahy. Doba, která následovala, přinesla pronásledování nekatolíků, jejich vyhánění ze země a léta náboženské nesvobody. Mezi popravenými muži ze stavu měšťanského, panského i zemského byli například i lékař Jan Jesenius, spisovatel a cestovatel Krištof Harant z Položic a Bezdružic nebo diplomat a spisovatel Václav Budovec z Budova. Jeden z popravených, Jindřich Ota z Losu a na Komárově, měl před svou popravou vidění a řekl o něm svému knězi Janu Rozáciovi. I věřte mi, že jest mi se ukázal můj spasitel a řekl mi, dosti máš na mé milosti, nebo tebe já krví svou očišťuji. A v tom na mé srdce krůpěje krve, že jest spustil a já v tom se schytil. A věřte mi, že mne čistě na srdci chladí a občerstvuje. Cítím to patrně. Ach, děkuji tobě, můj spasiteli, že si mne tak potěšiti a o své milosti a odpuštění mých hříchů ujistit ráčil.

Ještě přidejme dvě informace, dvě události z 20. století. Roku 1945 vydal prezident Edvard Beneš dekret o konfiskaci a rozdělení pozemkového majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů. A ta druhá je z roku 1949. V tom roce došlo k popravě generála Heliodora Píky. Jde o první justiční vraždu v totalitním Československu. Na závěr kalendária ještě připomeňme jméno českého protestantského kazatele, mírového aktivisty a pracovníka s dětmi Přemysla Pitra. Ten se narodil roku 1895. Pitr za druhé světové války navzdory zákazům pečoval o Židy a pomáhal jim především materiálně. Po válce zažádal o několik zkonfiskovaných zámků, v nichž pečoval o chudé české, německé a židovské děti. Po roce 1948 utíká ze země. Nejprve žil v Německu, později ve Švýcarsku, kde také umírá. V exilu spolupracoval s rádií Svobodná Evropa a BBC. V roce 1964 dostal ocenění Spravedlivý mezi národy, které uděluje Izraelské muzeum Yad Vashem.

Poslouchej, Bože, moji modlitbu, mé prosby, prosím, popřej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti, své spravedlnosti. Jsem tvůj služebník, nebuď mě na soud. Nikdo z živých není v právu před tebou.

0: vůli, prosím, nauč mě a strápení, strápení vyveď mě. Vyslyš mě dřív.
1: Vyslyš mě dřív.

0: חזדך.
1: צסטו פוניש בשם.
0: כי בך בטחתי.
1: דופסו דושי זה.
0: עוד אין לי דרך זו אלך. כי אליך נסעתי נפשי.
1: יסמיש מטרי. Skrývej přede mnou svůj tvář. Kež ráno uslyším v lásce tvé. Jsi má jediná, jediná naděje.
2: Kapelu Tehlim, která zpívala písničku na podkladě žalmu 143, vystřídá Kirsten a pomalu svištíme k 9. hodině.

Bylo 9 hodin, máme neděli 21. června. Na Rádiu 7 ráda s vámi Broňa Procházková. Hledat cestu ke štěstí a doufat, že Bůh zařídí zázrak stylem abrakadabra bez lidského přičinění, je naivní. Hledat cestu ke štěstí ruku v ruce s Bohem bude stát hodně? Pokud? Zaposlouchejte se za 15 minut do záznamu bohoslužby, kde kázal Jiří Čihulka, pastor sboru My Father's House v Turnově.

Za chvíli se zaposloucháme do kázání Jiřího Čihulky, pastora sboru My Father's House v Turnově, a můžeme objevit principy toho, jak zaměření pozornosti mění naši realitu.

0: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
1: Pamatujte si, milovaní bratři i sestry, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. I lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc proměnit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Domnívá-li se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, kleme tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá čistá zbožnost před Bohem Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Určitě vidíme, že důraz je na pokání, podobně jako podobenství o rozsévači jsou 4 druhy půdy a jenom jeden funguje. Pokud máme tvrdý srdce, zabordelený srdce, vším možným, přemíru starostí, trápení, ale i radostí, světských radovánek, zábavy, čímkoliv, tak nemusíme mít žádný užitek. A zároveň každý z nás je povolán a každému z nás je nabídnuto žít nadpřirozený život a nést tu obrazně

A dají se brát vážně, dá se to poměrně rychle naučit, v tom žít, anebo se to dá 100krát slyšet, 1000krát slyšet, prosedět 40 let na pozadí v různých sborech a nic. Jo? Takže chceš, aby tvoje zbožnost byla marná? Ty první tři druhy půdy v podobenství o rozsévači? Nebo se to chceš naučit, aby to opravdu v úzovkách fungovalo, působilo, bylo, ty jsi to žil a ty jsi to šířil? To je na každém z nás. To je jedna z věcí, kterou za tebe nikdo neudělá, tohle rozhodnutí. Chceš žít nadpřirozený život v té efektivitě? Nebo být jak ten kanadský farmář, bože, tak maximálně požehnej mě rodině a nic. Nebo v tu chvíli to chci jenom slyšet a nic, stačí mi to. Stačí mi, že něco slyším, někde sedím, ale nechci si něco vzít, abych potom zbytek týdne nebo zbytek života to žil a dělal a šířil. Jo, já mám často obraz, když do atomové elektrárny, že do Temelína zavážejí palivo, tak ho tam zasunou a on vydrží měsíce, roky a pořád tam je ta štěpná reakce. A Boží slovo je mocnější než uran zavážený do atomové elektrárny. Ale přesto tolik křesťanů přijde, slyší to palivo, které je vydatnější než ten uran, jima projde a nic. Nebo nic moc. Jo? Tak možná jsou jako uhelná elektrárna, že musíš furt házet lopatou uhlí, aspoň to. Ale Pán Bůh ti nabízí, že to, co ti přináší a dává, se v tobě může stát tělem a může to v tobě žít celý život a ty skrz to můžeš celý život inspirovat a učit to zase další. To je challenge. Jak to chceš mít nastavený? Já jsem se vybral. Jo? Nechci to slíkat 30krát marně, 50krát marně. Pro mě je lepší jednou, dvakrát slyšet, jak se říká, přijmout na první, na druhou dobrou. Mám jednoho kamaráda, převzal firmu po rodinou a to, co tátovi trvalo 10 let, tak on během krátké doby udělal z toho holding a jenom jedna divize, jedna část toho holdingu má to, co za rok, to, co tátovi trvalo 10 let s celou tou firmou. Jak moc chceš? Vys Lukášova služba, jo? Nebo Deky nebe, nebo Ježíš tě má rád, ten web, kolik zasáhl lidí. Jo? Jaký jsou limity toho požehnání? Ten týpek v Los Angeles začal 20, jejich 20 tisíc. Kdyby měl postoj, já si přijdu sednout, neudělá nic moc. Takže Pán Bůh nás k něčemu zve, ale je tam podle slova také jednejte. Nebuďte jen posluchači. Tak a když jsme u toho požehnání nebo vnitřního štěstí, tolik lidí to slyšelo. Tak se vás chci zeptat, který národy na světě jsou nejšťastnější a proč? Zkuste to uhodnout. Jaký a proč? Protože pokud jsme povoláni být učedníci, tak se můžeme a máme učit. Je to nějaký boží princip. Povolal nás jako učedníky, aby nás učil. To znamená i schopnost šťastně žít je naučitelná pro jednotlivce i pro celý národ. Nebo pro celý sbor, nebo pro celý rod, pro celou rodinu. Je to naučitelná věc. Jasně, potřebujeme nějaký boží input, nějakou milost, že do nás něco vloží, ale jak s tím zacházíme, to je na nás a je to naučitelný. Takže můžete si najít klidně, je to vždycky jednou za rok vydaný, světový průzkum, index štěstí, který národy jsou nejšťastnější a proč. Tak, vaše tipy, prosím. Neberte to, že to je boží slovo. Jo? Každá statistika má nějaký faktory, ale na něco to ukazuje. A dlouhý roky to je velmi podobný. To není jeden rok a za rok to zmizí. Je to opravdu nastavení těch kultur. Proč? První státy jsou severský. Finsko, Norsko, Švédsko, Dánsko. Dá se k tomu svým způsobem přidat i Holandsko. A dlouhodobě hned za nima byl Izrael. Izrael z toho 6. místa za loňský rok, kdy řešili napadení Hamásem, uprchlíky, celoroční válku, demonstrace, snahu vysvobodit ty zajatce, tak klesnul z 6. místa, který bylo před tou válkou, hádejte, kolikátý. I v těchto těch podmínkách, tak strašný mizérie, oni se řadí na 8. místo v národním štěstí. Co to je? To znamená, pokud budeš koukat na okolnosti, tak kdybys byl

0: tam, závislý na vnějších věcech, na okolnostech, na lidech, tak musíš být v totální mizérii, srabu, strachu, na práškách, v depresích, v úzkostech, ve všem možným. A oni v tom všem nějak na to reagují a pokles je z 6. místa na 8. Když čtete v Bibli o tom, že můžeme na Kristu stát jako skála, být nepohnutelný, tak to je hodně dobrý obraz. Z 6. na 8. vlastně v celém roce válčení, demonstrací a tak dále. Jo? Ještě ty severský národy teda, první 4 místa, pardon, nějaký překlep. Proč? Oni se potřebují. Je tam nutná opravdová sounáležitost, pomoc. Vemte si, tam je zima, že? Za polárním kruhem, vzdálenosti, jedna osada, druhá. Trochu to bývalo kdysi na horách. Když byly takový ty osady, ty lidi se potřebovali, že jo? Doktor nemohl, žena těhotná, přišla sousedka a tak dále. Ty lidi si fakt pomáhali, protože šlo o život. A znáte takový úsloví, nemůžu ho citovat celý, když nejde o život, jde. Znáte to? To znamená, když jde o život, když to je opravdový, tak tvý srdce reaguje jinak a tvý vztahy jsou úplně jiný. Zatímco když jde jenom o zábavu, když je člověk nastavený na to jenom bav mě nebo chci se bavit, tak vemte si historicky největší míra zábavy, největší míru zábavy má k dispozici současná mladá generace, online svět, a je nejdepresivnější ze všech. Protože nejde o život a nejsou tam reální vztahy. Jo? Takže celý ten severský svět, kde máš 10 kiláků nejbližší farmu, jsou tam losy, medvědi, tma, zima, 20, 30, 50 pod nulou, vítr, když něco dojde, tam je opravdový život, něco potřebuješ. Tam ten táta se synem, ta rodina spolu něco opravdově dělají. Tam, když štípou dříví, tak to není zábava. To je o tom, aby jako broučkové v pohádce v zimě neumřeli. Že? Když dělali průzkum, proč Holanďani patří k nejšťastnějším, tak jednou z těch věcí bylo, že tam jezdějí všichni na kole. Dospělí i děti, a že jezdějí, ať prší nebo neprší, protože v Holandsku prší skoro furt, že? Kdo jste tam byl, tak víte. A když nefouká a neprší z hůry, tak se tam odráží voda z kanálu a tak dále. To znamená, oni jsou zvyklí, to jako Forrest Gump, když byl že ve Vietnamu, tak tam to je podobný. Oni jsou zvyklí od malička, ne, bav mě, ale jsme spolu něco děláme a přemáháme nějaké těžkosti a ve chvíli, kdy těžkosti přemůžeme, sundáme ty mokrý hadry, zatopíme si, najíme se, tak ti přijde ta úleva, nějaký to blaho, nějaký to potěšení. A v tom spolu není rozdílu mezi lidma, protože jestli chodíš půl metru ty nebo velký šéf, no tak se tím brodíte spolu, táhnete spolu, máte společné zážitky. A definice toho, jak vzniká láska fileo, nebří agape, je společně, dobře, příjemně, užitečně prožitej čas. To není virtuální zábava. Takže mají to ty severské státy a má to Izrael. Společný překonávání těžkostí, kdo ho překonává víc než Izraelci. A pak byl druhý průzkum, který stát má nejlepší sociální vazby, nejlepší vztahy, nejlepší sociální vazby na světě. Izrael. Zase. A proč? Oni v tom všem mají nejlepší vztahy ze všech národů světa. Takže můžeš vidět korelaci, tu vazbu mezi nejlepšími vztahy a největší mírou štěstí i v extrémně těžkých podmínkách. Oni prostě jsou spolu, mají se rádi, oni vědí, že se potřebují a oni jsou naučeni být s Bohem tak, že zase nejde to, neexistuje svým způsobem. Prostě když nemají vodu, já vím, že tyhle ty dva příklady říkám často, jo, tak promiňte, kdo jste je slyšel, ale hodí se to, když nemají vodu, tak oni nezačnou reptat. Ale řeknou, prosím, děti, potřebujeme ovoce, zeleninu, tak co uděláme? Kdo vymyslel šedý rajčata? Izraelci. Nemají vodu na to, aby vyrostly velký rajčata, tak je naklonovali tak, nebo naučili, jo, jakou modifikací, že můžou být maličký, ale v tom stejné množství vitamínů jako ve velkých. Jo? Jejich vynález, jak si pomoct proti nedostatku vody. Kdo má nejsladší mrkev na světě? Izraelci. Proč? Je tam slaná půda, měli osejvat i slanou půdu, jako co s tím, a oni tu mrkev jako zblbli zase nějakým, ne naroubováním, něco do ní, nějak to prostě naučili, vyšlechtili, že ona reaguje na to slaný prostředí tím, že uvolňuje víc cukru. Takže česká mrkev by říkala, blé, já tady bejt nechci, tady to je slaný, kyselý, něco podobného. A oni řeknou, místo reptání tě naučíme přemáhat těžkosti a přijmout Boží požehnání. A to, co do tebe dal, vyhajpujem, že to bude pořádný. Jako ty děti na začátku v tom úvodu, ty tři zmiňovaný dneska. Protože se někdo modlil, protože někdo věřil, protože zatím šel, tak to nezůstalo na přirozený rovině, ale na nadpřirozený rovině. Protože tam je nějaká láska k dětem, protože tam je nějaká víra v Boha, protože to nevzdáš a protože prostě nebudeš reptat, když jsi Boží. Proč bys reptal? Jo? Takže nejlepší sociální vazby. Jani, ty jsi to kdysi komentovala dobře, chceš k tomu něco přidat? Komentář přesně o tom. Oni se potřebují. Tam jako vidíš nebezpečí, vojáci si krejou záda, koukáš na zastávkách, že tam je starosta města, chodí s bouchačkou a když vidí někde, že hrozí nějaký útok, prostě jdou a nasadějí život. Vědí o tom. Řeší to, řeší reální věci. To není o fejkový zábavě, to je o pravdickém životě. A ku podivu, když to je s Bohem a dobře, tak to funguje. Tak. Kdo má nejlepší sociální vazby? Když přijdete do Izraele, vím, že i tohle jsem říkal xkrát, tam je člověk úplně zasní, ty bude. Překvapený tím, že já jsem to v žádný jiný zemi, v desítkách zemí světa nezažil, co tam. Tam prostě vylezeš a na izraelském prostředí vyloženě hmatatelně cítíš vztahovost. Jako Bůh je trojediný, tam cítíš vztahy kolem sebe. Cítíš nějakou boží vztahovost i lidskou vztahovost, jo. Tam přijdeš, to vlevo to je mata v nějakým akváriu, kde procházíš tunelem obrovský akváko a vidíš, jak ty Židi milují děti, milují rodiny, oni milují život. Ale není to v tom, miluju svůj život a tak jsem sobecký a mě služte a v mě se starejte, okolo mě se točte. Oni milují děti, oni milují život. Jo? Oni milují vztahy, oni vědí, že se potřebují. Jsou malí, je nějakých 6-10 milionů, okolo je že miliarda muslimů, svých nepřátel, a oni vědí, že děti, život, rodina, ale i jejich armáda, jejich stát, jsou to, co je svým způsobem chrání, na čem záleží, bez čeho nepřežijou. Jo? Bez sociálních sítí, mladí, divte se, dá se přežít? Ale bez těch vztahů, bez té opravdovosti to nejde. A oni to hmatatelně mají, oni prostě berou vážně Boží slovo. Přečtěte si jenom přísloví s důrazem na vztahy. Jenom na moudrost, ale na vztahy. Kolik je v písmu o vztazích. Jo. Takže jestli je něco, je tam mnoho důvodů, proč do Izraele, ale proč se poučit, podívat se na vztahy jejich vojáků, jejich chlapů k ženám, jejich vlády. Jo. No to, že někde zemře jeden voják a oni jdou pro něj. Ani toho mrtvého tam nenechají. Jo. Ta kultura úcty, hodnoty k člověku, kterou tam mají. A když člověk má takovou cenu, že za toho zajatýho vojáka, že kdysi před 10-15 lety Gilad Šalit 6 let byl zajatej, a oni 6 let ho hledali a dělali, co mohli, aby dostali. Kolik lidí v Čechách má depresi v církvi, jako boží děti, že nemají žádnou hodnotu? Co to je za lež? Čemu to věříš? Jakýmu nesmyslu? Ježíš za tebe umřel. Bůh dal svýho syna, svýho ducha, dal všechno za tebe a ty si dovolíš věřit lži, že nemáš hodnotu? S tím je nutný se poprat. Jo? Oni to žijí a viděl to i ten Gilad a viděli to všichni kolem. Každý z vás má takovou hodnotu, že ten stát dělal 6 let první, poslední, aby ho vysvobodil. A Bůh pro tebe dělal mnohem víc než 6 let. Poslal svýho syna. Jo? Takže kdyby jenom tuhle jednu pravdu, ty, který trpějí neidentitou, depresema a spolu vzali vážně tuhle jednu věc, tak ta jim změní život. Jo. To znamená, je potřeba vidět a přijmout lásku k životu, ale zároveň i odpovědnost za něj. Protože pravá zbožnost určitě nejsou řeči. Nebo jenom řeči. Myslím ten Jakub. Řeči se nenajíš, že jo? A tak dále. Takže pravá zbožnost jsou vztahy, kdy ty jsi s druhým, ne na dálku, ale jsi s druhým, kdy pro něj něco přínosného chceš a děláš, ale zároveň on pro tebe. Není to jednostranný servis, ale ty vztahy jsou reciproční. Funguje to, proudí to na obě strany. Jo? V tvých vztazích jsi víc iniciativní ty vůči druhým lidem, anebo chodí oni za nima a ty nic. Jsou lidi, že jsou zvyklí, dělejte mi servis. Byla třeba úžasná maminka, dělala servis a oni jsou zvyklí, že ti všechny přinesou na stříbrným podnose. S tímhle postojem jde být šťastný. Protože láska je vždycky aktivní. Jo? Takže je potřeba, aby vztahy byly reciproční na obě strany a ať si na jedný nebo na druhý modli se za to. A vy, kteří jste, řekněme, pasivnější, zvyklejší na servis, zkuste z toho povstat. Protože je veliký rozdíl mezi vodou, která teče, a vodou ve slepým rameni, která neteče. Pokud nevěříte, nebudu vás nabádat, zkuste se toho napít, abyste se neotrávili. Jo? Kde to neproudí, to znamená, kde ty nejsi v lásce aktivní, tam to začne zasmrádat, nedá se tomu utíct. Jo? Buďme všichni vztahově aktivní. To znamená, přijmi odpovědnost i za svůj život, že nejsi, ať byl jakkoliv těžkej. Máš těžší život než ty Izraelci? Máme těžší život než ty Izraelci? No těžko. Máme depresivnější prostředí než za polárním kruhem, když tam čtvrt roku nevyjde slunce a jenom tma, tma, tma? Dovedeš si to představit? Čtvrt roku nevidíš světlo, nevyjde slunce? To je mazec, jo? Takže nechme se inspirovat tím aktivním, co říkali Židi po druhý světový, už nikdy jako ovce. Obděláme poušť nebo s těžkostí kvalita. Jo? To znamená, přijmi odpovědnost za svoje nitro, za to, čím ty se plníš, co v sobě uchováváš a z čeho potom budou proudit i tvoje reakce, tvoje slova, tvoje skutky. Je tam krásný obrázek, je teda anglicky, sopka hněvu. Jo? Když vidíte sopku, tak nahoře je to, co vidíte. Viditelný chování. Stříká láva, kameny, popel, kouř. Jo? Když bouchne cholerik nebo člověk rozhněvaný, tak je nějaký chování, který vidíte viditelně. Nebo zahořklej, nebo sebelítostivý člověk. Něco chrlí jako ta sopka. Jo? Je to podobné, když jsme 2 měsíce zpátky měli měsíc o závislostech, jo? Tak si můžeme říct u toho člověka, který závislý třeba na pití nebo na drogách, když se bude říkat jenom nepi, nehádej se, nebouchej, nevybuchuj a budete otrhávat to špatné ovoce. Stačí to? Co určuje, jestli ta sopka bouchne nebo nebouchne? To, že jí budou říkat vnějšně, nedělej to? To je dost na baterky, že? Jako může se chvíli snažit, můžeš zasypat i ten kráter ze zhora něčím, přelepit si pusou kobercovkou, ale když to v srdci je natlakovaný. Jo? To znamená, to, co je v srdci, zklamaní, obrázek je anglický, ale jde přeložit, klidně pak potom pošlu nějak poskládaný na WhatsApp. Zklamání, samota, frustrace, zmatek, vina, hanba, stud, to, že něco člověka přemáhá, on se cítí, že to je silnější než moc, silnější než on. Jo? Kdy vnitřní bolest, pocity bezmoci, únavy, strachu, to, že je sám prožitý traumata, neodpuštění, opuštěnost, to, kde byl vystavený jako dítě věcem, kde byl sám, kde byl ve tmě, kde byl traumatizovaný. A když v té duši je tohle naskládaný, jako v tom kotli té sopky, tak co můžete čekat? Stačí malý zemětřesení, stačí malý otřes a ta reakce není, že se zachvějou skleničky v nábytku, ale přijde ti někdo autem, hodí ti myšku a jo, nebo někdo ve frontě dupne na nohu a cokoliv. Stačí málo, jo. A spustí to nový výbuch. Podle vzoru těch Izraelců, kdo odpovídá za stav tvýho nitra? Jsme uprostřed pouště, budeme reptat. Máme málo vody, budeme reptat. A budeme si stěžovat a budeme vylejovat svoji frustraci. Je dobrý, co říkal Tibor, kde to vylejval, aby to vylil, a pak tam pustil to boží slovo. To je dobře. Jo? Ale určitě by nebylo dobře v tom být měsíce, roky nebo desetiletí. Jo? To má se to vylejt a pak se to má začít plnit něčím dobrým. Protože kdo odpovídá za stav tvýho srdce? Druhý lidi? Nevážně. Tví rodiče? Do možná roku, dvou, tří. Jestli už ti je víc, tak se chovej, že ti je víc. Jo? Pardon, že jsem tak přímej. Ale mnozí lidi se chovají, když jim není víc a pořád se chovají tak, že za to může někdo jiný. Rodiče, učitelé, někdo, pastor, vedoucí, služebníci, vždycky za to může někdo jiný. To je ten postoj obětí, ukřivděnosti, výčitek, vždycky za to může někdo jiný. A potom, když za to můžou oni, tak to je o důvod víc, no proč to na ně vylejt, ne? Teď oni za to můžou, teď oni si to zasloužejí. Ty Izraelci vzali motiku a šli okopávat tu suchou poušť. A teď tam jsou oázy. A když jedete Izraelem, tak vidíte takhle nasázený stovky a tisíce stromů, na kterých rostou palmy a olivy. A oni mají spočítaný, kolik jim to hodí za rok a vidí, kolik nových stromů ten rok nebo příští rok zase zasadí a postaví, připraví na to půdu a podle velikosti sklizně tam postaví další a další a další. 10 let, 20 let, 30 let, 50 let. To je odpovědný přístup k životu pro ně a pro budoucí generace. Jo? Takže tam, když jedeš, tak na každém kiláku vidíš, co když si říkáš, správná spolupráce s Bohem, odpovědný přístup k životu, kdy se nevymlouváš, ale pustíš tam Boha, vezmeš to vážně, vezmeš to boží nadpřirozený a necháš proměňovat ty zahořklý, slaný okolnosti svýho života ty, tak vyhraješ. Tohle je obraz fury lidí, kteří nepřevezmou odpovědnost za stav svýho srdce. A jejich život, jejich vztahy, jejich komunikace je takováhle. Nevíte, jak dlouho? Dokud budou chtít. Když budou chtít, tak to může dopadnout až takhle. Ondra tuší, co to je? Aha, Hrad Mírov, nejstřeženější věznice. Tam jsou doživotně vězněný. No, on to je takový zámeček. Jestli chceš být ve vězení své minulosti a těch křivd a těžkostí a soli a výčitek a hořkosti, můžeš tam být na doživotí. Na druhou stranu, i od toho Lotra Kajínka se můžete poučit, dá se z toho utít. Ale musíš proto ty něco udělat. Musíš ty přijmout odpovědnost, že z toho vězení své minulosti chceš pryč. Takže když pojedete do Mohelnice, někdo se mnou sloužit, tak Míro je 5 kiláků od toho, můžem domluvit exkurzi. Jo? Teda nevím, jak moc dovnitř, já myslím, že to stačí obejít. Jo? Tolik lidí je zajatých ve své minulosti, dobrovolně tam seděj. Můžeš odejít. Ježíš ty dveře otevřel. A Izraelci na to mají jednoduchý trik. Říkají, pište si deník od malička, a každý večer si tam napiš 3 dobré věci, za které Bohu děkuješ. Zní to děsně primitivně. Ale Ondra dneska uváděl ty chvály stylem, po ty první, pamatujete, co říkal? Spočítej svý požehnání. A jak jsi to řekl, tak si říkám přesně, že? 365 dní v roce, kdyby jsi každý den poděkoval za 3 a napsal si to, protože psaním si pamatuješ, učíš se víc než jenom myšlenkou, tak jich máš 1000. Za rok 1000 věcí nazbíráš, který pro tebe Bůh udělal. A tím, že si to píšeš a říkáš a vracíš se tomu a čteš to, tak plníš ten svůj magmatický kotel ve svém srdci božím dobrem a postupně vytlačuješ ty mrzutosti, to, co nebylo, a plníš svý nitro. Bůh byl dobrý každý den, aspoň 1, 2, 3. 1, 2, 3. A nazbíráš jich. Já jsem nedělal, že tohle je izraelská rada, jo. Jsem se dočetl tenhle týden. A když jsem se obrátil, tak mě Bůh dovedl k tomu, ať každý večer, když jdu spát, mu poděkuju za 10 věcí. Šlo to. A pak jsem si říkal, dotáhnu to na 24, abych viděl, že každou hodinu v průměru za den. A většinu dnu to šlo. Takže začni aspoň se 3. A úspěšní, efektivní lidi a manažeři mají takový pravidlo, že když jdou spát, tak si nachystají 6 věcí, které budou dělat druhý den. Zase nějaký jednoduchý pravidlo. Tak to klidně snížme z manažerské úrovně na půlku. A modli se pořádně, než jdeš spát, za 3 věci poděkuj, co ten den byly. A aspoň za 3 věci důležitý, co jsou nachystaný na druhý den, se modli. A tě Bůh připraví, je tam, ty se na ně těšíš a prožiješ to s tím, aby až budeš usínat, už tam bylo připravené požehnání. A ty chodíš spát s tím, že se těšíš na to, že to s Bohem prožiješ, že to požehnání tam je, takže nechodíš spát unavený, frustrovaný, nevím, co bude, nevím, co zítra, ale chodíš spát natěšený v boží přítomnosti na to, že zítra s tebou bude. Že otevřeš oči, on tam bude a je připravený ty věci s tebou prožít. Takže místo prázdnoty, frustrace, ničeho, ty žiješ vděčně a natěšeně, nachystaně a zase. Za rok, i když všechno nevyšlo, máš to 1000 plus 1000. Jsou lidi, kteří 20 let sedí v církvi, slyšeli to postý, ale nedělají to. Takže ta challenge je, teď si vemte mobily, kdo chcete. Nenechte se manipulovat, ale vemte si mobily a nastavte si, že když chodíte spát nějakou hodinu, nastav si tam na každý den budíček, nějaký upozornění a napiš si k tomu 3 plus 3. Nebo 8 večer po zprávách, kdo koukáte, 9, 10, něco. Nastav si to a napiš si tam 3 plus 3, protože jestli to uslyšíš a nezačneš dělat, tak to bude tisící rada, kterou máš, jak žít šťastný život. Aha, můžeš ji slyšet dalších 1000. Ale můžeš jednu vzít po vzoru těch Izraelců a jednu začít dělat. A jim to stačí na to, že změnili celý ten národ. A uprostřed takových těžkostí patří k nejšťastnějším. Tak vás nebudu manipulovat, ale vem si ten mobil, napiš si to a začni to dělat. Měj to jako připomínku. A řekni si, do konce tohohle roku. Už máme březen, ale furt mi zbývá nějakých 900, to dám. 900 plus 900, tak kdyby šla jenom půlka, tak to mám 1000 dobrých věcí, které s Bohem tenhle rok můžu prožít. Chceš nebo nechceš? A teď je ta challenge, tak proto něco udělej, protože jestli to bude zase U1, U2, tak se sejde na příštím kázání a budeš koukat a nic. A nebo to udělej. Takže dneska vás popichuju, jak nejsem, no trošku tlačím na pilu, není mým zvykem, ale jsou lidi, kteří to na první dobrou dělají a nemusíš jim říkat třikrát. Jsou lidi, kteří to slyšeli 100krát a dělají to. Jejich zbožnost je marná. Máš milost, máš nabídku, Bůh tě vezme do nejbohatšího supermarketu. Je dokonáno, je to připravený, ale co si vezmeš, na co budeš reagovat, to je odpovědnost čí? Rodičů? Pastora? Vlády? Houby. Tvoje. Jo? 3 plus 3, je to tak jednoduchý. A začni to dělat a začni měnit, čím je plnej ten tvůj magmatický kotel. A když bude postupně plněný dobrotou a vděčností a důvěrou a viděním Boha, tak jak budou vypadat tvý chvály? Jak bude vypadat tvůj běžný den? Jak budou vypadat tvoje vztahy? Jo? Bude přibývat Boží přítomnosti a míry štěstí. Takže kdo chcete, aby vám bylo líp a dobře, tak to začněte dělat. Kdo chcete se nemít blaze, tak to prosím vás nedělejte, ale nestěžujte si. Kdo to chcete jen slyšet a nechcete to dělat, kdo si nechcete nechat poradit, pomoct, zachránit od Pána z mizérie na trajektorii šťastnějšího života, tak si řekněte, já z té mizérii chci zůstat, já si nebudu stěžovat a já budu spokojený, protože mám, co chci. Mít se mizerně. A buďte šťastný aspoň v tom, že máte, co chcete. Jo? Ale můžeš, když ty Izraelci, když ten národ v tom všem, co měli za loňský rok, patří k nejšťastnějším. O co víc můžeme s Božím duchem. Jo? Mohl bych ještě víc, nějaký obrázky jsem z toho vynechal, ale jak se dají zapojovat všechny složky naší bytosti. Duch, duše, tělo i vztahy. Jo? Ale tam už dneska nechci. Ten smajlík je na obě strany a pod tím je napsaný You decide. Ty se rozhodni. Je to na tobě. Ty se rozhoduješ. You decide. Ty si vyber. A na to samý, jako ten Izraelec, se můžeš mračit a nebo říct, Bože, s tebou to dám. Bože, s tebou to dám. Tak to možná bude muset být o něco víc nadpřirozený než přirozený, ale s tebou to dám. You decide. Ty si teď vyber, jak chceš vypadat. Jak chceš, aby vypadala tvoje budoucnost. Tvý srdce a následně tvoje tvář, tvoje rodina, atmosféra v tvým srdci, u tebe doma. A jasně, Boží dotyk ničím nenahradíme. Jo? Je prostor na Boží dotyk, vnitřní uzdravení, něčem se nedá nahradit napojení našeho ducha, našeho srdce na Boží srdce. To nejde obejít, ale zase ta vděčnost, ty opravdový modlitby, ta touha, to volání k němu, to, co nám Tibor předved, jo, v tom svědectví, to je ta cesta, kdy tvůj duch se napojuje na Boha. Jo. A i kdyby to bylo tvrdý jak skála, tak to prokopeš. I kdyby to bylo zabahněný jakýmkoliv hříchem, jde se z toho proplácat. Jde to. Jo. A to, že to jde a že to může jít rychle, jo, tak jsou lidi, kterým fakt stačí říct jednou. A oni to vezmou a udělají. A rostou strašně rychle. Jsou lidi, kterým řekneš 100krát a stejně to nevezmou. Jo? Zase, you decide. Ty určuješ, jak rychle porosteš. A klidně, kdybyste chtěli, tak to, kdo to vezmete vážně, dělejte to do konce roku a kdyby vám to nefungovalo, tak mě přijďte na Silvestra nebo na Nový rok děsně vynadat a já si dám ne 100krát odčináš nebo něco, ale nějaký super úkol se za vás speciálně modlit, třeba celý měsíc s nějakýma pustama něčím, protože není možný brát Boží rady a nemít z toho užitek, není to možný. A pokud tohle budeme dělat, takhle se budeme učit poslouchat sami na první, druhou dobrou, tak jenom, že my porosteme raketově rychlejc, ale i naše děti.
1: Čas bohoslužby přinesl kázání Jiřího Čihulky, pastora sboru My Father's House v Turnově.

Nedělní dopoledne se blíží k 10. Mikrofon Milanovi Remešovi předává Broňa Procházková. Přeji vám vydařenou neděli a příjemný poslech Rádia 7.

Rádio 7 vysílá na DAB. Stačí DAB přijímač za pár 100 korun a můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Mapu pokrytí najdete třeba na našem webu radio7.cz. Těšíme se na setkání v éteru. Rádio 7 s nadějí do každého dne.

Znělka ohlásila 10. hodinu ze svátečního nedělního dopoledne s datem 21. června 2026. Od mikrofonu Křesťanského rádia 7 vás srdečně zdraví a u vysílání vás vítá Milan Remeš. Dnes máme první letní den, tak bych si přál, abychom vás dnes našimi pořady a písničkami zahráli u srdce a potěšili vás na uchu i na duchu. A jaké dobroty pro vás připravila naše radiová kuchyně pro následující hodiny?

Vztah s Bohem není o vědomostech a informacích, ale o vnitřní proměně. K tomuto poznání došel na své cestě hledání a nacházení také Timotej Tomíček. Jeho příběh zprostředkuje relace Život víry, kterou si můžete naladit v 10 hodin a 15 minut. Dá se zvládnout kolotoč mezi prací, péčí o rodinu, službou v církvi a spokojeným manželstvím, aniž byste se cestou zhroutili? Najít zdravou rovnováhu je disciplína, ve které selhávají i ti nejlepší z nás. V Rozmarině se moderátorka Radka Mazurová zaměří na to, jak si správně nastavit priority a hlídat si hranice dřív, než dojde k vyhoření. Své osobní zkušenosti, chyby i osvědčené recepty na zdravý balanc nasdílí host pořadu Zuzana Lančová. Poslouchejte v 11 hodin. Umět vidět krásu života, lásku a dobrotu je velmi důležité, protože právě to nám dává naději v časech plných šedi. Sváteční slovo pro tuto neděli připravil kazatel Evangelické církve metodistické Pavel Procházka. Poslouchejte popoledni. Více než vypolírované tóny hledá nahrávka Revolver kapely Hugo a já pohled na obyčejné životy obyčejných lidí. Mohou ještě 3akordové písně změnit svět? Posuďte sami při poslechu intervalu krátce popoledni. V jednu hodinu vás a vaše děti pozve kormidlo na výpravu do Belgie. A protože tahle jízda bude mít pořádně sladkou příchuť, nebylo by na škodu mít připravený kartáček na zuby.

Mladí žijí v jiném světě než staří, a to i v případě, kdy spolu sdílejí jednu domácnost, nebo alespoň dům. Soužití generací se bude věnovat pořad Poklady z archivu po 2 hodině odpolední. Dnes nás v koncertínu čeká Concerto Grosso D-dur, varhanní koncert číslo 13 F-dur s podtitulem Kukačka a Slavík od Georga Friedricha Händla. Ondřej Kijas prozradí více po 15. hodině. Relace Séla je místem pro vnímání Božího slova a přemýšlení o něm. Manželům Petrovi a Markétě Šanderovým z husitské fary v Kuřimi můžeme naslouchat po 16:15. V písničkách z archivu se tentokrát zaposloucháme do alba Obrazy o nebi, které kapela Učedníci vydala jako své 8. řadové album. Jenomže oproti těm předchozím se tohle z řady vymyká. Poslechněte si o 16:30. Stromy jsou důležitou součástí krajiny, potažmo i života na zemi vůbec. Bez nich bychom neměli dřevo, teplo ani velkou část věcí, které známe. Další význam, který mají, je estetický. Jak pomoci utvářet a plánovat určitou část krajiny, hovoří v akademii Tomáš Uher z Univerzitního křesťanského hnutí se zahradní a krajinářskou architektkou Romanou Michálkovou po 17:00.

Umět vidět krásu života, lásku a dobrotu je velmi důležité, protože právě to nám dává naději v časech plných šedi. Reprízu svátečního slova pro tuto neděli, které připravil kazatel Evangelické církve metodistické Pavel Procházka, si můžete poslechnout také v 18 hodin. Pořady jsme si představili a já vám posílám první písničkové holoubky od kapel Abba Chvály a také Meta Redmana a přeji vám příjemný a ničím nerušený poslech.

Na Rádiu 7 dozněla písnička Meta Redmana Beautiful News, tedy krásné zprávy, která je na základě Janova evangelia 3. kapitoly 16. verše, který je jedním z nejznámějších vůbec z celé Bible a který říká, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A i toto je poselství, které chceme k vám do éteru posílat z našeho rádia. Po následující písničce od kapely Timothy už zazní příběh Timoteje Tomíčka o jeho cestě hledání a nacházení Boha v relaci život víry.

0: kvůli hluku, který je v tebe a naokolo.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia 7. Mé jméno je Tim a dneska vám budu povídat o tom, jak jsem se já setkal s Ježíšem a co pro mě Ježíš znamená. Můj příběh bych začal tak, že jsem vyrůstal od malička v křesťanské rodině, což bylo velké požehnání, protože vlastně jsem nikdy nepochyboval o tom, že Bůh je, ale v určitém věku člověk začne přemýšlet o tom, co mu lidé říkají kolem sebe. A tak jsem začal přemýšlet, kým Bůh je pro mě. A ta moje představa o Bohu byla, že je někdo vzdálený, někdo, koho nezajímám, někdo, koho nezajímá svět. A v určitém momentu jsem potřeboval víc než tady to. Potřeboval jsem si ujasnit, jestli teda Bůh je někdo, kdo o mě skutečně má zájem a kdo je mi blízko. Ta moje cesta k té osobní víře šla velice zajímavým způsobem, protože v tom momentu, kdy jsem začal hledat Boha, tak jsem se setkal s různými lidmi a s různými názory na Biblii a na křesťanství. A jeden z těch názorů, který přišel do mé cesty, jeden z těch způsobů, jak věřit a jak číst Biblii, se jmenuje kalvinismus podle Jana Kalvína. A tento teolog začal nějakým způsobem Biblii vysvětlovat. A aniž bych chtěl zpochybňovat kohokoliv víru, tak pro mě toto nebyla cesta. A nevěřil jsem, že Bůh, jakého tahle teologie popisuje, je Bůh, kterému já chci věřit a kterého chci následovat. A tak jsem studoval Biblii, studoval se různé další teologie a lidi, kteří vysvětlují, jak můžeme Bibli chápat, a hledal jsem, jestli je to jediný způsob, jak přistupovat k Bibli. A došel jsem k tomu postupem času, že ne, a že vidím v Bibli jiného Boha, Boha, který skutečně přichází k lidem a miluje je a nabízí jim svou pomocnou ruku. A rozhodl

jemu sloužit. Od té doby jsem hledal způsob, jak Bohu sloužit, jak přinášet boží myšlenky, boží lásku na tento svět k lidem okolo nás. A to, co jsem prožíval, to, co mi Bůh ukázal, byl verš z 1. Timoteovi 4. kapitoly 12. verš, kde je napsáno: nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď prověřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře i čistotě. A tak se snažím, aby můj život vypadal tímto způsobem, abych skutečně byl ten, který může být vzorem pro ostatní, který může ukazovat, že křesťané nejsou jenom divní lidé, kteří jsou vytrženi z reality, ale že křesťané můžou být lidé, kteří žijí normální životy, jenom v lásce k druhým, s respektem k druhým, ve víře a v čistotě. A to je něco, co můj život provázelo a provází, a z toho důvodu, že jsem se jednou rozhodl následovat Ježíše, tak teďka dělám spoustu zajímavých věcí, ke kterým bych se jinak nedostal. Sloužím v církvi, hledám způsob, jak o Ježíši vykládat v dnešní době druhým lidem. A toto je asi ve zkratce můj příběh.

0: V úvodu zaznělo, že jsi z křesťanské rodiny a zároveň, že jsi chtěl osahat a mít tu osobní víru. Do jaké míry jsi v té době prožíval jako nějaký otazník v hlavě, tohle je víra mojich rodičů, takhle se nějak projevuje, ale zároveň bych chtěl něco svého. Bylo to nějaké pnutí, potřebuji si to osahat nebo chci, aby to bylo mé vlastní. A jak se dochází k tomu, aby to tedy bylo to, co je vlastní, nejenom to, co člověk přejímá nebo slyší, vidí?
1: Mm-hmm. Myslím si, že u mě to bylo tak a u spousty lidí, se kterými si bavím, kteří taky vyrůstají v křesťanských rodinách, to je tak, že v určitém věku začneme právě přemýšlet nad tím, co nám druzí lidé říkají. A určitým způsobem to zpochybňovat, což si myslím, že není špatně. Že naopak vlastně je to ten prostředek k tomu, aby jsme našli tu naši vlastní víru. Takže se mi začaly hlavou rojit takové ty otázky, jakoby je tady nějaký jiný pohled na svět, který my můžeme přijmout bez Boha, anebo teda s Bohem, ale v nějaké jiné formě, jak blízko nebo daleko Bůh je. Co to pro nás znamená, když nás třeba rodiče vedou k tomu, aby jsme se denně modlili, jestli jenom říkáme nějaké naučené věty, nebo jestli skutečně věříme tomu, že je na druhé straně někdo, kdo nás slyší a kdo může odpovídat na tyhle ty otázky. A to všechno se tak začne těm mladým dětem, si myslím, ještě rojit v hlavě a přemýšlí nad tím. A myslím si, že právě v těch otázkách a v těch momentech, kdy je tohle to napadá, tak vždycky potřebují nebo potřebujeme hledat odpovědi, které jsou možná z jiného zdroje, než jenom od našich rodičů. Potřebujeme mít vlastně osobnější zkušenost s Bohem. Takže to, co děláme, je, že hledáme Boha v novém způsobu, v novém kontextu. Chceme ho vidět kolem sebe.
0: Součástí té tvé cesty bylo zahloubání se do Bible, studium Bible, možná studium teologie jako takové, těch pohledů. Řešil jsi někdy v tomhle směru otázku toho, jestli můžeme Bibli věřit, jestli je to nějaký historický dokument, který je skutečně smysluplný pro život člověka, který má prostě nějaké pozadí, ze kterého je jasné, že je to něco věrohodného, něco, na čem může postavit člověk svůj život?
1: Určitě jsem to řešil, možná trošku později než tady v tomhle období, tam jsem vlastně ještě považoval Biblii za ten základ, protože to tak bylo postaveno v církvi, v rodině a tak jsem byl přesvědčený o tom, že vlastně Bible je tím základem jenom proto, že mi to někdo řekl. A pak později teda přišel moment, kdy jsem to začal zjišťovat, jak to s tou Biblií je a vlastně mi přijde fascinující, že máme tolik důkazů o tom, že Bible je věrohodný historický zdroj, že můžeme přečíst tolik zdrojů, když budeme studovat ty originální rukopisy z prvních století, které

0: které se nám dochovaly, takové ty fragmenty, ty úseky, tak zjistíme, že jich je mnohem, mnohem více než kterékoliv jiné historické literatury, kterou považujeme za skutečně z té doby, kde byla napsána. Takže podle počtu těch kopií, podle počtu těch originálních kousků můžeme ověřovat historické knihy a zjistíme, že jsou pravé a že jim můžeme věřit, že jsou opravdu třeba prvního století. Ale Bible jich má mnoho, mnoho násobně více než jakákoliv jiná kniha, takže je mnohem důvěryhodnější. Navíc i svědectví Bible jako takové vevnitř je tak spojené, že si neprotiřečí, že to krásně ukazuje na to, že přestože to psalo hromada autorů v šíleném časovém období, tak můžeme vidět, jak Bůh nad tím držel tu ochrannou ruku a jak je vedl v tom, jakým způsobem mají psát, jak je inspiroval k tomu, co mají psát. A díky tomu máme komplexní knihu, která je složena z mnoha různých malých knih, ale dohromady dává smysl. A to jsou jedny z mála důkazů, které mi ukázaly, že Bible je skutečně důvěryhodný zdroj, o který se můžu opřít. A kdybychom chtěli jít dál, tak se můžeme bavit o jednotlivých příbězích a o tom, jak je chápat. To je někdy důležité vědět, že Bible byla napsaná proto, aby jsme z ní čerpali, ale není napsaná pro nás. My nejsme ti, kterým byla cílena. Je napsána v nějakém historickém a kulturním kontextu. A třeba když čteme novozákonní dopisy, tak nemůžeme si myslet, že byly napsány pro nás, protože byly napsány pro lidi v prvním století. My z nich můžeme jen čerpat a inspirovat se. A když takhle čteme Biblii a snažíme se pochopit, co byl ten její původní záměr, tak nemám problém věřit čímkoliv, co je v Biblii, naopak si myslím, že Bible dává velký smysl. Takže Bible je něco, co jsem vlastně našel jako důvěryhodný zdroj ve svém životě.
1: Když v rámci toho osobního studia přicházely nějaké otázky, které možná vedly ještě k hlubšímu studiu, jestli ty věci jsou tak, jak jsou, přicházely třeba ty otázky z tvé vlastní hlavy, nebo si vedl i nějakou polemiku s lidmi, kteří třeba Biblii opovrhovali nebo ji nebrali jako něco věrohodného, nebo naopak třeba dávali ty argumenty, proč tomu věřit nelze a podobně, jestli i s něčím takovým se musel vyrovnávat nebo potýkat?
0: V mém okolí nebylo moc lidí, kteří byli blízko mě, kteří Biblii nevěřili. Já jsem vyrůstal hodně v té křesťanské komunitě a i vlastně ve škole byli nějakým způsobem lidé z křesťanského kontextu, protože jsem chodil na církevní základní školu, takže jsem neměl úplně příležitost s někým komunikovat naživo takto. Takže jsem v určitém období si začal dělat sám takového toho ďáblova advokáta, že jsem začal hledat důvody, proč by to nemusela být pravda. Začal jsem vlastně úmyslně zpochybňovat svoji víru a ty věci, které znám. A vyhledával jsem proto docela dost zdrojů, ať už na internetu nebo v knihách, kdy jsem snažil najít právě ty argumenty, které jsou proti. A potom porovnávat s tím, čemu já věřím a tím, o čem mluví různí světoví teologové a různí kazatelé. A tady tuhle bitvu jsem teda vedl více jakoby vevnitř sám sebe, kdy jsem nemluvil s druhýma lidma tolik o tom, ale hledal jsem oboje ty argumenty a to, co mi z toho jakoby jednoznačně vyšlo, bylo právě to, že můžeme věřit jak Biblii, tak Ježíši jako tomu poslanému mesiáši, tomu, který zachránil svět.
1: Křesťanství je někdy popisováno, že to není náboženství, ale že to je živý vztah s Bohem. Zkus nás trošku vzít do toho tvého vztahu s Bohem. Co pro tebe znamená komunikovat s ním? Jak vypadá možná ta každodennost?
0: To je velmi, velmi důležitá součást a myslím si i základ víry, kdy my můžeme znát takové ty argumenty a nějaké názory a myšlenky a můžeme si to všechno nastudovat, ale vlastně nakonec to, co je pro nás důležité, je to, jestli Bůh je nám blízko. A já jsem vlastně s touhle otázkou začínal, jestli Bůh je někdo, kdo je mi blízko a kdo má o mě zájem. A myslím si, že když jsem prošel celým tady tím obdobím, kdy jsem potřeboval studovat ty věci a načíst si různé materiály a knihy, a když jsem tím vším prošel, tak jsem řekl, Bože, teda ti věřím a chci tě následovat. tam teprve teda začala ta moje osobní cesta s Bohem, kdy jsem už věřil, že Bůh je a že ho chci znát a chci ho následovat, ale potřeboval jsem začít dělat kroky k tomu, abych já mu byl blízko, abych slyšel jeho hlas. A to, jak jsem to dělal, bylo skrze čtení Bible, kdy jsem se snažil Bibli číst už nejenom způsobem získat nějaké argumenty, nějaké myšlenky, ale ve snaze vidět Boha a vidět lidi, kteří s Bohem mluvili, kteří se s Bohem setkali, jak oni to dělali. Začal jsem se více modlit, nebo více takovým jiným způsobem, kdy už to nebylo prostě něco odříkat, odmluvit, ale kdy jsem si třeba Boha představoval vedle sebe a jakože s ním vedu nějaký rozhovor. Začal jsem dávat Bohu prostor, kdy ke mně on může mluvit a kdy jsem třeba jenom řekl prostě Bože, dneska chci, aby si mi něco ukázal, něco řekl, a snažil jsem se vytvořit přes den ten prostor, kde já budu naslouchat, kde já budu vnímat, kde Bůh kolem mě něco dělá, kde Bůh pracuje. Myslím si, že důležitá součást je kontakt, blízký kontakt s lidmi, kteří s Bohem vztah mají. A spoustakrát ke mně Bůh promluvil skrze lidi, kteří přišli a bavili se mnou. Bůh promluvil skrze ně, aniž by to třeba často věděli, ale dal mi nějaké slovo, něco, co jsem potřeboval slyšet. Takže ten kontakt s Bohem nebo ten rozhovor s Bohem může být na různých úrovních, může probíhat různě pro každého, ale myslím si, že je hodně důležité ho hledat. A zároveň si myslím, že je tady důležité zmínit i roli Ducha Svatého, protože právě Duch Svatý nás napomíná a poučuje a povzbuzuje a dává nám sílu do výzev, kterým čelíme. A myslím si, že když dáváme Duchu Svatému prostor, což může znamenat právě nějaká vytrvalá modlitba, Bože, prostě dělej něco skrze mě dneska, mluv ke mně nějakým způsobem, tak začneme zjišťovat, že po nějaké době rozumíme více tomu, co čteme v Biblii. Jsme možná blíž některým lidem, než jsme byli předtím. Naše vztahy se začínají proměňovat. Možná začínáme my sami se chovat v určitých situacích jinak, než jsme se chovali předtím. A vlastně ten vztah s Bohem nemusí být čistě o tom, že vím, že teďka mi Bůh něco řekl, ale o té vnitřní proměně, kdy necháváme Boha, aby dělal to, co on v nás chce dělat. A vlastně jenom si užíváme ten proces a dáváme sami sebe k dispozici.
1: Někoho by mohla napadnout ta otázka, proč vlastně ten vztah s Bohem potřebuji. Nestačí žít dobrý život nebo snažit se druhým neubližovat, žít tak a dělat to, co chci, aby třeba lidi dělali mě. Potřebuji nějakému tomu v uvozovkách dobrému životu Boha?
0: Myslím si, že k dobrému životu člověk Boha nepotřebuje. Spousta lidí, kteří jsou nevěřící, žijou na první pohled a možná i na druhý a na třetí velmi dobrý život. A myslím si, že naopak je spousta křesťanů, u kterých bychom pochybovali a zamysleli se předtím, než řekneme, jestli žijí nebo nežijí dobrý život. A ta otázka si myslím je, co si myslíme o Ježíši Kristu. Kdo byl Ježíš pro nás? Protože Ježíš je historicky skutečná osoba, není to někdo vymyšlený, a máme nejlepší historický záznam, jaký může mít o tom, že Ježíš zemřel a byl vzkříšen z mrtvých. On sám sebe prohlásil za Boha. A teďka, jestli Ježíš skutečně je Bůh a dokázal to právě tím, že byl vzkříšen z mrtvých, tak my se můžeme rozhodnout, v jakém vztahu k Bohu budeme. Můžeme ho odmítnout, na to máme každý právo, můžeme ho přijmout a následovat, nebo ho můžeme nějakým způsobem ignorovat, což je vlastně jiná verze odmítnutí. A myslím si, že to, co si každý člověk, věřící, nevěřící, potřebuje odpovědět, je, jestli tady je Bůh, který stvořil tento svět, tak stvořil i mě. A jestli stvořil i mě, k jakému záměru? Jakým způsobem chce, abych žil, abych vlastně mohl naplnit nějaký účel, k čemu jsem byl stvořen. Myslím si, že je tady docela zajímavé se ptát na to, v jakém světě žijeme. Protože jestli skutečně Ježíš byl Bohem, tak přišel obnovit Boží království na tomto světě. A Boží království, do kterého nás pozval, a kterému jako křesťané říkáme nebe, je to místo které je dokonalé, kde můžeme strávit věčný život s Bohem. A Bible nám říká, že Bůh je láska. Takže nebe může být místo prosycené láskou. A já mám právě rád takový ten pohled C.S. Lewise, který říká, že budou na konci vlastně jen dva druhy lidí. Lidé, kteří Bohu řeknou ano, to, co mi nabízíš, to beru, a lidé, kterým Bůh řekne ano, vem si to, co ty chceš. Nebo jinak Bůh jim řekne buď vůle tvá. A vlastně takhle ti lidé se sami rozhodujou o tom, v kterém království chtějí žít. Chtějí žít v tom Ježíšově království, kde je ta láska, kde je ta blízkost Boží, kde jsou ty dobré věci, anebo chtějí žít ve vlastním království. Bible popisuje peklo jako místo bez Boha. Podle toho, že Bůh je láska, tak peklo bude místem bez lásky. Myslím, že místo, kde není žádná láska, je skutečně tím peklem, ať už je to tady na zemi, nebo potom na věčnosti. Takže ta otázka pro mě je, pro jakého krále, pro jaké království se rozhodneme. A tu odpověď musí najít každý z nás.
1: V některých konkrétních momentech už si na to možná odpověděl, ale přesto se chci ptát, je-li Bůh jako nějaká duchovní entita, která může vstoupit do života člověka a něco v něm způsobit, proč bylo důležité, aby zrovna Ježíš přišel, aby tady žil jako historická osoba, aby zemřel, aby byl vzkříšen, aby o tom se podala nějaká zpráva, které uvěří další lidi?
0: Mm-hmm. Proč je důležité, aby Ježíš přišel na zem? Protože Boží království nikdy na začátku nemělo být jenom nějaké duchovní místo. Bůh stvořil náš svět, který byl na začátku, a Genesis to krásně popisuje, v zahradě Eden byl propojený duchovní i fyzický svět a bylo to spojené. A takhle to Bůh zamýšlel, aby jsme my jako naprosto fyzické, ale i naprosto duchovní bytosti byli ve věčnosti s tím. A když potom přišlo zlo na svět, když jsme začali se vzdalovat Bohu a vlastně vidíme dneska kolem sebe následky toho, co se stane, když se člověk a když se ten materiální svět vzdálí Bohu, tak se ta duchovní, jak říkáš, duchovní entita, duchovní svět se vzdálil od nás. Ale Bůh se nespokojil s tím, aby nás potom vzal do nebe jako do nějakého duchovního místa, které bude nehmotné a jenom budeme lítat někde jako anděle na obláčcích, ale jeho záměrem je obnovit svět tak, jak ho stvořil, obnovit ho v plné kráse a v plném zdraví, a to je to místo, kam nás on zve. A proto Ježíš potřeboval přijít do fyzického světa, protože to, o co Bůh bojuje, je o obnovu fyzických, skutečných živých lidí, o obnovu fyzického světa. A když Ježíš přichází, tak tím, že sám sebe obětuje, tak nám dává možnost a ukazuje nám směr, jak se navrátit k Bohu, ne jak uniknout z tohoto světa, aby těmi svatými duchovními lidmi, kteří jsou vytrženi od reality, a naopak jak směřovat celý svět k Bohu, aby mohl vzniknout ten nový boží svět. Takhle tomu věřím, a proto si myslím, že Ježíš nepřišel na tenhle svět jenom proto, aby nás z něho dostal, ale proto, aby nám ukázal, jak v něm žít, jak v něm fungovat. Ukázal nám, že pořád Bůh má moc do toho světa zasahovat, pořád má moc dělat zázraky, pořád má moc uzdravovat lidi a pořád mu na něm záleží. A ukázal nám takový ten závěrečný plán, že jednou, když budeme v nebi, budou ty věci zdravé a opravené, tak jak Ježíš to dělal, když chodil po téhleté zemi. A samozřejmě součástí toho všeho je i ta fyzická smrt na kříži, kdy prostě Ježíš přemáhá zlo tou jejich vlastní zbraní, nechá se zabít proto, aby byl vzkříšen. A myslím si, že to, jak nám ukázal takové to království paradoxu, to království, kdy král se nechá zabít, místo toho, aby vyhrával, tak je i způsob, jak Bůh vytvořil církev na této zemi a jak nás zve do toho, aby jsme žili.

Další svědectví o životě s Bohem uslyšíte v pondělí od 8.30 v pořadu Stopy, ve kterém bude hovořit Pavel Škopek. Další díl pořadu Život víry si můžete naladit v pátek od 11.15. Teď už na Rádiu 7 posíláme další písničku, která je od Ivety Janecké Kuželové. Každý tebe hledá.

Kdybych měl spočítat všechny ty chvíle, kdy si mi znovu a znovu odpustil, bylo by jich mnohem víc než všech kapek v oceánu, dospíval na Rádiu 7 Hawk Nelson. Dnes je 21. června a svátek má Alois. Toto jméno má své počátky ve starofrancouzském jméně Lois či Louis, což není nic jiného než jméno Ludvík. Alois vznikl spojením tohoto jména s arabským členem al, což znamená ten. Mnozí francouzští Ludvíkové se totiž vyznamenali v bojích se Saracény a tak je Arabové označovali doslova ten Ludvík, čili Alois. Možná i kvůli oné bitvě se dnes jméno Alois vykládá jako slavný bojovník. Latinizací tohoto spojení pak vznikl Aloisius a posléze i náš Alois. Jiná verze upozorňuje, že ke vzniku jména mohlo dojít i přirozeným vývojem změnou jména Lois v Alois. Dnes je také Evropský svátek hudby, což je slavnost, která se koná každoročně na začátku léta a oslavuje živou hudbu všech žánrů. Pokud tedy vyrazíte do ulic, možná v nich potkáte více pouličních muzikantů než jindy a v některých městech se jistě konají i organizované akce. My přejeme všem Louisům a Louisíkům příjemný sváteční den a když je ten svátek hudby, posíláme jim hezkou písničku od kapely Souznění.

Je krátce před 11. hodinou, po které už je na Rádiu 7 připravený pořad Rozmarína o tom, jak v životě najít správnou rovnováhu. Předtím ještě písničky Shiloh Ben-Hoda, The Hope, Naděje a kapely Way to Go, Přátelé.

0: M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Neděle 21. června dospěla ke své 11. hodině, ve které je s vámi i Rádio 7. Možná právě běháte kolem plotny, na které se vaří, dusí nebo smaží sváteční oběd a vám běží hlavou myšlenky, jak všechen ten schon kolem rodiny a v dalších životních oblastech stihnout, zvládnout a nezbláznit se u toho. Tím, jak zvládat tenhle kolotoč a najít zdravý balanc, se zabývá i dnešní Rozmarína s Radkou Mazurovou a Zuzanou Lančovou. Pouzbudivý poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
0: Rozmarína. Život jsou vztahy.

0: Vítejte při poslechu Rozmaríny, pořadu o rodině a pro rodinu. Od mikrofonu vás zdraví Radka Mazurová. Je možné být dobrou mámou, milující manželkou, otevřít svůj domov druhým lidem a přitom se úplně nevyčerpat? A kde vlastně končí péče o vlastní rodinu a začíná služba Bohu? Právě o tom si dnes budeme povídat s maminkou 5 dětí Zuzanou Lančovou. Se svým manželem se před několika lety rozhodli opustit život ve městě a přestěhovat se na venkov, kde hledají způsob, jak spojit rodinný život s misijní službou lidem kolem sebe. Budeme mluvit o tlaku na výkon, který dnes zažívá mnoho maminek, o hledání správných priorit, o radostech i zápasech mateřství, ale také o tom, jak vypadá víra v každodenním životě mezi lidmi, kteří Boha často vůbec neznají. Zuzka žije v Trpíně u Poličky, má 5 dětí ve věku 1 až 8 let. V současné době je tedy na mateřské dovolené. Má ráda přírodu, hory, cestování a lidi. Jsme rádi, že jsi přijala pozvání k rozhovoru. Vítej ve studiu, Zuzko.
1: Ahoj a dobrý den.
0: Začněme tedy hned na začátku. Odkud pocházíš?
1: Tak já jsem se narodila v Brně. Pocházím konkrétně z Husovic, narodila jsem se do velké rodiny, bylo nás dohromady 9 dětí. Z toho teda naši měli 3 děti v pěstounské péči, takže jsme vždycky žili v takové velké grupě.
0: Co vás tedy vedlo, co tě vedlo a manžela k tomu, že jste opustili Brno?
1: My jsme s manželem jsme se potkali na Ukrajině, při takové dobrovolničině, kde jsme dělali tábor pro děti z fronty. A ta misijní činnost pro nás byla vždycky hodně takovou jako srdcovou záležitostí. Takže krátce po svatbě my jsme hodně intenzivně přemýšleli, kam odjet a dívali jsme se do zahraničí. Málem jsme už měli domluvenou misijní činnost v Tanzánii, ale nakonec to nedopadlo. A tak ten život plynul a děti se rodily a u druhého dítěte jsme si říkali, že se zkusíme přestěhovat z města někam na venkov. Jednak nás táhlo, částečně pro nás to bylo dobrodružství, chtěli jsme být mimo město, chtěli jsme opravovat nějaké staré stavení, takže jsme opravdu našli takový ten čtvercový statek a ten jsme, nebo stále ho dáváme do nějaké podoby. A táhla na, měli jsme na srdci i tu Vysočinu. Takže nakonec zároveň určitě tam byly i finanční věci, že jsme věděli, že chceme mít velkou rodinu, takže pro nás Brno by bylo i nedostupné a zároveň jsme nechtěli být za Brnem, ale chtěli jsme žít v tom místě.
0: Když se ti narodili první děti, jak ses cítila v roli maminky?
1: Já jsem si od malička hrozně přála být maminkou. Pak jsem měla nějakou revoltu, když jsem si říkala, já rozhodně nebudu maminkou. Takže u mě to mělo takové vlny. A já jsem byla hrozně šťastná. Byla jsem strašně šťastná, že můžu být maminkou, že jsem tady ten dárek dostala. A zároveň přicházely, jak si na začátku mluvila o těch tlacích, tak přicházely takový ty přirozený tlaky, nebo přirozený. Nevím, jestli jsou přirozený, ale myslím si, že to zažívá hodně maminek v dnešní době.
0: Jaké tlaky si zažívala? Zkus to pojmenovat.
1: Jo, tak určitě já jsem ze začátku hodně cítila ten tlak na to, že nestačí být maminkou. Takže já jsem měla kolem sebe i hodně maminek, které k tomu mateřství měly ještě nějakou práci. Takže jsem cítila ten tlak, že musím ještě k mateřství dělat i něco jiného, že to nestačí. Hodně jsem vnímala tlaky na takový ten vývoj dítěte, to znamená, teď zpětně mně to přijde srandovní, ale tenkrát jsem opravdu jako řešila, i co třeba ty děti jí, nebo jestli se správně vyvíjí, jestli mají dostatek kroužků a tak dále.
0: Jestli je dostatečně rozvíjíš tedy?
1: Jestli je dostatečně rozvíjím, ano, ano. A to si myslím, že s přibývajícím počtem dětí tohle to jako postupně mizelo, fakt tak jako přirozeně to odcházelo pryč. A zároveň ještě jeden tlak byl, abych měla dostatečně akční život. To si myslím, že taky tam bylo. A myslím si, že jsme ho, že jsme to jako i dokázali tak nějak, vím, že s prvním a druhým dítětem mám pocit, že se jako u nás až tolik jako nic nezměnilo, že jsme stále ty děti jako zakomponovali do toho, co běžně a rádi děláme, takže jsme třeba na měsíc odjeli do Vietnamu a byli jsme ve Vietnamu. Ale pak jako s přibývajícím počtem dětí už ani, myslím si, že to nešlo a ani už nebyla ta chuť kvůli těm dětem, protože oni vlastně chtěli větší stabilitu a my už potom taky.
0: Čím si myslíš, že to je, že prožíváme takový tlak na to, abychom byli, řekněme, supermatky, vlastně zvládali ve všech možných oblastech toho rodičovství, co se nějak očekává?
1: Já jako přemýšlím nad tím, jestli to byl ten tlak toho města, protože mně se opravdu, když jsme přišli na ten venkov, mně se jako spousta věcí ve mně polevilo a myslím si, že tady ten obdiv toho, že maminka dělá ještě nějakou práci vedle toho není. Myslím, že tady jako, já tady vnímám velký obdiv toho mateřství. A to mně přijde takový jako velký rozdíl. Zároveň nevím, jestli bych k tomuto nedospěla i v tom městě, kdybych třeba tam zůstala a měla tam 5 dětí. Takže já nevím, jestli je to ten tlak toho okolí, anebo jestli se opravdu změnilo i to moje vnímání toho okolí a už jsem si to dokázala tak nějak se postavit sama za sebe.
0: Možná jsi vnímala, jako, co je důležitější nebo priority nějaké?
1: Tak jednak v tom městě ty možnosti jsou strašně velký. Takže já vím, že já jsem byla hodně zaměstnaná, ta hlava byla hodně zaměstnaná, kam chodit na ty kroužky, kam jít na tu procházku, s kterou kamarádkou se potkat. Jo, bylo tam toho všeho strašně moc. Tady naopak toho je hrozně málo, takže jednak člověka to vede i k té kreativitě. Takže spousta věcí nám třeba, nevím, chyběl nám tady dorost a k tomu se asi dostaneme později, ano. Takže jsme ho tady otevřeli. Jo? I v církvi, tady my jsme součástí tady katolické farnosti a je to fakt prostý. Všechno je tady hrozně jednoduchý a prostý a v něčem je to strašně krásný, protože člověk nemá tendence přemýšlet kam by a co by, ale přijme to, co je.
0: Ty jsi zmínila, že na začátku mateřství si vnímala, že tom bytí matkou není dost, že ještě máš, potřebuješ něco dalšího k tomu. Jak to teda zpětně vidíš? Je mateřství samo o sobě služba?
1: Já totiž vím, že se budeme bavit o službě a to slovo služba pro mě je to hrozně jako, já jako nevnímám ani tady v Trpině, že bychom sloužili. Pro mě je to něco strašně jako služba, je pro mě něco, co si naplánuju a zatím jako jdu. Přijde mi, že služba je sám život o sobě, to znamená, to je mateřství, to je přesně to, že se s mým mužem obejmeme, to je taky služba a že jsme k sobě laskaví. Takže služba, jak jsem říkala, služba je pro mě život sám, takže a mateřství to je něco.
0: Když je, pokud třeba poslouchá právě maminka nějaká, která je na mateřské dovolené, tam směřuje asi ta má otázka, jestli to, že se starám jenom o ty malinké děti a že jim měním ty plínky a že vytírám podlahy, jestli je to dost, jestli pán Bůh prostě má z toho radost a je to takhle dobré.
1: Já si myslím, že to je dost a že zpětně bych si hrozně ráda bych slyšela tady to, že to stačí, že jsem dost a byla k sobě víc soucitná. A pamatuju si, že třeba pro mě bylo hrozně důležité, když jsem od jedné maminky slyšela, která právě tady o tom pochybovala a říkala, já pokaždé, když jdu vyměňovat plynku, tak si představuju, že jdu vyměňovat pro Ježíše. A mě tohle to strašně jako pomohlo. Protože se i vlastně ten duchovní, že přijde mi, že se spousta maminek na mateřské furt za něco obvinuje, ať už v té službě, nebo i třeba v času s Bohem. A myslím si, že ten čas Bohem je stále plnohodnotný, ale je prostě jiný. A je to přesně v tom, že třeba jdeme vyměnit právě tu plynku.
0: Myslím, že to je velmi důležité, co říkáš. Můžeš to trošičku ještě rozvést? Ten čas Bohem, když mám velmi malinkaté děti a nemám čas si prostě trávit 20-30 minut denně studiem Bible a dlouhými modlitbami, zkus to rozvést.
1: Já to fakt vnímám v tom, jako v té každodennosti. To znamená, když mě tisíckrát děti volají mami, mami, mami, tak si fakt jako toto je pro mě jako modlitba, že to v nějakém pokoji jako vydržím a řeknu tisíckrát ano. A myslím si, že je to stále modlitba, jenom prostě jiná, jak si představujeme.
0: Díky. Zaujalo vás toto téma? Chtěli byste v Zuzce položit otázku? Ozvěte se. Napište nám na následující kontakty.
2: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zas tu. Dúfam, že ťa

0: Posloucháte Rozmarínu se Zuzkou Lančovou a Radkou Mazurovou. Dnešní pořad jsme nazvali Když domov a služba jdou spolu. A zatím jsme stihli probrat, jakým tlakům čelí dnešní maminky. Pojďme se teď podívat na službu v uvozovkách. Jaký typ, řekněme, práce s lidmi nebo komunitní práce vám vlastně vyhovoval nebo k čemu vás prostě Pán Bůh vedl v Trpíně?
1: Jo, tak já, jak jsem mluvila o tom, že služba je život sám, tak takhle nějak to u nás bylo. Takže my, když jsme se přistěhovali, tak jsme začali chodit do místní farnosti. A tam nám hrozně chyběl nějaký prostor pro ty naše maličké děti. Takže zase oslovili jsme tady místní maminky, jestli neuděláme společně nedělku. A ta nedělka už trvá 5 let a je to úžasné, že se do toho zapojili i tady babičky, které si nevěřili, že něco takového můžou dokázat a jsou úžasní. Zase to dělají jako úplně jinak než my. A je to moc hezký těleso. Pak to postupovalo dál a dál a my jsme s mým mužem si uvědomovali, že pro něho byla důležitá mládež u baptistů. Pro mě, já jsem měla hodně takovej přístav v naší rodině, ale zároveň i ve skautu, na křesťanském gimplu a tak dále. A chtěli jsme takový jako prostředí i pro naše děti, kde by byly mezi, ani nemůžu říct mezi křesťanskými dětmi, ale kde by to bylo založené na křesťanských hodnotách. Takže jsme založili klub Lavina, který sdružuje děti v okolí a abyste si pod tím něco představili, tak je to něco asi jako dorost. Děcka tam chodí vždycky každý pátek, hrajou tam společně hry. Snažíme se tam i společně se třeba krátce pomodlit, ale museli jsme taky ze začátku být opatrní, protože myslím si, že je tady třeba spousta lidí zraněných křesťanskou vírou a myslím si, že to chtělo čas, aby poznali i nás. Takže teď už to funguje, taky si myslím, že už to bude mít ten 5. rok. Je pro nás hrozně důležitý, že jsme našli mladý děcka, který s náma tvoří tady ten klub.

0: u sobě lidi, kteří třeba do kostela vůbec nechodí.
1: Jak se podařilo, že takhle dokážete přizvat lidi, kteří třeba s vírou ani nemají moc nic společného, ale přidají se k takovéto aktivitě?
0: Tak pro nás to bylo hrozně zajímavé v tom, že my, když jsme něco dělali v Brně, tak jsme se vždycky k něčemu přidali, co už funguje. Tady jsme prostě museli začít hodně. Takže si pamatuju tu první schůzku, kdy jsme přišli na faru za místním panem farářem, řekli jsme mu, že bychom rádi, aby tady vznikl nějaký takový klub. On svolal pár děcek ve věku 16 plus, jestli by se do toho nechtěli zapojit. Viděli jsme tam jistou spruzenost těch dětí, že to zase bude nějaký úkol. Ale vydrželi jsme a opravdu dvě děcka se k nám přidali a už jako pravidelně chodí, věnují se dětskám. Do toho se nabalily další akce, kdy jsme začali s dětma jezdit na víkendovky, což je pro ten klub strašně jako důležitý, že spolu trávíme i víc nějaký intenzivní čas. Tam právě se snažíme pozvat vždycky nějakého kněze, který by nám sloužil mši. A postupně se jako přirozeně na to nabalujou nějaké aktivity, nebo jsme začali tady pořádat adventní trhy, což je vyloženě vlastně taková jako světská věc. Ale ty adventní trhy spočívají v tom, že s dětma, ale už i s maminkama strpím, nachystáme nějaké produkty, které potom jako prodáváme a ten výtěžek jde, ať už já nevím, letos jsme sbírali na domov pro důchodce v Bystrém. A je to krásný, že tady tahle aktivita opravdu jako pohltí i všechny vlastně věkové kategorie a můžou tam vznikat nějaké jako zajímavé rozhovory a tak dále.
1: Takže z toho, co říkáš, vnímám, že reakce okolí lidí kolem vás byly vesměs pozitivní, nebo jste zažili i nějaké útoky?
0: Já si myslím, že vždycky jsme našli ty pozitivní reakce. Z začátku jsme vnímali jako velký obavy, protože jsme na plakátky dali, že stojíme na křesťanských hodnotách. A to vím, že pro některé rodiče byl takový jako výstražník. Ale to bylo opravdu jako jediný. Myslím si, že naopak tím, že tady opravdu není moc jako aktivit pro děti, což si myslím, že úplně není špatně, protože je to vede i ty děti k nějaké kreativitě nebo se naučit třeba pracovat s nudou. Takže si myslím, že velmi pozitivně to jako hodnotili tady.
1: A jak třeba za tu dobu, co vedete Lavinu, jak vnímáte boží péči o vás? A zažili jste třeba nějaká nečekaná, nadpřirozená setkání, chvíle?
0: Jo. Já si myslím, že vždycky jednou za čas přijde něco, co nás tak jako utvrdí v tom, že se o nás Pán Bůh stará. Ať už to je tak, že my jsme se zpočátku scházeli na hřišti a pak nastala zima, tak jsme museli řešit, kam se s těmi dětmi vejdeme. A místní starosta nás hrozně hezky podpořil, takže teďka už máme i svoji klubovnu. Tak to byl takový pro nás velký dárek. Potom jsme hodně přemýšleli, nebo můj muž vůbec, já jsem do toho vnesla, jestli třeba nechtít nějaký drobný příspěvek od těch dětí. A fakt záhy na to nám tady zvonil na dům pán, který ho vůbec neznáme, že slyšel, že tady děláme tu Lavinu a že by to chtěl finančně podpořit a posílat nám ročně 20 tisíc. A my jsme z toho byli úplně samozřejmě hotoví, protože ani jsme o to nežádali vůbec. Prostě přišel někdo, kdo chtěl pomoct a takže tady ten pán nechtěl být jmenovaný, říkal, že nechce vůbec, aby se o tom jako tak nějak vědělo a pravidelně podporuje ty děti. Takže díky jeho financím můžeme s těma dětma jezdit i na takové jako dražší aktivity, to znamená teďka naposledy byli na nějakým tomu laser game a tak to si jako, myslím si, že si to moc užili. Zároveň jsme za ty peníze koupili i nějaké věci do klubu, to znamená

0: branky a tak dále.
1: A zároveň vím, že kromě dětí se věnujete i, řekněme, dalším lidem. Máte v neděle nějaké služby společné. Můžeš o tom trošku popovídat?
0: Jo. Tak my, když jsme rekonstruovali ten dům, tak nám hodně lidí z Brna pomáhalo. Takže pravidelně jsme semka jezdili o víkendu, zároveň jsme dělali různě, jsme třeba vzali nějakého jako bezdomovce z Brna a dali mu takovou jako práci. A strašně nás těšilo to, že se tady spojí lidi, děláme něco společně a zároveň se společně i jenom krát duchovně obohacujeme. Tak to bylo hrozně fajn a to jsme si strašně chtěli v tom pokračovat dál. Tu práci už jsme nechtěli dělat, aby nás združovala, ale potřebovali, nebo myslím, že to vychází i zase z nějaké touhy nebo potřeby, aby jsme se společně modlili. A tak můj muž a jeden náš kamarád Krištof, což je takový náš, nebo říkáme rodinný anděl, který opravdu o naši rodinu hodně pečuje i naše, o naše manželství a je pro nás takovým fakt důležitým člověkem, tak pravidelně zvou lidi každou třetí neděli k nám, kde se úplně neformálně modlíme, čteme si z Bible, zpíváme, pak jdeme třeba opíkat buřty. Nemá to nějakou jako jasnou formu. A ze začátku jezdili především naši kamarádi z Brna. Pak se to zase zlomilo jednou akcí, kterou jsme tady pořádali a to byl koncert Dominiky Kurbalové, což je slovenská zpěvačka a pro mě její písně jsou úplně hlubokou niternou modlitbou. Já jsem se vlastně nikdy s takovou hudbou nesetkala a je pro mě velmi taky důležitým jako člověkem. No a ta Dominika vlastně tady měla koncert na takovém oficiálním místě v Trpíně. Pozvali jsme všechny místní. Přišli teda i nevěřící lidi. V rámci toho koncertu s ní přijel i Peťo Lipták, což je muž velmi Bohu blízký a zároveň člověk, který prošel asi fakt těžkýma věcma, takže měl i nějaké jako svědectví. A velmi charismatický. A já vím, že hodně lidí tady je duchovně zraněných a když Peťo Lipták začal mluvit, tak to bylo fakt něco a já jsem cítila zodpovědnost za ty ostatní lidi a bála jsem se, že tohle to teda jako nerozdýchají, že to bude fakt pro ně už jako moc. Měli jsme tam takový stánek, kam mohli přijít k přímluvné modlitbě a já jsem byla přesvědčená, že tam jako rozhodně nikdo nepůjde. No a v ten moment tam až do večera byla fronta lidí k přímluvné modlitbě a já vůbec doteď nechápu, co se tam stalo, ale byl nějakým způsobem oslavený. Takže dostávám se od toho velkou oklikou, omlouvám se všem posluchačům.
1: Ale myslím, že je to velmi, velmi příjemný poslech.
0: To byl pro nás důležitý moment, kdy jsme si říkali, už se nebojíme. Jestli ty lidi zvládli s náma i toto, tak je musíme oslovit. Takže jsme začali oslovat i místní, jestli by k nám nechtěli přijít někdy k modlitbě a od té doby se ta naše skupinka rozšířila. A musím říct, že vždycky tam Pán Bůh fakt pro mě má něco jako silného. A je i zajímavý to, že přestože Pán Bůh něco má, pro mě fakt zasahujícího, tak mám takový ty jako pochybnosti, že někdy mému muži říkám, tak nezrušíme to, jako že ta neděle. A on, ne, Zuzi. On je takovej ten stabilní muž, uděláme to. A při mé třeba poslední pochybě, jestli, někdy se ptám, jestli to jako má všechno smysl, a tak přišel jeden pán z Trpína a řekl, počkal, až všichni odejdou a říkal, já mám pro vás důležité slovo od Boha. A řekl nám přesně to, co jsme fakt v ten moment my potřebovali slyšet. Takže zase vůbec to není o nás, že my bychom někde sloužili. Mně přijde, že si vzájemně fakt těmi našimi životy a tím, že se snažíme být Bohu blízko, jako sloužíme navzájem. A to je strašně krásný. Já jsem hrozně vděčná, že jsme tady.
1: K tomu nemám co dodat, jen to, že si teď poslechneme písničku a po písničce se ještě podíváme na to, jak třeba pracovat s únavou, jak Zuzka pracuje s únavou, případně přetížením a po písničce.
2: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

0: Zuzka Lančová nás dnes v Rozmaríně provází svým životem, rodinou, prací v místní komunitě. Z tvého vyprávění to zní, že žijete docela v takovém rychlém tempu, zvládáte hodně věcí, hodně aktivit. Jak hledáš balanc mezi péčí o rodinu, manželství a vašimi aktivitami?
1: Já se možná ještě bych k tomu taky dodala, že je to jak jako Komenský píše, že jaké ty brýle si člověk nasadí, že si myslím, že taky člověk, jakože to je i o tom rozhodnutí, jestli se chceme jako dívat na ten svět očima víry, tak jako vidíme, že je nám požehnaný, jo, a myslím si, že každý, že ono to zní jako nadpřirozený věci, co třeba člověk zažívá, ale je to taky o tom, jako jestli se proto rozhodneme to chtít jako vidět, takže ještě bych tomu chtěla říct, že mně třeba i přijde nadpřirozený, že nám tady někdo přinese jen tak kedlubny a to je něco, co je úplně úžasný a věřím, že to je jako, že to jsme zrovna potřebovali. Ale jakým způsobem se to dá? Tak já jsem ten loňský půl rok, jsme opravdu s mým mužem hodně zažívali takovou únavu. Jednak je to daný i změnou rodinné situace, kdy se k nám přistěhovala manželova babička, takže jsme zase museli ten náš rodinný koloběh nějakým způsobem poupravit. A učíme se plánovat si čas jenom, kdy budeme sami, protože si myslím, že nám je, že máme hodně to srdce otevřený pro druhý. A těžko se nám to někdy jako semkne jenom pro tu úzkou naší rodinu a ještě víc, co je ještě větší výzva jenom pro to manželství. Takže to bych jako řekla, že se fakt jako učíme spíš.
0: A tak jste v tom procesu a tak jaké máte výhledově plány, jak to dělat vlastně? Mm-hmm.
1: Ne, tak my máme nějaký rituály, jo, vždycky se snažíme přizvat jednou za čas babičku, aby nám pohlídala a my jsme mohli jít na nějaké randíčko, tak to je dobrý. A pak si hlídáme hodně večerní čas, takže my vždycky uspíme děti a fakt jako se snažíme být jenom spolu. Tím, že manžel pracuje z domu, tak nám to přináší i hodně času během dne, takže vždycky po obědě si dáme spolu kávu, řekneme si tak nějak, co máme na srdci. Takže to je to, co jako si myslím, že už máme nějak jako zakořeněný.
0: Ano, a kdybys ještě zmínila rodinu, promiň, rodinu jako takovou, jo, vy a děti, ty jsi trošku mluvila o manželství a s dětmi, co třeba podnikáte společně jenom vy, vás, sedm?
1: Tak my hrozně rádi chodíme na výlety, takže snažíme se, zároveň nás těší, máme takovou jako velkou zahradu, kde máme zvířata, takže nás vlastně těší i ta společná práce. Ale zase člověk musí najít ten balanc, aby byl přítomný i s těma dětma. Jo, že někdy se do toho tak, jakože jsme vedle sebe, ale vlastně nemluvíme spolu, takže musíme i někam být mimo ten dům, třeba na to kolo a být vědomě víc spolu.
0: A kde je ve vašem případě ta hranice, kdy potřebuji být se svou rodinou a zároveň třeba vnímáš potřeby i druhých lidí, a touhy, že se chtějí potkat, Jak se ti daří třeba odmítat a říkat ne?
1: Tak asi to je těžký. Ono jako přirozeně třeba tím, že jsme tady otevřeli ten klub Lavina, tak často ty děti chodí k nám domů. A to je něco, co nám přináší obrovskou radost. Takže tam nikdy jsme neřekli ne, ani nás to nikdy nenapadlo. Ale zároveň asi to vychází zase i z těch potřeb těch dětí, že třeba náš druhorozený syn je hodně introvert a čerpá ze samoty. A my jsme hodně jako extrovertní, já a zbytek, můj muž je taky introvert, ale takže musíme mu dopřát i právě tu samotu. A to je, tam se fakt učím mu dát ten prostor, buď že třeba my extroverti odjedeme teda někam, aby jsme byli s rodinou a dáme mu ten prostor, aby on mohl být sám, třeba s mým mužem. No, nebo nějak jinak.
0: Je potřeba znát vlastně ty charaktery, že, dětí, a skvěle, že jako reagujete na to, jací jsou. A co ty a tvůj odpočinek?
1: No, to je pro mě je to aktuální velká otázka, protože ta moje únava mě opravdu jako dovedla do takového bodu, kdy jsem neměla vůbec sílu. Takže já se fakt učím jako pečovat i o nějaké svoje duševní zdraví. A můj muž mě často říká, udělej si čas pro sebe, běž někam. A to je pro mě úplně hrozná jako věta. Já vlastně v ten moment jako mě přijde, že zamrznu a já vůbec nevím, co mám dělat. Jak často vím, co mám dělat, tak v ten moment vůbec nevím. Takže já jako na to vlastně fakt nedokážu odpovědět, protože se to teďka učím. Zajímavý bude třeba, kdybychom si popovídali za rok, jak to dopadlo, ale teď jsem třeba udělala takový krok, že jsem začala chodit do scholy v Roseči a tam zpívám, jenom já sama tam jedu. A to je pro mě třeba velký krok. No.
0: Tak ten princip možná je ten, že potřebuješ vlastně vystoupit z toho svého prostředí, být sama a dělat něco, co tě těší, zřejmě teda zpěv, ráda zpíváš? Předpokládám. Tak to je něco, co tě těší. Na začátku jsem říkala, že ráda chodíš po horách, máš ráda přírodu. Je třeba i procházka jen tak v okolí u vás odpočinkem pro tebe?
1: Je, ale moc to nedělám. Jako, jak fakt říkám, teďka jsem jako v tom procesu, abych jako šla sama. Je pro mě jednak cítím i tu únavu vždycky, i toho mého muže, takže my vždycky bojujeme, běž ty, ne, běž ty. ale musí si člověk říct a vyjít ven sám. Ale neumím to a přeju to každému, kdo to umí.
0: Asi se to všichni během života nějak v nějaké fázi učíme, ale proč bys řekla, že to je důležité, aby ta maminka, ty opravdu si dobrý takový příklad, protože máš hodně dětí a sama vnímá, že to je potřeba. Proč to je teda je potřeba?
1: No, já když už někam, ne takhle, ještě s tím čerpáním, tak my se snažíme si hlídat, aby jsme vždycky každý měli prostor jet třeba na nějakou duchovní obnovu. Nebo jsem jela na Vranov do Ticha, jo, alespoň třeba jednou za rok. A myslím si, že je to důležité, aby člověk načerpal takovou tu dlouhodobější sílu. Že vlastně nestačí se jenom vyspat a nebo jenom 5 minut, ale aby, no, asi fakt
0: tak ano, načerpal. Asi chápu tak jako duchovně načerpat, že to člověka potom nějak ovlivňuje v té každodenní činnosti.
1: Když jo, ale zároveň jako musím říct, že je i důležité i fyzicky načerpat, jako ten spánek, to je taky jako velká hybná síla. A
0: ano, stačí pár nocí, kdy miminko pláče a všichni víme, v jakém jsme stavu.
1: Myslím si, že je taky super třeba jenom, a to se učím, jenom se zavřít do toho pokoje a jít třeba spát a vůbec nemyslet na žádný hluboký myšlenky, ale prostě jenom jako je tak být. A nic nedělat.
0: To je možná pro maminky, které mají hodně velmi malé děti. Tady rok, dva, kdy ty děti opravdu ještě nespí celou noc a ta maminka se potřebuje hlavně vyspat. Tak je to taky v pořádku, když jde spát. Zuzka má ještě hodně co říct a myslím, že bychom mohli hodně hluboko. Budeme se ještě spolu bavit o tom, jak vedou své děti k poznání Pána Ježíše nebo co z jejich rodinného života by mohla být inspirací pro druhé. Zůstaňte s námi.

0: Čeká nás závěrečný blok Rozmaríny. Rodka Mazurová probírá téma prolínání domova a práce v místní komunitě se Zuzkou Lančovou. Jak pomáhá jak pomáhají vaše společné takové rodinné aktivity vašim dětem v poznání Pana Ježíše?
1: Já jako věřím to, že oni to vidí na nás a moc bych si přála, aby jednou v tom pokračovali. Zároveň se bráním i úplně té jako jasné představě. Myslím si, že oni si zase najdou svoji cestu, jako jsme si my s mým mužem. My jsme to taky vlastně v rodině tohleto nenakoukali, ale přišlo to.
0: Máte třeba společné rituály, modlitbu společnou nebo
1: jo.
0: čtení?
1: My to máme tak, že vlastně modlíme se před každým jídlem, vždycky večer nějak zrekapitulujeme ten den. Někdy máme delší modlitbu, takže se modlíme třeba i písněmi. A teďka můj muž byl na takové duchovní obnově pro chlapy. A bylo to pro něho hodně důležitý, protože se vrátil s takovými dvěma praktickými závěry. Jeden z nich byl, že potřebuje trávit čas sám s Bohem, takže teďka třeba poměrně nedávno odjel a přespal ve stanu někde tady za Trpínem a pak se zase vrátil. A druhá věc je, že chce rodinu víc ještě duchovně vést, a to čtením z Bible. A to jsme furt přemýšleli, jakým způsobem to udělat, protože ten večerní čas je jako už takový, kdy všichni jsou unavení a ono to zní hrozně hezky, že se večer sejdeme při modlitbě, ale kdyby to někdy někdo viděl, tak by tady viděl válející se, skákající děti a někdy řvoucí rodiče, takže není to tak ideální, jak se zdá. Ale vlastně nám přišel dobrý čas ráno před školou, kdy všichni snídáme, jsme všichni ještě dost zpomalení, takže náš manžel vždycky při snídani nám čte z Bible a my potom odcházíme do těch školek. Někdy si na to děti vzpomenou, něco v nich zůstane a třeba taky někdy vůbec neví, co jsme četli. Ale je to stal se z toho už jako náš rituál. Já jsem teda hrozně ráda i za sebe, že fakt mám v mém muži takový duchovní štít, nebo vidím, že fakt nás jako vede.
0: Pověz nám více o svém manželovi, jaký je manžel, tatínek, co se ti na něm líbí.
1: Jo, tak já jsem si mého muže zamilovala především proto, že se vždycky dokázal dívat tak nějak neobyčejně. A vždycky hledal ty různé cesty. Můj muž nepochází úplně jako ze stabilního prostředí. Myslím si, že jeho tatínek vlastně jednak bojoval celý život se závislostí na alkoholu, ale i na drogách a tak dále. Takže myslím si, že on jako že to bylo jako fakt hrozně jako těžký pro ně. Proto můj manžel v dospívání a myslím si, že ještě víc manželství tu roli toho otcovství musel hledat. A věřím, že on by takhle si sám odpověděl, že to fakt jako našel v církvi. Proto vlastně i ta lavina, protože pro něho vlastně církev a mládež u baptistů byla taková rodina nebo taková stabilita.
0: A chápu to, Zuzko, že manžel nepocházel z křesťanské rodiny?
1: Pocházel. Manžel pocházel z křesťanské, jeho rodiče uvěřili až v dospělosti, ale bohužel jeho tatínek byl v tomhle tom slabý. Prostě.
0: Ano.
1: A každý z těch kluků potom vyrostl, oni jsou čtyři bratři a myslím si, že každý trošku tu cestu musel hledat jako sám. A možná v tom i je ta jejich kreativita, protože ono opravdu každý z nich je neobyčejně kreativní. A zároveň to nese tu těžkost, že každý z nich ztratili takovou tu rodinnou důvěru a museli si to hodně jako potom hledat. ale zase mají úžasně pečující a milující maminku, která jim zase fakt jako nabídla a nabízí tu bezpodmínečnou lásku. A to si myslím, že to je to, co třeba můj muž si vzal hodně od své maminky. Že on opravdu, to se od něho učím, on opravdu bezpodmínečně miluje a hledá v druhých lidech to nejlepší možné. A to je jako nádherný, no, vidět.
0: A jak dospěl manžel k tomu přesvědčení, že on má být ten vedoucí v té rodině, že má převzít tu zodpovědnost, když ten vzor byl vlastně nedobrý?
1: Já si myslím, že to je hodně zase daný i tím společenstvím, že člověk chce se bavit s těma lidma. Přestože je introvert, tak si myslím, že vždycky to srdce pro lidi měl a rád se s nimi bavil, rád se ptal, rád hledal. A určitě pro něho takový přelomový bylo, že byl rok v Indii. Tak tam on říká, že se stal tím mužem. To je takový jako jeho velký duchovní křest. A pak tam bylo různě. Pak odjel třeba na měsíc na Island a hledal zase více tu roli toho tatínka, otce, takže tam se hodně Boha ptal, nebo učil se Boha vnímat jako tátu. A pak si myslím, že to je hodně skrze náš vztah i naše konflikty, protože ať člověk chce nebo ne, jo, jako vím, že třeba těsně po manželství jsme měli velké konflikty, protože jsme se fakt museli naučit spolu fungovat a žít a on neměl vůbec tu důvěru sám sebe a každý náš konflikt vnímal jako selhání. A to si myslím, že už nemá, že už se víc jako postavil za sebe i jako manžel a jako tatínek. A tady to vedení, mně přijde, že vždycky jako rodina najdeme na nějaký řád nebo systém, přestože já jako nesnáším stereotyp, tak v té rodině je to pro mě hrozně důležitý určité věci mít jako stereotypní. Ale vždycky dojdeme do nějakého bodu, kdy musíme něco jako trošku přeměnit, aby zase jsme se mohli jako posunout dál.
0: Jak bys popsala, že manžel vede tu rodinu? Co to prakticky znamená, jo, v každodenním životě?
1: Tak v každodenním životě to znamená, jednak je to teda v té duchovní, v duchovním vedení, protože já třeba jako maminka vidím, že já na to nemám jako tu sílu. Já vedu hodně ty děti, ať už zařizuju tu školu, nějaký ty kroužky, a takový ty jejich primární potřeby, jo, fyzický. Ale já si vlastně nedokážu fakt teďka aktuálně představit, že bych jako s dětmi ještě hlouběji mluvila o Bohu nebo vedla je tímhletím způsobem. A to je on. To je ona, on a pro nás, pro všechny. Jo?
0: Takže manžel, ano, dbá na to, svolá to, dbá jo. Na to, abyste se to ráno potkali všichni?
1: Jo, určitě, určitě. A taky si myslím, že se snažíme, aby on byl, abych já měla tu velkou náruč a přijetí pro děti a on byl ten stabilní v rodině a zároveň rozhodný a i měl takovou jako přirozenou autoritu, no, k těm dětem.
0: Umím si představit, že můžete být takovým zdravým modelem pro své okolí?
1: Jako já totiž
0: řekněme toho zdravého otcovství?
1: Jo, ale taky to stále hledáme. Ono to však, já vždycky mám obavy takhle o tom mluvit, aby to neznělo příliš ideálně, protože manželova stabilita je úžasná a zároveň je to věc, která mě na něm štve úplně nejvíc. To je právě, jo, že to přináší takový ty paradoxy. Já jsem zase jako vítr, on to vždycky říká, ty seš prostě vždycky někde vpluješ a jako a on to na mě má rád a zároveň je to, co ho nejvíc štve, jo, takže to nese i ty nějaký takový partnerský paradoxy.
0: ano, ale
1: Ale myslím si,
0: jsi
1: že
0: se...
1: jo, my
0: Promiň.
1: jsme každý, fakt jsme každý úplně jako jiný a je to hrozně dobrý, že to tvoří jako společně, si myslím, že to tvoří hezký tělo.
0: Ano.
1: Ale musíme oba dva furt chtít. Jako není to tak, že jsme si tady jako něco vybudovali. Je to fakt... Já vždycky říkám, že fakt manželství to je podle mě nejtěžší služba, protože tam to chce jako velikánskou dávku jako pokory a chuti se furt chtít i měnit pro toho druhého a zároveň najít ten balanc, jako být sám, jako být i svůj, no a to je hrozně jako těžký najít tu střední cestu.
0: A Zuzko, kde čerpáš, kde hledáš? Jednak pro výchovu, ale i pro manželství.
1: Já si myslím, že my fakt jako hodně se snažíme spolu mluvit a hledat spolu. A zároveň i tady čerpám určitě ze své rodiny, čerpám určitě z různých rodin. A jsou to jako maličkosti, ale teď jsme tady třeba poznali jednu takovou krásnou rodinu v Trpíně. A hrozně se mě třeba líbí, když je při bohoslužbě modlitba Otčenáš, tak ta celá rodina se chytne za ruku. A to je úplně, a mě to úplně jako vždycky dojímá. Takže já tam vždycky lovím ty ručky těch mých dětí, aby jsme se teda taky chytli. A myslím si, že jako dobrý chtít se inspirovat jako druhýma, že každý má co přinést a fakt tady toto všechno ani nesnažím se to čerpat z nějakých jako podcastů, nebo mně toho přijde strašně moc už řečený o mateřství, jak by to mělo být. A taky jsem do toho jednu dobu spadla a poslouchala jsem to a už to nechci úplně tolik jako poslouchat. Ale pro mě je hrozně jako inspirativní ty konkrétní jako lidi, když je fakt vidím a mluvím s nima o tom.
0: Jsme na konci pořadu. Jak bys shrnula, co je nejdůležitější, co ses naučila, co ti Pán Bůh ukázal pro třeba mladé maminky, které jsou doma, poslouchají?
1: No já bych jako si hrozně přála, aby jsme byli sami k sobě jako víc soucitné, no? Aby jsme si ty mety nevytvářeli, aby jsme si řekli, že je to dost a myslím si, že je úplně jedno, jestli maminka má 5 dětí nebo jedno dítě, ale není jedno, jestli k sobě dokážeme být laskaví. Jo? To je prostě, takže budovat nějakou takovou jako vzájemnou lásku a laskavost.
0: Děkuji moc, Zuzko, že jsi našla čas a podělila se s námi o své životní zkušenosti, o tom, co tě Pán Bůh učí a tak ti přejeme požehnání do tvé rodiny, do vaší práce v Trpíně. Loučí se Zuzka Lančová.
1: Já moc děkuju za tento pořad. Děkuju.
0: A od mikrofonu Radka Mazurová.

0: S Rozmarínou o zvládání životního kolotoče a nalézání zdravé rovnováhy jsme se ve vysílání Rádia 7 přehoupli přes poledne a vstupujeme do druhé poloviny první letní neděle s datem 21. června 2026. U mikrofonu je s vámi stále Milan Remeš, který vás teď zve k poslechu svátečního slova Pavla Procházky o důležitosti umění vidět krásu života, lásku a dobrotu. Přeji vám oči otevírající poslech.
1: Sváteční slovo.
2: V dnešním svátečním slově, milí posluchači, bych se s vámi rád podělil o zamyšlení, ke kterému mě inspirovaly hlavně každodenní zkušenosti, život sám. Všichni procházíme různými obdobími. Někdy jsou to časy radosti a úspěchu, jindy zase časy zkoušek a výzev. V těchto chvílích je důležité si připomínat, že nejsme sami. A že máme v životě pevný bod, na který se můžeme spolehnout. Viktor Frankl, rakouský neurolog a psychiatr, který přežil holokaust, je autorem následujícího citátu. Člověk musí vědět, proč ráno vstát z postele. Lidé vstávají kvůli práci, zábavě, sportu, kostelu a kvůli mnoha jiným věcem. Co ale člověk, který má velmi omezenou životní nabídku? Mám stoletého otce po operaci kyčelního kloubu, který se rozhodl sám žít i nadále ve svém domě. Jeho možnosti jsou velmi omezené. Bůh mu dává dostatek sil ke zvládnutí osobní hygieny a některých drobných domácích úkonů. Přesto každé ráno v 6 hodin vstává z postele. Okolo 7 přijde rehabilitační sestra, obden v poledne přijde paní navařit a uklidit. S přípravou a servírováním dalších jídel mu pomáhají členové rodiny. A nejvíce se potěší, když přijde k němu na návštěvu někdo z rodiny, známých nebo z církevního společenství, kam ho syn v neděli vozí na bohoslužby. Ráno vstává z postele s nadějí společenství. Společenství je to, pro co žije, jeho prostřednictvím mu Bůh dává sílu. Ano, jednou z největších sil, kterou máme, je naše společenství. Když se setkáváme s přáteli, rodinou nebo členy církve, cítíme podporu a lásku, která nás posiluje. Také si vzpomínám na to, jak jsme kdysi jako chlapci v pubertě ztratili maminu. Naše rodina procházela těžkým obdobím. Ztratili jsme blízkého člověka, matku, milující osobu. Bolest a prázdnota naplňovaly dny bez ní. Ale díky podpoře církevního společenství jsme našli sílu jít dál. Víra v Ježíše Krista a společenství věřících nám pomohly nést naše břemeno a ukázali nám, že nejsme sami. I dnes po mnoha letech stále vnímám tu sílu Boží lásky, dobroty a krásy. Každý den nám přináší nové příležitosti a výzvy. Někdy se může stát, že problémy, kterým čelíme, jsou nepřekonatelné. Ale právě v těchto chvílích je důležité si uvědomit, že naděje je vždy na dosah. Naděje není jen pocit, ale je to také rozhodnutí. Rozhodnutí věřit, že i když je situace těžká, můžeme ji překonat. Naděje pro věřícího je hluboký a trvalý pocit důvěry a očekávání, že Bůh má pro nás dobrý plán a že nás provede všemi životními zkouškami. Je to přesvědčení, že i v těžkých časech je Bůh s námi a že naše budoucnost je v jeho rukou. Vybavuji si příběh jedné ženy, která ztratila práci. Byla opravdu zoufalá, cítila se slabá a neviděla, jak dál. Ale udělala dobré rozhodnutí, nevzdat to. Nelamentovala, ale každý den hledala nové příležitosti, ale také se učila novým dovednostem, až nakonec našla takovou práci, která ji naplňovala ještě více než ta předchozí. Její příběh se stal pro mne připomínkou, že naděje a vytrvalost mohou přinést nové začátky a otevřít nám oči pro vidění Boží přítomnosti a krásy. Boží láska, dobrota a krása jsou nevyčerpatelné zdroje inspirace, ale i síly pro každého věřícího. Boží láska je bezpodmínečná a nekonečná. Obklopuje nás v každém okamžiku našeho života a dává nám pocit bezpečí a přijetí. Boží dobrota se projevuje v každodenních maličkostech i ve velkých zázracích, které nám připomínají, že Bůh je s námi a pečuje o nás. Boží krása je vidět v přírodě kolem nás, v lásce, kterou sdílíme s druhými a v naději, kterou nám dává víra. Tato trojice, láska, dobrota a krása, nás pozbuzuje k tomu, abychom žili životy plné víry, naděje a lásky a abychom šířili tuto Boží lásku a krásu do světa kolem nás. Láska je základem všeho, co děláme. Je to láska, která nás spojuje, která nám dává sílu a která nás vede k tomu, abychom byli lepšími lidmi. Když jednáme s láskou, přinášíme světlo do života druhých. V pastorační práci jsem se setkal s lidmi, kteří byli třeba prostí a nemajetní, ale pomáhali svým sousedům, jak jen mohli. Ať už to bylo s nákupy, opravami, nebo úsměvem a dobrým slovem. Jejich láska a péče měly obrovský dopad na jejich společenství. Ukázali, jak moc se dá změnit svět kolem nás. Na závěr bych se rád podělil o povzbuzení, které nám dává Bible. V Zachariášovi 9. kapitole 17. verši čteme: jaká je jeho dobrota, jaká jeho krása. Působí, že mládenci prospívají jako obilí a panny jako mošt. Boží dobrota a krása jsou s námi v každém okamžiku našeho života. Bůh dává sílu a požehnání každému, kdo chce duchovně růst a prospívat.
0: Dnešní sváteční slovo připravil kazatel Evangelické církve metodistické Pavel Procházka. Na Rádiu 7 je teď před námi nahrávka Revolver kapely Hugo a já, která hledá pohled na obyčejné životy obyčejných lidí. V pořadu Intervaly představí Lucie Endlicherová a já vám přeji neobyčejný poslech.
1: Interval. Hudbu s přesahem vybírá Lucie Endlicherová.

Co všechno potřebuje hudba, aby promlouvala k srdci člověka, až úplně hluboko? Čím se dotkne posluchače natolik, že se bude potřebovat vracet a znovu objevovat to, co už bylo slyšeno, co už prošlo ušima? Jaké obrazy se odehrávají v srdci, v mysli toho, kdo je zasažen a osloven? Vlastně nejen hudbou, ale jakýmkoliv uměleckým dílem. Tak tyhle otázky mi běhaly hlavou, když jsem poslouchala desku Revolver, za kterou stojí trio Hugo a já, trio z Lipčic nad Vltavou, které tvoří Antonie Nováková, která hraje na violončelo, na housle a zpívá, klavíristka Pavla Šefrnová a Petr Hugo Šlik, který hraje na kytaru, banjo, zpívá a stojí za hudbou a texty celého tria. Velmi mě potěšila charakteristika uvedená u dané nahrávky, která konstatovala: trojice trpělivě objíždí malé kluby, kavárny, čajovny a hospody a lokální festivaly a zkouší, jestli tříakordové písničky mohou změnit svět. Vzpomněla jsem si na folkové písničkáře 70. a 80. let, kteří měli stejnou víru, totiž tu, že tříakordové písničky mohou změnit svět. Jestli to dokážou i Hugo a já, to můžete posoudit při poslechu dnešního intervalu, u kterého vás vítá Lucie Endlicherová.

ve dveřích, přijdeš ke mně. Jemně tě obejmu a nikdo ti neublíží, ale teď spí. Bezpečí a tiše spí v mým břiše. Bezpečí.

říkal mi pan farář u zpovědi. Ať nehledám na všechno odpovědi, že prej věci se dějou za nějakým cílem. A ten cíl, že je vzdálenej, míle a míle, míle a míle jsou cez, které znám. Jenomže já nechci z postele vstát, lehni si ke mně, moje milá.

Ptal jsem se kartářky na předpověď, kde najdou bohatství, slávu a vděk, že prej kulový jeso už na mě čeká, když vydám se na cestu do daleka. Jenže to bych si musel pačko ryzout a já radši obsadil v hospodě kout. Sedni si ke mně, moje milá,

Náš dům je v plamenech. Co pak to nevidíš? Země si oddychne, až bude bez lidí. Až bude na zemi, jak za prvních dnů ráje. Náš dům je v plamenech a kapela hraje. A já ze zdí Krchova jsem si vykopal jámu. Lehl jsem si do ní a podložil hlavu. Lehni si ke mně, moje milá. Teď tam nahoře štěkají psy a je tam zima. No a vy,

Tahle hudba, kterou dnes posloucháme, bývá označována jako low-fi, tedy low fidelity, hudba bez pozlátka, bez přehnané studiové kvality. Vlastně takový opak high-five. Low-fi hudba je hudba syrová, která objímá nedokonalost jako něco, co do hudby přináší pravdivost. Jenomže je otázka, jestli něco takového člověk chce vlastně poslouchat. Tohle byla ta první otázka, kterou jsem měla v hlavě, když jsem tuhle desku slyšela poprvé. Tohle je možná otázka, která vám zní hlavou, když posloucháte vy. Zajímalo by mě, jaká je vaše odpověď. Možná si názor teprve tvoříte. Tak tady je další porce možnosti rozhodnout se. Zdali lo-fi hudba je přesně ta, která bude patřit i k vašim oblíbeným.

maso sněz. Cokoliv, cokoliv, cokoliv, ještě dnes.

Obláčky páry ti stoupaly od pusu, jak bílí andělé k nebi. Odkud pak zhlíželi na naše pokusy,

lidi, pravdu či lež. Cokoliv, cokoliv, cokoliv. A řekni to teď.

se choulíme jak brambory ve sklepě, spojeni bledými klíčky. Ochotní vydat se kdykoliv za světlem pod očními víčky. Podej mi cokoliv, záchranu, záhubu, lék nebo jed. Cokoliv, cokoliv, cokoliv, cokoliv. Dej mi to hned.

moje sestřičko ze sídliště jich. Koho pak vyhlížíš ve dveřích vašeho

0: moje sestřičko ze sídliště jich. Když první plinku pověsíš na balkóně sedmýho patra, vlej jak vlajka, bílá jak sníh.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Interval, který dnes patří triu Hugo a já a jejich nahrávce Revolver. Asi už jste zaregistrovali, že písně, které posloucháme, vyprávějí úplně obyčejné příběhy úplně obyčejných všedních dnů. A vypráví je úplně obyčejnými slovy i úplně obyčejnými hudebními prostředky. A stejně je v nich něco neobyčejného, zdá se mi.

což jedním dechem pročítá všechny ty nápisy, reklamy na krysy, důvěrný dopisy a mladý muž jde odkud přišel. A poslední vládce té říše zanikla tiše. Zbíječky jedou na plnej výkon, mladého muže rozbolí břicho, když marně hledá

rozbolí břicho, když marně hledá, kam se dá. Šaliny zvoní a to město dýchá, snad jenom v hospodě u převozníka.

čekárna byla zamčená a venku padal sníh. Vlak svítil jako lucerna, jel o minutu dřív a pavučinou kolejnic mi odvezl můj kříž.

Nahrávku Revolver, tria Hugo a já jsme charakterizovali slovem lo-fi hudba. Ale je nutné říci, že právě tahle ta deska má na svém kontě nejenom trojici interpretů, která stojí za kapelou Hugo a já, ale taky celou řadu hostů. Musíme zmínit Luciu Piusi, Jiřího Smrže, Jakuba Nohu, Jardu Svobodu, Petra Linharta, Jaromíra Františka Fumase Palmého nebo Juraje Mironova, kteří se objevují jak v titulní písničce, která je před námi, tak také v dalších skladbách na ní. Sám Petr Hugo Šlik jako autor písní dodává, pokud vám malování, tanec nebo třeba psaní písniček zpříjemňuje život, tak to dělejte. Bez ohledu na to, jak dobří v tom jste. Vždy to bude mít smysl. Tohle přesvědčení jsem získal mimo jiné i díky lidem, kteří nám v této písni hostují. Lucia Piusi, Jiří Smrš, Jarda Svoboda a všichni ostatní napsali spoustu písniček, které mě v životě postrčily dál. A jsem šťastný jak blecha, že souhlasili se spoluprací na téhleté písničce.

dívka polní cestou do školy. A lesy kolem jsou plné pohádkových bytostí. Včera bylo léto, dneska je úterý. A celý kraj se koupe v její milosti. V trávě se třpití senčí parůžek. Nad ním se klene z duhy most. Proti té kráse nic nezmůže.

lidi v kapolní cestou do školy. Pak kdyby chtěla, mohla by i letět. Křídla si utkává z půlnočních pavučin, zatímco dějiny pochodují světem. Chytila v křoví malou síkorku, řekli si spolu jen

Tahle písnička vznikla v době hlubokýho míru. A já bych se do ní teď rád schoval jako do krytu a tam si hrál. Tahle písnička vznikla v době hlubokýho míru. A já mám pocit, že ta holka se z ní na mě usmívá.

neví nic o tom, co jí čeká. Všichni jsou hodní, všichni jsou veselí. Cesta se vine do daleka. Život je láhev, která nemá dno.

zakloní. Tahle písnička vznikla v době hlubokýho míru a já bych se do ní teď rád schoval jako do krytu a tam si hrám. Tahle písnička vznikla před útokem na Ukrajinu. A já mám pocit, že ta holka se zní na mě.

0: dívka polní cestou do školy. Neví nic o tom, co jí čeká.
1: Vždycky bylo, je a bude otázkou, nakolik autenticita vítězí nad profesionalitou, co má dostávat přednost a co je důležitější. Ale možná jde o nadbytečné otázky. Možná stačí umět rozlišit pravdivé, autentické od hraného a nepravdivého. A snad právě tudy vede ta dělicí čára mezi uměním a neuměním. Dnešní interval představil trio Hugo a já a jejich nahrávku Revolver. Díky, že jste poslouchali. Interval končí, od mikrofonu se loučí Lucie Endlicherová. Těším se na slyšenou zase za týden.

Další díl pořadu Interval si můžete poslechnout ve čtvrtek od 21 hodin. Lucie Endlicherová do něj přinese vánoční cukroví. Ne, že by ho pekla, i když je to škoda, protože všechny její pečené kreace chutnají báječně, ale toto vánoční cukroví je hudební nahrávkou pro děti, za kterou stojí uskupení Loutky v nemocnici. Na Rádiu 7 se pomalu blížíme ke 13. hodině a já vám teď pouštím písničku Ginny Čunkové Město.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Z první letní neděle s datem 21. června uběhla i 13. hodina. Následující chvíle budou patřit dětem a já se vás, děti, ptám, jste připravené? Protože právě teď začíná kormidlo, které vás vezme na sladkou výpravu do Belgie. Tak sláva nazdar výletu. Belgie, už jsme tu. Hezky

0: Ahoj děti, v pořadu Kormidlo vás vítá Klárka a... Bětko, Bětko, představ se.
1: Kde jsi?
0: No, ukaž se, už vysíláme. Ty spíš?
1: Ne, nespím, Kláry, jenom tady. Dotahuju poslední věc na svém patůšku. Globus mám zbalený, mapu, svačinu taky, tak můžeme vyrazit.
0: Teda, ty ses do toho cestování obula, ale ještě si nepřivítala naše kamarády.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v našem cestovním dílu Kormidla. Dneska vás s Klárkou zavezeme na nějaké zajímavé místo. Já sama jsem zvědavá, kam to bude. Ty to víš, Kláry.
0: Hned se dočkáme, Bětko. Dnešní směr nám totiž vybere Emička. A já už jdu za ní. Ahoj, Emi.
2: Ahoj.
0: Vítám tě v našem pořadu v Kormidle. A já jsem se tě chtěla zeptat, co tě baví?
2: Cestování.
0: Kam ty cestuješ?
2: Do Belgie, protože tam mám příbuzný.
0: A kdo jsou ti příbuzní?
2: Babička a dědeček.
0: A jak často tam jezdíte?
2: Většinou dvakrát do roka.
0: Těšíš se tam?
2: Ano.
0: Na co se tam těšíš?
2: Že můžeme být u moře a že tam můžeme sbírat mušle a že tam stavíme velký hrady a děláme tam ještě díry a potom nám tam teče voda.
0: Z toho moře?
2: Mhm.
0: A víš, jak se jmenuje to moře?
2: Severní moře.
0: A s kým tam jezdíš?
2: S mámou, tátou a s bráchama. Já mám dva mladší bráchy.
0: Jak tam jezdíte do Belgie?
2: Jezdíme tam autem.
0: A babička s dědečkem má nějaký zvířátko?
2: Má jednoho pejska a jednoho ptáčka.
0: A jak si hraje s tím pejskem?
2: Oni tam mají takový tenisový balonek a já mu to házím a on mi to zase donese.
0: Jak mluvíš na toho pejska?
2: Česky.
0: A jak mluví Belgičané?
2: Vlámsky. Francouzsky. A německy.
0: Tvůj dědeček a babička mluví?
2: No, babička mluví česky a dědeček mluví vlámsky. Protože babička byla Češka a přestěhovala se do Belgie.
0: Takže ty umíš vlámsky nějaká slova?
2: Ano.
0: Řekni nám třeba, já mám ráda pohádky a co máš ještě ráda?
2: A školu.
0: A školu, výborně. Tak řekni, já mám ráda pohádky a školu.
2: Ich hab graag verhaaltjes in school.
0: Mluvíš krásně. A na něco se dětí zeptej. Byli jste v Belgii?
2: Was jullie in Belgie?
0: A teď někteří odpoví, že ano a někteří, že ne. Co tě v Belgii překvapilo?
2: Že tam je míň zima než u nás v Čechách.
0: A čím to je, že je tam méně zima?
2: Protože je to stát, který je blízko moře a má jiné podnebí.
0: A jaká je tam příroda v Belgii?
2: Stejná jako u nás, ale je tam víc roviny a málo kopců.
0: Byli jste tam někde na výletě?
2: Ano. Byla jsem v hlavním městě v Bruselu, ale byla jsem hodně malinká, takže si to nepamatuju.
0: Co mají Belgičani za nějakou zvláštnost?
2: V Belgii mají výbornou čokoládu a tam je moc chutná. Maminka dostala velkou čokoládu, velikou jako 3 knihy.
0: Teda, jak dlouho jste to jedli?
2: Ještě to jíme.
0: Jaká je?
2: Mléčná.
0: Zaujalo tě ještě nějaké jídlo v Belgii?
2: Mušle. Byli jsme v restauraci a objednali jsme si mušle.
0: Jak se to jí?
2: On to je vlastně taková skořápka, kterou musíš otevřít a v tom je to maso které vysaju a není to vařené. Je to syrové.
3: Co tam ještě ráda jíš?
2: Oni tam mají jako skoro všechno stejný, kromě těch mušlí. To je taková zvláštnost. Hmm.
3: Jak se řekne dědeček a babička?
2: U babička se řekne oma a dědeček se řekne opa.
3: No a jak probíhá den, když jsi u babičky a u dědečka?
2: Tak když je hezky, tak jdem do moře a koupem se tam, nebo zahrabáváme se v písku a sbíráme tam mušle a večer se jdeme koukat na západ slunce. Ono tam u moře je ještě takový val, kde se můžeme dívat na západ slunce. Já vylezu na ten val, sem výš a vidím dál za obzor západ slunce.
3: A jakou má barvu?
2: Takovou oranžovo-žluto-červenou.
3: Takže to jsou takové vaše večerní vycházky.
2: Ano.
3: Emi, moc ti děkuju za dnešní rozhovor. Přeju ti šťastnou každou cestu, kterou pojedeš tam i zpátky. Ať se ti daří a měj se krásně. Ahoj!
2: Ahoj! Ahoj, Geky!

0: Těsně před prázdninami se Čulík dozvěděl ohromnou novinu. Poprvé v životě poletí letadlem na dovolenou do Bulharska. To byla ta nejlepší zpráva, kterou Čulík mohl obdržet v poslední době od svých rodičů. Kvůli tomu v noci ani nemohl pořádně spát. Hlavně ať už sedím v letadle. Začátkem prázdnin se dočkal. Čulík si nasadil tmavé sluneční brýle, aby vypadal v letadle trochu stylově. Podobně jako pilot. Sedl si do sedačky a samým blahem si vychutnával atmosféru před odletem. Naproti přes uličku seděl jakýsi kluk, ale ten nadšeně vůbec, ale vůbec nevypadal. Byl bledý jako stěna. Čulík si pomyslel, tak tohle vůbec nechápu. A pak to přišlo. Z ničeho nic zavrčeli motory a letadlo se začalo hýbat. Za chviličku bylo dokonce nad zemí. Čulík si připadal jako Alenka v Říši divů. Ale jeho bledý soused, nějaký Eda Kudrna, okamžitě uvedl do stavu nejvyšší pohotovosti igelitový pytlík a vypadalo to, že v něm něco hledá. Ale nehledal. Spíše ten pytlík plnil něčím náramně vonavým. Eda blinkal, co to dalo. A to nebyla moc dobrá zpráva pro ostatní cestující. Jakmile letadlo nabralo ten správný směr a výšku, Edovi se konečně ulevilo. Vytáhl z tašky svůj časopis a četl. Čulíkovi to nedalo a tak se zeptal. Ahoj, já se jmenuji Čulík a letím do Bulharska. Co čteš? Eda se představil a jedním dechem začal chrlit z časopisu. V roce 2007 spadlo v Jižní Americe několik letadel. V roce 2008 spadla dvě letadla v Evropě. A začal mu vyprávět všechny možné příběhy. Jedno letadlo se ztratilo v mlze a pak narazilo do vysoké hory. Jiné se octlo v bouřce a rozlomilo se a tomu Airbusovi se neotevřely kola během přistávání. A ten Boeing, to bylo selhání lidského faktoru. A Čulíkovi se během tohoto vyprávění začalo dělat pěkně šoufl. Všude kolem něj kroužil neviditelný, za to všudy přítomný strach. Uvnitř těla se mu proháněla veverka a běhala čím dál rychleji. Čulíka napadaly hrozivé otázky. Co když se zřítíme do propasti? Co když spadneme do moře? Ani si nevšiml, že jejich letadlo vletělo do bouřkových mraků a z ničeho nic to prásklo. Letadlo se začalo naklánět a třást. To už ale Čulíkovi povolili nervy a zakřičel přes celé letadlo. Já nechci ještě umřít! A nebyl sám, kdo křičel. Společně s Edou Kudrnou silným hlasem vřískali. Je konec! Letecká katastrofa! Připoutejte se! A kluci brečeli jako želvy. Čulíkův tatínek se právě probudil z poklidného spánku a musel okamžitě zasáhnout. Napjatá situace si to přímo vyžadovala. Obrátil se na Čulíka a zeptal se ho. Čuldo, co se děje?
1: Já nevím, tati, asi padáme dolů.
0: A Eda Kudrna zanotoval.
1: Ano, určitě padáme dolů.
0: To tatínka náramně rozesmálo. Tedy kluci, já nevím, ale já sedím ve stejném letadle jako vy. A jsem přesvědčen, že si náš aeroplán počíná velmi slušně. Tahle mašinka se mi líbí. Ale teď vážně. Ukažte, co to máte za časopis? No jo. Tak teď už tomu rozumím, proč máte strach. Vy jste celou dobu naslouchali špatnému hlasu. To není příliš moudré číst takové zprávy v letadle. Černá kronika do letadla nepatří. Hoši, a teď mě dobře poslouchejte. Dneska je taková doba, kdy lidé více čtou špatné zprávy. To může být výjimečně užitečné, aby si člověk nemyslel, že žije někde v oblacích. Jenomže, když člověk čte neustále špatné zprávy, tak to má na něj špatný vliv. V tu chvíli se jeho srdce stává takovým odpadním košem. Jakmile se ten koš pomaličku začne plnit těmi špatnými zprávami, začne to tam unikátně hnít a páchnout. A výsledkem toho je, že v lidech roste veliký strach ze všeho možného. A nejenom strach, může tam vyrůst spousta dalších špatností. Jakmile například nasloucháte ošklivým pomluvám, tak se začnete na lidi dívat skrz prsty. A když nasloucháte zlým lidem, pak se vás zlo také dotkne a spolkne vás. No, mohl bych klidně pokračovat dál. Takže chlapi, dejte si velký pozor na to, čemu a komu nasloucháte. Jakmile začnete naslouchat dobrým hlasům, bude se vám hezky spát i v letadle a stanou se z vás lidé, kteří budou milovat život. No, a když už se nacházíme mezi těmi mraky, tak vám povím ten nejlepší tip, komu naslouchat, aby se vám v životě dařilo. Napněte uši a poslouchejte, co před mnoha lety bylo slyšet z nebe a je to slyšet i v dnešní době. A z oblaku se ozval hlas. Toto je můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Boží hlas doporučil apoštolům, ale i nám, abychom poslouchali Pána Ježíše. On pověděl, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Během tatínkova vyprávění si kluci ani nevšimli, že se letadlo pomalinku snáší na přistávací plochu. Eda Kudrna byl nečekaně veselý a utrousil malinkou poznámku. Poprvé v životě jsem si letadlo dokázal užít. A Čulík si sám pro sebe říkal, chci se naučit naslouchat dobrým hlasům. Zvláště tomu, co říká Pán Ježíš.
2: Kdo to tady tak hlasitě chroupe do mikrofonu? Bětko, prasknou nám uši.
3: Moment, Kláry, musím to dožvíkat. A to byla dobrota. Víš, co to bylo? Pravá belgická čokoláda? Mňam.
2: A víš ty vůbec, jaké tajemství v sobě ta kostička belgické čokolády skrývá?
3: Jaké tajemství? Že po ní roste bříško. No to vím.
2: No to asi taky. Ale já myslím, jak se z Belgie stalo hlavní město čokolády. Vždyť tam neroste ani jeden jediný kakaovník.
3: Cože? Čokolády rostou na kakaovníku, Kláry?
2: Na kakaovníku rostou velké kakaové lusky. Ta obsahují semena, takzvané kakaové boby. Než z nich vznikne čokoláda, musí boby projít složitým procesem kvašení, fermentace, sušení, pražení.
3: Dál už mi to nepopisuj, Kláry. Mně jde o ten skvělý a sladoučký delikatesní výsledek.
2: Kakaovník ale roste v tropických oblastech na rovníku. A právě díky tomuto stromu máme kakaové boby a z nich čokoládu. Takže je pravda, že základní surovina pro výrobu čokolády skutečně roste na stromě.
3: No jo, ale v Belgii žádné kakaovníky nerostou. A stejně se tento stát proslavil čokoládou.
2: Poslouchej, před stovkami let vozili lidé kakaové boby na lodích z daleké Ameriky a Afriky. Ale to, co z nich dělali nejdřív, to by ti vůbec nechutnalo. Byla to hořká, pálivá tekutina, co se pila jako lék.
3: Co? Čokoláda jako lék? No já bych se tedy léčila čokoládou moc ráda, Kláry. A dětem by se to určitě líbilo taky.
2: Já myslím, že by ti ten původní nápoj vůbec nechutnal. Až Španělé původní hořký recept upravili, vyřadili z toho čili koření a začali nápoj pít horký, slazený třtinovým cukrem a medem a vanilkou. No a jeden moc šikovný lékárník z Bruselu, hlavního města Belgie, jmenoval se Jean Neuhaus, dostal v roce 1912 geniální nápad. Naplnil čokoládou sladké pevné skořápky a vznikly belgické čokoládové pralinky a lidé se do těch plněných bonbónů a čokolády úplně zamilovali. V Bruselu mají v různých obchůdcích dokonce čokoládové fontány, ze kterých ta dobrota pořád teče.
3: Tak to hned letím do Belgie, Kláry. A chci bydlet u té fontány.
2: Ale Bětko, děti, nezapomeňte si po čokoládových dobrotách pořádně vyčistit zuby. Ať nám ta čokoláda neponičí zubní sklovinu. Cukry z čokolády ji totiž odvápňují. A díry v zubu mít rozhodně nechceme. Že?
3: Já určitě ne, Kláry. Pro mě jsou zoubky moc důležité. Jen co dojím tu dobrotu, půjdu je zachránit.

Vy jistě víte, že není nic lepšího, než znát Bibli a držet se toho, co nás učí. Jenže jsou i lidé, kteří ji znají a stejně jim to vůbec nepomůže. Že to není možné? Vilda si to málem vyzkoušel. Celý týden se opravdu těšil na besídku. Jak by taky ne? Teta Věra dětem slíbila,

Ovoce Božího ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Galackým 5:22-23. Nedělní besídka ubíhala pěkně. Teta vybírala opravdu náročné hádanky, ale Vilda se nespletl. Věděl si rady se vším, bezpečně odpovídal na úplně všechny otázky a tak není divu, že odměna putovala přímo k němu. Veliká oříšková čokoláda, kterou měl tak rád. S čokoládou se ale doma nepochlubil. Řekl, že ještě musí dělat nějaké úkoly a zavřel se do svého pokojíčku. Teď věděl, že ho nikdo a nic nebude rušit. Pomalu rozbaloval čokoládu, slastně se na ni usmíval a povídal si. Tak pojď ke mně, kamarádko, konečně jsem se tě dočkal. Jak to je s tím ovocem Ducha Svatého? Láska? Jo, to já tě prostě miluju, čokoládko moje. A radost, tu mi děláš vždycky, i kdybych tě měl každý den. Pokoj? Tak ten tu teď máme, že? A jak je to s tou trpělivostí? To víš, že jo. Já zase budu trpělivě čekat na příležitost, kdy si tě tak snadno získám. A pak tu máme laskavost. A když si dám dobrou čokoládu, budu mít dobrou náladu a budu samá laskavost. To pak půjde samo. Dobrota, tak to snad ani nebudu komentovat, to si prostě celá ty. A věrnost. To víš, že oříškové čokoládě budu věrný až do smrti. Jak by ne? A tichost? To nám sem taky ladí. Pojď pěkně potichoučku si tě s ním. Nakonec nám zbývá sebeovládání. Tak to je naprostá nutnost, když chceš něco takového provést. Pěkně v tichu a v klidu si sám vychutnat svou čokoládu. Řekl jsem provést? Vždyť jsem přece nic špatného neprovedl. Snědl jsem čokoládu, kterou jsem si zasloužil a co víc, kterou jsem vyhrál. Přesvědčoval sám sebe, že je všechno v pořádku. Ale někde vevnitř mu tichý hlásek šeptal, že taková radost opravdu dlouho nevydrží a pokoj se vytratí. V tom zazvonil zvonek. Vilda vyskočil, protože věděl, že je to jeho kamarád Ruda a že spolu půjdou hrát fotbal. Ruda hned vyndal z kapsy pitýk bonbonů. Nádej si, jsou bezva, nabízel je hned Vildovi. Vilda zaváhal jen chvilenku a pak se pustil do bonbonů. Fotbal nehráli ani tak dlouho, když se Vilda držel za břicho, jak ho začalo bolet. Dovlekl se domů, padl do postele a vzdychal a hekal. Ruda ho starostlivě doprovodil domů, protože rodiče už tam nebyli, uvařil Vildovi čaj a slíbil, že zaběhne domů a přinese mu nějaký film, aby se v posteli nenudil. Vilda neříkal vůbec nic, jak by taky mohl. Hlavou se mu honilo. No jo, ovoce Božího ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Najednou skoro Rudovi záviděl. Všichni ho mají rádi, protože je prima kamarád, rád se rozdělí, se vším pomůže, nikdy není na nikoho protivný, srší prima nápady. Tu čokoládu si vlastně dnes zasloužil on. Co na tom, že Vilda umí všechno správně odpovědět? Ruda tak šikovný není. Když je ale potřeba se správně rozhodnout, Ruda hned ví, co dělat. Koho z těch dvou byste si vybrali jako kamaráda? A koho by si vybral pán Ježíš? A najednou to bylo Vildovi jasné. Je úplně k ničemu, když se podle toho, co víme, vůbec nechováme. A tak jen zavřel oči a potichoučku si šel povídat s pánem Ježíšem. Tolik mu toho chtěl povědět. Tak tiše, ať je nerušíme.

0: No ne, Bětko, ty zase něco přežvikuješ. Doufám, že to není další čokoláda.
1: Kdepak, Kláry? Teď jedu na slano. Dávám si ty nejlepší a nejkřupavější hranolky.
0: A ty

0: Zbětko přišla zase na další belgickou dobrotu?
1: Cože? Tak to jsem netušila. Já myslela, že brambory pocházejí z Ameriky.
0: To ano, ale hranolky se z nich začaly vyrábět až o hodně později v Evropě a možná právě v Belgii. V každém případě Belgičané považují hranolky za své národní jídlo.
1: Ale víš co, Kláry? Hlavně, že je někdo vymyslel, protože hranolky s kečupem, to je veliká dobrota. Co vy na to, děti?
0: Myslím, že děti si na hranolkách také rádi smlsnou. No jo, ale hranolky vám Bětka podat nemůže. Tak vám nabídneme alespoň jednu bramborovou pohádku.

0: V jedné malinké dědince nedaleko jednoho velkého města je pěkný domek. A u toho domku malá zahrada. V té zahradě je spousta věcí a taky stromy a ještě další rostliny, zkrátka tak jako v každé pořádné zahrádce. Ale nemyslete si, že ty rostliny a rozličné věci jsou neživé, právě naopak. Stromy, stromky, keře, keříky a všechny ostatní rostliny a rostlinky jsou každou minutou, každou hodinou a každým dnem živější a větší a taky umějí měnit barvy. A co toho mezi sebou napovídají? Někdy se tomu až nechce věřit, kolik zažijí v té zahradě příběhů a dobrodružství. Nevěříte? Tak se hezky posaďte, uvelepte, nevrťte se a poslouchejte. Před mnoha a mnoha lety, ještě za dob našich pra-pra-pra-prababiček a pra-pra-pra-pradědečků, rostly na naší zahradě, ale i na polích, kulaté brambory. No řeknu vám, milé děti, že ty brambory vypadaly dočista jako tenisové míčky. Tak byly krásně kulaťoučké. Až se to jednou stalo. A zrovinka na té naší zahrádce, v té malé dědince nedaleko toho velkého města. Tehdy, jednoho krásného dne, začaly z ničeho nic brambory mudrovat a rozumovat, že jsou pořád v zemi a na jednom místě. To, že už naše milé brambory nebaví pořád stát v řádku za sebou. Brambory byly totiž zvědavé, jak to vypadá kousek dál od jejich políčka, a tak se rozhodli, že se vydají na výlet. Jak řekli, tak udělali. Jedna brambora po druhé vyskákali ze svých bramborových důlků a už se vesele kulili po zahradě. No to vám byla ale podívaná k popukání. První se kulil táta brambor, hned za ním máma brambora, za nimi bramboroví strejdové a bramborové tetky a za nimi hopsali jejich vykutálené bramborové dětičky. Na celé zahradě nastalo obrovské pozdvižení. Pan Cibule na ně volal, ať si to ještě rozmyslí a raději se vrátí, že doma je doma, že ve světě je nepohoda a samá překážka a že se jim může mnohé zlé přihodit. Ale nikdo jeho dobře míněné rady neposlouchal. Brambory ale nebyly přivyklé na sluníčko, protože byly předtím pořád pod zemí a tam, jak všichni víme, je pořádná tma. Jenom si to zkuste, děti, být třeba hodinu v tmavé místnosti, v úplné tmě, a pak vyjděte ven na světlo. To budete panečkům mhouřit oči a mnout si je. Zrovinka tak mhouřili a přivírali oči úplně všechny brambory. No, a když se člověk pořádně nekouká, tak se mu lehce přihodí, že zakopne a spadne. A což teprve, když se řádně nekouká brambora, která navíc není zvyklá vůbec chodit a vlastně se to teprve učí. No, nebudu vás dlouho napínat. První zakopl o drn táta brambor, zapackal a bác sebou. Na něho spadla máma brambora, o mámu pak zakopli strejdové a tetky a na ně popadali všechny bramborové děti. Každé bramboře narostla někde na krásně kulatém tělíčku nějaká boule, jau, jau, jau. Ale brambory šly dál. Tentokrát zakopla nejstarší bramborová tetka zvaná Krumple a zase na ní všichni popadali a opět jim narostly další boule. Brambory ještě nevyšly z vrátek od zahrady a už byly notně otlučené, unavené a bolely je nohy. I rozhodli se, že si odpočinou ve stínu stromu. Jak tam pod tím stromem polehávali a posedávali, začali si milé brambory počítat, kolik mají boulí. Některé brambory jich měly dokonce 10. a taky oteklé nohy. Najednou se jim už do toho světa jít pěšky chtělo stále méně a méně. Ale jak to udělat, aby alespoň kousíček toho neznámého světa zvědavé brambory viděli? Najednou se brambora Šibalka ťukla do čela. Už to mám. Nikam už chodit nemusíme, když nás tak moc bolí naše bramborové nožky. A přece všechno, co si přejeme, uvidíme.
1: Určitě již tušíte, děti, co měla brambora Šibalka na mysli.
0: Naše brambory mohou přece vylézt na strom, až do úplného vršku. A odtud uvidí do dalekého okolí. Nápad brambory Šibalky se bramborovým tetkám i strejdům tak zalíbil, že zapomněli na únavu a předchozí útrapy a ihned bez rozmyslu nadšeně začali šplhat na ten veliký strom, co pod ním odpočívali. Než bys řekl bramborová slupka, už byly všecičky brambory na něm uvelebené. To vám bylo pokoukání. Jenom si to představte. Lidé z vesnice se chodili na ten strom dívat, kroutili hlavami a divili se, jak se to mohlo přihodit, že na ořešáku vyrostly místo ořechů samé brambory. Bramborám to dělalo náramně dobře, že jsou tak obdivovány, že jsou tak populární. Navíc ze stromu byl překrásný výhled. Brambory viděli, jak po silnici jezdí auta a motorky. Viděli domy, lesy, pole a louky. Viděli, jak si kluci a holky hrají na hřišti. A ještě spoustu a spoustu jiných zajímavostí. Ze začátku byly brambory doslova nadšené. Jenomže po první půl hodince začalo nadšení opadávat. Milé brambory to už na stromě začalo tlačit. Začala je bolet záda, zadeček a vůbec celá brambora je bolela. A kdyby jen to, bramborám začala být zima a navíc začal foukat protivný studený vítr. A to už táta brambor volal, brambory je zlé, honem dolů ze stromu a zpátky do našich bramborových řádků, zpátky domů. Než to táta brambor dořekl, zafučel tak silný vítr, že zacloumal větvemi statného stromu a brambory padaly na tvrdou zem, jak shnilé hrušky. A vítr foukal a fičel dál a víc. Brambory již na nic nečekali, vzali nohy na ramena a utíkali zpátky domů. A to víte, že se to neobešlo bez dalších šrámů. Nakonec došli, dokulhali, dopajdali naše brambory až na své rodné políčko a každá se nakulila do svého důlku. Tady se cítili dobře. Bylo jim teploučko, žádný vítr, žádné další pády a boule. Když jsme u těch boulí, ty se jim zahojily, ale od té doby, od toho památného výletu, již nejsou brambory kulaté jako tenisové míčky, mají leckdy roztodivné tvary, co vypadají jako boule, ale výborná chuť, ta jim zůstala. Když viděla ostatní zelenina, s jakou se celá bramborová rodinka vrátila, začala se štiplavě ptát. Jak pak bylo na výletě? Jak bylo ve světě? Brambory se trochu styděli a odpovídali unaveně, smutně a nemoc přesvědčivě jedna po druhé. Dobře, dobře, dobře. Zelenina se ptala s úsměvem dál. A jak je doma? Brambory volali překotně a šťastně. Doma, doma je nejlíp. A starý pan Cibule si jen tak pro sebe zabroukal. To už jsem někde slyšel. Všude dobře, doma nejlépe.

0: Takže Belgie má kromě těch nejlepších dobrot a kromě toho, že tam lidé mluví několika jazyky, jak nám řekla Emička, na severu země vlámsky neboli nizozemsky, na jihu se mluví francouzsky, no a o kousek dál ještě německy. Tak mají v Belgii také hrozně moc starých hradů. Každý místní šlechtic si musel vybudovat vlastní opevněné sídlo, aby chránil své území před bojovnými sousedy. A hlavně, narodily se tam pohádkové postavičky malých modrých skřítků.
1: Myslíš těch, co bydlí v houbách a pořád utíkají před zlým čarodějem Gargamelem a jeho kocourem Azraelem? Já vím, to jsou šmoulové.
0: To jsou oni, Bětko. A jak říkává teďka šmoula? Každý správný šmoula si musí zašmoulit své vlastní šmoulí povinnosti.
1: Teda, taťka šmoula je Belgičan, to by mě nenapadlo. A co bude naší povinností teď, Kláry?
0: Vytvoříme si šmoulí slis. Připravte si tekuté lepidlo Herkules, jedlou sodu a aktivátor, buď roztok na kontaktní čočky, nebo tekutý prací gel. Pak ještě potřebujete potravinářské barvivo, třpitky a jestli chcete, tak i pěnu na holení pro nadýchaný vzhled. Půl hrnku tekutého lepidla, třeba Herkulesu, smícháme s kapkou modrého potravinářského barviva. Kdo nemá, může do lepidla vmíchat trochu temperové barvy. Přisypte i třpitky, ať se vám to leskne. Pak přidáme jednu lžičku jedlé sody a zamícháme. Slis díky ní nebude lepit. Teď potřebujeme ještě aktivátor, který obsahuje borytan. Ten spojí hmotu do jedné hroudy. Jako aktivátor perfektně funguje roztok na kontaktní čočky. Ale to asi doma běžně nemáme. Tak kdo ho nemá, zkuste prací gel, třeba persil. Přidávejte ho po malých lžičkách. Pak promíchejte. Přidejte další, zase pořádně promíchejte. Jakmile se hmota spojí do jedné hroudy a nelepí se na misku, vyndejte ji a začněte ji hnízt v rukách. Zpočátku může trochu lepit, ale jak se zahřeje a propracuje, stane se z ní hladký slis. Uchovávejte ho v pytlíčku.
1: Ke šmoulímu slizu! To chce Kláry i šmoulí pohádku.
0: Tu nemáme, Bětko, ale trpaslíky bychom u nás našli. Tak poslouchejte.

o Sněhurce. Bylo to v zimním čase. Z těžkých mraků padaly na zem vločky veliké jako peří. V zámku u okna, které mělo černý ebenový rám, seděla královna a vyšívala. V jednu chvíli zvedla oči od výšivky, pootevřela si okna a vyhlédla ven. Přitom se píchla jehlou do prstu. Do sněhu ukápli 3 krůpěje krve. A protože červená barva se na bílém sněhu krásně vyjímala, královna se usmála a řekla si: kéž bych měla děťátko běloučké jako sníh, červené jako krev, s vlásky černými jako ebenový rám tohoto okna. Královnino přání se brzy vyplnilo a narodila se jí dceruška s pletí bílou jako sníh, s rudými rtíky a s vlásky černými jako noc. Dostala jméno Sněhurka. Královně ale nebylo dopřáno, aby se ze Sněhurky dlouho radovala, neboť brzy po porodu zemřela. Za rok se král znovu oženil. Nová královna, Sněhurčina Macecha, byla opravdu krásná paní, ale o dobrotě jejího srdce se mluvit nedalo. Zajímalo ji jen to, jak krásně vypadá, a nesnesla, aby byl někdo hezčí než ona. Ve své komnatě měla kouzelné zrcadlo. Tomu dávala každý den stejnou otázku. Zrcadlo, řekni mi, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. A zrcadlo vždy popravdě odpovědělo. Nejkrásnější jste vy, naše paní královna. Není u nás v zemi žena, která se vám vyrovná. Takto odpovídalo zrcadlo dlouhá léta a královna byla spokojena. Věděla, že zrcadlo nelže. Šel čas a Sněhurka rostla do krásy. Den ode dne byla spanilejší. Jednoho dne královna jako vždy položila zrcadlu svou otázku. Zrcadlo, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější? A zrcadlo popravdě odpovědělo. Krásná je, krásná naše paní královna. Sněhurka se jí ale 100krát vyrovná. Královně to vyrazilo dech. Zezelenala závistí a od toho dne se nemohla na Sněhurku ani podívat. Stále přemýšlela, jak by se mohla Sněhurky zbavit. A nakonec to vymyslela. Zavolala si mladého myslivce a řekla mu: zavedeš Sněhurku hluboko do lesa. Tam ji zabiješ a její srdce mi přineseš, abych viděla, že jsi úkol splnil. Myslivec poslechl. Vyvedl Sněhurku do lesa, vytáhl nůž a chtěl dívčinu zabít. Sněhurka na něj upřela své poděšené oči, rozplakala se a prosila. Myslivče, nech mě žít. Slibuji, že se do zámku nikdy nevrátím. Poběžím, kam mě nohy zanesou. Myslivci bylo dívenky líto. Měl se Sněhurkou soucit. Proto ji pustil a nechal ji jít dál směrem do hlubokého lesa. Sám ulovil srnku, vyřízl ji srdce a v zámku ho předal královně, aby si myslela, že rozkaz splnil. Sněhurka mezitím bloudila lesem. Když byla na okraji, uviděla před sebou malý domeček. Zaťukala na dvířka, ale nikdo neotvíral. Vzala zakliku a bylo otevřeno. Vešla tedy dovnitř. V domečku bylo všechno malinké, ale čisté a útulné. Bylo jasné, že tu někdo žije. Stál tam prostřený stůl se 7 malými talířky z kousky jídla. U každého talířku ležela lžička, vidlička, nožík a pohár s nápojem. Podél stěny stálo 7 postýlek s bílými peřinkami. Utrmácená a vyhladovělá Sněhurka ujedla trochu jídla z každého talířku a z každého pohárku upila trochu sladké šťávy. Unavená dívka si zkusila lehnout do první postýlky, ale nevešla se tam. Musela se natáhnout přes všech 7. A jak si lehla, hned usnula. Když se venku setmělo,
dorazilo k domečku 7 trpaslíků. Vešli dovnitř a hned si všimli, že něco není v pořádku. Kdo to seděl na mé židličce? Zeptal se první trpaslík. Kdo ujedl z mého talířku? Ozval se druhý. Kdo uždíbl z mého chleba? Všiml si třetí. Kdo olizoval mou lžičku? Přidal se čtvrtý. A kdo jedl mou vidličkou? Divil se pátý. Kdo krájel mým nožíkem? Prohodil šestý. A kdo upil z mého pohárku? Dodal sedmý. Najednou se všichni podívali na své postýlky a vykřikli. Kdo to leží v našich postýlkách? Posvítili si na spící dívku a vydechli úžasem. Ach, ta je krásná. Sněhurka se probudila a jak před sebou uviděla malé trpaslíky, polekaně vykřikla. Trpaslíci se ale na Sněhurku usmáli, zeptali se, jak se jmenuje a odkud se tu vzala. Sněhurka jim vyprávěla, kdo je a jak málem přišla o život. Trpaslíci si vyslechli její příběh a nabídli jí: chceš-li, můžeš s námi zůstat. Mohla bys nám vařit a starat se o domácnost. Bude ti u nás dobře. Ano, moc ráda, odpověděla Sněhurka a zůstala u trpaslíků. Spokojeně si žili. Trpaslíci odcházeli každé ráno do hor hledat zlato a večer se vraceli. Sněhurka poklidila domeček a připravila pro trpaslíky večeři. Celý den ale byla sama a taky trpaslíci varovali. Měj se na pozoru, Sněhurko, s nikým nemluv a nikoho nepouštěj dovnitř. Zlá královna se jistě dozví, že jsi stále naživu. Královna na zámku mezitím žila v domnění, že nyní je ona zase nejkrásnější ženou v celé zemi. Po čase ale opět předstoupila před zrcadlo a zeptala se. Zrcadlo, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější? To, co zrcadlo řeklo, královnu rozlítilo. I když je krásná naše paní královna, Sněhurka v lese se jí snadno vyrovná. Královna se rozčílila. Věděla, že zrcadlo nelže. Poznala, že myslivec jí podvedl a že Sněhurka žije. Hned přemýšlela, jak by se jí zbavila. Neboť dokud ona sama nebyla nejkrásnější v celé zemi, nedala jí závist spát. Konečně něco vymyslela. Nabarvila si obličej a přestrojila se za chudou stařenu. V té podobě se vydala na cestu přes 7 vrchů k chaloupce 7 trpaslíků. Zaklepala na dveře a volala. Krásné zboží na prodej! Kupte, kupte, neprohloupíte! Sněhurka vyhlédla oknem ven a zeptala se stařeny. Dobrý den, paní, co pak máte na prodej? Krásné zboží, pěkné věci, děvenko, odpověděla přestrojená královna. Stužky a provázky různých barev. A vytáhla barevný pásek. Tu milou ženu mohu klidně pustit dovnitř, pomyslela si Sněhurka. Odstrčila závoru a koupila si nabízený pásek. Děvče zlaté, jak to vypadáš, řekla stařena. Pojď sem, sama ti pásek nasadím a halenku ti uhladím. Sněhurku nenapadlo nic zlého. Stoupla si před stařenu a nechala si od ní pásek nasadit. Babka jí pásek utáhla tak pevně, že to Sněhurce vyrazilo dech a skácela se na zem. Tak, a teď už jsem zase nejkrásnější já, pronesla posměšně přestrojená královna a rychle odešla. Zanedlouho se začalo stmívat a trpaslíci se vrátili domů. Uviděli Sněhurku na zemi a zděsili se. Nehýbala se, nejevila známky života. Zvedli ji, prohlíželi a všimli si, že je příliš těsně uvázaná novým páskem. Přestřihli ho. Sněhurka lehce vydechla. Po chvíli se vzpamatovala a vyprávěla trpaslíkům, co se stalo. Trpaslíci ji domlouvali. Ta stařena byla jistě tvá zlá macecha. Když nejsme doma, nikoho k sobě nepouštěj. Královna přišla domů,
Převlékla se, zamířila k zrcadlu a zeptala se. Zrcadlo, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? A zrcadlo popravdě odpovědělo. I když je krásná naše paní královna, sněhurka v lese se jí stokrát vyrovná. Královna oněmněla leknutím. Sněhurka je stále živá. Teď ale vymyslím něco, co tě najisto zničí. Pomyslela si a různými kouzly vyrobila otrávený hřeben. Potom se převlékla za potulnou prodavačku a vydala se znovu přes 7 vrchů k chaloupce 7 trpaslíků. Zaklepala na dveře a volala. Dobré zboží na prodej, kupujte! Sněhurka vyhlédla z okna a řekla. Nic nekoupím, jděte dál, nesmím nikoho vpustit do domu. Ale podívat se snad smíš, namítla babka. Vytáhla otrávený hřeben a zdvihla ho do výše. Hřeben byl překrásný a sněhurce se tak zalíbil, že se dala oklamat a otevřela dveře. Babice se hned měla k tomu, aby sněhurku mohla učesat. Jakmile ji vjela hřebenem do vlasů, začal jed z hřebene působit a sněhurka se v bezvědomí skácela na zem. A teď je s tebou ámen, procedila královna mezi zuby a odešla. Naštěstí brzy nastal večer a 7 trpaslíků se vrátilo domů. Spatřili sněhurku ležící na zemi a hned začali podezřívat zlou macechu. Prohlíželi sněhurku a našli v jejich vlasech otrávený hřeben. Sotva ho vytáhli, sněhurka se vzpamatovala a vyprávěla jim, co se stalo. Trpaslíci ji důrazně varovali, aby se příště měla ještě více na pozoru a musela jim slíbit, že už nikomu neotevře. Sotva královna dorazila domů, zamířila k zrcadlu a zeptala se. Zrcadlo, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější? A zrcadlo opět odpovědělo. I když je krásná naše paní královna, sněhurka v lese se jí stokrát vyrovná. Královna nevěřila svým uším, ale pak se rozlítila. Tentokrát tě opravdu zahubím. Zašla do odlehlé komory, kam nikdo nechodil, a pomocí kouzel vytvořila otrávené jablko. Na pohled bylo krásné, červené a každému, kdo by je uviděl, by se zbíhaly sliny. Kdo by z něj však jen kousíček snědl, nevyhnutelně by musel zemřít. Královna si přebarvila obličej, přestrojila se za selku a potřetí putovala přes 7 vrchů k chaloupce 7 trpaslíků. Zaklepala na dveře. Sněhurka vystrčila hlavu a zavolala. Nesmím nikoho pustit dovnitř. Trpaslíci mi to zakázali. Jděte si po svých, milá paní. Taky dobře, prohodila selka. Svá jablka vždycky prodám, o to nic. Ale na, jedno ti dám. Ne, namítla sněhurka. Nesmím si od nikoho nic vzít. Bojíš se, že je jedovaté? Zasmála se selka. Podívej, rozpůlím je, jednu půlku sním já a druhou si sněs ty.

jablko však bylo tak šikovně vyrobeno, že pouze jeho červená půlka byla otrávená. Jakmile Sněhurka viděla, že Selka se do jablka zakousla, neodolala, natáhla ruku a otrávenou půlku si vzala. Kousla do jablíčka, první sousto jí sklouzlo do krku a padla mrtvá na zem. Královna se na ní chvilku dívala zlým pohledem. Pak se dala do hlasitého smíchu a ucedila. Bílá jako sníh, rumněná jako krev, vlasy černé jako eben. Tentokrát tě tvoji trpaslíci nevzbudí. Doma se hned královna postavila před zrcadlo. Zrcadlo, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? A dočkala se očekávané odpovědi. Krásná je krásná naše paní královna. Na světě není žena, která se jí vyrovná. Královnino závistivé srdce mělo konečně klid. Pokud je však možné, aby takové srdce klid našlo.

Večer se trpaslíci vrátili domů a našli Sněhurku ležet na zemi. Nejevila náznak života, nedýchala a byla jako mrtvá. Bylo jim jasné, že jde zase o nějaké zlé kouzlo, ale nevěděli, co přesně mají dělat. Nadzdvihli ji, prohledali, nenajdou-li něco otráveného, rozvázali jí pásek, pročesali jí vlasy, omyli ji vodou, ale bylo to marné. Řadu dní zkoušeli vše, o čem kdy jen slyšeli, ale Sněhurka se neprobouzela. Nakonec ji uložili do skleněné rakve. Rakev postavili před chaloupku a všech 7 trpaslíků si k ní sedlo a truchlili pro ni celé 3 dny. Ke Sněhurce přicházela i zvířátka a oplakávala ji. Dny ubíhaly jeden za druhým a Sněhurka stále spala. Byla bílá a měla růžová ústa. Podél něžných líček splývaly ebenově černé vlasy. Jednou projížděl kolem trpasličí chaloupky princ. Uviděl skleněnou rakev a v ní spící dívku. Přišel blíž a nemohl uvěřit, jak může být někdo tak krásný. Odklopil víko rakve a snažil se tu krásku vzbudit, ale marně. Díval se na ní a uvědomil si, že se do ní na první pohled zamiloval. Ani nevěděl, jak dlouho na ní hledí, když uslyšel šramot. To se právě vraceli trpaslíci. Ti princi vyprávěli o všem, co se Sněhurce přihodilo a že ji už nic na světě neprobudí. Nešťastný princ ji alespoň na rozloučenou políbil na její krásné růžové rty. Políbek z lásky ovšem prolomil zlé kouzlo. Sněhurka se nadechla a vyplivla otrávený kus jablka. Všichni se radovali, že je Sněhurka opět zdravá. Princ požádal Sněhurku o ruku a ta souhlasila. Rozloučila se s trpaslíky a princ ji odvezl na svůj hrad. Později téhož dne se královna usadila ke svému zrcadlu a s pyšným výrazem se ho zeptala. Zrcadlo, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo. I když je krásná naše paní královna, mladá nevěsta se jí 100krát vyrovná. Královna se ulekla a hněvem a závistí stuhla. Sněhurčino štěstí, které se jí nepodařilo zničit, bylo tou poslední kapkou. Královně zlostí puklo srdce. A Sněhurka s princem spolužili šťastně a spokojeně po dlouhá léta.

0: Poznávat belgickou zemi bychom mohli ještě dál a dál, Bětko, děti. Ale to už necháme na vás. My jsme stihli ochutnat belgickou čokoládu, křupavé hranolky a vyrobit si slis po šmoulím způsobu.
1: Ještě bych chtěla prozkoumat nějaký belgický tajemný hrad, Kláry.
0: To se ti nedivím, Bětko. V Belgii je totiž nejen hodně hradů, ale mají i opravdového krále. Nosí uniformu a bydlí se svou rodinou v opravdovém zámku se zahradou, parkem a skleníky.
1: Tak to bych mohla být zámecká myší princezna, Kláry?
0: To určitě mohla, Bětko. Ale my budeme radši, když zůstaneš u nás v kormidle. Vidíte, děti?
1: Tak jo, Kláry. Vždyť s váma je mi moc hezky. Kam vyrazíme příště?
0: Tak to se nechám překvapit, protože děti určitě něco báječného vymyslí. Mějte se dobře. Ahoj.
1: Ahoj, kamarádi. Ať se vám krásně cestuje a dávejte na sebe pozor.

0: M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Je neděle 21. června a Písek v přesýpacích hodinách naplnil i 14. dílek. To je chvíle, kdy vám ve vysílání Rádia 7 nabídneme desert k odpolední kávě v podobě pokladů z archivu. Ty připravuje Petr Raus. Soužití generací nebývá jednoduché. Před lety si o tom povídala Petra Eliášová s Janou Slámovou. Čas se od té doby sice posunul. Problémy ale zůstaly a tak asi nebude od věci si ten rozhovor poslechnout znovu. Pokoj pod střechou přinášející poslech vám ze srdce přeje Milan Remeš.
2: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

0: V dnešních pokladech z archivu se vrátíme do dubna roku 2013. Tehdy si Petra Eliášová pozvala do pořadu Rozmarína Janu Slámovou, aby si s ní povídala o soužití generací. To je docela aktuální a leckde i bolestivé téma. Schopnost, ale i zájem žít spolu dnešní generace ztrácejí. Někteří mluví o tom, že posledním místem, kde spolu ještě generace žijí v jakémsi smysluplném vztahu, je církev. Věřím, že rozhovor, který vám teď pustím, bude k užitku, i když od jeho vzniku utekl už nějaký ten pátek. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Vítr a vánek,

po větru posílám zprávy jen sám sobě. Někdy je ve mně ticho, jako v prázdném hrobě. Seber se, říkám si, a pohni rychle kostrou.

Po větru posílám zprávy jen sám sobě. Někdy je ve mně ticho, jako v prázdném hrobě. Seber se, říkám si, a pohni.

0: Tak jako rozmarína dává originální příchuť jídlům, chceme i my dodat další ingredienci do přemýšlení nad rodinnou problematikou. A na to, abych uvařila něco chutného, něco, co vás skutečně inspiruje a osvěží, samo sebou nebudu sama. Mým hostem je dnes dáma, která má co říci k mnohým tématům. Dáma, která je dnes už nejen maminkou a manželkou, ale také babičkou, vychovala děti vlastní i v pěstounské péči a také se věnovala mnoha dětem v uvozovkách cizím, co by ředitelka Evangelické akademie v Brně. Tak všechny tyto přívlastky, přídomky patří paní Janě Slámové. Já vás vítám u nás ve studiu, u nás v Rozmaríně. Dobrý den.
1: Děkuji.
0: Tak a k tomu všemu, co jsem o vás prozradila, jsem ale nedodala jedno podstatné pro dnešní hodinku, že žijete se svým synem a jeho rodinou v jednom domě. A právě to bude předmětem našeho dnešního rozhovoru. Totiž soužití generací pod jednou střechou. Co je asi na snadě, je první otázka, proč je dnes tak nepopulární vlastně bydlet s mladší či starší generací v jednom domě. Vždyť před pár desetiletími to bylo naprosto běžné a taky to fungovalo. Co myslíte?
1: No to není jednoduché odpovědět. Odhadovala bych, že je těch faktorů víc, které to ovlivnili, že došlo k takovému odcizení, že dřív to bylo tak nějak běžné, na venkovech se postavil vejminek, další domeček, kde potom ty staří, když předávali synovi statek, tak se tam dobrovolně nastěhovali. Ale asi si to taky neidealizujeme, rozhodně ne všichni tam potom nějak žili dobře. A tak já si myslím, že charakteristické pro dnešní mladé lidi je taková zvýšená nejistota o stálosti vztahu. Bohužel řada z nich taky třeba nežila v úplné rodině, takže už mají takové to zklamání za sebou. A zdá se jim, že ta rodičovská generace je přítěží, protože se do toho jako ještě plete a přidává těch problémů. Tak to bych tak odhadla. Možná, že by se taky mohlo vynořit, je, že jestli neubyla trošku ta citová vřelost, teď je to zase lepší, protože ty, díky těm finančním příspěvkům zůstávají maminky déle doma, ale v takové té době, kdy moje sestra, třeba lékařka, vím, že šla od toho nejstaršího syna jeho v 6 měsících s obavama, že ztratí místo, že a pak ho dávala do jeslí, tak tahle doma je už je naštěstí za náma. Tak jestli tam taky není ve hře, že prostě nenastala taková opravdu citová vřelost, která by vyžadovala, nebo že by ta mladá žena, která se vdává, si přála tu maminku tam někde na blízko mít.
0: Myslíte, že touha mladých párů byla vždy spíš taková být samostatně, anebo to ovlivňovala ta kultura nebo to sociální prostředí?
1: No to taky asi je ovlivněno tím, jak se potom ten dospívající, třeba jak prožíval pubertu a jak se cítil, jak byl uznávaný v té rodině. A skoro bych se odhadla jako říct, že když tam to napětí nevznikalo a to své postavení, to místo na slunci si vyzískal, tak neviděl, zrovna tak dcera, že to může být obojetné, prostě se toho pak tolik nebála, protože si to představila, ano, ta maminka už uznává, že teda jsem vlčem, už odbornice a prostě bude se ke mně chovat zdvořile a s takovým zdravým odstupem. Takže do toho šli spíš, než když by někdo měl konfliktní mládí, tak jako téměř to vedlo k tomu utíkám a počkejte a já se ožením a s váma končím skoro, až taky jako když to vyhrotím.
0: A vy jste zmínila, ale ty vejminky, ono říkáme soužití pod jednou střechou, ale ono to nebylo vlastně tak úplně pod jednou střechou. Ti ano. Starší rodiče odešli vlastně pod jinou střechou.
1: Pod jinou střechou, ano.
0: Ale byli na blízku. Bylo, ty vztahy byly velmi blízko, ale ne úplně v tom jednom bytě, což zase byl třeba model 70. 80. let, kdy se vdávali 18-leté dívenky a zůstávali v tom obyváku u těch rodičů s jednou kuchyní a jednou koupelnou, což nutně muselo přinášet konfliktní situace.
1: Ano, to máte pravdu. Já jsem se zájmem sledovala od té Třeštíkové ten sběrný dokument jednotlivé ty dvojice v průběhu 20 let a prostě jsem tam jakoby ty hrubé chyby viděla. Ale on se to tak vypadá, to teď jako přemoudřil, že to takhle říkám, ale přesně jako popisujete, že teda zahájili s tou jednou místností a ta matka jako vařila společnou večeři a pak jako třeba koukala přes rameno, když ta mladá něco by si taky byla chtěla zkusit vařit. Ale pak byla jako taková etapa, nebo když to by nedopadlo takhle dramaticky, tak mohlo by se říct, že takový konflikt zase přinesl jev, že rodiče staří ještě jsou v nějakém společenském postavení, anebo teda v zaměstnaní a prostě si chtějí nechat ten hlavní byt, aby mohli přijímat hosty. Ano, a mladí začínají. Tak tehda v těch 70. 80. letech se směřovali jeden pokoj, pak teda, když jim přidali ještě komůrku, tak se tam třeba udělá ta kuchyň. Ale dnes teda mladí lidé mají mnohem více peněz, teda ne všichni, ale když takový nějaký model si představuju. A tudíž se to trochu otáčí, že nechtějí se rozhodně smířit s malým bytem, a to jen dočasně, to by bylo jenom nějak ty první měsíce. A potom naopak jako nebojí se brát půjčky, to by byl další problém, jako jak teda pak to zvládají, ale rovnou se pořídit tady a teď, nebo jak se říká, hned všechno. A tudíž se to potom zdá být jako zase ten konflikt typu, staří řeknou, jako by si vnitřně řekli, my ještě neustupujeme, nenuďte nás k tomu. A mladí by řekli, no vy jste ale stejně staromodní, my, a teď překvapili by teda svými moderními pomůckami, které zase jako na ty staří na ně ani jako nedosáhnou, jako aby je chápali, aby je uměli obsluhovat a tak dále. Tak konflikt tohohle typu.
0: Ten model ve společnosti je dnes vůbec jako extrémní k těm už zmíněným 70. 80. letům, že naopak mladí lidé se třeba vdávají, žení až kolem té třicítky, ano. Nebo se ani nevdávají a nežení, prostě spolu žijí a chtějí si vybudovat to své jisté, třeba, že je to na půjčku, ale ano. Mají ten svůj byt, nějakou už jistou práci a mají naplánováno, až teprve ty děti přivedou na svět, ono se to pak třeba hned tak nedaří, jak ano. Si to naplánovali, ale to je jiná problematika. Takže se to jakoby překlaplo do druhé extrému, bych tak řekla. A jak vy byste charakterizovala, co chtějí dnešní mladí? Jací chtějí být z vašeho pohledu?
1: No, chtějí být rozhodně samostatní, soběstační, rozhodovat si všechno po svým. Ale to je vlastně všechno v pořádku. To je v pořádku. Kdyby tomu tak nebylo, tak vlastně by si člověk musel vyčítat, že je špatně vychoval. Že to odcházení z domu, to všichni jako moudří psychologové a pedagogové říkají, že mě se líbila ta příměra, že člověk toho mladého má jednoho nebo víc jich, jako na dlani, která je potřeba jí potom otevřít a oni letí sami do svého života. A tak to má být, jo. A kdo to jako přezraje, nebo přetáhne, že třeba říká, no proč by si se stěhovala jinám, teď, že my tady vytopíme celý ten třeba rodinný domek a vlastně ji jako drží, zahltí tou svojí péčí, tak prostě jsou brzdou pro ní v jejím osobním rozvoji, dozrání a najdi si partnera a tak dále. Jo? Takže možná, že by se taky mohlo říct, že je dobře se oddálit, tak by to bylo vlastně v intenci toho biblického, že opustí muž rodiče, žena rovněž, a zkusí si to sami a potom teda eventuálně se, buď když se to náhodou podaří, že ten dům to by ty možnosti skýtal, tak do téhož domu, ale to je spíš jako řídký jev, tak třeba do takové překonatelné vzdálenosti, aby až budou mít děti, mohli dát dědečkovi a babičce šanci se s dětmi potěšit a také přijmout zase jejich pomoc, kterou vlastně ta mladá generace potřebuje.
0: Takže jsme u starší generace. Jaká očekávání a jaké potřeby má ta starší generace, když jsme řekli, ano. Co ta mladší?
1: To taky si o tom různě přemýšlím a hovorím se svýma vrstevnicama nebo něco staršíma ženama. Někdy si uvědomuji, že si zbytečně stýskají a mají nereálná očekávání. Že pokud to zdraví je ještě přijatelné a v to doufáme a budeme se nějak snažit, aby se mu tak bylo, tak vlastně by nemělo být jako požadavkem té starší generace přijďte nám pomáhat, že jo, tak otázka zase je to relativní s čím, všim. A u starší generace vnímám, že jako třeba citové strádání třeba, ale to je problém té starší generace, že se nedostatečně připraví na odchod z aktivního a produktivního věku, nebo jak to nazvat, prostě vstup do důchodu a to, že si musí vlastně ten program postavit, aby byl smysluplný a aby je uspokojoval. Takže zase je to takový střet zájmu. Tak máme některé starší ženy, které tak se zaujmou, já nevím, univerzitou třetího věku a tělocvikem a vším možným, že jako jim vůbec nezbývá na to plnění babičkovsko-dědečkovské role. A zase jsou jiní, kteří se jakoby vysadí na to, teď se jako čeká, zvláště to první dítě se velmi vítá. A oni to vlastně jako málem chápou, jako narodilo se nám dítě, jako a my, skoro by řekli mně dítě, že jo. A teď já to jako vím líp, tak budu se vším radit. A to je jasný konflikt. To je potom, to opravdu vede do špatných konců, ke špatným koncům.
0: Vidíte, a já bych čekala, že řeknete, že starší generace očekává péči a úctu.
1: Jo, tak to je asi, to máte zase pravdu, no to jako je taky. No ale, že jak se vychovává k úctě? Mm-hmm. Ono se to, ta úcta je třeba jak štěstí a radost, takový závěrečný produkt, který, když člověk neusiluje, nastane. No, ale já jsem dost kritická ke starší generaci. Já si někdy řeknu, a jsme my starší úcty hodní? Jako, co vlastně těm mladším předvádíme? Tak, že jo, tak už v tom důchodu třeba už člověk nemá nějaké ambice nebo nevykonává překvapivé nějaké výkony v zaměstnání. Třeba když ještě někdo se rozhodne pracovat dál, tak s tím se jakoby počítat nedá. No a víte, co mi si možná ta starší generace přeje? Aby si nás všimli a člověk si třeba řekne, jestli pak oni si taky o nás myslí, jak se nám je. Když právě máme už různé zdravotní omezení, tak jakoby potom toužíme. Toužíme po té otázce, byť by byla formální, jak ti vlastně je a jak se máš, a ne to v tom anglické how do you do, ale opravdu s chvilinkou očekávání, co za větu řeknu. Na odpověď. Potom toužíme vlastně.
0: To jste mě úplně zaskočila. Jak se máš? Člověk by očekával to, že se zeptám potřeba nákupu, potřeba nepotřebuješ někam odvést, aha, nepotřebuješ vyzvednout léky. Jak se máš? Takže, co vyžaduje to společné soužití? Teď jsme si řekli očekávání těch jednotlivých generací, a to jsme ještě nezmínili vnoučata, tak budeme se bavit o tom, co vyžaduje to společné soužití, ale až po písničce. A ještě před ní zmiňme ta vnoučata. Co čekají vnoučata od babiček a dědečku?
1: No, trpělivost. Protože skutečně ty mladé ženy, já jim to úplně věřím, já jsem taky byla v takových těch časových termínech. Já si to teď znova s úsměvem uvědomuji, když jdu do školky. A to jsou samé rozkazovací způsoby, samé imperativy. Dělej rychle. To já si říkám, proč ta maminka už odpoledne také, když se to děcka oblíká, pořád spěcháme. Tak opak toho by bylo, že ty babičky by bylo hezké, kdyby měly víc té trpělivosti, dopřáli by, já nevím, spoluúčast na nějakém vaření nebo takové nějaké ty práce, co jsou jako matlavé a vytváří velký nepořádek, kreslení nebo něčeho takového. To se mně kdysi líbilo, v mládí mě ovlivnila knížka v dětství Gabra a Málinka, a ta Málinka, která pak jako se prozradilo, že vlastně autorka té knížky, ne v těch sériích knížek, a zmiňovala i

0: Z mého pohledu si myslím, že co by mohla být deviza té starší generace, generace, která je, dejme tomu, už v důchodě, je čas.
1: Ano.
0: Ale znám mnoho tak aktivních důchodců a důchodkyň, že pořád nestíhají a jak se blíží třeba závěr života, tak chtějí toho vlastně ještě mnoho stihnout. Takže nenastává ta pohoda, trpělivost, ano, tolerance, to, co ten věk měl nést. Jak to vnímáte mezi svými vrstevníky?
1: No, vnímám to, ano, úplně to popisujete reálně. Tak závisí to, že od naturelu té starší osoby, bylo to nebezpečí hrozí, jako si ještě ty starší ženy třeba řeknou, no já jsem si pořádně neužila, nebo pořád ten život byl ve spěchu, tak teď si jako budu navštěvovat nejrůznější besedy a někdo se ještě se dá na zvláštní úpravu vlasu a kosmetiku a takového něco. A to si myslím, že v očích těch mladých jako osadci nás přejou, jako jakžtož úhledné, ale zbytečné krášlení, že může budit úsměv na rtech, jako co bys ještě chtěla, jak bys si chtěla ještě vypadat. Potom si myslím, že jako samostatný další soudek by bylo finance. Že není pravda, co by starší lidé jako rádi by tvrdili, jak s tím důchodem jen tak výjdou. To je specifická potom situace, když mají třeba já nevím, příliš velký nájem, takže pak jim nezbývá už jako dost těch peněz. Ale když ještě jsou dva a dají ty dva důchody k sobě, tak kdyby se řeklo ruku na srdce, to stačí. Ale není to na cesty kolem světa. To ale my také nemusíme dělat. My si můžeme o nich nechat vyprávět. Jeden poznatek mě taky přišel do hlavy, že já už toho nemusím tolik procestovat a vidět a já můžu třeba nabídnout, že bych někdy hlídala děti a ti jedou teda ti mladí, protože tam se jedná třeba o podvození partnerských vztahů a tohleto. Takže já to řeknu škaredým slovem, že aby člověk nebyl poživačný. To já nevím, to slovo takhle znáte, ale to se u nás jako řeklo, že by všechno bych chtěla, jako všechny zážitky bych jako motýl chtěla ještě v tom stáří mít. Pozoruj u některých žen tenhle způsob, jako, a že tam si opravdu zaráží klín do toho vztahu s těma mladýma, protože tak teď se zase tak jaká kombinace nastanou, že když by ty mladší teda nemohli takhle být s financema na tom dobře, no tak pak je to taky na těch rodičích, jako, jak se k tomu postaví. Mně tak přišlo, že jdeme jako s těma mladýma, jako by jsme šli za ruce světem. A když by někdo byl hodně vzadu a právě třeba z toho z té velké skromnosti, kterou musí absolvovat, tak mě jako starou mamu těší vymyslet takým způsobem, jak něčemu finančně pomoct. Jako, že mě, jako druhotně mi to potom udělá radost, že ten zážitek jako jsem zprostředkovala těm jiným. Ale teď to vypadá moc jako ozdobně nebo parádně. Já jsem si to tak vymeditovala a prostě se mi to tak zdá a už mám, jako jsem zažila dobré výsledky, že když jsem si něco já odepřela, ale to není žádný dramatický odepření, že jo, to je, já nevím, když někdo se by si třeba řekl do Itálie jede na 3 dny, no tak musím já to ve svém věku mít, teď jako mám krásné, máme 10 dílů umění, já si tam můžu spoustu věcí prohlídnout a udělat si u toho hezkou chvíli a nemusím tak jako, že už ho tak jako být osobně a...
0: Zase úplně chápu tu, mě ta potřeba přijde naprosto autonomní a spravedlivá, když celý život, zvlášť ženy, napřed věnují dětem, pak se třeba starají o staré rodiče, pak jim k těm 60 a můžou odejít do důchodu, tak konečně mají čas na ty koncerty, výstavy, kafička s kamarádkou, cestu do Řecka, že si myslím, že zase by si to i měli dopřát, ale to, co vy jste řekla, s tím souhlasím, to bych si podřezávala pod sebou větev, ale zase bych nechtěla, aby to vyznělo, že se mají zase obětovat dál.
1: No právě, ono to jako takzvaná oběť se musí úplně odlehčit a člověk, když se jako vnořuje hlouběji do víry, tak si řekne, o co jde. Vlastně, o co jde, jako mě to pak najednou vypadne někdy všechno z ruky, tak takovým letím pohledem se koukám, jak do toho bytu bych to investovat vlastně. Já jsem ještě takový milovník staršího nábytku, takže jsme ho před asi 10 let nechali očalounit taková křesla, která už mají danou chvíli asi 70 let. Jo. Takže si říkám, ještě by to fungovalo a tak v tom starým je mě jako příjemně. Tak neměla by to být takový jako úkorná oběť, ale dopracovat se tomu s veselou, nebo já nevím, jak to mám.
0: Ne oběť upachtěná, ale oběť radostná.
1: Oběť radostná, jakože taková oběť takového hlubšího pohledu, co já pak jako s těma poznám.

zlatkama všema nadělám. Mně obecně připadá, že my jsme jaký motýli životní. My bychom tak poletovali a pořád bychom něco nasávali. Ale za náma taky musí být něco vidět, jako jak my to tak zúročujeme. Takže jak kdyby si člověk řekl, že ještě dalšího něco poznávacího, ale komu jsme s tím, to možná už to mě promluvá takový, že jako řeček, kdyby ty obrázky potom teda z radostí někde ukázal, udělal z toho třeba potěšení pro další lidi, nebo nějak z těch dojmů krásných. Já si někdy tak říkám, že už jsem toho tolik hezkýho zažila, že už jako, když tak náhodou se něco objeví a jsem tam pozvaná, teď jsme si dali třeba exercicie na Vranově a to jsem si jako říkala, ano, to potřebujeme, ono to pak dopadlo však jako ještě zase jinak, ale to potřebujeme s manželem a ať se tak jako prohloubíme. Vlastně my bychom si na to stáro měli přát, aby jsme zmoudřili. I když je to, jde to proti, že jo, ta řecká demence jde proti, tak my bychom měli takovou tu moudrost jako, o co jde vlastně. Jednou nebudeme, co ještě můžeme těm dětem, dospělým a těm jejich dětem něco poskytnout z těch možností, aby to právě nemůžeme jim nějak velodrahý věci kupovat. Tak zase vracíme se k tomu, my jim můžeme poskytnout milé zážitky. Třeba na chatě. Cesty do lesa, houby, zvířat, procházky. A taky tu pozornost poslouchat je, jako nechat je vyprávět. To jsou mé šťastné chvilky. Mé šťastné chvilky jsou, když rozpovídám vnuky. Jakože si od nich něco vyslechnu a k tomu jako tak něco bokem říkám. Se mě moc líbí, ten Jáchym, nejstarší od syna a od snachy, co bydlíme ve společném domě, tak ten mě jako takhle vysekl poklon a říkal, babi, mně se to líbí, že ty pořád něco argumentuješ. Tak zítra pokračujeme.

0: Povídáme si s paní Janou Slámovou a udělali jsme sondu do potřeb očekávání přemýšlení generací. No a tady teď bychom to měli všechno nějak spojit. Co je předpokladem toho, abychom vyšli pod tou jednou střechou spolu?
1: No určitě to, abychom si ta svá očekávání nějak sformulovali. My si občas pořádáme, říkáme tomu legrace, domovní schůzi. Já jsem ještě bych měla pro to představu říct, že my jsme bydeli v domečku menším a tam se potom syn, který tady zůstal v Brně a oženil se, tak jsme jim dali napřed kuchyň a pokoj a pak jsme, když se narodil už první klouček, jsme přidali další podkrovní pokojíky a potom byla situace, že obě ty strany jsme pociťovali, že to už na další rozvoj jaksi neposkytuje prostory. A stalo se to, že jednou přišel, nevím, jestli syn sám nebo se snachou a řekli, že to vlastně se jim takhle nezdá. A já mě se jako zatrnulo a řekla jsem si, tak jsme to jako nějak asi nedostatečně zvládli. A že by se měl koupit něco většího, ale oni to ještě tak češtinsky, takže já jsem si říkala, aha, tak oni si chtějí jako jít do dluhu a koupit něco většího. A oni řekli, no ne, ale že vy byste šli s náma. No tak to opravdu mě velmi, velmi potěšilo, protože to ukázalo, že i ty naše snahy jako jsou patrné na to, aby to soužití fungovalo, ale tam třeba byla ta nevýhoda, že oni do toho svého bytu chodili k naší předsíní a tak třeba, když měli svou návštěvu, kterou ani že není přáním, aby každou návštěvu ta druhá dvojice jako kvitovala, viděla a tak dále. Takže jsme si jako takový skrytý cíl jsme měli a to se podařilo, aby to byl dům, který by měl samostatné byty nad sebou. No a ono se nám pak přihodilo, že se nám zalíbil jeden, který byl jakoby ještě o stupínek větší, ale také pochopitelně dražší. A dole byl jednopokojový byt a byla situace, že manželova maminka už prošla svými 90. narozeninami a žila na sídlišti v Žabovřeskách. A prostě často si stejskal, jak to s ní na stáro bude a my jsme si říkali, no tak budeme tam jezdit, ale uvědomili jsme si, že na takový častý ježdění by to nebylo možné. A došlo k situaci, že ten její byt se podařilo prodat, ty peníze se přilily do té ceny toho domu a bydeli jsme nad sebou, tedy osamělá babička, my s manželem v prostředním bytě dvoupokojovém a nahoře oni to mají jakoby dvou a ještě mají v podkroví další tři pokojičky. A já jsem se pak tomu zmáhla v duchu a říkala jsem si, tak teď jsem se dostala do role, že jsem směrem dolů k té snacha a směrem nahoru jsem tchyně. Tak já si to můžu ještě zrovna plasticky zapakovat, co mě tak jako na těch řečech té babičky trochu jako irituje a zkontrolovat si, zda podobně já neirituju svou snachu. A babička tam s náma žila 2,5 roku a pak teda tiše zemřela a pro mě to ještě bylo tohleto takový jako průbířský kámen, že já jsem, když to bych to řekla upřímně, já jsem s tou babičkou měla v životě docela trochu problémy. Měli jsme jakoby jiný právě pohled na svět a babička, pokud byla mohoucí, tak také velmi ráda na všechny možné věci chodila, jezdila si do města podívat se, to ona byla neobyčejně, byla to bývala taková jako žena, co ráda cvičila a plavala, takže si zachovala do vysokého věku hezké zdraví. Ale potom se stala zlomenina toho klíčku, nebo jak se to nazývá, a babička jako ochořela a čím dál víc posedávala v křesle, takže procházek ubylo, jenom jsme dělali jenom výhradně spolu. Kolem těch bloků jsme chodili a hovořili jsme. Já jsem se na to vždycky chystala, i tak třeba jsem se někdy prosila modlitevně, abych byla na tu babičku laskavá, protože ona vlastně jí zůstala mysl svěží a do vysokého věku si potom různé věci tak jako vyčítala trošku, nebo jak je to stáří hrozné, a tak já jsem jí to pořád jako oponovala, že podívejte se, nelekej se ničeho. Já jsem teďka jakoby vaše pečovatelka, já jsem tam, pak jsem si napočítal, že jsem tam chodila minimálně 5x denně, vždycky třeba na 20 minut něco další nějaký úkon udělat. Jsem si taky řekla v duchu, ať ta babička, pokud mohla fyzicky, přijde nahoru a jíme společně a uděláme z toho takovou společenskou záležitost na 3/4 hodinky. To je takhle dobré a potřebné. Takže jsem si jako tu svoji povahu ještě šelijakou rozevlátou, jsem si tak tou babičkou znova. Ano. A by to fungovalo s našima nahoře, tak by bylo jasné, to syn si to hned přál, aby co nejdřív fungoval domácí telefon. A máme třeba takové zásady, že ne tam vpadnout rovnou, ačkoliv ty dveře nemáme na žádnou kouli, prostě dá se jako ťuknout a zrovna je otevřít, tak si telefonem oznamujeme, jako máš chvilinku času, můžu ti přinést. Tak a to je výborný, to dělají nakonec i děti, třeba, no, já bych za tebou přišel, tak oznamujou ten mlenčí, ne ten chodí spontánně. Ten domovní schůze, které teda pořádáme, se týkají, co by se v tom domě bylo potřeba udělat. No a my teda rozhodně to respektujeme, že oni jsou teda ty, které tam budou žít i do budoucna, takže vyslechneme rádi, co by si mysleli a manžel se tomu přizpůsobil, co se ještě takhle může trochu spravit, tak to jako dělá. Takže ty schůze jsou velice pěkné, to si zpravidla otevřeme při tom lahé vína a to se nám moc líbí, jakože to je teda slovo domovní schůze. No a teď po smrti babičky se tam dolů nastěhovala další příbuzná, je to teta snachy. A ta moc jako se nám líbí, jak se do všeho zapojila a ráda na domovní schůze také chodí a má jenom hlas jako poradní, nebo respektive tam sedí a říká, to si všechno rozhodnete, já se přizpůsobím. No a teď se nám do toho ještě přištěstilo, že oni, vnučka hrozně chtěla psa a naši jako teda podlehli tomu velkému přání, takže ještě tam po těch schodech jako lítá pes a tam máme trochu jako takový podnět, že manžel jako v životě měli vícekrát psi, ale měli ho vždycky jako na zahradě a když byli odešli a pak si ho vzali na pohrátí dovnitř, tak tohleto se snažil jako ty vnučce sdělit a ona udělala anketu, rozdala nám papírky a pak ale přišla říct, že dědo, nemáš pravdu, hlasovali jsme, všichni říkají, že ten pes má být jako víc v domě. Takže i takováhle věc může trochu počechrat to soužití.
0: Ano, ale teda vnučka demokraticky hlasovala. Ano, tetu vidím často se psem brázdit židenice. To, co jste jmenovala, je komunikace hlavně.
1: Ano.
0: Vyjasnění si toho, co chce jeden a druhý, jak to vnímá, to je asi základ všech vztahů, to víme, že komunikace, to už je slovo skloňované ve všech pádech. Vy jste ještě zmínila v našem rozhovoru před vysíláním slovo kompetence. Co jste s tím přesně myslela?
1: Ano, tím jsem právě myslela, že mají, oni teda mladí naši, mají tu kompetenci rozhodnout, kdyby tam krásně, trošku už si pozměnili něco na balkóně, nějakou střížku, nebo tyhle ty věci, jakože to není náš jako rajon, kde bychom měli co rozhodovat. No a výchovně tak, když je to vlastně, jsou tam ty vnuci, tři vnuci jsou s náma v domě, tak že výchovně to mají rozhodnout a já se když tak bokem zeptám, jako třeba, co dovolujete, nebo jakolik sladkostí dovolujete, když tam odpoledne se vyskytují v jejich bytě, tak co považujete za normál, taky si dávám pozor, že bych něco přinášela a dávala to dřív dětem než dospělým. To mě taky připadá, že může být úskalý a slyšela jsem to, že třeba příliš štědrá babička vlastně kazí výchovu, že děti něco naznačí a ona už to jako přináší a dává. A přeci moudrá výchova je, že pomálu to jako s těma dětma dělat. Ne, že hned je zavalím dražšíma věcma a oni pak by už ty jednodušší hračky by jako odkopávali, že už jako to je nic, to je jako povl. Že jo. Takže co těm dětem dávat by mělo být a jak jim co zakazovat, přikazovat, by se mělo také vyřešit na té domovní schůzi. Jak říkám. A potom mě taky vám připadá, ještě tady jedno můžem cizí slovo vynořit, ta asertivita. O ní se hodně mluvilo a je to vlastně, dalo by se to nahradit nějakým českým slovem, takový říct si na upřímno, co mě vadí a co si přeju. A já jsem moc ráda, že to se nám taky podařilo, nešlo to hned, že jo, to jsme tak jako s tou znakou, jako já něco jsem si myslela, ona si něco myslela a pak já jsem říkala, hele, buď tak hodná, řekni mě, co chceš, anebo do toho domácího telefonku říkám. Co by se vám zítra hodilo, abych dělala? My to už neděláme tak ze dne na den, máme na ledničce, mám magnetkou přichycený úkoly jako, a ty časy teda, kdy je jaká přípomoc možná, oni ty děti už jsou teda značně samostatné a tak já ještě zase v týdnu jezdím za dcerou do Boskovic, kde je teďka narozené děťátko, třetí holčička měsíční danou chvíli, tak dcera potřebuje přípomoc a pak chodím ještě do jedné rodiny, to jsem dělala dřív a nechci je opustit, kde je ležící maminka a jsou tam teda dvě holčičky, tak jednou v týdnu chodím odpoledne tam taky připomoc. Napřed jsem kdysi připomáhala žehlení a podobně, teď je to už zařízené jinak a já vlastně jsem chodička na procházky s těma holčičkama, jo. Tam si taky uvědomuju to přinášení věcí a sladkostí, že musí být takový decentní a umírněný a někdy se trošku je to rozpačit, že ty děti by si třeba měly očekávat, že mě srovnávají s někým, kdo jako je štědřejší, ale u mě to rozhodně není lakomost, ale je to taková jako u toho myšlenka, pozor, jako nechci se těm dětem přes ty dárečky vlísat. Chci, aby jsme měli ten vztah takový jako hezký pro jiné důvody. A abych nepokazila takovou jejich náročnost nebo jako maličkůstka, že někdy si ty děti nosili nějaký to pítičko do parku, když jsme šli to dražší a já jsem jako v té rovně řekla, hlejte, rozhodně sirup, voda, to se pije normálně. A tak jsme se jako převedli jsme se na to, na tohleto pití jednodušší, protože jsem říkala, to je prostě jako mnoho důvodů, proč to jako má takhle být, že nepřeslazený a tak dále. No.
0: Přesto právě tyto maličkosti mnohdy způsobí různé rozkoly. Z maličkostí se skládá ano. náš svět, takže někdy právě to může vést k různým neladům, proč já bych nemohla dát tohle pitíčko a ano. proč ta babička potřebuje sirup s vodou. Myslím si, že to jsou právě hlouposti, přes které je potřeba pak určitou míru tolerance, umění házet věci i za hlavu a dělit je na podstatné a nepodstatné, ano. protože pokud jsem ráda, že mě babička vezme děti na 2 hodiny ven, tak už bych to pitíčko nemusela třeba tak řešit.
1: Ano.
0: Přesto si myslím, že tohle může být to, co se nahromadí na tu, do té pověstné sklenice, která jednou přeteče. Jste schopni mluvit i o takových hloupostech se snachou a vy třeba i ve vztahu k té babičce tehdy ano, v roli té snachy?
1: Já mám naštěstí tu snachu moudrou, takže ona tohle by už bylo, to by si myslela, že na ní jdu jak na takovou jednoduchou osobu, takže tohle už je jí všechno, to je jí všechno jasný. Nemám ambice se zalíbit svojí okázalou štědrostí. To si zase, to si myslím, že to radši ať něco právě ještě technického v tom domě třeba zlepšíme, nějaký otvírání dveří nebo něco, ale tohle takový kupování si děti dárkama, to rozhodně ne. Ale ještě vracím k tomu řečení si s tou asertivitou. To je strašně důležitý a radím to všem ženám, aby si se s těma snachama vypovídali, totiž jak byly ty kompetence. Taky ono se musí dávat si člověk strašně pozor, aby neupřednostňoval jenom to v té člověčině vlastní, vždycky toho svého potomka, že jo? Tak buď je to někdy je to ten syn, někdy je to dcera. A teď jako taktně dá si na tom opravdu záležet, jak jednat s tím druhým partnerem, protože tam taky to otať jako vane vítr té rozlady z toho upřednostňování. Takže tam jako bych vybídla, kdyby se mě někdo ptal, Darel, co má změnit, tak bych řekla, ještě si to prověřte, jestli tam někde se nedotýkáte, neurážíte toho jakoby odkloněného toho mladého člověka, ženu nebo muže. A jestli oni i za vaší přítomnosti pociťují, že to hlavní slovo tam mají oni, a myslím si, že jakože by člověk měl možná i napomenout bokem toho svého potomka, že prosím tě, neupřednostňuj mě, ne, je to jasný, vy jste dvojce a vy si to vaše rozhodnutí je to dominantní, to podle kterého se to bude řídit. Já, můj hlas je jenom poradní.
0: Já bych se teď ráda dostala ještě k významnému vztahu, si myslím, těch vnoučat a prarodičů, protože pokud prarodiče nebydlí blízko, bydlí třeba i v jiném městě, tak je to někdy těžké budovat. A já sama se svými dětmi bych se velmi ráda vyhnula situaci, kdy mají prarodiče narozeniny nebo jsou Vánoce a teď já nutím děti, aby kreslili přáníčka a vyráběli dárky, ano. protože tam přirozeně není vztah. Naštěstí to vypadá dobře, ale ten předpoklad té vzdálenosti tady je. A jak ty děti mají mít k těm prarodičům vztah, když s nimi nejsou? Pouze při nějakých rodinných oslavách, kde vlastně není přirozená situace, je to nějaká umělá vytvořená situace nebo nestandardní. Vy jste několikrát zmínila, že vlastně doma pomáháte s vnoučaty, protože jak snacha, tak syn vlastně mají velmi náročné povolání lékařů. Máte svůj takový jedinečný vztah s vnoučaty? Získala jste tím něco? No, naučila vás něco?
1: Měla. Je to proměnlivý. Je to tak postupně taky, že člověk to musí vzít, jako když to náhodou nějaký období tak jako je, tak je to křehonké a nesmí se to něčím pokazit, ale děje se to, to jsou moje chvíle mého štěstíčka. To jsou chvíle mého štěstíčka, když jako přijdou a něco řeknou a něco sem, jako by jsme si něco řekli, co třeba se nevytroubí všude, nebo nějaké tajemstvíčko, nebo to. Ale je to, jak říkám, musí se ne to násilím očekávat, jako si to přát. No, to s těma dárečkama, to máte úplně pravdu. To je taky takový, že samo od sebe nemáme děti tak ideální. Myslím teda dmoučky teďka, aby já to napadlo. A tam musí být takový to vedení. Já jsem některý roky jsem se tomu víc oddala, že jsem si třeba říkala, jsem si, oni sami nemůžou pro mámu nic udělat, tak pomůžu to zorganizovat. Třeba jako ten papír nachystám, pak to třeba dáme nějaký paspardy, trošku to jako vylepšíme. Ale pak jsem se zase dočkala toho, že někdy jako oni toho před těma Vánocema ty besídky, že to mají hodně, že už tam trošku byl jakoby mus, tak ví, že to by to měli udělat a musí. A tak teď to teda prošlo takové etapy, že už je to jejich tajemství a něco teda, zpravila ty obrázky nějaké dostáváme. A, ale chtěla bych říct, že když to slyšela teda ta mladší generace, že máli se babičce, dědovi něco dát, tak se to trošku musí s nima probrat, zeptat se ty jejich nápady a z toho něco dělat, že může nastat případ, že by se jako vynechá, že nedají nic. No ale pak bych to zase neviděla katastroficky, spíš tak jemně bych řekla, já jsem, loni to mě manžel za to napomenul, já jsem řekla, já si teďka najednou v těch věcech tady nevidím něco od vnučky, se mi pojmenovala. Teď byla taková vteřina manžela, jako říkala, co to teda, jsem to provedla. A já jsem říkala, já bych něco malého si byla přála, ale to jsem jako šla jako ze svý podoby, jako taková spíš jako humor jsem se udělala.
2: Takže tenhle ten problém je, to máte pravdu, jo. Ale
0: hele, to teda, abychom nezůstali u dárečku, to je jenom takový ten vnější
2: ano.
0: Ale hodně se v tom odráží. Si myslím, že děti nemají všechny možné taktiky, které zvlášť v tom mladším věku, takže tam se velice projeví, jak je to doopravdy.
1: Ano, to je pravda, že? A to je jako nehrané, že jo, jestli si na to vzpomenou, nebo jak to bude, no. Ale i kdyby to nedopadlo podle našich představ, tak nelámejme hůl a řekněme si, že to se jako vyvíjí. Vzpomeňme si sami, že třeba na co vlastně u svých babiček vzpomínáme a jsou to takové jako bodový dotyky a kež by byly a tím pak máme to jako, že to bylo dohromady všechno hezký, že aby člověk netruchli na nějakou jako nedokonalostí ze své vlastní strany nebo toho noučka nebo snachy, nebo prostě se to vlastně hrozně toleranci. Jste to jako úplně ten pohled dodáli a zase takový to, o co jde vlastně. Jde o to rozhodně si ty vztahy nepokazit, takový to nemluvení nebo tichá domácnost, nebo takový jako tak tichý, že nebudem si telefonovat a čekání, jestli ona spíš. Je to, já si vždycky myslím, že od toho jsme my už ty ženy životem vykřesaný, nebo jak to nazvat, že máme zvednout ten telefon a volat my. Nějak teda to namyslet, jak ty věty postavit, aby to nějak neiritovalo, aby to bylo k dobrému, jo.
0: Další věc, co mě napadá, co by vnuci, děti, s čím by se měli potkat, je nemoc, případně smrt. Vy jste říkali, že babičku jste dochovali doma. Jak to vnímali i děti?
1: Myslím, že to vnímali dobře, věnovali tomu méně pozornosti právě, že byli ještě v ochráněni takovým tím dětským skotačením, ale jak o smrti jsme s nima už hovořili, jistě hovoří rodiči jejich, protože to je jejich vlastně parketa profesní, takže pak už byli takový klidnější, že třeba se mi dopředu řeklo, hej, ta babička už je tam na posteli, tak ne, abyste tam se dohadovali třeba, tak já jsem pak zase to aranžoval třeba, že někdy jsem tam vzal jako jednu anebo jednoho, a zase, aby jako náhodou se před postelí našli tahat o nějakou tkaničku, nebo ty děti se někdy tak nesmyslně o něco dohadujou. Takže snad to proběhlo tak přiměřeně snad.
0: Protože zase nám dnešní doba ordinuje, že všechno má být krásné, bezchybné, bez nemocí. O smrti se nemluví. Smrt je něco, co se zavírá někam a my s tím nemáme nic společného, protože my jsme přece mladí, zdraví, krásní a tím neděláme sami sobě dobrou službu. Ano. Takže si myslím, že to je další, i když těžká, ale velmi dobrá deviza toho společného soužití, že to ty děti přirozeně vidí, co přináší i to stáří a i ten pokročilejší věk a zase určitou toleranci, úctu, protože když už mám ten vztah k té babičce a dědečkovi, tak i to všechno soucítění, laskavost, péče, to přichází s tím i ta úcta. To, jak jste řekla, není nic, co se naučím. To můžu, je to výsledek nějakého procesu.
1: No, to já můžu teda pochválit i vnuky, že vlastně já sama jsem měla ochromené chození, měla jsem zlomeninu a předtím se s kolenama problémy a tak jsem, už to byly měsíce vlastně, co jsem chodila o holích a to oni, jako ten malý byl takový rozkošný, že vždycky jako očima zašmejdil, kde tu hůl mám, jakože já jsem měla dva páry těch holí, tak jako mě nějakou přinesli, jo. A pak taky jednou jsem si musela zasmát, jak ty děti to všechno vidějí zase jako dobře a lehce a odlehčit tu situaci, že jsem většinu dne trávila, že nohy podložené v křesle a oni si ty moje holy vypučili napřed a pak si z těch francouzských holí udělali jako flintičky, takhle to prostě jako namířili a vzali si pro vás a přivázali si to, že nosili i na ramenou a pochodovali, jako říkali, pochodují vojáci. A mně to tak jako přišlo veselé, že člověk jako si řekne, že já budu chodit, nebudu chodit a už je to tak dlouhý. A teď jako děti si řekou, tak ty holety, výborný babička, má takovou pomůcku, z který se udělají flinty a mi tady prostě, udělali mi tam divadlo, udělali mi tam prostě s těma holema, mi tam předvedli scénku, jo.
0: Tohle si myslím, že je i další velká výhoda, že děti, jak jsou spontánní a tryská z nich vlastně životní entuziasmus a radost a energie. A to je to, co si myslím, je ten největší dárek, který vlastně můžou té starší generaci dát. A je to výborné, když to déle více než jednou za 14 dní či za měsíc můžou zažívat společně. Ještě bych se ráda zeptala, jestli vnímáte třeba něco podstatného v duchovní rovině se svými vnoučaty, že třeba jim můžete dát zase něco jiného nebo víc než rodiče, když předpokládáme, že v tom domě jsou tady ty generace všechny věřící. Samozřejmě může to být jinak.
1: No, tak snad ano. Teď zase to je jako, člověk jako se bojí, aby to zase nebylo to školomecký, aby to udělal takovou
0: těžko to vyhodnotit,
1: chvíli,
0: chápu.
1: Ano, ale tak já to mám ještě specifické, že teď už jsou v vyšším oddělení, ale já jsem je jistou dobu měla v nedělní škole, ale tam jsem neměla až tak dojem. Myslím, že ty jiné učitelky, když se střídali, že zaujali víc, nebo to jsem, já jsem to tak jako neskoumala, já jsem to tam nějak tak nachystala, teď jsem našila, byla jsem na tom semináři šití biblických postaviček, tak mám 7 postaviček, tak jsem ty postavičky měla několikrát v nedělní škole a ten mladší toho to ještě jako může zachytnout, tak to jako tak říkal, to je pěkný, aby ukážel, jako toho jako by chytlo, ale kolem, jak říkáte, kolem té smrti nebo těch nemocí, třeba když sedíme v autě, dosedneme a někde je vezeme, tak já třeba řeknu, děcka, sedáme do auta, věříme, že děda to bude dobře řídit a věřit i v to, že jsme v rukou Boží. Co se má stát, to se stane, ale my věříme, že to dopadne dobře. Jo. Takhle takový jako jistoty někde jim tak jako řeknu, na to se syn trošku jako už usmívám, zjistě, jako aby babička něco neřekla, ale já si myslím, že takovýhle vlašťovečky do hlavy se potom někdy můžou zúročit.
0: Je to zvláštní, ale mnoho lidí při své cestě k víře zmiňuje své prarodiče. Babička se za mě modlila, babička mi ukazovala Bibli, četla mi. Já sama, přestože mě moje rodiče vedli k víře, si pamatuji tu starou velikánskou malovanou Bibli, kterou mi babička ukazovala a možná to nebylo moc krát.
1: Ano.
0: Ale stejně si v dětství vybavím právě ano. ten okamžik se svou babičkou.
1: Ano.
0: Je v tom něco, co asi nejde nějak vyzkoumat, racionálně ano. zachytit, ale hraje to v tom velkou roli. Možná i ta určitá moudrost života, zkušenosti, to, že to, když říkám něco o své víře, tak je to většinou už podložený něčím, co jsem s Pánem Bohem zažila.
1: Ano.
0: A zas myslím, že to je velké plus té starší generace, co může těm vnoučatům dát, protože je důvěryhodná v tom.
1: No, tak to je pravda, tak tahle ta šance tady jako je. Tak teď, když by se nám to podařilo, aby jsme si to pro nějakou člověčinu a nějaký nevhodný zákroky nebo rozčilování si to nepokazili, no. To podstatné, co těm dětem vlastně můžeme dát.
0: Já bych se vás ještě ráda zeptala, jestli jste někdy to konfrontovala nějak z Biblii, jestli najdeme nějaké rady v Bibli, doporučení k těm společným vztahům nejen v domě, ale v těch generacích. V přísloví
1: ano.
0: se vyskytují.
1: Přísloví určitě takový, tak ten muž opustí, že jo, tak to oddělení. A to by nasvědčilo právě tomu, jak jsem nastínila ten model, že asi je fajn, když to rané manželství by přeci jenom si žilo solo i ve stísněných poměrech někde jinde, aby tam k tomu oddělení opravdu došlo.
0: A tam je asi ta podstatné od to oddělení fakt té kuchyně a koupelny.
1: Ano, kuchyně a koupelny a možná i toho každodenního vidění se a jako nezasahování slovem z vnějšku, jako teda těch prarodičů třeba jim. No, mě oslovilo, a toho pochopitelně nedostihám, ale bej ta žena moudrá, jak se popisuje, co teda všechno dělá, tak to si z toho člověk vždycky ve mnou inspiraci, teď je to, že by se...
0: Přísloví 31,
1: ano,
0: myslíte?
1: Ano, myslím, ano, že ty dovednosti, které jako víte, že ta role matky nekončí vlastně celým životem až jako do jejího skonu. Že ta šance je jako a určitě se to vlastně možná líp pak má dělat právě s těma vnoučkama, než s těma dospělýma dětma, protože ty by měly být možná hájený, aby si prvoplánově všechno řešili sami. Mm-hmm. A otevírá se ženě, staré ženě se otevírá nová šance nějakým způsobem, ty ženy, co bydlí v jiných městech, by mohly nějaké psaníčko udělat, děti by hrozně rádi dostali psaníčko, mm-hmm. že jo. Tak mohly by to napsat tiskacím, nebo já nevím, nebo na počítači, když jsou to moderní babičky.
0: Bibli se taky vyskytuje, že ty starší ženy mají učit ty mladší, což ty mladší, když to slyší, tak se možná otřásají při představě, ale jde o to, co je myšlené pod tím pojmem učit. Určitě tam nebude to školomecké stání nad polívkou, kterou snacha vaří jinak než já.
1: Ano. Nikdo nechce naše mentorování, tak nějakým takovým
0: laskavým
1: způsobem. No. Teď to tak říkám, jako kdybych to uměla. Určitě mám, ještě se mám hodně co učit, abych to dobře dokázala žít a dělat.
0: Tak naše rozmariné u konce. Máte nějaké závěrečné povzbuzení k tomu budování našich vzájemných vztahů, ať už bydlíme v jednom domě nebo ne, s našimi generacemi směrem dolů či nahoru?
1: No, to mě tak letí myslí, že bych chtěla potěšit i ty ženy, které z nějakých důvodů ty vlastní vnuky třeba nemají, že vlastně rozšiřme ten svůj pohled na jiné lidi kolem a buďme na ně vlídní, něco jim přihrajme pozitivního v sousedství a navazujme vztahy na hřištích s jinýma dětma, že nezúžme se jenom jakože je to pokrevní, teda o to nás zajímá a to nepokrevní. Ne, to bych jako chtěla potěšit i, když někdo by si posteskl, no jo, vy máte vnuka, já nemám. Tak máte děti kolem sebe jiné a jiné mladé lidi, kterým, když byste měla bydla pomoc, ještě byste se dočkala třeba nějaké úhrady nebo něčeho nepříjemného zase od nich, takže by to bylo takové naplnění toho stáří, jo.

Vlídnost, trpělivost, určitě ne mentorování a poskytnutí prostoru. Svobodného prostoru dělat věci úplně jinak, než jsme je dělali my staří. Ale i naopak. Nechat prostor dělat věci postaru, i když se to do dnešní doby vlastně už vůbec nehodí. O soužití generací mluvila Petra Eliášová s Janou Slámovou. Rozhovor jsme poprvé odvysílali 4. dubna roku 2013.

0: skončily poklady z archivu. V rozhovoru z roku 2013 si Petra Eliášová povídala s Janou Slámovou o soužití generací. Další poklady jsou pro vás připravené opět v sobotu od 16 hodin.
1: Odpoledne s Rádiem 7.
0: První letní neděle s datem 21. června 2026 dospěla ke své 15. hodině. Slyšeli jste už dnes kukačku nebo slavíka? Pokud ne, tak je zcela jistě uslyšíte v následující hodině, kdy je pro vás na Rádiu 7 připravené koncertino, ve kterém mimo jiné zazní varhaní koncert číslo 13 F-dur Georga Friedricha Händla s podtitulem Kukačka a slavík. V tuto chvíli bych vás rád pozval, ať se ke mně připojíte v modlitbě za Ukrajinu i další místa, kde zuří boje.

Vysvoboď mě, Hospodine, od člověka zlého. Chraň mě proti násilníku, proti těm, kdo mají v srdci zlé úmysly a den ze dne se srocují k bojům. Jazyky si ostří jako hadi, zarty mají jed jak zmije. Ochraňuj mě, Hospodine, před rukama své volníka, chraň mě proti násilníku, proti těm, kdo zamýšlejí podrazit mi nohy. Pyšní osidlo mi nastražili, síť z provazů na cestu rozestřeli, nachystali na mě léčky. Pravím, Hospodinu, ty jsi můj Bůh, přej sluchu mým prosbám, Hospodine. Hospodine, panovníku, moje mocná spáso, hlavu kryješ mi v den bitvy. Nepřivoluj, Hospodine, k choutkám své volníka, nedej, aby vyšly jeho plány, ať se nevypíná. Na hlavu těch, kdo mě obkličují, ať padne trápení, na němž se jejich rty umluvily. Ať na ně dopadne žhavé uhlí, ať je Bůh do ohně srazí, do vířivých proudů, aby nepovstali. Pomlouvač se v zemi neudrží, zlovolného násilníka stihne náhlá zkáza. Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že ubožákům zjedná právo. Ano, spravedliví vzdají tvému jménu chválu, přímí budou bydlet před tvou tváří. Nebeský Otče, pozvedáme k tobě všechny trpící nejen na Ukrajině a v Rusku, ale ve všech zemích zmítaných bouřemi válečné vřavy. Kéž i dnes zažívají všichni, kdo k tobě volají, kdo hledají tvou tvář, tvoji blízkost, tvoji útěchu a pokoj, který překonává všechno zlo světa. Kéž ti, kdo jsou opuštění a ztracení, prožijí nalezení a hřejivou náruč tvé lásky a milosrdenství. Kéž tvé světlo září do všech válečných temnot zla a přináší život a naději tam, kde chce vládnout smrt a beznaděj. Kéž všechny tyto války skončí a přijde vláda tvého Božího království. Veď nás, ať otevřeme i naše srdce k milosrdenství a lásce ke všem, kteří jsou kolem nás, a neseme jim i poselství naděje a života ve tvém Synu Ježíši Kristu. V jeho jménu prosíme. Amen.

Nic nezazní v těžkých dobách tak, jako rodný jazyk. Nejrozsáhlejší rozhlasová síť světa Transworld Radio přináší pořady o naději v ukrajinštině. Hledejte na webu t2tvr360.org. Vpravo nahoře z nabídky jazyků zvolte ukrajinsky. Transworld Radio. Místo, kde najdete porozumění.

Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby. Dobrý den, vážení a milí posluchači. Dnes vám nabídnu k poslechu hudbu německého barokního skladatele Georga Friedricha Händla. Nejprve zazní jeho Concerto Grosso D-dur, opus 6, číslo 5. Forma koncerta grossa spočívá v tom, že jsou proti sobě postaveny dvě skupiny. Skupina solistů, zvaná concertino, a skupina doprovodná, zvaná stejně jako celá forma Concerto Grosso. Händlovy koncerty grossy jsou vesměs psány pro smyčcové nástroje. Concertino tu tvoří dvoje housle a violončelo. Händel byl touto tehdy novou instrumentální formou tak zaujat, že svých 12 koncerty grossy napsal během jednoho měsíce. Jednu skladbu průměrně za 2 dny. Jeho Concerto Grosso D-dur, opus 6, číslo 5, má 6 vět. Skladbu přednese severoněmecká filharmonie se svými solisty. Řídí Hans Zanotelli.

Slyšeli jsme koncerto Grosso D-dur, opus 6, číslo 5, Georga Friedricha Händla. Další skladbou, kterou si dnes od tohoto skladatele poslechneme, bude jeho varhaní koncert číslo 13, F-dur, s podtitulem Kukačka a slavík. Tento podtitul má svůj původ ve stylizaci kukání kukačky a slavičího trilkování, ozývajícího se prostřednictvím solového nástroje ve druhé, rychlé větě koncertu. Hraje kamaráda Romána, jako solista i dirigent se představí Eugen Duvier. Pěkný poslech přeje a loučí se Ondřej Kias.

Dnešní koncertino připravil Ondřej Kias a jeho reprízu si můžete naladit ještě ve středu v 10 večer. Příště zazní pastorální symfonie Ludvika van Beethovena. Z Rádia 7 k vám teď míří kapela Náhodná setkání a jejich písnička Vláček, po které vám nabídnu pohled do kalendária s dnešním datem. Lesů

0: za hrdiny všedních dnů.
1: Kalendárium.
2: I dnes společně nahlédneme na události a osobnosti, které v historii zanechaly výraznou stopu. A stopu právě s tímto datem 21. června.

V roce 1621 se konala poprava 27 účastníků českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze. Tato událost byla důležitým mezníkem českých dějin. Stala se symbolickou tečkou za protestantským povstáním, které začalo defenestrací 23. května roku 1618 a bylo poraženo 8. listopadu roku 1620 v rozhodující bitvě na Bílé hoře u Prahy. Doba, která následovala, přinesla pronásledování nekatolíků, jejich vyhánění ze země a léta náboženské nesvobody. Mezi popravenými muži ze stavu měšťanského, panského i zemského byli například i lékař Jan Jesenius, spisovatel a cestovatel Krištof Haran z Polžic a Bezdružic nebo diplomat a spisovatel Václav Budovec z Budova. Jeden z popravených, Jindřich Ota z Losu a na Komárově, měl před svou popravou vidění a řekl o něm svému knězi Janu Rozáciovi. I věřte mi, že jest mi se ukázal můj spasitel a řekl mi, dosti máš na mé milosti, nebo tebe já krví svou očišťuji. A v tom na mé srdce krůpěje krve, že jest spustil a já v tom se chytil. A věřte mi, že mne čisté na srdci chladí a občerstvuje, cítím to patrně. Ach, děkuji tobě, můj spasiteli, že jsi mne tak potěšiti a o tvé milosti a odpuštění mých hříchů ujistiti ráčil. ...21. června roku 1945 vydal prezident Edvard Beneš dekret o konfiskaci a rozdělení pozemkového majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů. V roce 1949 se konala poprava generála Heliodora Píky, první justiční vražda v totalitním Československu. ...21. června roku 1895 se narodil Přemysl Pitr, český protestantský kazatel, mírový aktivista a pracovník s dětmi. Pitr za druhé světové války navzdory zákazům pečoval o Židy a pomáhal jim především materiálně. Po válce zažádal o několik zkonfiskovaných zámků, v nichž pečoval o chudé české, německé a židovské děti. Po roce 1948 utíká ze země. Nejprve žil v Německu, později ve Švýcarsku, kde také umírá. V exilu spolupracoval s rádií Svobodná Evropa a BBC. V roce 1964 dostal ocenění Spravedlivý mezi národy, které uděluje Izraelské muzeum Yad Vashem. ...21. června roku 1305 umírá Václav II., český a polský král z dynastie Přemyslovců. Syn Přemysla Otakara II. A jeho druhé choti, uherské princezny Kunhuty. Před vojenskými akcemi dával přednost diplomatickému vyjednávání, lstivému vyčkávání i uplácení. Získal si spojence mezi domácí šlechtou i v zahraničí a pokusil se o další rozšíření přemyslovské moci. A poslední jméno, které dnes zmíníme, je český malíř a grafik František Kupka. Ten umírá 21. června roku 1957. Jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství. Převážnou část života žil ve Francii. Jeho díla patří v aukcích k nejžádanějším a nejvíce ceněným. Tolik z dnešního kalendária s datem 21. června, které pro nás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Na Rádiu 7 teď pouštíme kapelu Adonai a jejich písničku Za všechno.

Na Rádiu 7 se blížíme k 16. hodině, která přinese sondu do spletitých vztahů jedné biblické rodiny v relaci Séla. Budeme rádi, když zůstanete s námi.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Jsme spolupracovníci na Božím díle. A vy jste Boží pole. Boží stavba. 1. Korintským 3:9.

0: 16. hodina z neděle 21. června je za námi. Ve svátečním odpoledni vám dělá společnost Rádio 7 a také moderátor Milan Remeš. Před námi jsou o 16:30 písničky z archivu, ve kterých se zaposloucháme do alba Obrazy o nebi kapely Učedníci. A nyní s Petrem a Markétou Šanderovými otevíráme v pořadu Séla téma smíšek a posměváček aneb sonda do spletitých vztahů jedné biblické rodiny. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Pěkně vítejte u další sély.
1: Dobrý den, pokoj Kristův vám všem. Máme 12. neděli během roku.
0: A čeká nás opět spousta čtení.
1: Tak pojďme k tomu hlavnímu.
0: Stišme se na chvilku.
1: Kyrie eleison.
0: Kriste eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Modleme se.
1: Svatý Bože, ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako milující rodič a nikdy nás nepřestáváš vést. Pomoz nám, ať tvou lásku opětujeme. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista. Amen.
0: Amen. Čtení z knihy Genesis z 21. kapitoly.
1: Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil. Sára otěhotněla a Abrahamovi, ačkoliv byl star, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl. Abraham dal svému narozenému synu, kterého mu Sára porodila, jméno Izák. Když mu bylo 8 dní, Abraham svého syna Izáka obřezal, jak mu Bůh přikázal. Abrahamovi bylo 100 let, když se mu syn Izák narodil. Tu Sára řekla, Bůh mi dopřál, že se mohu smát. Se mnou, ať se směje každý, kdo o tom uslyší. A dodala, kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit syny. A přece jsem mu porodila syna, ačkoliv je stár.
0: Dítě rostlo a bylo odstaveno. V den, kdy Izáka odstavili, vystrojil Abraham veliké hudy. Sára však viděla, že syn, jehož Abrahamovi porodila Hagar egyptská, je poštívač. Řekla Abrahamovi, zapuď tu otrokyni i jejího syna. Přece nebude syn té otrokyně dědicem spolu s mým synem Izákem. Ale Abraham se tím velmi trápil, vždy šlo o jeho syna. Bůh však Abrahamovi řekl, netrap se pro chlapce a pro tu otrokyni. Poslechni Sáru ve všem, co ti říká, neboť tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. Učiní však národ i ze syna otrokyně, neboť také on je tvým potomkem.
1: Za časného jitra vzal Abraham chléb a měch vody a dal Hagaře. Vložil jí dítě na ramena a propustil ji. Šla a bloudila po Béršebské stepy. Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedním křoviskem. Odešla a usedla opodál, co by lukem dostřelil, neboť si řekla, nemohu se dívat, jak dítě umírá. Usedla tam, zaúpěla a rozplakala se. Bůh uslyšel hlas chlapce a boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí, co je ti, Hagaru? Neboj se. Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj. Já z něho učiním veliký národ. Tu jí Bůh otevřel oči, a ona spatřila studni s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. A Bůh byl s chlapcem. Když vyrostl, usadil se ve stepi a stal se lučištníkem. Usadil se v páranské stepi a jeho matka mu dala ženu z egyptské země.
0: Amen. Modlíme se část žalmu 86.
1: Modlitba Davidova. Hospodine, nakloň ucho, odpověs mi. Jsem tak ponížený, zubožený. Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný. Spas můj Bože svého služebníka, který v tebe doufá.
0: Smiluj se nade mnou, panovníku. Po celé dny k tobě volám. Vlej do duše svého služebníka radost. K tobě, panovníku, pozvedám svou duši.
1: Neboť ty jsi, panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný. Dopřej, Hospodine, mé modlitbě sluchu, věnuj pozornost mým prosbám.
0: V den svého soužení volám k tobě a ty mi odpovíš. Panovníku, není ti rovného mezi bohy a tvým činům se nic nevyrovná.
1: Všechny pro národy, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, panovníku. Budou oslavovat tvoje jméno, protože jsi veliký a konáš divy. Jedině ty jsi Bůh.
0: Zhlédni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou sílu svému služebníku, vítězství synu své služebnice.
1: Ukaž na mě dobré znamení, ať to vidí, kdo mě mají v nenávisti. Ať jsou zahanbeni, že jsi, Hospodine, moje pomoc, moje potěšení.
0: Amen. Čtení z listu apoštola Pavla Římanům z 6. kapitoly. Následovat Krista znamená být mrtvý pro hřích.
1: Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne. Hříchu jste přece zemřeli. Jak bychom v něm mohli dále žít? Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom, jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých vstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá. Smrt nad ním už nepanuje. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy. Když nyní žije, žije Bohu. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtví hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.
0: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení evangelia podle Matouše z 10. kapitoly. Pokračuje Ježíšovo vyučování učedníkům na cestu. Navazujeme tam, kde jsme minulou neděli skončili.
1: Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď. Nebojte se jich tedy, neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle. A co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může i duši, i tělo zahubit v pekle.
0: Neprodávají se dva vrabci za haléř a ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců.
1: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni. A nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. A kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
0: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja.
1: Dneska si se toho Izáka a spol trošku prodloužil, viď? Jistě jako náhradu za to, co jsi nestihl posledně.
0: Prosím tě, jak jsi na to přišla?
1: Ne, jsou přece, však víš co.
0: to víš, že vím. Prostě jsi všimla, že jsem si přibral ještě malý kousek prvního čtení z minula, že? A to nebylo tak těžké.
1: A proč jsi to tady udělal?
0: No přece kvůli kontextu, to se rozumí.
1: Pustme se tady do Izáka. Tedy do příběhu o Izákovi.
0: Uf, už jsem se polekal, tak dobře. Tak on je to vlastně spíš příběh o Jišmaelovi, tedy Izmaelovi a takový, no, nenapadá mě vhodný přívlastek.
1: Třeba rozpačitý?
0: Řekněme rozpačitý. Prostě nepatří k takovým těm frekventovanějším abrahamovským vyprávěním. No a zvěstný výtěžek bude taky nemlich rozpačitý, protože...
1: No to je celkem jasné, Sára. Nesnese, aby spolu vylůstali jako bráchové, její Izák a pak ten Izmael. Pošli je pryč, ať už je nevidíme, ať už o nich neslyšíme.
0: Jenže pro Abrahama to tak jednoduché není. Oba jsou to jeho chlapci. Sice je to s tím Izmaelem takové divné.
1: Co proti tomu Izmaelovi vlastně mají? A propo, co je to vlastně poštívač?
0: No, to bych taky rád věděl. Mrkneme na to. Ale nejdřív to vezmeme víc z gruntu. Prostě od začátku je zamýšleným potomkem a pokračovatelem linie jen a jen Izák. Ten Izmael jako by tam tak nějak nepatřil, nějak to narušoval, nepatří do schématu.
1: No a pak je už jen krůček ke strašné myšlence, který by tu vůbec neměl být.
0: Přesně. V jednom takovém převyprávění toho příběhu jsem našel o Izmaelovi větu, že se neměl vůbec narodit.
1: Jak to může někdo říct?
0: Jak vidíš, může, klidně. Ale je to skutečně mrazivé.
1: Co kdyby to někdo řekl o nás?
0: No a bohužel se to v mírnější podobě taky stávalo. Teda ne třeba o nás, ale o komkoli. Ale tak trochu taky vlastně o nás. Co si asi o nás mysleli mocní za minulého režimu, tedy myslím o nás věřících. My jsme pro ně taky byli ti, co tak nějak nepatří do schématu, ti, co to narušují. Nikdo by to možná tak natvrdo neřekl, ale tady ve spojitosti s Izmaelem to vlastně taky nikdo neříká tak naplno. Prostě je to nebezpečí, když k takovým otázkám přistupuješ z odstupu.
1: S nějakou ideologií třeba?
0: Tak, nebo schématem. Může se ti stát, že pak nevidíš člověka, ale třeba jenom problém. Můžeš například myslet na problém přistěhovalectví.
1: On to ale problém je, nebo snad ne?
0: Ovšem, že je, ale nesmíme zapomínat, že za tím vším jsou lidé. Spousta nešťastných a zoufalých lidí. Když vrcholila ta uprchlická krize 2015, tak se utopilo ve Středozemním moři hodně takových zoufalých lidí a byly mezi nimi i rodiny s dětmi. Tehdy se taky někde u Řecka převrhl člun z uprchlíky a o život přišel jeden malý chlapec. Moře ho vyplavilo a ty fotky toho mrtvého chlapce ležícího na pláži doslova obletěli svět. No ale kdo pak na to dneska pamatuje?
1: Možná trochu víc přibliž své myšlenkové souvislosti.
0: Pokusím se. Když se tedy podíváme na příběh Abrahamovy Mišpachy.
1: Mišpachy?
0: No, to je něco jako ta velká rodina. Když se na ten příběh podíváš z pohledu rodové linie a její čistoty a posloupnosti a zaslíbení a podobně, tak ti dá to vypuzení Izmaela smysl. Ale když zatím vidíš konkrétní lidi, dítě, které se narodilo tak nějak, protože si to vymysleli lidé a pak už se jim to nehodilo.
1: Chápu. Pak to přestane být jednoduché. O nikom nelze říct, že sem nepatří. A natož říct tu strašnou větu, ten nebo ta se neměl vůbec narodit. Tak to přece nejde.
0: Souhlasím. Tak to opravdu nejde. Jsi navždy odpovědný za svou růži.
1: A malý princ, co ten s tím má společné?
0: No jsme přece zodpovědní. Abraham je zodpovědný za Izáka, ale taky za Izmaela. A on to cítí, proto ty jeho rozpaky.
1: Ale prosadit si to nedokázal.
0: Nedokázal. Jeho reakce je v něčem taková typická. Prostě poslechne kněžnu Sáru.
1: Kněžnu?
0: No, tak se přece vykládá její jméno. Sar je kníže a Sára je kněžna. To je přece jasné jako facka.
1: Jak facka, ovšemže. A teď už by ses mohl věnovat tomu poštívačovi.
0: Dobře, vypadá to, že ti to nějak nedopřeje klidu. Budu ale muset zabrousit opět do milované hebrejštiny.
1: No, to předpokládám.
0: Tedy kolem Izáka je důležité slovo cachak.
1: Už jako součást jeho jména.
0: Přesně. A co je to cachak? No, smát se.
1: To je třeba ten Sářin smích, viď?
0: Přesně. A nejenom její, a není to ani obyčejný smích.
1: A jaký teda?
0: No takový, řekněme, rozpustilý, laškovný, nevázaný, až hraniční.
1: Jak hraniční?
0: No, tak, že může zahrnovat třeba taky takové laškování milenců nebo manželů. Když Izák vydával Rebeku Geraru za svou sestru, tak si všimne plištejský král, že oni spolu laškují, jako by byli něco víc než bratr a sestra.
1: Jméno Izák, Jitzchak, se vykládá jako směje se. Je to tak?
0: Tak jest. Nebo taky ať se směje. Ať se směje Bůh. Součástí men ve starověkých kulturách je taky jméno Boha. Někdy vyslovené, někdy nevyslovené, ale vždy myšlené.
1: Takže ať se laškovně směje Bůh?
0: No, nebo taky mě napadlo, ať se chechtá Bůh. To je docela takové pěkné přání, že? Můžeme si představit smích všech božích lidí, smích všech vykoupených, těch, které Bůh vysvobodil a kteří to konečně poznali. Těch, co se smějí nakonec a jejich smích pak stojí za to.
1: A Bůh, ten se směje s nimi.
0: Tak, a to je, panečku, pořádná chechtanda.
1: No, a co ten poštívač s tím má společného?
0: A jsme u toho. Je to totiž taky tvar slovesa cachak. Mecachek, což je...
1: Počkej.
0: Ano.
1: To je participium aktivní intenzivního kmene PL.
0: No, to si mne tedy dostala. Perfektně. Teďkom, ale jak to přeložit? Čili ten, kdo se směje, nebo smějící se, chechtající se, nebo taky laškující... Ale vypadá to, jako by touto Izmaela bylo od začátku špatné, moc špatné. Co by to tak mohlo být? To je obrovská výzva pro každého překladatele.
1: Jistě jsi udělal rešerši a uplatnil u toho své jazykové znalosti, jak tě znám, nebo?
0: Ovšemže, tak nejprve české překlady. Králičtí mají posměvač. Stejně 21. Jeruzalémská Bible má si pohrává. Hejčl si hraje. Gustav Sichr si tropí posměšky.
1: Tedy posměšky si netropí Gustav Sichr, ale on to tak překládá. Stejně si nehraje hejčl, ale má ve svém překladu.
0: Ano, jdeme dál. Vulgáta latinská má ludens.
1: Tedy hrající si.
0: Neovulgáta má jokans.
1: Žertující nebo hrající si.
0: Septuaginta řecká má paidzón, což je žertující nebo hrající si. Nizozemská Statenvertaling Bibel má spotent, tedy posmívající se, podobně Luther. King James Version má mocking, což je posmívající se, karikující a imitující. A American Standard Version má mocking or playing.
1: No, to jsme si tedy pomohli.
0: No a ještě, já bych se ještě rád podíval na

0: proti sobě, popichuje je, navádí ke zlému nebo rozněcuje spory. Je to tedy člověk, který vyvolává konflikty mezi ostatními tím, že jim podává zkreslené či škodlivé informace. Konec citace.
1: No, kdyby mikrofon nebyl tak citlivý, pořádně bych ti zatleskal, ale...
0: Co se ti zase nezdá?
1: No, dozvěděli jsme se sice konečně, co v češtině znamená poštívač, ale nikoli, jestli je to adekvátní překlad onoho hebrejského mcachek. Mně se to pořád nějak nezdá. Myslím, že to prostě zůstává záhadou.
0: Tak co s tím?
1: No nezbývá, než konstatovat, že Sára viděla nějak, že nemůžou být oba chlapci spolu. Přišlo jí, že něco je u toho Jišmaela špatně. Co, to si můžeme tak akorát domýšlet.
0: A nezapomenout přitom, že to jsou jen naše domněnky.
1: Tak, ale pojďme dál. Pro nás bude určitě jedna z nejdůležitějších otázek, a co na to všechno Bůh?
0: Jako na to zapuzení Hagary s Izmaelem?
1: No ovšemže.
0: Ujme se Hagary i jejího dítěte, protože on nenechá žádnou nouzi bez povšimnutí.
1: Amen, nenechá. Zjevil svoji spásu, snad můžeme říci také jim, ale bylo to tedy drama. Voda v měchu došla, všude kolem dokola pustina. No a co dál? Není divu, že Hagar ztratila naději.
0: Proto odložila chlapce pod křoviskem?
1: Ano, nemohla slyšet a dívat se na to, jak dítě umírá. No a zároveň cítit, že pro něho nemůžu nic udělat.
0: To muselo být příšerné.
1: To tedy ano, ale Bůh naštěstí zasáhne.
0: Asi bys řekl, svým typickým způsobem.
1: Ano, a nemýlila by ses moc. Tak to on prostě dělá. Dá se poznat, řekne jsem tady, jsem s tebou, a to i v této příšerné situaci.
0: A taky osloví člověka jménem, viď?
1: Pravda, to je důležité. Jméno je nesmírně důležité. Ve jménu se zpřítomňuje tajemství osoby. Platí to o jménech lidí, ale stejně tak, nebo ještě v mnohem větší míře, o jménu Božím.
0: Je důležité znát jméno druhého, stejně jako slyšet druhého vyslovit jméno tvé, že ano?
1: Ovšemže, každý to asi známe z vlastní zkušenosti, a to nejen z mezilidských vztahů, ale taky ze vztahu Boha k nám. Je úžasné a krásné slyšet, teď to tedy myslím v rozšířeném významu, slyšet Boha vyslovit naše jméno.
0: A dál Bůh vyzve člověka, aby pověděl svůj příběh. Co tady děláš? Odkud, kam jdeš?
1: Excellent. No a pak to člověku dojde. Najednou ví, nebo prostě ví. Opona se rozhrne a třeba Hagar uvidí pramen, studnu. Zřejmě tam ta studna byla už předtím, ale ona ji neviděla. Nemohla ji vidět.
0: Byla paralyzovaná strašným zoufalstvím.
1: Ano, no a kdo by nebyl, že v takové situaci?
0: Teprve teď vidí. Bůh je se mnou a s mým dítětem. Neumřeme teď. Vlastně to celé může brát jako znamení. Ujištění, kterým Bůh Abrahamův říká, neboj se, nejsem proti tobě a tvému dítěti. Jsem s vámi. Připravil jsem pro vás dobrou budoucnost.
1: Bůh, který vyvolil Abrahama a Jicchaka, je také s Hagarou a jejím synkem. Bůh Izraele je také se všemi lidmi bez ohledu na národ či sociální postavení a zvláště s těmi, kdo jsou v nouzi a taky s těmi, o kterých druzí říkají nebo si myslí, ten se neměl vůbec narodit nebo tatu neměla vůbec být. Bez nich by všechno bylo jednodušší. V příběhu, jako je ten Hagary a Jišmaela, dostáváme velké teologické poučení a strašně důležité.
0: Mohl bys ho krapet přiblížit, to poučení?
1: Můžu se o to pokusit, i když si myslím, že je lepší nevyslovit ho a nechat každého, aby na to přišel sám pod vedením ducha. Ale dobře, příběh Bible a svědectví o biblickém Bohu není oslavou těch vyvolených.

0: ale spíš oslavou boží pozornosti a lásky ke všem na okraji, ke všem odmítaným, přehlíženým, a nebo také příběhem o boží zodpovědnosti a věrnosti ke všem tvorům. Možná to trochu komplikuje ty naše příběhy, jak je máme zažité, ale prostě pro Boha jsou důležitější lidé a zvlášť ti, na které my většinou zapomínáme.
1: Jemináčku.
0: A je to tady, musíme končit doslova v nejlepší.
1: Doslova.
0: No, tak tedy amen.
1: Tak tedy amen.
0: Mrzí nás, milé posluchačky, milí posluchači, ale pro dnešek se loučíme.
1: Neprobrali jsme sice všechno, ale to nějak nebrání, abyste se k dnešním textům vrátili a objevili tam boží poselství pro sebe i pro své okolí, církev a pro naši dobu.
0: A možná to tak bude i lepší. Kéž vás to potěší, naplní radostí a novou silou.
1: Bůh, který je s námi ve všech situacích, kéž vám žehná.
0: Dobrou neděli a celý týden.
1: A za týden opět
0: naslyšenou.

0: Skončil pořad Séla, který pro Radio 7 připravují manželé Petr a Markéta Šanderovi z husitské fary v Kuřimi. Dnešní díl si můžete naladit ještě v pondělí ráno od 17:30. Po další písničce už se k vám po vlnách rozletí písničky z archivu, kterými provází Kateřina Hodecová.
1: U tebe jsem v bezpečí, ty jsi sír.

Vítejte u pořadu plného písní, které by neměly zapadnout. Dnes v následujících 30 minutách nabízíme obrazy o nebi.

Už tu zaznělo, že album Obrazy o nebi, ze kterého si dnes hrajeme, není pásmo jako ta předchozí alba, ale přece jenom autor projektu a lídr skupiny Josef Hrubý to trošku popíral. Řekl, písně sice nejsou proložené slovem, ale mají svou posloupnost. Začínáme stvořením světa, pokračujeme oslavou vesmíru, zrozením slunce, země a člověka. Pak následuje zamyšlení nad životem světa a končí to potopou. Po ní je nové nadechnutí a návrat k Bohu. A tento příběh tvoří sled písní.

Že poselství písní leží členům skupiny Učedníci na srdci, dosvědčuje i jejich odvážné rozhodnutí, o kterém při příležitosti vydání alba vyprávěl vedoucí skupiny Josef Hrubý. Říkal, před lety jsme učinili s Pavlou a Jiřinou dobrodružnou dohodu. Všichni tři jsme opustili svá učitelská a úřednická zaměstnání s tím, že se pokusíme alespoň po dobu jednoho roku bojovat proti tupé destruktivní muzice, která produkuje tupé destruktivní posluchače. Jezdili jsme po školách a koncertovali s pásmem Racek. Uznávám, že to nebyl z hlediska živobytí nejlepší nápad, ale toužili jsme pro Boha, potažmo studenty, něco obětovat. Ten rok jsme se snad nejvíce podobali Ježíšovým učedníkům, neboť jsme byli naprosto závislí na tom, co dostaneme za hlásání dobrých zpráv. Mnohokrát jsem měl pocit,

že stojíme jako ti vojáci v poli. U mnohých křesťanů jsme se svými požadavky o almužnu neuspěli. Ukončili jsme jednu pro mě nezapomenutelnou část učednické pouti. Našli si zástupná zaměstnání, dosud se však nevzdávám naděje, že mnohé důležité osobnosti církve pochopí, že je na nejvýš užitečné podporovat současnou českou evangelizační kulturu. V opačném případě by se mohlo stát, že v brzké době již nebude s kým sdílet bohoslužby a víra se stane doménou starců, řekl Josef Hrubý, vedoucí skupiny učedníci.

Posloucháte písničky z archivu. Dnes skladby z alba Obrazy o nebi, které v roce 1997 vydala skupina Učedníci.

Jak nejlépe zprostředkovat obraz o nebi současnému člověku? Jsou lepší skutky beze slov nebo spíše vyprávění? Na to Josef Hrubý, vedoucí skupiny Učedníci, odpověděl: jak kdy, budu-li ve škole jednat s žáky pozitivně, budu-li na ně hodný, pak si třeba všimnou, že ne všichni jsou takoví. Pokud jim ale neřeknu, co moje jednání formuje, nikdy nebudou vědět, proč takový jsem. Nebudou znát know-how, možná si řeknou, to je hodný člověk, ale nic víc. Byl by pro mě velký malér, kdyby z naší muziky nebylo jasné, že se tu jedná o Boha.

0: špatně, co bude se dít.
1: V dnešních písničkách z archivu jsme si ušima prohlíželi obrazy o nebi, jak je podle obrazu Zdeňka Hajného vymalovala skupina Učedníci. Snad pro vás dnešní půlhodinka u desítky let starého alba byla nejenom příjemnou vzpomínkou, ale také potěšením do budoucna, protože Bůh se nemění. Pořad připravila a slovem vás provázela Kateřina Hodecová. Těším se na setkání zase za týden.

0: Písničky z archivu, které připravuje Kateřina Hudecová, zazní opět v sobotu v 15 hodin a přinesou album Jany Pospíšilové, které nese titul Vězeň. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází moderátor Milan Remeš. První letní neděle s datem 21. června právě překročila 17. hodinu, se kterou se otevírají dveře akademie. V té dnes uslyšíte rozhovor Tomáše Uhera z Univerzitního křesťanského hnutí se zahradní a krajinářskou architektkou Romanou Michálkovou na téma, jak pomoci utvářet a plánovat určitou část krajiny a jakou roli v tom hrají stromy. Přeji vám podnětný poslech.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Tématem je stromy a krajina. A to za mnou skutečně není počítačově vyrobený background, nějaký umělý background. Skutečně to jsou reálné stromy a reálná příroda. A já se budu možná i snažit vám to dokázat tím, že se nějak budu posouvat. Takže zdravím z centra Českého středohoří a vítám všechny, nebo vítám ty, co jste se teďkom připojili. A vítáme taky mezi námi doktorku Romanu Michálkovou, která je profesorkou krajinářské architektury. Možná ti dám hned slovo, jenom když se představíš vlastně, co přesně děláš na jaké fakultě, co je tvoje role.
3: Tak já tak zdravím všecky po drátu. Jinak teda vystudovala jsem obor, který se jmenuje zahradní a krajinářská architektura a v současné době působím na Pražské fakultě architektury, kde učím studenty poznávat stromy, což je předmět, který se jmenuje dendrologie.
2: Tak děkujeme moc, Romano, že jsi dneska naším hostem. Ten pořad bude asi hodinku, budeme se bavit o stromech a krajině. No, já začnu teda takovou otázkou na tebe, protože vlastně to je hrozně zajímavý obor. A já, když jsme si to představovali, tak jsem se cítil, že opravdu mám privilegium se o tom s tebou povídat už takhle dopředu. Já jsem pár soukromých setkání, ale řekni nám, jak se k tomu vlastně dostala, nebo takovou krátkou verzi. Třeba se ještě pak dostaneme k další rovině toho příběhu, ale jak se člověk stane krajinářským architektem.
3: On je to obor opravdu málo známý, upřímně řečeno, ani já jsem o něm dlouho nevěděla. Začala jsem vlastně studovat klasickou architekturu v Praze a pak jsem se k tomhle oboru dozvěděla, tak jsem na něj přistoupila a rozhodně toho nelituju. Jedna z úžasných věcí například, že rodilý Pražák se odstal na vesnici a stal se kolejákem. A jako musím říct, že jako jenom to studium bylo opravdu skvělý, že jsme tam měli opravdu skvělou partu lidí. Člověk studoval v přírodě a i ta práce mě baví, takže je to zajímavá práce, že jakoby pozor, není to teda jenom o těch stromech, je to i, že plno jiných zákusních věcí, ale jo, jako jsem ráda, že ta práce s přírodou je nádherná.
2: Musela si pracovat skutečně jako na mnoha zajímavých projektech. Jaké jsou takové zajímavé projekty, na kterých jsi pracovala? Co je výsledkem tvého projektování?
3: Vlastně za tu dobu, co to dělám už více jak 20 let, tak jsem toho udělala opravdu hodně, protože celou tu dobu se opravdu věnuju tomu projektování, kromě té své pedagogické činnosti. A dělala jsem řadu rodinných zahrad, nebo taky i různé projekty pro města, pro vesnice. A kdybych měla teda, je toho hodně, ale zastavím se u takových těch svých srdcových záležitostí, že dělala jsem i několik zámeckých parků a na ty opravdu ráda vzpomínám. Třeba jakoby zajímavý, když jsem dělala, ale to byla jen taková spíš jakoby inventarizace zámeckého parku Kozlu, na Kozlu, tak bylo ještě v mých počátcích a to ještě nebyly digitálně zpracované všechny podklady na internetu, takže můj podklad byla prázdná katastrální mapa a která měla jenom hranice, a tak se parád pak vymyslel, že se udělají letecké snímky, takže kvůli mě vyletělo letadílko a fotilo zámecký park, abych já pak mohla tam mapovat stromy. Takže to byl jeden z takových mých zajímavých projektů, ale kom teda nazdílím obrazovku a řeknu o nějakém dalším zámeckém parku, co byla co taková moje srdcová záležitost. A tady to je zámecký park ve Svinařích, to je taková malá vesnice na Karlštejnsku a tady máte letecký pohled, jak to vypadalo. Vlastně tady vidíte takový ty zbořený budovy a pak takový ty stromy, to je ten původní zámecký park a pak je tady ještě louka, která tam byla jenom taková spíš rozmočilá louka. No a takhle to vypadalo, když se to pak zrealizovalo, taková ta zarostlá a rozmoklá louka, to je taková tady ta nová výsadba. A pak teda tady vidíte ten park zámecký, jak se obnovil, nádvoří se krásně vybudovalo. Jsem tam přišla, jak to bylo zarostlý různýma dřevinama. To vepředu jsou kopřivy, kterýma si člověk musel prokousat. No a tak tady, abyste viděli, jak vypadá pro představu, jak vypadá takový ten projekt krajinářského architekta, tak nejdřív to musí projít a zmapovat všechny stromy a vyhodnotit je, jak jsou dobrý, jak jsou zdraví, který ponechat, který odstranit a tak dále. No a tady pak vypadá návrh, kdy tam prostě něco proberete, něco dosadíte. Tady se budovalo bludiště a různý takový zajímavosti. Vidíte seznam, že se tam dosazovalo 50 druhů dřevin. No a tady jsou pak takový pohledy, jak toto už se ale teda pročistilo z toho nejhorší džungle, že vidíte původní stav a pak navrhovaný řešení, jak to tam bude. No a tady mám ještě jednu takovou, jeden ze svých posledních projektů, to uprostřed Malých Svatoňovic, rodiště Karlu Čapku, byl taky takový zarostlý poros, což byl jejich park. No a tady pak vidíte takový, jakoby, jak je to dílo krajinářského architekta, že udělá nějaký návrh, ten původní stav, kde je to teda nic moc a pak teda jako jak to začíná v tom poslední sloupku, se tam rýstujou ty cestičky a různý ty prvky a tak dále. V té poslední řádce tam máte vybudovaný úžasného takového přírodního divadla. No a pak tady máte další takový, jako jak to prokoukává z roští do kultivovaného prostoru, jak zahradníkům, bratřím Čapkům se tam vysazovaly květiny kolem jejich pomníků a podobně. Nepřístupná cesta. Na té poslední řádce máte nepřístupná cestička, zarostlá, jak prokoukla, stalo se tam takový centrum, kde v zimě je betlém. No a takovou ještě jednu hravou věc, že to jsem dělala taky nedávno, jakoby přírodní dětské hřiště pro děti, kde jsou tunely z vrbového proutí a průleska, sklad a tak podobně. Že takové ekologické přírodní hřiště pro děti. To je takový stručný letem světlem přehled o díle krajinářských architektů.
2: To je úžasný. To musí být moc hezký, když člověk se po nějakých letech nebo třeba měsících vrátí na to místo, který projektoval a vlastně vidí, vidí ten produkt své činnosti, vidí to ovoce svého snažení, musí to být hřejivý, takhle ty věci vidět. Tak rozhodně věřím, že někteří z nás se na ty místa podívají. Vlastně už si trošku zmínila, jaký byly ty počátky toho projektování a jaký byly ty kuriozity, ale co se týče stromů jako takových, tak v čem jsou vlastně zajímavé, nebo jsou jestli nám můžeš trošku o stromech něco říct, popřípadě, jestli máš nějakou svoji taky zajímavou sbírku vizuální.
3: Jo, jako určitě. Moji přátelé říkají, že jsem deformovaná profesí, ale že je to prý hezká deformace. Prostě kudy chodím, tak tudy fotím stromy. Takže stromy. Prostě stromy jsou nejrůznějšího tvaru a co jakoby jich doporučila ostatní, když třeba vyrazíte do hor, tak všimnout si tam třeba nějaké zajímavé borovice, nebo zajímavá může být třeba jenom obyčejná dříza na Šumavě. Potom zajímavý jsou různý stromy v takových těch zámeckých parcích. To je například cedr v Anglii. Ale zajímavý jsou určitě i třeba stromy u nás. Tady to je se v zámeckém parku Kroměříši obyčejná česká lípa. Zajímavé ale jsou i takový ty starý stromy. Na stromech je úžasný to, že vlastně, jak jsou starý, tak i když jsou už třeba trošku částečně odumřený, tak ale furt mají svý čaro a furt vytrvale žijou dál, bojujou. Vlastně úžasný jsou i takový ty památný stromy, které jsou starý, polorozpadlý, ale furt nádherný. No ale hezky může být třeba platan v pražské stromovce. A vlastně tady to je strom, který je starý 2000 let. Takže to znamená na začátku našeho číslování našeho letopočtu tady ten stromeček zapadl do země a začal růst. No ale oni jsou zajímavý, třeba se i takový nějaký starý strom zase na břehu potoka někde v Čechách, který už je taky starý, porostlý mechem. Stromy mají své kouzlo i v zimě, když upadne listí, obalí je jinovatka, zasvítí do toho sluníčka, tak úžasná romantika. Stromy jsou úžasný tím, jak jsou proměnlivý. Že předchozí jste viděli v zimě, na podzim vybarví, na jaře zajímavě zakvetou. No a úplně nejúžasnější jsou lesy. Tady to je takový pohádkový les, ale to je opravdu moje fotografie. To jsou původní lesy na Kanárských ostrovech. Takže takhle vypadaly lesy, když ještě v nich neřádili lidé. A tady to je zase původní les v hobití krajině na Novém Zélandu. Ale jakoby důležité je si uvědomit, že kouzlo má i třeba zase obyčejný les na Šumavě v nejhnusnější období roku, jako je listopad, když vám do toho padne mlha, zasvítí sluníčko, romantika v pohledání. Ale svý kouzlo má i třeba bukový les v době koronaviru. A dobrý je si taky třeba všimnout, že úplně jinak vypadá jehličnatý les nebo lisnatý les, hlavně na podzim, když začne barvit. A úplně jiný jsou třeba březový lesy na severu Evropy a úplně jiný jsou lesy o kus dál, které jsou zase jenom borovicový. Úplně jinak vypadají borovice, když jsou to borovice na břehu moře, na jihu Evropy, takže tady jste měli přesouvání ze severu Evropy na jih Evropy a furt je to borovice. No a stromy umějí takový různý úžasný věci, jako třeba stromy, co rostou ve vodě, tak mají na to takovýhle přizpůsobený zvláštní kořeny. Nebo tady se kamarádějí dva totálně rozdílný stromy. Tady srostl smrk s bukem. A stromy vůbec umějí úžasné věci, ale to by bylo na jednu celou dlouhou přednášku. Tady vidíte krásnou regeneraci toho stromu, jak prostě obráží a místo jednoho kmene tam udělal spoustu. A nebo možná jste slyšeli, že jakoby jehličnany mají tu vlastnost, když přijdou o špičku, že otočí větvičku a udělají nový, tak tady to je jedlen, která je stará a opravdu těch vršků otočila víc. Nebo stromy dělají takovou, že většinou rostou nahoru a někdy se naklánějí. Někdy se naklánějí víc, že rostou proti vlastně zákonům, jak by měly růst. Někdy rostou fakt takhle vodorovně to, že stromy rostou takhle na skále. No a stromy se taky ohýbají ve větru. Občas můžou být i užitečný, ale teda tady to z mýho profesního hlediska do těch stromů by se teda takhle vrtat nemělo. No a tady to je úplně úžasný příklad v jedné vesnici v Čechách, kde prostě přistupili zase naopak ke stromu tak šetrně, že mu udělali díru ve střeše. Ten strom tam opravdu roste několik let, jezdím kolem okolo a furt takhle krásně roste. No a co je důležitý taky u stromu naučit se takovýmu určitýmu úhlu pohledu. Tak to byla malá exkurze do života stromu. A takový trošku, abych odpověděla na tvoji otázku, jaký jsou stromy, podle mě jsou úplně úžasný.
2: Mně se hrozně chce šťournout do té poznámky, že o stromech, nebo že stromy umějí vůbec zajímavé věci. A můžeš vyvrátit nebo potvrdit podezření, že stromy spolu umějí nějakým způsobem komunikovat?
3: No, o tom vědci bádají. O tom vědci bádají a jakoby zatím ty vědecké výsledky vycházejí, že určitě jo, že mají nějakou komunikační schopnost. Zřejmě to nějak jakoby asi přes kořeny, protože když je člověk v lese, tak vlastně v podstatě i ty kořeny se srůstají a je to tam pokrytý. Jednak ty kořeny stromu, potom jsou tam jo, ještě takový ty houbový podhoubí. Určitě uměj. A ono je totiž takový i, že vlastně ty stromy jsou hodně málo probádaný, protože je to i v lidské přirozenosti, že jo, bádat v takových těch důležitých věcích, jako je medicína, což je že samozřejmý. Takže u těch stromů je ještě hodně věcí, velká výzva, ale je to takový zajímavý, záhadný. Jako nechci to nějak, jako by tomu přidávat nějakou velikánskou důležitost, nějakou ošku mystiku, ale jako určitě je to živý, jsou to živý bytosti a říkám, vědci dokázali, že zjistili, že když udělá něco na druhém, na jednom konci lesa, tak že ta informace se přenese okamžitě rychle na druhý konec lesa. A to jsou opravdu jakoby vědecké jakoby zkoumání v nějakých německých univerzitách nebo kde. To není, že na internetu psali.
2: Ano. Super moc, to je hrozně zajímavý. A ještě zpátky k té architektuře, když architekt plánuje třeba nějaký prvek ve městě nebo budovu, udělá se třeba nějaký 3D model a podobně. A jako zpravidla to, co pak vznikne, tak je velmi věrné tomu, co teda naplánoval. Ale u těch stromů si dokážu představit, že to musí být trošku taková alchymie v tom, že vlastně on nějak roste, že jo? Jestli třeba pár poznámek k tomu máš, jak to teda vlastně funguje s tou, nebo co všechno, jaký všechny faktory musíš vlastně zohlednit, když přemýšlíš o tom, jak navrhnout třeba park nebo zámeckou zahradu.
3: Krajinářští architekti říkají, že stavební architekti to mají jednoduchý, že ty nakreslej barák, navrhnou, dům se postaví a je hotovo. Zatímco u nás my, že jo, přijdeme, navrhneme, nakreslíme, vysadí se a tím to vlastně všechno začíná, protože ten stům začíná růst. A ono je to taková, jako je to v něčem těžké a v něčem i zase nádherná výzva, že musíš přemýšlet o tom prostoru, jak bude vypadat, když ten strom bude malej, ale zároveň tam musíš zohlednit i tu finální velikost, který se třeba ty ani nedožiješ, ale že musíš tam počítat s tím, že musíš počítat s tím, že na začátku to bude malý, tak aby ten prostor vypadal dobře, když tam bude ten malej vysazený stromeček, zároveň aby ten prostor vypadal dobře, když už bude v té finální velikosti. Zároveň by to vypadalo dobře v tom mezistupni. A ještě tam člověk musí pracovat s takovou úžasnou vlastností stromu, taková ta proměnlivost. Člověk musí přemýšlet, jak to bude, jak ten strom kvete, jak barví, jestli potřebuji nějaký strom, jestli tam chci pracovat s tím, že mi to tam hodně pokvete, nebo jenom decentně, nebo v jakých barvách. Tak on to musí všechno sladit dohromady, aby ti to jakoby bylo slazený, ten, jako ten hlavní strom, ty ostatní. A když to kvetení je takový nejjednodušší, já bych řekla, že nejtěžší je takový to pracování do té budoucnosti. A taky taková další věc je, že člověk vybírá ten strom s tím, že první má takovou tu, že jo, jako každý architekt, takovou tu ideu, co by se mu tam líbil, se třeba velký strom s nějakýma drobnýma listama, nebo nějaký třeba světlej strom, protože to tmavý prostor. No a třeba ten světlej prostor si řekne, ten tmavý prostor, Říkám, tam byl hezký ten světlej strom, třeba si ho světlej, úžasně je světlý strom, je bříza, takže ho má bílou kůru, jenže on je to tmavý prostor a bříza potřebuje sluníčko. Takže je to vlastně takový, že člověk má jednak tu ideu, takovej ten vzhled toho stromu, to je první krok, a druhý krok, že to musí napasovat do těch podmínek, aby tam ten strom rostl. Že prostě každý strom potřebuje ty své podmínky k růstu, a když je nemá, tak jako nemusí tam třeba, jako, že by vůbec narost, ale že tam tak nějak jakoby, třeba schcípá, živoří, no pak to za chvilku stejně zabalí. Takže to takový, jakoby člověk pracuje s tím estetičným, ale zároveň i s tím praktičným.
2: No, to tam je, to zní jako, že tam je hodně proměnejch a o to víc teda máš obdivu určitě ode mě a věřím, že že nejenom. A jen tak pro zajímavost, existují třeba, co když strom začne nějak růst třeba právě směrem nebo tvarem, jakým se třeba nepočítalo, jestli existují nějaký rovnátka, ne na zuby, ale na stromy. Něco takového. Tak,
3: no, to je pak zase právě to o těch stromech, že jsou stromy, který jak potřebují ty své stanovištní podmínky, že některý chce sluníčko, některý chce stín, tak zase jsou stromy, který dobře snášejí řez a zase stromy, který ho nemají moc rádi. Ono vlastně, když se člověk podívá ty, jakoby trošku do historie, takže určitě víte, že jsou zámecké parky alias Versailles, kde prostě ty stromy tvarovaly a řezaly. Pak zase byly období jako ty krajinářské parky, kde je například zase totálně nechali. A takže vlastně v podstatě zahradníci tvarovali stromy od jak živa, akorát, že někdy to bylo víc módy a někdy míň. Ale tam je právě hrozně důležitý to, že nejde to s každým stromem, že na to musí člověk použít ten strom, který to má rád, ten řez, že na něj dobře regeneruje a že se dá dobře tvarovat. Abych nedával jen příklady z historie, tak třeba dneska se dělá, třeba Holanděni to dost dělají, když dávají do městské ulice strom a ta ulice je malá, tak vlastně jakoby ten strom tvarují na placato. Že vlastně, jakoby, aby se jim ten strom vešel do ulice, tak ho jakoby vytvarujou, že prostě je to jakoby strom ala 2D, ne 3D. Ale to je jako opravdu tento strom se musí řezat, jakoby tvarovat a věnovat se. Takže dá se to, ale zároveň člověk musí počítat, že každá legrace něco stojí, takže je to že finančně další. A nebo se třeba s tykom taky dělají jakoby stromy jako deštní, že se zase ne, jakoby, že se narovnají a že jsou vlastně takový jakoby jenom vodorovný větvičky, že se mu rovnají a stříhají. Dá se všecko možný. Pokud člověk má energii se tomu věnovat, ale tam je i důležitá ta znalost, jo, že s každým stromem to nejde. Hodná na tvarování je docela naše česká lípa.
2: Aha, no vidíte. Ještě ohledně lípy, pamatuju si, že jsme se bavili o Václavském náměstí, které čeká nějaká změna a plánuje se tam, nebo co víš o tom, co se plánuje z hlediska no, stromů?
3: To, že jako taky vlastně i říkám svým studentům, že neexistuje dobrý a špatný strom, existuje dobré a špatné použití. A jak jsem třeba říkala, že lípa perfektně snáší tvarování, ale vůbec není kamarádka s městským prostředím. Jo, že lípa je citlivá na znečištění ovzduší, strašně vadí sůl a prostě jakoby i když se na Václavské náměstí sázel druh lípy, o kterým se ví, že je víc odolný na to městské prostředí, tak přesto ty lípy tam živořej a mám jako nevím, co při té, jako ono, o tom byla velikánská diskuze, protože ono je zase problém, že lípa je český národní strom, do té historické podrahy patří, ale to český prostředí prostě snáší špatně. To si i vlastně můžete všimnout, že ty lípy v těch městech nevypadají tak hezky, jako nějaká lípa někde prostě polí. Nebo v lese. Takže mám pocit, že tam, jako nevím, ale mám pocit, že tam asi lípy, že to vyhrálo, to, že tam asi lípy nebudou.
2: jak vlastně se dají řadit stromy, co se týče stáří? Už se teda zmínila strom, který mu je 2000 let, ale jaký bychom třeba našli nejstarší stromy v České republice a pak třeba možná i na světě?
3: No, jako je dobrý si uvědomit, že stromy, na rozdíl od nás lidí, se dožívají podstatně většího věku. Mně vlastně stromy se řadí do takových jakoby tří kategorií. Krátkověký, středněvěký a dlouhověký. Ty krátkověký stromy se dožívají 100 let. Takže ty krátkověký stromy se dožívají tak jako my lidé. Ty středně, ty se dožívají tak 100 až 200 a 200 až více. Tam už se řadí ty dlouhověký, a že to jakoby v těch našich podmínkách jsou, jo, ty lípy, duby. Ale nejstarší v České republice jsou tisy. A sice tisy na Šumavě. A on je totiž trošku problém, že ty stromy jsou tak starý, že jsou vevnitř dutý. Takže jako počítat ten jejich věk je to takový, jako by, bych řekla, vědecký odhad, i když se samozřejmě snaží pro nějakých těch vědeckých metod. Ale odhaduje se, že ty nejstarší stromy jsou nějakých těch 1500 v té České republice. Ale kdybychom to vzali celosvětově, tak nejstarší strom na zeměkouli je borovice. Ta je v Americe a ona vlastně se jmenuje jakoby česky borovice dlouhověká. A tam zase jakoby taky, ono je to takový trošku torzo, přece jenom ten strom, takže když si člověk čte různý jakoby fakt vědecký články, tak je to tak nějak 4750 let, co se, a jakoby plus minus. Že oni to furt přeměřujou a pokaždý jdou do trošku jiného číslo, ale rozhodně je to víc než 4500 let. Ale to místo, tu borovici nenajdete, to z údejí ochraně, to místo je utajený, takže jako žádný turista tam nesmí. No a to je, že jo, taková ta fakt nejstarší strom, ale pak jsou třeba takový na severu Evropy, tak ale tam je to takový, jakoby právě, jak jsem ukazala ty obrázky, že jakoby strom regeneruje, tak že tam jsou stromy, které jakoby ty kořeny zůstaly, ale že furt jakoby vyrůstají, tak tam se odhaduje, že to nějakých 9000 let asi. Ale jak říkám, jo, tam je ten problém, že to vlastně jsou ty kořeny, ale že ty na těch kořenech, že to už vlastně několikátej strom na stejných kořenech. No ale určitě, jak jsem vám ukazovala ten strom z toho Nového Zélandu, ty 2000, tak 2000 let je v pohodě. 2000 let jsou třeba z nějaký olivy v Izraeli nebo na Krétě, na Kypru, takových těch, abychom zůstali u nás doma v Evropě. Takže 2000 let v pohodě.
2: V pohodě. Tak to jsou, to se ani nedá říct stařečci, protože z jejich pohledu vlastně třeba úplně, úplně ne. Ale je to teda úžasný, protože vidět strom, který zažil Alexandra Velikého, nebo...
3: Nebo si říkám, v tom Izraeli, ty stromy, co jsou 2000 let starý, tak zažili Ježíše.
2: To je úžasný. To je úžasný. Takový živý svědci jsou no. V Ukrajině. Výborně, když trošku ještě přijdem na tu osobnější rovinu, jaký máš oblíbená zákoutí, nebo co jsou pro tebe takový místa, ve kterých je ti dobře a odborník na tohle téma, tak jo, co ti rozehřejvá srdce, co se týče přírody.
3: No, já se přiznávám, že miluju hory, vysoké hory. A to mám možná i trošku po svých rodičích, ale že jakoby, že jo, ta naše zeměkoule už hodně znamenává tu naší lidskou činností, ale tak nějak mi připadá, že na těch horách jsou takový poslední zbytky opravdu té původní přírody, ale taky na těch horách miluju právě to, co máš ty za sebou, takový ten úžasný rozhled do krajiny. Čili si člověk fakt dostane na ty vrcholky hor, a když on vidí ty dálky, a taky mě strašně fascinuje takový, když je třeba člověk v Alpách nebo v nějakých takových těch horách pořádných. A když on vidí, že jo, takový ty masy skal, jak jsou, že vlastně zvrásněný, si vždycky říkám, ty jako, co to bylo za sílu, že ty vlastně, ty, jako, že tu masu toho kamení prostě dalo se to do pohybu a zvrásnilo se to. A vždycky to ve mně vzbuzuje takový ty vysoké hory, určitě takovou nějakou pokoru, takovou, že si člověk uvědomí, jak jsme malí a jak je tady nad náma nějaká podstatně větší síla.
2: No a tím si posunula vlastně to naše povídání do té další roviny a vlastně ty máš povědomí o něčem, co tě přesahuje, o někom, jsi křesťanka, jak jsi křesťanka, co to pro tebe vlastně třeba znamená i profesně, jak to nějak vnímáš, nebo...
3: No, já si vždycky to uvědomuju, takový to, že vlastně, že jo, já jsem ten krajinářský architekt, ale já si vždycky říkám, že vlastně jakoby největší architekt v tomhle Pán Bůh, který to vlastně všechno stvořil. A ve mně to vždycky i vzbuzuje takovou určitou jakoby pokoru nebo i zodpovědnost, když si i na začátku Bible je, že nás sem Pán Bůh postavil a že se máme o tu zemi starat. A tak si vlastně uvědomuju, že opravdu bychom se o ní měli starat a být opravdu dobrými hospodáři. To jednak. A pak taky vlastně i vždycky, když něco navrhuju, tak si říkám, jako že ten nejlepší architekt a zahradník je Pán Bůh a jako, že jo, co já tady vymýšlím, že přiznám se, že vždycky, že tak nějak jako se i modlím, aby mi Pán Bůh dal moudrost, protože on opravdu tomu nejlíp rozumí. A jako on, že jo, nejlíp ví, jak to všechno funguje, to já jakoby jenom tak, jsem takový malej zahradníček ve srovnání s ním. Ale zase je dobrý si uvědomit to, že jakoby my i máme tu schopnost být dobrými hospodáři, protože že dneska se hodně tak mluví o tom, jak je ta země od nás zničená a tak dále, což je pravda, ale zase, když se člověk podívá na krajinu jižních Čech, tak to je vlastně všecko umělá krajina. To bylo předtím, než tam přišli ty rybníkáři, tak to byla prostě bažinatá krajina, která naprosto nebyla k ničemu. A oni tam vybudovali úplně úžasný, důmyslný systém rybníků. A když tam procházíme, tak jo, to vypadá jako krásná příroda, ale vlastně je to příroda, kterou vytvořil člověk. Takže Pán Bůh nám tu schopnost dal, že můžeme, když jsme teda citliví k té přírodě. Že vlastně jakoby můžeme opravdu tu zemi spravovat i dobře.
2: No to je ohromně povzbuzující, že... že můžem a jednak máme schopnost a můžem a že se to teda i děje vlastně zemi kultivovat k tomu, aby byla hezká na pohled a nejenom teda ty smutné příběhy, které vidíme, ty betonové krajiny, ale jo, ale že i jsou pozitivní příklady, to je úžasné. A taky bych asi přidal k tomu takový obdiv, že vlastně, jestli Pán Bůh je skutečně jako všemocný, tak a stvořil svět a vesmír, tak mohl krásně nám to hezky i posekat a skultivovat a udělat pěšinky a skalky a podobně, ale jak si pozval nás do toho být tím jeho partnerem v té kultivaci a vložil do nás toho tvořivého ducha, aby jsme vlastně z toho materiálu dělali něco hezkého. Tak to je hezký. A ty jsi vlastně úplně přímo jako u toho, protože když se podíváme do Genesis a do toho prvního příkazu, který ještě daleko, daleko před desaterem, tak bylo... vlastně podmaňte si zemi, že jo? Podmaňte si zemi a vlastně ty jsi teda přesně v tomhletom oboru, kdy jako si podmaňuješ opravdu tu fyzickou zemi. To je moc hezký a je vidět, teda předpokládám, že tě to i baví a že to je něco, v čem jsi ráda.
3: Jako baví, ale jak říkám, že uvědomil si i to, že je to krásný, ale zároveň jakoby, že je to i těžký a myslím si, že opravdu je důležitý, když člověk pracuje s tou krajinou, tam mít takovou nějakou určitou pokoru. Jo, že myslím si, že v tomhle byly lepší naši předkové, možná to, nebo že ono tam to měli v něčem jednoduchý tím, že to museli kopat ručně. Jo, my prostě máme techniku, tak někdy máme pocit takovej, běde tam buldozer a bude to jako, jo, že jakoby, jak poručíme, tak bude, ale já si myslím, že jakoby člověk musí tu přírodu jakoby trošku poslouchat, nebo jakoby musí tam přijít na to místo, co vlastně i říkáme našim studentům, že je strašně důležitý, že na začátku tam musí přijít a pořádně to prozkoumat, že jakoby zjistit, jak to funguje, jo, že tak nějak jakoby na tom místě pobít, zjistit, jak to trošku funguje, aby to vlastně jakoby udělal do té přírody, aby nešel jakoby proti tomu danému prostoru. Že tam nesmí člověk přijít s takovým těm, já jsem pán tvorstva a jak já poručím, tak to bude, ale že to musí tak nějak člověk jakoby tvořit, jakoby dotvářet tu krajinu, že člověk vlastně může pomoct těma svýma zásahama, když je udělá jakoby dobře na správném místě. A to je právě taková ta určitá jakoby pokora, takovej nějaký citlivý přístup k té přírodě. A musí mít taky člověk hodně dobrou takovou, jako třeba si představit, jako jak to bude vypadat, když tam ten strom vysadí, nebo jak jako to tomu prostoru pomůže. Jakoby bych řekla, že máme se o tu zemi starat a to znamená jakoby tak nějak jakoby jí pomáhat a nejít proti ní. No, být tím dobrým hospodářem.
2: No, vlastně aniž bys to tušilo, tak skoro cituješ mýho tatínka, který mnoho let byl včelařem a on vlastně měl takový pravidlo, že s každým včelstvem, jednu dobu jich měl i 55, tak s každým včelstvem vlastně se musí pracovat trošku jinak, že každý má svůj charakter a má vlastně respektovat to, na co to včelstvo má, nebo jakou má jako povahu dokonce i povahu. A jo, a vlastně

0: Ne, takhle, že zase ono, se na to musíme podívat, že ty lidi ty pole potřebovali, takže ty stromy dávali pryč, ale kdyby tady nezasáhl člověk, tak vlastně v Evropě by byl nejrozšířenějším stromem buk. A to vlastně, takže jako by, a ten by byl rostl opravdu až někde vlastně, někde v Itálii, ne, jako by vlastně až v Itálii, tam mají jeden chráněný přísně les, který je prostě původní les z buku. Že ono je dobrý si uvědomit, že jako ty smrky nám teďkom žere kůrovec, ale upřímně řečeno, kdyby tady, a za to teda mimořádně nemůžou, nemůžou socialistická perioda, ale za to může průmyslová revoluce, kdy se tady začaly vysazovat smrky, protože že jo, rychle rostly, dobrá dřevina, rychle rostoucí, perfektní, a vlastně jakoby tím se narušilo to, že tady v těch našich končinách měly být ty listnatý lesy, ty smíšený, a my jsme sem ho vysadili smrky. Ono to bylo všecko OK do doby, když najednou začalo pár suchých let, tím se odstartoval malér. Takže tady je to právě takový to důležitý, že člověk nesmí proti té přírodě, ale s ní, no. Ale jak říkám, to nám zblbly naše předkové.
1: To je zajímavý. A takže třeba to, že máme, nebo měli jsme donedávno, nebo ještě pořád máme velmi rozsáhlé smrkové lesy, je to teda způsobeno člověkem, nebo byl v tom nějaký záměr?
0: Ano, člověkem, protože jakoby smrk rychle roste, má docela dobrý dřevo a právě jakoby se ten smrk vysazoval. Smrk je správně horská dřevina. Že on se vysazoval v těch nižších oblastech, je pravda, že pak jakoby už i ty školky byly v těch nižších oblastech, že se jakoby vysazovaly smrky, ale ty smrky vlastně, že jo, se mají, jakoby jak rychle vyrostly, takže brzo se taky mohly, že jo, pokácet. Že na ty bukový lesy, co by tady správně měly růst, tak na to by se trvalo, čekalo dlouho. A ještě, že jo, ty smrky sázely hustě, takže to bylo pak takový vlastně rovný dřevo, bez, že jo, bez suchů, bez větví. Takže jakoby, že právě, že jako nastalo pár suchých období a jakoby i fakt, že ty brouci jsou potvory hrozný, ale jakoby kdyby ty stromy byly zdraví, tak by se jim ubránili. Jenže oni ty, jak nastalo sucho, tak že ty smrky bojovaly s tím suchem, takže byly oslabený, no a to byl impuls pro ty brouky. Že ten strom, jak byl oslabený suchem, neměl, jinak jako kdyby byl normálně, tak by produkoval plno pryskyřice a vlastně ty brouky by zavalil. Jenže protože ten strom jakoby šetřil svoji energii kvůli tomu suchu, a hlavně kvůli tomu suchu, že ho neměl tu pryskyřici, takže se na něj vrhli, ano, a když už se jakoby, že ho pomnožili v jednom stromě, a tam je právě i taková ta nějaká komunikace, co se jakoby trošku jakom říkají věci, že nějak jakoby prostě to pak přelítlo z jednoho stromu do druhého a už je malér, no.
1: Tak to je asi taková souvislost, která je málo kdy řečená nebo zmíněná, že určitě je to smutný, když vidíme spoustu stromů pokácených kvůli, ale asi třeba moc nevidíme, že vlastně spoustu těch lidí bylo prostě bylo vysázeno lidma za účelem, nebo v době asi průmyslové revoluce. To je zajímavý.
0: Je to smutný. A ono, jakoby ono, že opak tupí i, že ty lesy nám tady držají vodu v krajině a totiž to je taky takový, že v té přírodě je všechno hodně propojený. No. A taky, že jo, jak jsem říkala o tom věku těch stromů, tak že jo, jakoby ono je cesta, že jo, zpátky k nápravě, ale je si uvědomit, že prostě je to, nebude to zítra, že ty stromy, když se tam tykom vysadí ty správný, tak zítra tam ten les nebude, musíme si počkat. Ale tady jakoby je dobrý se taky uvědomit, že fakt jako tady je důležitý si jakoby počkat a raději tam opravdu vysadit ty stromy, co tam patří, a jakoby počítat s tím, že to chvíli bude trvat, než to jakoby urychlit něčím zase špatným krokem. Ono vlastně se říká, vlastně, že lesáci říkají, že sázejí stromy pro příští generace.

0: Že vlastně to, co my teďka budeme dělat, takový ty dobrý opatření, tak jako zase to jakoby přitom návnu, že já říkám, že musím počítat s tím, že ten strom vysazuju malý, bude velký, tak taky vlastně teďkom, jakoby, že ty všechny opatření, si myslím, co se jako s těma lesama je třeba udělat a tak, takže třeba jakoby myslet z toho dlouhodobého hlediska.
1: To vlastně hrozně moc teď souvisí s tím místem, na kterém se nalézám, protože za mnou to jezero Milada, to je rozsáhlý, na dílku to má asi 3 kilometry a je to mezi Ústím nad Labem a Chabařovicema a je to vlastně zatopený povrchový důl. Ještě před 10 lety to skutečně byl důl se vším všudy. A dlouho se to naplňovalo a teď vlastně všechny, ten břeh, ten rozsáhlý plochy jsou právě teďkon vlastně už tam byly zasázený stromy a takže jsou to malý stromky, ale už tak 5 let tady rostou a jsou to takový bloky, takový jakoby fláky různých druhů. Mě by teda zajímalo, jak moc se trefili do toho, co je pro ně vlastně přirozený, tak to by mě to si pro tebe nechám jako diskuzní téma, až zase třeba se sejdem, ale no, to mě napadlo, když jsi mluvila o té revitalizaci.
0: No, ono těž právě to vlastně záleží, to jakoby právě tady ta revitalizace těch poničených těžbou míst, to je taky věda sama o sobě. Tam strašně záleží, jakoby, že nek, jakoby, co je tam poničený, že snaha je tam dát, pokud možno, že nějak tu původní vegetaci. Existuje mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, a je opravdu třeba nějak to jakoby vymyslet, ale ono pak se tam musí pracovat s takovou nějakou třeba s tou sukcesí, že nejdřív tam nalítnou takový ty světlomilný stromy, kterým nevadí to sluníčko a jakoby naopak to mají rádi, ale vlastně ty připravujou cestu nebo připravujou půdu pro takový ty, jak se říká, takový ty stromy toho vrcholního stádia, takový ty lesní, že ty potřebují přistínění, hlavně když jsou mladí, tak potřebují přistínění. Takže vlastně jakoby třeba takový klasická pionýrská dřevina, se říká, že bříza, která tam nalítne, ta si naopak v tom suchu a sluníčku lebedí, toho potřebuje, ale jo, připravuje půdu, to, že tam pak budou nějaký ty buky, duby jednou. Ale jako u tady těch poničených míst, já si myslím, že se to dá se to perfektně vrátit, ale taky je tam zase třeba přistoupit tomu opravdu odborně, zodpovědně, vybírat ty správné dřeviny a zase pak jakoby, a zase tam člověk musí počítat s tím vývojem, jakoby, co tam dát na začátku a co tam chce mít cílově v tom posledním stádiu.
1: No tak to se těším, že třeba i tady v tom prostředí na těch březích se teda dějou i další vývoj, protože sem začínají jezdit turisté a bude tam kopání, ale myslím, že bylo hrozně fajn, aby třeba tady vyrostla nějaký koutek toho, nějaký takový infokoutek, jak to probíhalo a jaký jsou plány. No, už se chýlíme ke konci a vlastně máme tady poznámku od jednoho diváka, že vlastně v Beskydech také byly, podobně jako v jižních Čechách, tak jsou tam vytvořeny nějaké umělé vodní plochy, které přispívají k tomu, k dobru té krajině. A ještě trošku souvisí i s tím, že stromy mají i schopnost teda snižovat teplotu. Jak to s nima je? Jakoby třeba v tom městě nebo v ulici, jak v čem nám stromy v tomhle můžou být dobru?
0: Stromy, ono se jako právě zase v souvislosti s tím bedrem, jak byly poslední dobou ty velký, že jo, bedra ve městě, tak že asi, víš, jak jako Prahou projížděli kropící vozy a ochlazovali, přímě řečeno, kdyby pražské ulice byly plný stromů, tak by ty kropící vozy nebyly třeba. Ale to jsou jako opravdu vědecky dokázané, že stromy opravdu mění klima a že ochlazují vzduch v létě a opravdu jsou schopní to sníží to nějakých 3 až 4 stupně. Ono je tam jakoby, ono je těch efektů víc, jednak jakoby oni ten vzduch zvlhčují, což jako už je jenom, už tady to je úplně úžasný, že zvlhčí o nějakých 5-7%. A potom jakoby to ochlazují a ono je tam vlastně takový ten efekt, jednak, že vlastně hážou stín a potom vlastně, že jakoby ty základy fyziky, teplý vzduch jde nahoru, studený dolů, takže vlastně jakoby jak ten strom vrhá stín, takže pod ním je chladněji a že to tam vlastně cirkuluje. Já si myslím, že každý ví, že v létě je hodně velký rozdíl, jestli člověk stojí pod stromem anebo mimo strom. A ty komužel ještě v tom městě, jak je to všechno betonový. Takže ono se říká, že stromy ve městě mají hrozně moc funkcí, jinak že ochlazují ten vzduch, slohčují. Potom vlastně, jakoby, že ty stromy taky přispívají tomu vodnímu režimu, že vlastně stromy vypijou tu vodu, takže ta voda neodtrčí do kanálu a do moře, ale že vlastně jakoby zůstane tady na tom místě. Je to opravdu, jo, taky samozřejmě znišou prašnost ve městě, to je taky jako hodně důležitý. A vůbec jakoby taky nějaký takový ty kladný jonty vážou a tak dále, že to souvisí s těma procesama, s tou fotosyntézou, co probíhá a tak dále, a tak dále. Takže stromy ve městě jsou fakt důležitý, hlavně v létě. No, furt, ale jakoby v těch letních horkých měsících jsou z toho schopný hodně udělat. Ale pak tam je problém, že ten strom, co má nad zemí, má i pod zemí, takže stromy ve městě jsou skvělý, ale musí se jakoby počítat právě při té výsadbě a dát jim dostatečný prostor. Že pokud zase těm stromům my nedáme to, co potřebují, tak pak oni nám zase nedají to ochlazení vzduchu, co bychom my potřebovali.
1: To je úžasný. Úžasný, jaký je na jednu stranu jednoduchý a na druhou stranu někdy obtížně nebo lenivě aplikovatelný způsob řešení těch výzev městského života máme k dispozici. No ale úžasný, že máme teda taky lidi jako seš ty v tomhletom oboru a nejenom, že k tomu přistupují jako se získat znalosti, ale i srdcem a navíc teda u tebe je tam ten úžasný takový, je ten duchovní rozměr, že si uvědomuješ tu potřebu po pokoře a že to vlastně spolupráce s tím nejvyšším architektem. Super, tak moc děkuju. Krásně nám ta hodinka utekla. Rozhodně to je spíš taková ochutnávka, než vyčerpávající povídání. Je mi úplně jasný, že ještě mnoho nebylo řečeno, ale moc děkuju, že jsi byla naším hostem v tomhle pořadu. Je tady dobrovolná možnost pro ty, kteří by třeba se chtěli podívat na chvíli do Bible, tak po nějaký chvilce bude tato místnost otevřená. Podíváme se na takový příběh taky, který se odehrál u stromu na Moruši, mimochodem. Takže k tomu jste zváni. Moc děkuju. Těším se zase někdy příště.

Povídání Tomáše Uhera s Romanou Michálkovou o utváření krajiny vám v Akademii nabídneme ještě v úterý od 22 hodin. Dostali jsme se na dohled 18. hodiny, po které vám ve vysílání Rádia 7 nabídneme reprízu dnešního svátečního slova Pavla Procházky o lásce, dobrotě a kráse. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí moderátor Milan Remeš a přeje vám krásy plný, dobroty plný a boží lásky plný zbytek první letní neděle. Naslyšenou a buďme s Bohem.

0: Krásný, dobrý, sváteční večer vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Kateřina Hodecová. Je krátce po 18. hodině, neděle 21. června a před námi je celých 6 hodin toho večerního vysílání Rádia 7. Ale s jeho obsahem vás seznámím až po svátečním slově. O lásce, dobrotě a kráse mluví Pavel Procházka.
1: Sváteční slovo.
2: V dnešním svátečním slově, milí posluchači, bych se s vámi rád podělil o zamyšlení, ke kterému mě inspirovaly hlavně každodenní zkušenosti, život sám. Všichni procházíme různými obdobími. Někdy jsou to časy radosti a úspěchu, jindy zase časy zkoušek a výzev. V těchto chvílích je důležité si připomínat, že nejsme sami. A že máme v životě pevný bod, na který se můžeme spolehnout. Viktor Frankl, rakouský neurolog a psychiatr, který přežil holokaust, je autorem následujícího citátu. Člověk musí vědět, proč ráno vstát z postele. Lidé vstávají kvůli práci, zábavě, sportu, kostelu a kvůli mnoha jiným věcem. Co ale člověk, který má velmi omezenou životní nabídku? Mám stoletého otce po operaci kyčelního kloubu, který se rozhodl sám žít i nadále ve svém domě. Jeho možnosti jsou velmi omezené. Bůh mu dává dostatek sil ke zvládnutí osobní hygieny a některých drobných domácích úkonů. Přesto každé ráno v 6 hodin vstává z postele. Okolo 7 přijde rehabilitační sestra, obden v poledne přijde paní navařit a uklidit. S přípravou a servírováním dalších jídel mu pomáhají členové rodiny. A nejvíce se potěší, když přijde k němu na návštěvu někdo z rodiny, známých nebo z církevního společenství, kam ho syn v neděli vozí na bohoslužby. Ráno vstává z postele s nadějí společenství. Společenství je to, pro co žije, jeho prostřednictvím mu Bůh dává sílu. Ano, jednou z největších sil, kterou máme, je naše společenství. Když se setkáváme s přáteli, rodinou nebo členy církve, cítíme podporu a lásku, která nás posiluje. Také si vzpomínám na to, jak jsme kdysi jako chlapci v pubertě ztratili maminu. Naše rodina procházela těžkým obdobím. Ztratili jsme blízkého člověka, matku, milující osobu. Bolest a prázdnota naplňovaly dny bez ní. Ale díky podpoře církevního společenství jsme našli sílu jít dál. Víra v Ježíše Krista a společenství věřících nám pomohly nést naše břemeno a ukázali nám, že nejsme sami. I dnes po mnoha letech stále vnímám tu sílu Boží lásky, dobroty a krásy. Každý den nám přináší nové příležitosti a výzvy. Někdy se může stát, že problémy, kterým čelíme, jsou nepřekonatelné. Ale právě v těchto chvílích je důležité si uvědomit, že naděje je vždy na dosah. Naděje není jen pocit, ale je to také rozhodnutí. Rozhodnutí věřit, že i když je situace těžká, můžeme ji překonat. Naděje pro věřícího je hluboký a trvalý pocit důvěry a očekávání, že Bůh má pro nás dobrý plán a že nás provede všemi životními zkouškami. Je to přesvědčení, že i v těžkých časech je Bůh s námi a že naše budoucnost je v jeho rukou. Vybavuji si příběh jedné ženy, která ztratila práci. Byla opravdu zoufalá, cítila se slabá a neviděla, jak dál. Ale udělala dobré rozhodnutí. Nevzdat to. Nelamentovala, ale každý den hledala nové příležitosti, ale také se učila novým dovednostem, až nakonec našla takovou práci, která ji naplňovala ještě více než ta předchozí. Její příběh se stal pro mne připomínkou, že naděje a vytrvalost mohou přinést nové začátky a otevřít nám oči pro vidění Boží přítomnosti a krásy. Boží láska, dobrota a krása jsou nevyčerpatelné zdroje inspirace, ale i síly pro každého věřícího. Boží láska je bezpodmínečná a nekonečná. obklopuje nás v každém okamžiku našeho života a dává nám pocit bezpečí a přijetí. Boží dobrota se projevuje v každodenních maličkostech i ve velkých zázracích, které nám připomínají, že Bůh je s námi a pečuje o nás. Boží krása je vidět v přírodě kolem nás, v lásce, kterou sdílíme s druhými a v naději, kterou nám dává víra. Tato trojice, láska, dobrota a krása, nás pozbuzuje k tomu, abychom žili životy plné víry, naděje a lásky a abychom šířili tuto boží lásku a krásu do světa kolem nás. Láska je základem všeho, co děláme. Je to láska, která nás spojuje, která nám dává sílu a která nás vede k tomu, abychom byli lepšími lidmi. Když jednáme s láskou, přinášíme světlo do života druhých. V pastorační práci jsem se setkal s lidmi, kteří byli třeba prostí a nemajetní, ale pomáhali svým sousedům, jak jen mohli. Ať už to bylo s nákupy, opravami, nebo úsměvem a dobrým slovem. Jejich láska a péče měly obrovský dopad na jejich společenství. Ukázali, jak moc se dá změnit svět kolem nás. Na závěr bych se rád podělil o povzbuzení, které nám dává Bible. V Zachariášovi 9. kapitole 17. verši čteme: jaká je jeho dobrota, jaká jeho krása. Působí, že mládenci prospívají jako obilí a panny jako mošt. Boží dobrota a krása jsou s námi v každém okamžiku našeho života. Bůh dává sílu a požehnání každému, kdo chce duchovně růst a prospívat.
0: Láska, dobrota, krása. To byl název svátečního slova, které připravil Pavel Procházka, kazatel evangelické církve metodistické toho času v Mikulově. Před námi je celé večerní vysílání Rádia 7 a tady je tedy jeho stručný přehled. Z postpubertálního snu o práci v gastronomii k provozování sítě kaváren nebyla zas tak dlouhá cesta. Honza Špalek mluví o tom, že rostou hračky, které v životě používáme, ale pořád jde o to, aby nechyběla zábava. Na co by se zeptal Boha, kdyby ho potkal? A v čem je výzva toho, že v životě není možné nic zopakovat? Spousta otázek zazní v zákoutí od 18.30. Dlouhou cestu časem i prostorem absolvujeme v posledním předprázdninovém vydání týdeníku Za obzor. Jehož hostem budou manželé Míla a Matěj Hrůzovi a ti nás nechají nahlédnout do svého pestrého života. Postupně se ocitneme v Jugoslávii, v Rakousku a na nejrůznějších místech Spojených států, až zakotvíme v San Diego na hranicích s Mexikem. Chcete-li, přidejte se i vy v 19 hodin. Být stvořen, naprogramován pro lásku a přitom jí nebýt schopen, to je smutný úděl nás lidí. Tedy pokud nenajdeme ten pravý zdroj, který nás může lásce naučit a taky láskou naplnit. Kde ho hledat, ukáže Charles Stanley v Dotecích ve 20 hodin a 15 minut. Zkoumali jste někdy v Bibli, ve kterých situacích se Pán Ježíš modlil? V modlitbách podle Bible se společně na některé podíváme a možná v tom objevíme určitý vzorec. Od 21 hodin jste zváni k předposlednímu dílu série s názvem Ježíšovy modlitby aneb jak se modlil židovský rabín, kterou připravila Dana Kenningová. Řeka života představí místo na Vysočině, významné pro společenství apoštolské církve v Brně. Manželé Malinovi a také Marek Šuba nás vezmou do Českých Milov, na chatu, kde nové síly čerpá tělo, duše i duch. K poslechu jste zváni po 22. hodině. Směr je jasný, říká titul knihy Jana Vopaleckého, ze které čteme ve Večerech pod lampou na Rádiu 7. Další kapitoly uslyšíte v podání Petra Stoje od 23 hodin. Tak to je stručný přehled pořadu, které vás čekají v dnešním 21. červnovém večeru na Rádiu 7. Dobrý poslech ještě jednou přeje Kateřina Hodecová.
1: Je s vámi Rádio 7.

Podle kalendáře má dnes svátek Alois a toto jméno má své počátky ve starofrancouzském jméně Lois či Louis, což není nic jiného než české jméno Ludvík. Alois vznikl spojením tohoto jména s arabským členem al, což znamená ten. Mnozí francouzští Ludvíkové se totiž vyznamenali v bojích se Saracény a tak je Arabové označovali doslova ten Ludvík, čili al-Lois. Možná i kvůli oné bitvě se dnes jméno Alois vykládá jako slavný bojovník. Latinizací tohoto spojení pak vznikl Aloisius a posléze náš Alois. Jiná verze upozorňuje, že ke vzniku jména mohlo dojít i přirozeným vývojem změnou jména Lois v Alois. Dnes ve 4.41 došlo k takzvanému letnímu slunovratu. Slunce se dostalo do své nejsevernější pozice k obratníku Raka a pro nás to znamená, že je ten nejdelší den v roce. A mimo to všechno také slavíme evropský svátek hudby. Tak milí Aloisové, přejeme vám vše dobré. A tady je jedna písnička, zpívají Aneta Galda a má název Ze srdce.

0: Kalendárium.
1: 405 let dnes uplynulo od popravy 27 účastníků Českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze. Událo se tedy v roce 1621. Tato událost byla důležitým mezníkem českých dějin. Stala se symbolickou tečkou za protestantským povstáním, které začalo defenestrací 23. května 1618 a bylo poraženo 8. listopadu 1620 v rozhodující bitvě na Bílé hoře u Prahy. Doba, která následovala, přinesla pronásledování nekatolíků, jejich vyhánění ze země a léta náboženské nesvobody. Mezi popravenými muži ze stavu měšťanského, panského i zemského byli například i lékař Jan Jesenius, spisovatel a cestovatel Krištof Harant z Polžic a Bezdružic nebo diplomat a spisovatel Václav Budovec z Budova. Jeden z popravených, Jindřich Ota z Losu a na Komárově, měl před svou popravou vidění a řekl o něm svému knězi Janu Rozáciovi. I věřte mi, že jestce mi ukázal můj spasitel a řekl mi, dosti máš na mé milosti, nebo tebe já krví svou očišťuji. A v tom na mé srdce krůpě je krve, že jest spustil a já v tom se schytil. A věřte mi, že mne čistě na srdci chladí a občerstvuje, cítím to patrně. Ach, děkuji tobě, můj spasiteli, že jsi mě tak potěšiti a o tvé milosti a odpuštění mých hříchů ujistiti ráčil. V roce 1945 vydal prezident Edvard Beneš dekret o konfiskaci a rozdělení pozemkového majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů. A v roce 1949 se odehrála poprava generála Heliodora Píky, první justiční vražda v totalitním Československu.

V roce 1895 se narodil český protestantský kazatel, mírový aktivista a pracovník s dětmi Přemysl Pitr. Za druhé světové války navzdory zákazům pečoval o Židy a pomáhal jim především materiálně. Po válce zažádal o několik zkonfiskovaných zámků, v nichž pečoval o chudé české, německé a židovské děti. Po roce 1948 utíká ze země. Nejprve žil v Německu, později ve Švýcarsku, kde také umírá. V exilu spolupracoval s rádií Svobodná Evropa a BBC. V roce 1964 dostal ocenění Spravedlivý mezi národy, které uděluje Izraelské muzeum Yad Vashem. V roce 1305 zemřel český a polský král z dynastie Přemyslovců Václav II., syn Přemysla Otakara II. A jeho druhé choti, uherské princezny Kunhuty. Před vojenskými akcemi dával přednost diplomatickému vyjednávání, lstivému vyčkávání i uplácení. Získal si spojence mezi domácí šlechtou i v zahraničí a pokusil se o další rozšíření přemyslovské moci. Poslední datum, které připomeneme, se týká roku 1957. Tehdy zemřel český malíř a grafik František Kupka, jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství. Převážnou část života žil ve Francii. Jeho díla patří v aukcích k nejžádanějším a také nejvíce ceněným. Tak tolik dnešní kalendárium s datem 21. června. Připravuje je pro vás Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Oslavujte Hospodina, je tak dobrý. Jeho láska trvá na věky. Hospodinovi vykoupení, ať o tom vypráví, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je zhromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i z zámoří. Bloudili pouští po cestách u

bytosti vyvyšováno shromáždění lidu v radě starců a tě oslaví. Mohutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopár, úrodnou zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny.

0: Jana Peštová a zhudebněný 107. žalm. Jsme téměř o půl sedmé v čase, který patří už tradičně premiéře pořadu Zákoutí. K tomu dnešnímu rozhovoru se bude hodit popíjet dobrou kávu a k poslouchání se ideálně zastavit.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Už dlouhá léta jsem snila o tom natočit rozhovor s někým, komu je blízká káva, tak jsem moc ráda, že sedíme v prostoru mé oblíbené kavárny a budeme mluvit se spolumajitelem tohoto podniku, vlastně nejen tohoto podniku, ale takové sítě v Brně. Bude to o kávě, bude to o sportu, bude to o práci rukama a o tom, co všechno člověk dokáže užonglovat. Mým hostem je Honza Špalek, spolumajitel Rebel Bean. Honzo, vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Dokázal bys si vzpomenout, kdy jsi naposledy pil rozpustný kafe?
1: No, to už bude, si myslím, dlouho. Já jako na tom jsem začínal tak někde v 15-16 s mlíkem, ale od té doby jsem rozpustný, možná někde si jako dal na nějaké chalupě, ale to už se ani nepamatuju upřímně.
0: Jak se stane, že kluka začne zajímat pražení kávy nebo káva jako taková? Dokázal bys jít až ke kořenům toho, čím to pro tebe bylo zajímavé?
1: My jsme se tady před rozhovorem vlastně chvilku bavili, že nějaká jako touha mít nějaký podnik nebo pracovat v pohostinství vlastně se ve mně už tak jako budila někde na střední škole asi. A potom, když jsem se odstěhoval vlastně z domu, což bylo při nástupu na výšku, tak jsem si našel hned právě brigádu v kavárně, což jsem dlouhodobě jako chtěl. A vlastně ta káva mě začala jako neskutečně prostě bavit. Já nedokážu říct, čím to bylo. Asi úplně jako všechno, tím, že to bylo něco novýho. Člověk potřebuje spoustu jako různých malých dovedností, jak to jako zlepšovat. Je to provázaný s tou chutí, což mě vždycky právě jako chutě, jídlo, pití jako bavili. A baví do dnes. Takže se to tam tak jako propojilo takového koktejlu, který pro mě byl prostě strašně zajímavý a vlastně tady přes ty brigády a postupné úvazky, to všechno během ještě vlastně studia, tak mě vlastně pak teda v momentě, kdy jsem se rozhodl, že studium ukončím, že to není úplně moje asi budoucnost a že se chci fakt kafe jako věnovat naplno, tak přišla možnost pracovat zatím nárazově nějakou formou ochutnávek a prezentací pro začínající pražírnu vlastně v Brně. A tam vlastně začala jako pomalu ta éra toho pražení a nastartovala tak nějak potom těch chod věcí směrem k Rebel Beanu. No.
0: Co všechno je součástí toho, že člověk má pražírnu kávy? Mně přijde, že spousta lidí, zvlášť protože kafe v současné době frčí, tak o tom má spoustu romantických představ, jaká je to krása. A přijde mi, že nevidíme tu spodní část ledovce, která asi není tak romantická, tak krásná.
1: Tak já bych řekl, že ta pražírna ještě ta jako jednodušší část asi, než to pohostinství a kavárenství. Co se týče té pražírny, tam je samozřejmě náročný prostě ze startu mít hlavně peníze na to všechno, protože ty technologie nejsou levné, ty stroje. Člověk si musí nakoupit zásoby, které se taky nakupují jako v objemu stovek a tisíců kilo. Takže je tam nějaký jako vstup na začátku, takže potřeba mít to jako odhodlání a nebát se toho. A taky asi se nebát jako experimentovat, no. Bych řekl, že to je taky jako důležitý. V podstatě, že jo, já když jsem začínal pražit rok 2012, tak to ještě prostě bylo všechno víceméně prostě v začátcích. My jsme měli nějakou možnost se učit třeba od nějakých zahraničních lektorů, ale moc toho jako nebylo. Ani co se týče třeba nějakých článků na internetu, for nebo nějakých jako blogů, tak taky prostě toho byl zlomek, co dnes. Takže mě vlastně fakt nejlíp fungovalo se prostě nebát a zkoušet. Takže tak nějak to zapnu, nějak to nastavím, nějak to skončí, ochutnám, uvidím, co to udělalo, zkusím to upravit a zase uvidím příště. Takže asi nebát se jako chyb a učit se z nich.
0: Jak dlouho tě trvalo vycvičit si chuť, abys poznal rozdíly v tom, když se káva praží?
1: To bych řekl, že je jako nekonečný proces. Nedokážu specifikovat, že by byl nějaký moment, kdy si řeknu, teď už to mám. Jako, já si myslím, že to je prostě fakt věc, kterou člověk se jí musí prostě věnovat kontinuálně, pořád a vlastně neustále nad tím nějak jako přemýšlet a hledat ty souvislosti. Já už v dnešní době jako nepražím, o to už se stará kolegyně, která si myslím, že to dělá ve finále mnohem líp, než to dělám já. A je to právě to, že ona se tomu prostě věnuje roky, věnuje se tomu pořád, vzdělává se v tom a jde to prostě vidět. Takže za mě je to hlavně o tom.
0: Jak se pozná, že to někdo dělá líp než někdo jiný? Tohle mi vysvětli, protože přece chuť je velice specifická, velice osobitá věc. Každý člověk ji má jiný. Tak jak se potom na té škále pozná, že někdo to teda udělá lépe než někdo vedle něj?
1: Tak ono se to samozřejmě dá jako hodnotit na těch soutěžích, že ať už jsou to soutěže pražičů nebo baristů. Jsou na to nějaké normy, ty lidi jsou samozřejmě kalibrovaný, projdou nějakýma zkouškama, nebo aspoň ideálně by měli. Pokud to nemají, tak minimálně by měli mít jako obrovské zkušenosti v tom oboru. Takže tam se vlastně jako hodnotí co nejvíc objektivně vlastně několik bodů v té chuti, ať už co se týká intenzity různých chutí, jako je sladkost, kyselost, jako je tělo té kávy, dochuť a tak dál. A tohle všechno vlastně nějakým způsobem se hodnotí v bodech a na konci se to vyhodnocuje a ten proces je podobný, ať už pro ty soutěže, tak právě třeba pro hodnocení káv, co se týče cuppingového skóre a kvality jako zeleného zrna, tak je to hodně jako obdobný a hodnotí se vlastně jako podobné kvality na těch kávách. Ale pořád tam samozřejmě vždycky zůstane ta jako lehká subjektivita, protože každý to hodnotí maličko jinak a i když jsou ti porci kalibrovaní, tak samozřejmě nějaký rozptyl tam vždycky je.
0: Proč je káva to, co v současné době tolik frčí? Mně přijde, že tak nevím, 10 let zpátky takhle frčelo víno a že teď je to opravdu káva, že káva je to, co jako každý k tomu má nějaký názor, každý se v tom snaží zorientovat, každý má tu svou oblíbenou kávu, svůj oblíbený styl přípravy, svou oblíbenou kavárnu. Čím to je?
1: Tak ono kafe je asi jako společný pro ještě víc lidí než víno, protože kávu pije fakt jako spousta lidí. A myslím si, že všechny baví tak nějak ta hra, právě ten koktejl, který baví i právě nás a mě bavila, baví doteď jako i na tom začátku, tak že právě to fakt jako nekonečná plejáda těch chutí a souvislostí, že prostě káva odsud téhleté odrůdy, tak stejná odrůda zase z jiné země bude chutnat zase trošku jinak, i když vlastně základ je stejný. Zpracování, příprava, takže těch proměnných v tom je strašně moc a myslím si, že lidi prostě jenom baví to jako zkoušet a vlastně si trošku jako hrát. Samozřejmě na to asi má i vliv trošku to, že lidi přece jenom se snaží žít zdravěji, či dál tím víc, míň pijou alkohol a možná víc pijou kafe.
0: Pojďme si říkat, že je to zdravější. Kus toho je mít pražírnu a úplně jiná část toho celého je mít kavárny. Možná tady ještě více se dá mluvit o nějakých idealizujících představách, které má člověk předtím, než přijde do toho procesu a zjistí, zač je toho loket. Úplně realisticky, co je největší výzva toho mít nejenom kavárnu a mít síť kaváren, jako máte vy? Co je takové to, co je ten denní chleba a je to na tom těžké?
1: Přemýšlím, co je takového jako nejčastějšího asi, co by se tak dělo, ale nejnáročnější je to samozřejmě asi v tom, kolik jako lidí člověk samozřejmě na to potřebuje. Jsou to jako obrovský týmy a potom ještě, když toho je víc, tak samozřejmě už to jako nabobtná. Takže ta proměnlivost věcí je tam veliká, lidi jsou nemocní, lidi dělají chyby, každý ty věci dělá trošku jako jinak, i když se všichni snažíme dělat stejně nebo co nejvíc stejně dobře, tak asi tady ta jako proměnlivost a nevyzpytatelnost toho, co se může vlastně jako stát, no, tak to je samozřejmě jako nekonečný a vždycky bude.
0: Já mám celkem dost pojmenováno, co je typické pro vaše kavárny a proč ji mám ráda. Ale kdybyste měl říct ty, co je pro vás to důležité?

0: Bojíme se určité jako míry asi autenticity právě lidí, kteří pro nás jako pracují, což je potřeba s tím nějak pracovat, dávat tomu nějakou volnost, dávat nějaké jako hranice meze nebo nějaký systém. No, zkrátka prostě asi tak, jak sami to máme rádi a co toho prostoru bychom jako chtěli kdekoliv, tak to se snažíme prostě přenášet do těch vlastních kaváren. Takže tohle se mi hrozně těžko jako popisuje, ale vychází to vlastně z nás, no, z našich jako představ a pocitu toho, jak ty prostory máme rádi.
1: V tom případě zbytek budou muset posluchači přijít zakusit do některé z vašich brněnských kaváren. My sedíme v kavárně Pole. To je takový velice specifický prostor, mimo jiné opěvovaný na spoustě architektonických webů, což mám ráda. Mě velmi zaujalo, že kromě toho, jak je krásný, tak ty jsi ho většinu budoval vlastníma rukama. Bylo to pro tebe důležité? Proč to proběhlo zrovna tak, že když se ten prostor rekonstruoval, tak jsi to dělal ty sám?
0: Tak samozřejmě jako první ten racionální argument je, že můj čas samozřejmě nestojí peníze, že? Takže já jsem tady samozřejmě mohl být, kolik jsem chtěl hodin jako denně a obětovat tomu kde co, protože se to neprojevilo nikde na výplatách ve výkazu práce. Ale samozřejmě jak to mám i blízko, mě práce rukama baví, co se týče prostě jako řemesel, tak mám hrozně blízko třeba ke dřevu. Takže obecně vlastně tady ty jako stavební práce a úpravy jsou mi blízký. A vlastně tu představu toho prostoru jsem měl v hlavě hned a vlastně u mě je to vždycky takový jako rychlej kolotoč, asi gejzír vlastně nápadů, který vlastně pořád tak nějak jako srší a pokračuje dál a staví jeden nápad na tom druhým a jeden zase zavrhne, ale změní ho v druhej. Já bych tohle asi nikomu možná ani nedokázal jako předat, ani myšlenkově. Takže pro mě právě bylo nejjednodušší tady prostě být, přemýšlet nad tím, vidět, jak to vzniká. A pokud byla potřeba nějaká úprava, že jich samozřejmě jako bylo oproti výkresům a původním plánům, tak to tady rovnou vlastně s těma řemeslníkama diskutovat, jak to uděláme, jak by to šlo změnit, proč to změnit a tak. Takže vlastně rovnou to jako řešit a být tady. No. Plus samozřejmě, čím jsem mohl přispět, tak jsem se snažil udělat, takže ta moje hlavní práce v tom prostoru je asi dřevěná terasa venku, kterou jsem si teda jako víceméně s pomocí i ostatních, ale složil sám.
1: Mě se tady bude moc dobře dělat oslý můstek do druhé poloviny tohle povídání, protože my, když jsme se domlouvali na tohle natáčení, tak mě velmi zaujalo, že jsi říkal, že ty nejsi úplně rozhovorový typ, že to moc neděláte a že rozhodně neposloucháš podcasty a nechápeš lidi, kteří to dělají, protože když chceš, tak prostě potřebuješ být sám se svýma myšlenkama. Je i tohle důvod, proč rád děláš rukama? Že je to ten prostor, kde člověku můžou běžet ty myšlenky, protože má prostě volnou hlavu?
0: Naprosto. Jako pro mě je to nádherná psychohygiena, která mě navíc jako baví. Mám rád prostě to, že cítím, že moje tělo něco jako vykonává a mám rád prostě i tu únavu, která přijde potom. Takže jo, tady ten aspekt toho právě jako klidu a bytí sám se sebou a vlastně nějak jako soustředění na tu věc je pro mě strašně jako důležitá a příjemná.
1: Jsou lidé, co neumí být sami se sebou a vlastně se mně přijde, že jako dnešní doba nabízí tisíce možností, jak sám před sebou utéct a čím se zaplácnout právě proto, abych nemusel být sám se sebou. Co to pro tebe znamená být sám se sebou? Co je deviza tohodle času?
0: Klid. To bych řekl, že asi jako největší, co mi to jako přináší, i když samozřejmě, že člověk, nevím, dělá v hrozným horku, podře se u toho, zraní se u toho, občas je to fakt utrpení, tak furt to přináší prostě klid jako v té hlavě, no. To je pro mě to cenný.
1: Máš zmapováno, co ti běhává hlavou, když jsi sám se sebou? Jsou tam nějaké myšlenky, nebo už je to dokonce zatím a je tam opravdu klidno a nic?
0: Většinou tam jako jsou myšlenky, tak když člověk něco dělá, tak samozřejmě přemýšlí nad tou věcí, takže to je spíš nějaká koncentrace, soustředění na ten daný jako úkol nebo co zrovna dělá. Já třeba hrozně rád si zajdu i na ryby a tam člověk za stolik nedělá. A tam je to asi takový jako volný chod myšlenek, který občas musím brzdit, protože já jsem takový jako typ, který zároveň jako moc neposedí. A vlastně furt by tak něco jako vymýšlel a co bude dělat a vlastně jenom tak jako se válet na gauči a scrollovat.

0: tak jako ano, dělám to taky, ale vlastně po chvilce si řeknu, tyjo, proč to dělám, teď mohl bych dělat něco jiného, nebo jako tohle není úplně ta náplň, kterou vlastně jako chci trávit ten čas, takže asi člověk tak nějak přemýšlí nad tím, co mu tak nějak leží v hlavě, potřebuje někam to jako posunout, zase to nějak jako zvážit a popřemýšlet nad tím, takže tak nějak ten prout myšlenek nechávám plynout a zastavím se u tý, který chci, anebo si naopak řeknu, ne, to teď nebudu přemýšlet nad tímhle, teď jsem tady v přírodě, tak nebudu si zatěžovat hlavu tímhle a tak nějak čekám, co tam přijde dalšího.
1: Vejdou se tam někdy i myšlenky, které jdou dál než za to teď a tady? Víš, ptám se tak, protože si říkám, jestli ještě dnešní člověk řeší něco jako, jaký je smysl života, proč tohle to všechno dělám a tak. A zrovna u tebe, ve chvíli, kdy vím, kolik věcí máš, kolik balónků žongluješ v životě, co všechno spravuješ, tak by mi to přišlo jako celkem logická myšlenka, která dřív nebo později přijde, právě protože toho máš tolik, tak to potřebuje něco, co to bude spojovat. Tak míváš tam někdy i tyhle ty myšlenky, jakože k čemu to je, kam to celé směřuje, jaký to má smysl?
0: Jo, určitě, jakože právě tím, že moc neposedím a pořád bych něco vymýšlel a samozřejmě člověk má pořád tak nějak šuplíku nějaký projekt, který by mohl realizovat, tak člověk to už to musí právě regulovat a zvažovat, jako, co mi to dá, co mi to veme, proč bych to dělal. Pro mě jako ve velké míře všechny projekty, které děláme, nebo které i tak nějak si jako realizuju sám, tak jsou často to, že mě to prostě jako baví a naplňuje. Takže si tím vlastně jako vytvářím zábavu. Ale zároveň se snažím, aby mi to vždycky víc dalo, než vzalo. A vlastně hlavně, co si snažím hlídat, tak je čas. Protože pro mě je hlavní devizou právě ten čas, kdy bych právě chtěl, abych docílil toho, že bych vlastně jako reálně musel někde trávit pracovně času co nejmíň, ale měl za to dostatek peněz tak, abych mohl ten volný čas trávit, jak chci, s kým chci a nestresovat se vlastně nějakou jako, ne že nouzí, to úplně ne, ale prostě nějakým jako problémy nebo něco, takže. Ale jako vnímám, že vlastně to nejcennější, co si člověk může jako nějak uchovat anebo získat, tak je čas právě volný.
1: Stejně potom jde ale o to, jak ho využije. A pořád přemýšlím o tom, jestli jako opravdu smysl života je žít si tak, abych měla co nejvíc času pro sebe, anebo je tam ještě něco dalšího. Vůbec si to nechci podsouvat, jen se na to ptám, protože zatím jsme teda došli k tomu, získám si ten čas pro sebe. Je tohle ten smysl, anebo se to potom ještě někam posouvá?
0: Tak ten pro sebe se samozřejmě pojí i s mojí rodinou, manželkou, dítětem a vlastně mít ten právě čas společný a moc trávit spolu. A jak ho naplníme, to už záleží prostě na tom, co zrovna jako chceme, na čem se jako zhodneme. Ale hodně, jako co nás samozřejmě baví a máme rádi, taky cestovat. Takže trávit čas někde jako u oceánu nebo prostě v přírodě. No, ale vlastně jako přemýšlím, co jiného? Mně asi jako sedí tady ten balans toho hodně naplněného času aktivního a pak zase jako dlouhého času, který můžu vyplnit, čím chci a můžu víceméně relaxovat, i když aktivně.
1: Jak moc blízká nebo vzdálená je ti myšlenka toho, že by mohl být Bůh?
0: Myslím si, že ne zas tak vzdálená, i když jsem se asi nikdy nějak tak jako nesjednotil s nějakou představou nebo pojetím vlastně křesťanství, ale nemůžu říct, že ani nějakého jiného náboženství. Já jsem vždycky tak měl jako víru prostě v to, že něco samozřejmě jako, jak to říct, nehmatatelného, nějaká jako řekněme energie nebo inteligence nad náma rozhodně jako je, ale nejlíp se to jako popisuju vždycky s jedním mým kamarádem, asi jako největším takým jako životním, co mi šeli za svědka. My tomu jako říkáme vesmír spolu, ale já bych to spíš pojmenoval asi vlastně jako život. Že mně přijde, že vlastně je to nějaká jako energie, která je společná pro všechno živý a vlastně když někdo nebo něco jako umře, tak ta energie se jenom jako posune zase k něčemu, co se zrodí. Já věřím vlastně v ten jako život, který tu je. Nevěřím přímo v to, že třeba by se přemisťovala jako duše jako taková, nebo že by nějak zůstávala, ale věřím v tu energii životní, která se jenom přemístila někam jinam. A ta se nepojí s nějakýma vazbama, zážitkama, nějakou jako osobou nebo něčím. To je prostě jenom život jako takový. Tak bych to asi jako popsal a to věřím. A úplně tak jako ještě nadnesem bych to pojmenoval, že matka příroda, nebo prostě tak asi.
1: Ty jsi tam řekl, že nevěříš nějakému přemisťování duší a zároveň jako mně přijde, že dneska člověk tak skoro automaticky počítá s tím, že duši máme, ostatně jsou duševní potíže a všechno, že jo, jako nějak počítáme s tím, že tu duši máme. A jestli teda člověk má duši, tak co se s ní po smrti děje?
0: Jasně, chápu argument tady toho, že duši nějakým způsobem máme, ale v mé představě je to pořád ještě nějaká jako jenom souhrn emocí, pocitů, věcí, které jako víceméně zůstávají v té psychice furt toho nějakého fyzického těla, který tak nějak jako funguje, ty hormony se vytváří, ten mozek si to ukládá, ale vlastně furt jsou to ty orgány a vlastně jako fyzické věci, které spolu nějak tak jako fungujou. Ale nevím, nedokážu jako si představit, že by to bylo prostě nějaká jednotka sama za sebe.
1: Co děláš, když je ti těžko a hledáš energii? Kde bereš naději v těch chvílích, kdy ji potřebuješ?
0: To mě asi jako nejvíc, není to úplně jako momenty. Momenty prostě ty jsou třeba krátký, nemůžu z nich úplně třeba vystoupit nebo nějak si jako tu bradičku hned podat, ale vlastně když bych to na nějaký jako těžký období, tak sport, ten mi jako rozhodně pomáhá, nebo i ta manuální práce, to k sobě má asi hodně blízko, ale sport mi asi takhle vždycky pomohl nejvíc.
1: Ještě si jednou dovolím, kdyby na téma Bůh, kdyby byl Bůh, měl bys nějakou otázku, kterou bys mu chtěl položit. Mně přijde, že dneska spousta lidí říká, nesouhlasím s konceptem Boha, protože kdyby byl Bůh tak a teď mají jako seznam toho, co je ta překážka toho, proč jim vůbec ta představa boží existence nesedí. A tak mi přijde hrát hru na kdyby byl Bůh, chtěl bych se ho zeptat jako celkem dobrá příležitost pro tu challenge.
0: Tady ty jako argumenty v ruce hnedka, že jako kdyby byl Bůh, tak by se tohle nedělo, nebo naopak by se něco dělo, to si nemyslím. Ale na co bych se ho tak zeptal? Jo, asi jak by prožil život on, kdyby vlastně jako byl člověk. Tak vlastně jako čím by naplňoval ten čas, kdyby žil tím běžným životem, jako my dneska, byl prostě ty nebo já, nebo prostě kdokoliv, kdo tady sedí v kavárně třeba. Tak co on by vlastně jako chtěl dělat, čím by jako chtěl být, nebo jak by chtěl trávit ten čas? Vlastně ty otázky, co jsme si dneska pokládali, tak asi bych jako ho chtěl vidět v tom běžném životě a zeptal se ho na to stejný.
1: Vyplývá mi z toho, já to čtu, tak když to říkáš, tak to já čtu stylem, že v něčem jakoby potřebujeme přece jenom vědět, že žijeme život, který má smysl, který jako má hodnotu. Rozumím tomu správně?
0: Asi jo, protože vlastně člověk, že jo, nebo já, jak jsem tady říkal, že prostě moje představa je samozřejmě si nějakým způsobem zaprvé naplnit čas tím, co mě baví, mít kolem sebe lidi, který mám rád, mají rádi mě a s nima trávit zároveň co nejvíc i času společného, volného, naplněného zase nějak tak jako volnočasově. Ale samozřejmě je otázka, jestli když člověk už bude jako na konci toho života, tak jestli se hlídne a řekne, jo, to bylo fajn, anebo udělal bych to jinak. Jo, tak já si myslím, že ta nejistota toho, že vlastně má člověk jenom jednu šanci to zahrát a nemá šanci vůbec se vrátit ani o minutu, tak je tak obrovská sázka a nejistota, že asi málo kdo dokáže věřit možná sám sobě a tak trošku hledá tu odpověď jinde. Mm-hmm. Nebo nějakou berličku, protože jako nápovědu, jako dělám to dobře, tak možná jako tohle bych v tom viděl.
1: Kde hledáš nápovědy ty pro to, aby ten život byl dobrý?
0: Není to, že bych se přímo ptal někoho, ale tak asi pocitově, jestli vlastně jako se mi plní nějakým způsobem ta představa, kterou jsem měl, že prostě si právě nějaký ten čas získám, jestli se mi to daří, jestli projekty, které dělám, baví i někoho jiného než jenom mě, jestli to funguje a jestli se to dá dále jako rozvíjet, tak když vidím, že jo, dobrý, je to fajn, tak vím, že můžu jít jako dál a že to je asi správný směr, takže taková jako nějaká míra sebereflexe v tom všem, co člověk nějak jako dělá, tak si to tak jenom vyhodnotit jako jo, to se daří, je to dobrý, víceméně je to podle představy, když nikdy ne 100% samozřejmě, ale to vlastně vůbec nevadí, že možná je to ještě lepší, než jsem si myslel v něčem a tak jako pokračovat, no.
1: Na začátku někde byl sen o pohostinství, o tom mít vlastní podnik. Jaké jsou tvoje sny dneska?
0: Tak mě na tom už teďka hodně, nebo mě i kolegů na tom nás hodně baví to podnikání jako takový. Hodně nás baví škálování toho podnikání a vlastně neustále dál nějaká kreativita toho, co s tím vlastně jde dělat. Ale je to vlastně furt pokračuje v tom, co děláme, takže těch podniků otvírat víc, možná na jiných místech, v jiných městech, možná v jiných státech, ale zkusit vlastně, jestli možná tu jako míru toho, co ten nápad, který tady se líbí, když to řeknu, bude pár lidem, tak jestli se může líbit mnohem jako víc lidem na více místech, jestli je to něco společného, možná objevat to, co tam společného není a zase proto hledat něco nového. Takže asi nějaký to trošku nový pole pro tu kreativitu, aby jsme nebyli úplně furt v těch stejných kolejích a hledali zase trošku nový místa, nový způsoby a dál to prostě posouvali a snažili se, aby to ty lidi bavilo nejenom teď, ale i za 10, za 20 let.
1: Když tě poslouchám, tak mi to skoro zní jako, že ta hra, o které jsi jednu chvíli mluvil, že tě to baví, takže pořád pokračuje, že je to vlastně takové jako, že život jako hra až do konce.
0: Tak trochu jo. A tak hrát je si zdravý, jako každý by si měl hrát, tak ty hračky rostou, pro nás už jsou to tady kavárny za nemalý rozpočty a tak, ale furt je to vlastně jako hra, jako člověk samozřejmě může něco prohrát, může něco vyhrát. Musí zhrát pozor, aby z toho neumřel, nedej bože, ale tak to by musel být asi těžký workoholik nebo něco si přivodit, nedej bože, ale hlavně, aby to člověka bavilo, si myslím, což souvisí s tou hrou.
1: Tak takhle ke hře zve Honzo Špolek, můj dnešní host. Honzo, děkuji za rozhovor.
0: Tak děkuji.
1: Loučí se i Lucie Endlicherová, díky, že jste byli s námi, naslyšenou.

Hosté pořadu Zákoutí by sami sebe neoznačili za křesťany, ale rádi si pokládají otázky, které jsou pro život důležité. Díky, že si je pokládáte spolu s nimi. Reprízu dnešního pořadu nabídneme v úterý v 10 hodin anebo potom v sobotu těsně před půlnocí. No a k další premiéře jste zváni opět za týden, tedy v neděli v 18.30 a tentokrát bude hostem Lucie Endlicherové Rostislav Konopa.

0: Vítejte u poslechu týdeníku Za obzor. Ten dnešní bude mít trošku neobvyklou podobu, protože v něm uslyšíte celkem 4 hlasy. Od mikrofonu tedy přeje dobrý poslech Lucie Endlicherová,
1: Kateřina Hodecová.
0: A našimi hosty budou dnes manželé Emílie a Matěj Hrůzovi. Společně s nimi bychom vás rádi pozvali na návštěvu do San Diega. Nejprve začněme jako obvykle rozhlasovou pohlednicí.
2: K jihozápadnímu pobřeží Spojených států se dostaneme s dnešním vydáním týdeníku Za obzor. Naším cílem bude San Diego, přímořské město v Kalifornii. Město je 8. největším ve Spojených státech amerických a 2. největším v Kalifornii, po Los Angeles. Žije zde 1,3 milionu lidí. Město leží nedaleko hranic s Mexikem, přímo sousedí s mexickou Tijuanou. Jde o místo s přímořským podnebím, množstvím pláží a průměrnou roční teplotou 18 stupňů Celsia. V San Diego byste našli základnu amerického námořnictva. Oblast byla osídlena už v předkolumbovské době. První Evropané se zde objevili v roce 1542. Na počátku 17. století zde přistál španělský dobyvatel Sebastián Vizcaino a pojmenoval toto místo San Diego, tedy svatý Jakub. Misijní stanice zde pak vznikla v 18. století. V roce 1797 šlo o nejúspěšnější misi mezi domorodými obyvateli v této části Kalifornie. V okolí misijní stanice žilo více než 1400 obrácených indiánů. V první polovině 19. století patřilo San Diego k Mexiku, poté co země vyhlásila nezávislost na Španělsku. Po bojích mezi Mexikem a Spojenými státy se San Diego stává v roce 1848 zpět součástí Kalifornie, která v roce 1850 vstupuje do Unie Spojených států. Ani tomuto místu se nevyhnula Zlatá horečka, která odstartovala objevení zlata v roce 1869. Do města pak byla zavedena železnice. Až do druhé světové války se však San Diego vyhýbaly větší události. Po napadení Pearl Harboru ve druhé světové válce sídlí v San Diego vrchní štáb americké pacifické flotily, čímž odstartoval ekonomický boom ve městě. Při procházce městem se můžete kochat například čtvrtí gas lamp quarter, tedy čtvrtí plynových lamp, která si díky tomuto osvětlení zachovává ráz místa z 19. století. I zde najdete jako v mnoha dalších amerických městech čtvrtě osídlené přistěhovalci, početná je italská čtvrť a místa obydlená Mexičany. Obecně je zajímavé sledovat demografické složení obyvatel města. Ve 40. letech 20. století tvořili Běloši bezmála 97% obyvatel. Dnes je jich jen okolo 59%. Stoupá především počet Mexičanů a Hispánců obecně, ale i Asiatů, kterých žije v San Diego okolo 16%. Pro své klima je město vyhledávaným cílem milovníků koupání. Ve městě nechybí velké a populární zoo, SeaWorld, a za zmínku stojí i místní hudební festivaly v ulicích.

0: Většinou se ptáváme těch lidí, se kterými mluvíme, na to, jak se dostali právě na to místo, o kterém s nimi budeme mluvit. Takže jak vedla vaše cesta do San Diega? Jak jste směřovali právě tam?
1: Tak my jsme prostě dostali povolení do Vídně a tak jsme potom tam čekali asi 2 měsíce, až jsme dostali povolení nebo azyl do Ameriky. A tam jsme prostě se objevili v New Yorku, potom do Connecticutu. V Connecticutu manžel měl práci asi 18 měsíců, ale pak dostal layoff. Prostě ta továrna už neměla práci, takže musela propustit lidi na nějakou dobu. Tak jsme čekali asi 2 měsíce, ale nemohli jsme nic najít, žádnou práci, hlavně manžel. Takže jsme zbalili všechno, všechny věci, co jsme měli, také 2 děti, 8 a 6 let, chlapcům bylo. A prostě jsme jeli, nevěděli kam. Projeli jsme do Syracuse, tam jsme hledali práci, to je stát New York. Pak jsme přijeli do Chicaga, další asi 3 dny, hledali jsme práci, nic. Jeli jsme do Nebrasky, přes Nebrasku, tam je hodně Čechů, tak jsme si mysleli, že tam něco najdeme. Ale nikoho jsme neznali, nevěděli jsme, jak to chodí. A tak, co máme dělat? Chodili jsme tam po malém městečku, jmenovalo se to Wilburg. Tak jsme tam chodili, teď najednou vidíme uzenářství, tam pekařství, česky napsáno, myslím. A pak tam byla hospoda. Tak jsme říkali, tak to uděláme jako Honza v pohádce. A šli jsme do hospody. Samozřejmě, že tam sedělo několik Čechů u stolu, pili pivo, pak zase u dalšího. No a tak jsme se přidružili a zeptali se, jak se tam žije a také na práci. Ale ty lidé nám řekli, tady je vesnice, samý zemědělství, vy nejste sedláci, pro vás tady práce nebude. Tak jsme se sebrali a jeli jsme dál. Přijeli jsme až do Utahu a tam jsme byli v hotelu, přespali jsme tu noc a taky jsme se tam ptali po práci. Tam nám řekli, no vždyť nejste mormoni, tak práci tady neseženete. Tak jsme jeli dál a už jsme přijeli od jednoho oceánu až k druhému. To už byl Tichý oceán, až do Seattlu. Tam se nám to líbilo, ale práce taky ne. Tak jsme to vzali po dálnici číslo 5 ještě nahoru k Kanadě. Jenom tam jsme nemohli, protože jsme neměli ještě občanství ani tu modrou kartu, tak jsme se vrátili dolů po 5. Zastavili jsme se v Portlandu, v Oregonu teda, a ještě na nějakém místě konečně jsme přijeli do Los Angeles. A v Los Angeles tam zrovna v tom 71. roce bylo hodně smouku nebo kouše. A manžel řekl, no tady nemůžem zůstat. Tady prostě zabijeme naše děti. Tady v tom smouku to nejde. A byl hodně skleslý. To už jsme měli prostě, už jsme byli dost depresivní. Přejeli jsme z jednoho oceánu k druhému. Ze severu z Kanady skoro až dolů pomalu k Mexiku. A náš standard, ten 8letý, řekl, mami, podívej, tady na mapě San Diego. Ještě není konec. Tak Matěj říkal, dobře, pojedeme ještě do San Diego. Tak jsme jeli do San Diego a tam se nám to líbilo. Tam jsme se zeptali o práci a taky nám řekli, že tak do 14 dnů dostane manžel práci. Tak jsme v San Diego zůstali.
0: To jsme tedy v 70. letech, jestli 71. jsem to dobře postřehla. Jak vedla vaše cesta potom zase zpátky do Česka?
1: Tak několikrát jsme žádali a hlavně manžel žádal, aby jsme měli povolení a dostali vízum do Čech, ale trvalo to dlouho, 10 let, manžel nedostal povolení. Já jsem se odvážila jet s dcerou, která se narodila v San Diego, ale to už je dlouhý, to by bylo jiný povídání, ale po 10 letech se nám to podařilo. Tak v 80. roce jsme se vrátili jenom na návštěvu na měsíc.
0: A dneska to máte jak?
1: No dneska, teďkon jsme v důchodu, tak jsme se rozhodli, že budeme tady bydlet v Aši, zase na pár roku, tak jsme tady bydleli 6 let. A potom už jsme se zase stěhovali zpátky do San Diego a jezdíme sem jenom na léto. V zimě jsme v San Diego a v létě jsme tady v Aši.
0: Jaké to pro vás bylo přesídlit z komunistického Československa najednou do Vídně a potom do Ameriky?
2: No tak lehky to nebylo, ale nikdy jsem toho nelitoval, abych řekl, proč jsem útek nebo proč jsme odjeli. Zdálo se mi o Čechách, ale nikdy jsem toho nelitoval.
0: A co bylo tím vlastním důvodem, že jste odjeli?
2: To osvobození, když přišli ta ruská armáda, no.
0: To jste tušil, nebo jak jste věděl, co vlastně se bude odehrávat?
2: To bylo v 69. roce a Rusáci přišli, že to musím takhle říct, Rusáci, protože tak se to dřív říkalo, že jo. Přišli v 68.
0: A když jste tady konečně se dostali do Ameriky, byť jste pak měli ty problémy se zaměstnáním a cestovali jste, jaká je ta země? Jak vám voněla, nebo co byly ty vaše první dojmy?
2: Tak nebylo to tak jednoduché, protože za jedno řeč jsme neuměli a je to tam úplně co jiného, než to je v Evropě. Čím je to to bydlení a ty lidi, jiný návyky byly a všechno.
0: Když jste tady na popud svého syna dorazili do San Diego, co vás čekalo tam?
2: No tak taky to nebylo jednoduché, taky to bylo zklamání, protože jednak řeč nebyla a když jsem dostal práci, tak pak už to bylo dobrý, ale než jsem dostal práci, tak to nebylo takový jednoduchý.
0: A co jste dělal?
2: Jako soustruha a potom později jsem dělal nástrojaře.
0: Když jste opouštěl to Československo a viděl jste, co tady ti Rusáci tedy dělají a jak se vůbec ta společnost vyvíjí, vnímal jste to v Americe, že je to tak, jak jste chtěl, jinak?
2: Ano, protože jsme cítili, že to nebude lepší, byly už nějaké obavy tady a dokud byla možnost, tak jsme zažádali na povolení na 3 dny do Vídně a pak už s týmu myslím, že se nevrátíme. Ale moje rodina to vůbec nevěděla.
0: A viděl jste pak ještě svoji rodinu?
2: Ano, to až když můj otec zemřel. Až po 10 nebo po 11 letech. Několikrát jsem žádal, že můj otec je hodně nemocný a bylo mi lípsky napsáno nežádoucí.
0: Vaše děti se narodily až v Americe?
2: Ne. Ty 2 synové ty se narodili v Čechách. Jednému bylo 5 a druhému 6.
0: San Diego už je blízko hranic s Mexikem. Je to na tom městě poznat? Je už takové, má už mexickou atmosféru?
1: Je hodně velký rozdíl Mexiko a San Diego, jistě. Ale máme tam hodně, hodně Mexikánů, které utíkají každý den do Ameriky a 25 lidí najednou třeba také. V televizi jednou řekli, že prý celý autobus odvezou zpět, myslím autobus lidí, odvezou zpět do Mexika. Druhý den ty stejné lidi zase nachytají v San Diego, zase je odvezou zpět do Mexika, ale třetí den už ne, protože už jsou v Los Angeles. San Diego je moc hezký město. Je to, aspoň všichni tvrdí, že je to jedno z nejhezčích měst v Americe a i ve světě. A tak samozřejmě, že se nám tam líbí, dobře se nám tam bydlí. A počasí je báječné, je jedno z nejlepších ze třech, jedno ze třech nejlepších počasí na světě. Kavkaz, Libanon nebo Izrael a Kalifornie, Jižní Kalifornie, San Diego. To jsou nejzdravější místa na světě. A takže i to počasí je tam pěkný. Ve dne je tam 25, ale v v srpnu, tam bývají i 40, hlavně září teďkon, ale v noci se to ochladí, že se dobře i spí, je to suchší počasí, není tak vlhké, tak je to hezký. No. Na zahradě máme pomeranče, máme citrony, avokádos, máme taky meruňky na švestku. Češním se tam nedaří, jabka také se tam ne tak dobře jako tady v Čechách, ale taky tam jsou. A sníh samozřejmě není, ale tak jednou, dvakrát za tu zimu máme sníh na horách. Takže je to hezké se dívat na ty zasněžené hory a přitom ty pomeranče zrají. No, ale když bychom chtěli lyžovat, tak asi 2 hodiny cesty, možná 2,5, a tak můžeme lyžovat dopoledne a třeba odpoledne ty takový otužilci se můžou i koupat. Ta voda v zimě je takových 15-16 stupňů Celsia. Pacifik není tak teplej v zimě a v létě taky to je chladnější, je 21, to už je pěkně teplá voda.
3: Moje kamarádka se nedávno vrátila z Ameriky a říkala, že ten první zážitek, který měla, když vystoupila z letadla, tak bylo, že jí chybělo, že se Češi vůbec neusmívají. Je to tak? Jsou Češi tolik jiní od obyvatel Ameriky?
1: No, tak je to pravda, že v Americe jsou lidi na sebe hodnější. Teď už je to trochu jiné, ale hlavně, když byli komunisti anebo brzo po komunistách, tak například dceru jsem učila, aby řekla prosím, když něco potřebuje, že je to hezké slovo. Já jsem ji učila česky. A když jsme přijeli poprvé do Čech, taky bylo 4 roky, teda pro ní to bylo poprvé. A ona řekla, mami, jak je to možný? Ty jsi říkala, že prosím je hezké slovo. A tady oni řeknou mi, prosím tě, jdi pryč, díkou stál. A nebo si nadávají různé slova. Jak je to možný? No, tak se mi to musela vysvětlit. Ve frontách se tady víc trkají a lidi, no, více si nadávají, nebo jak bych to řekla. V Americe je to jiný trochu.
3: Říkala jste, že ještě jiné to bylo za komunismu. Je to teď trošku jiné? Změnilo se to? Hodně. Vidíte to?
1: Hodně se to změnilo. Lidi jsou opravdu až překvapivě, že jsou i v kancelářích takový hodný, laskavější, alespoň k nám, no, i když nevědí, odkud jsme, protože já to tak dostajím, nemám ráda to se chlubit nebo říkat, že jsme z ciziny. Vidím to, že všude jsou lepší, lidi jsou mnohem lepší, aspoň těch kancelářích, v obchodech, řeknou dobrý den, děkuji.
3: Už jsme tady zkoumali zaměstnání vašeho manžela. Co jste dělala vy?
1: Já jsem zdravotní sestra. A tak jsem pracovala nejdříve v těch dlouholéčebných nemocných, nevím, jak se tomu říká. No, my jsme tady říkali vždycky dědečkárna v Aši. Já jsem tady taky pracovala v nemocnici. A tak jsme měli dědečkárnu, no. A jak říkal už manžel, my jsme jeli a nevěděli jsme kam a jak to bude a neuměli jsme vůbec řeč, neměli jsme přátele, neznali jsme ty zvyky v Americe, no prostě nic. A takže to bylo těžké a já jsem se učila v Rakousku trochu anglicky, tak jsem uměla asi 500 nebo 600 slovíček. No a tak když jsem šla na nákup, viděla jsem tam mouku například, tak jsem ji koupila a když jsem zadělala, no mi to začalo kynout a kynout a kynout a já jsem byla z toho nešťastná a pak později zase jsem koupila jinou mouku a už mi to nekynulo. No to je taková maličkost, ale říkám, jak to bylo, když jsme nic nevěděli o té Americe. Až nám řekli, no tak mouku tady máme už s práškem a se solí a ta druhá je obyčejná. No tak já jsem koupila špatnou mouku. Ale musím říct to, když jsme přijeli do toho Connecticutu, do těch Waterbury, město Waterbury, tak tam jsme první věc hledali shromáždění. Našli jsme, ale bylo už zavřeno, protože my jsme přijeli do těch Waterbury asi v 6 nebo ještě díl pozdějc, no a než jsme našli shromáždění, tak už bylo 9, takže už bylo konec, ale viděli jsme tam, že budou v neděli mít shromáždění, tak jsme tam přišli v neděli zas a už nás kazatel pozval na oběd, ale já jsem už zatím něco vařila. Naše začátky to zase byly jiný, no. Potom mě ale pozvali ženy na sesterský kroužek a bylo to zrovna před Vánoci, 69, když jsme tam přijeli a když já jsem tam přišla, všichni byli tak hezky oblečené, brokát a čpitili se a já jsem měla takové ten obyčejné moje nejlepší kostýmek, ještě z Čech, tak jsem se cítila trošku špatně, ale oni mě přivedli hned do velkého sálu a tam měli tolika jídla, protože každý přines něco, dal to na stůl. Já samozřejmě nic. Teď jsem viděla tam ženy chodit s dárkama, já ho neměla, tak mě to zase mrzelo. Jsem si říkala, aspoň něco, kdybych to věděla, že budou oslavovat tak brzo Vánoce, to bylo hned začátkem prosince, tak bych taky něco si přinesla, ale tak jsem se tam omlouvala jedné paní, ona mluvila polsky, no tak já jsem ji rozuměla, tak ona mi říkala, to je všechno pro tebe. A já jsem si říkala, pro mě, proč, nač? No ale potom jídle mě opravdu posadili pod stromkem a otevírej ty dárky. Tak jsem byla velice překvapená, no ale když mě k tomu pořád pobízeli, tak jsem začala otevírat. Tam prostě bylo všechno, co jsem potřebovala. Nebylo všechno nové, ale ve velice dobrém stavu. Prostěradla, ručníky, příbory, prostě všechno. I žehličku a žehlicí prkno. Potom mi to pomohli dát všechno do auta, ne do mého, ale jedna paní měla velký auto, tak to tam všechno naložili. Odvezli mě domů, manžel pracoval odpolední, tak přišel až ráno ve 3 hodiny a já jsem do 12 nebo do 1 to rozbalovala nebo prohlížela, dávala to na gauč. Manžel přišel domů až v noci a probudil mě a říká, co se stalo, kde se vzali ty věci? Já tak jsem mu vyprávěla. Abych přeskočila nebo začala o tom začátku, když jsme přijeli do toho New Yorku, tak oni nám řekli, no přijeďte, zařaďte se, kde je hotel napsáno, cedulka hotel. Tak jsme se tam zařadili, pak nás vzali autobusem do hotelu. Ráno v 8 hodin jsme měli být dole a tak nás zavedli do kanceláře. Řekli tam nám, že práci prostě pro nás ještě nemají, abychom přišli druhý den. Když jsme tam přišli do té kanceláře druhý den, tak nám ten pán, co tam pracoval, řekl, máte vůbec co jíst pro ty děti a vytáhl pár drobňáků, jenom sami hnědý, což jsou jenom centy. A když jsem to viděla, jsem řekla, že my máme, no a tak si to nechal, ty peníze. Vůbec nic jsme nedostali, ani haléš a také jsme nechtěli. No ale já jsem měla $40 a teďkom s tím začít. Tak co teď mám koupit? Tak jsem koupila 4 talíře, spíš takové misky, 4 lžíce, protože jsem si řekla, s těma lžícema můžu i zamíchat to jídlo a můžeme jíst všechno, i ty brambory, kdežto vidličkou už tu polévku jíst nemůžem. Tak jsem koupila jenom ty lžíce, pak jsem koupila ještě 4 hrnce, no a pak nějak trošku nějakou tu mouku a olej a mléko, to bylo všechno. Mléko jsme kupovali z těch krabicích, hořejšek jsme užízli a to byl náš hrníček. No a džusy to samý, takhle jsme měli těch 4 hrníčky na pití. A my jsme přijeli, tak jsme měli jenom jeden malý talířek, to jsem si koupila v Rakousku a dvě lžičky kávové a kapesní nůž. To bylo všechno naše vybavení. No tak takovej byl náš začátek.

0: Posloucháte týdeník Za obzor, ve kterém jsme se dnes vypravili do San Diega, a to prostřednictvím vzpomínek manželů Míry a Matěje Hrůzových. Vy jste říkal, když jste dojel do San Diega, že jste tady našel práci, ale řeč to asi pořád jste ještě moc neuměl. Jaké byly ty začátky, než jste si řeč osvojil, než jste tak získal přátelé, kontakty?
1: No tak štěstí jsem měl, že jsem tu práci znal, výkresy jsem znal trošku, tak to bylo dobrý, no, ale nebylo to tak lehké, ale lidi mě brali, kamarádi tam, co se mnou pracovali, tak mi pomáhali. Když jsem takové něco nevěděl, tak jsem tam šel, co to znamená, tak oni mi to vysvětlili ručně třeba nebo názorově, tak a tak. Tak to nebylo tak lehké, no.
0: A kdy jste angličtinu získal konečně tak, že už jste si celkem bez problému mohl popovídat?
1: Tak ono bez problémů i teďko ještě je problémy. Takže to nebylo bez problémů. Ale díky pána, že jsme to takhle zvládli. No.
0: A co vaši kluci? Jak rychle se adaptovali v cizině?
1: No ty kluci to měli dobrý. No. Děcka se naučili brzy. Ten starší chodil do školy tam a když tam potom manželka přišla jako se podívat, jak pracuje a jak teda se učí a to všechno, tak učitelka jí řekla, jak Standovi potom říkala, jak to, že ty si mi neřekl, že jste z Československa, ty umíš tak dobře anglicky a maminka neumí nic. No.
0: A když jste tady zmiňovali, že jste tady hledali hned církev nějakou a přišli jste pozdě, kde jste potom zakotvili?
1: No, tam ve Vatebori, v baptistickém shromáždění.
0: A jak se líší tamto místní shromáždění od toho, co jste znali tady z Aše?
1: Já si myslím, že to není žádný rozdíl. Jsou tam lidi velmi příjemní.
2: Ve shromáždění v Connecticutu, což je blízko Atlantického oceánu, tam byli také velice hodní, jak už jsem řekla. Potom sesterský mě ještě zavolali vedle do pokoje, trošku mě změřili a dostala jsem 6 oblečení, tak skoro nový, takže to bylo velice pěkný. Potom mládež se postarala o chlapci, ty dostali hračky od nich, od mladých, a také jedna rodina, která byla bohatší, taky oblékla chlapci všechno, no všechno možný. Hlavně ale měli takové kostkované kalhotky, dostali kalhoty. A mně se kostka nelíbila. Tak oni mi řekli, že můžu je jít vyměnit. Tak jsem šla vyměnit za svetry. A opravdu ty svetry, protože to bylo dané z lásky asi, tak ty rostly s něma. Kluci je nosili opravdu každou neděli. A no, například jednou, už potom jsem jim koupila svetry nějaké, ty modré, no, něco, protože tam ty už potřebovali do školy taky, tak po shromáždění někdo mi řekl, jak to, že jste nebyli ve shromáždění? Já jsem řekl, my jsme byli. No, my jsme neviděli ty červené svetry, co nosili chlapci. Oni byli takový bordoví. No, ty svetry opravdu rostly s nima. V 16 letech teprve už konečně přestali nosit. Pořád byli jako nové, byli pořád je nosili. A když jsme přišli do San Diega, tak samozřejmě zase jsme hledali shromáždění. I tam nám pomohli, i tam nám hned ten, no, zase dlouhé vyprávění, já bych vyprávěla celý den, asi bych musela vyprávět, tak to jenom zkrátit, že se nám taky věnovali, pomohli nám, zvláště jedna rodina, který taky neměli příbuzné, měli je až v Texasu, takže nazvali na díku vzdání a my zase jsme je pozvali na štědrý večer a zase opačně jednou my na díku vzdání, oni, ale každý rok jsme se takhle scházeli. Oni měli taky 2 chlapci. Když se narodila naše dcera, tak já jsem, no já měla císaře, takže jsem spala, tak ona tam byla s Matějem, ta Doris, a ona viděla první naši Janinu. A já ji viděla až později. Prostě velice dobré přátelé, no.
0: Čím pro vás ten sbor byl jiný oproti tomu, na co jste byli zvyklí tady z Aše?
2: No, my jsme nerozuměli kázáním, to je pravda, ale ty písně byly stejné, takže jsme mohli zpívat. A pomáhalo nám to i v té angličtině, že jsme se takhle učili, protože já uměla hodně těch písní z paměti českých, takže jsem si řekla, tak tohle bude tohle slovo, tohle. A potom také, když jsme měli zpěvníky otevřené, tak nám to pomáhalo také. Nějak si nevím, není v tom žádný rozdíl.
3: Jak se na vás dívali, když věděli, že jste z Československa?
2: Byli všichni velmi příjemní, no, pomáhali nám, snažili se také v tom Connecticutu hlavně, protože tam jsme neuměli mluvit, tak tam přišla ruská rodina, který byli z Ruska, potom ta paní z Polska. Jedna paní byla, že trošku uměla německy, malonko, ta se nám taky velice hodně věnovala. Ta přijela i s náma do San Diego, když jí byl 82 roku, tak ještě přijela za náma. Byli velice hodně všichni. Tak musím říct také, že továrna. My jsme bydleli 3 týdny v hotelu. Hned z letiště, nebo vlastně z New Yorku, nás odvezli do hotelu. A potom z továrny, jak Matěj pracoval, tak tam nám našli byt a také nějaký starý nábytek, ale my jsme z většinou dostali ze shromáždění, nám dali nábytek. Jedna paní, která byla bohatší, nám koupila i trošku pračku, no, protože jsem měla operaci. To bych taky mohla říct. Já jsem měla nádor a potřebovala jsem operaci už tady v Aši a pořád jsem to odtahovala, nechtěla jsem jít. Pak už doktor říkal, už musíte jít, protože už to nevydržíte, tak, ale já jsem ho prosila, jsem říkala, už je náhrada místo mě, všechno, ale potřebuju 4 dny ještě, protože pojedeme do Rakouska, do Vídně, tak za 4 dny se vrátíme a pak půjdu hned rovnou na operaci. Jenomže my jsme se nevrátili, zůstali jsme ve Vídni, takže jsem zkoušela hodně. A měla jsem bolesti, ale nebylo to tak nejhorší. Pán Bůh opravdu mě chránil a pomáhal. Tam čekali všichni na ten azyl, čekali rok dokonce, ale víc než půl roku. Když to my jsme dostali, za 2 měsíce jsme dostali pohovor, tak jsme jeli do Vídně, my jsme totiž měli auto také. No tak s tím autem jsme zajeli do Vídně a tam nám všechno prošlo hladce a asi za 14 dní jsme odjížděli. Nechci říct štěstí, protože to byla Boží vůle. Pán Bůh věděl, že já potřebuju tu operaci a že tam nemůžu být celý půl roku nebo dokonce rok. Takže jsme mohli i to auto prodat, protože většina lidí auta nechali na letišti a odletěli. Kdežto my jsme mohli ještě to auto prodat, takže jsme měli těch pár dolárků, jak jsem říkala, že těch 40 dolarů. Když jsme přijeli do Connecticutu, zase byla zima, bylo to před Vánoci a já jsem konečně jednou nemohla už dojít domů, tak mě bylo zlé a zase nám pomohli, přijela ta paní, co uměla rusky mluvit a řekla, že zná doktora, který umí 7 jazyků, no tak mě tam zavedla a doktor po prohlídce říkal, vy musíte i hned na operaci. Matěj pracoval odpolední, nemohl ani podepsat, že už děti nebudu moct mít. Já jsem řekla, to nevadí, my máme ty 2 chlapci, když musí mít, tak budeme. Jenomže, kdo to bude platit, tu operaci? Tak Matěj potom vytáhl nějaký lístky, říkal, zrovna jsem to včera dostal. No a se doktor podíval a říkal, vy máte pojištění. Od dneska máte pojištění, takže zítra ráno můžete jít na operaci. No jenom zase to by byl týden nemocnici. Matěj dělal ty odpolední, teďkon ty chlapci, 8 a 6 roku. Ale ta paní řekla, moje maminka je doma, já ty chlapci vemu k nám, postarám se o ně. Takže i v tom vidím boží lásku, že jsem to vydržela. Doktor mi řekl, že ten nádor byl větší než dětská hlavička, ale že rakovina to nebyla. Takže jsem opravdu byla vděčná Bohu. No a za 6 let se nám narodila dcera dokonce.

0: Pojďme zpátky do San Diega. Mohl byste nám popsat trochu tu Jižní Kalifornii, jak to vypadá? Jaké to je pro nás, kteří jsme tam v životě nebyli?
1: No tak to je těžký popisovat jako polopoušť, bych to řekl. Když jdete od moře kousek dál, tak ty stráně nejsou žádný lesy, je to jenom takový houšti. A když přejedeme ten kopec, který je mezi námi a Arizonou a Nitrozemí, tak tam je opravdu pouště. I pískoviště jsou tam, ale v tom jednom místě zase i u takového jezírka slaného, tam je úrodná půda, že 11krát do roka sklízejí ojtěžku, sekají. Takže celý rok se tam sklízí a sází mrkev, petržel.
0: Čím se lidé hlavně živí?
1: Práci v továrnách a to zemědělství taky tam i na zemědělství dělají a hodně takhle tam byly letecké společnosti a raketové společnosti a práce tam byly, lodě jsou tam, loděnice taky v San Diego a já jsem se tam uchytil docela dobře. Z začátku to nebylo tak dobrý, ale pak když jsem dostal tu práci první, tak už to šlo. Už jsem si mohl pomalu vybírat. No, takže potom už poslední, kde jsem dělal v továrně, tak jsem tam dělal 21 roku.
0: No a pojďme k oblíbenému bodu těchto pořadů, totiž místní kuchyně. Je ovlivněná Mexikem? Máte rád pálivé fazole?
1: Taky je tam, taky mexický jídla jsou tam, ale ty jsou docela dobrý, když se na to zvykne člověk. Takže žádný problém nebyl v tom.
2: V San Diego je asi milion Mexikánu, ale je tam hodně taky z Vietnamu a z Arábie a prostě z celého světa, takže každý si vaří, jak chce doma a restaurace taky tam jsou. Jsou tam i české restaurace nebo Češi kuchaři, ale restaurace není žádná česká, prý, že se to tam neuvyplatí. A s jednou jsem mluvila s paní Bělickou, ona má restauraci a říkala, víte, i když někdo chce, řekne, že chce knedlo vepřo, tak mu to udělám, ale jinak musíme dělat to, co, aby jsme se uživili, musíme vařit, když ty knedlíky tam nikdo nám nebude jíst, no tak. No a já vařím prostě to, co mi přijde.
0: Co jste zařadila nového do repertoáru, když jste začala vařit v San Diego?
2: No tak my máme rádi lazáňu, která teďkom se i tady dělá, že? Ale dříve jsme ji neznali. Chili, no někdy udělá mexický tacos nebo enchiladas, to je mexické jídlo. Jsem se naučila od jedné té Mexikánky vařit ty mexické jídla, tak

0: občas někdy to udělám.
1: A vaříte i něco českého, třeba to vepřo knedlo zelo?
0: Samozřejmě, že české jídla taky vařím. Dcera také má ráda na česká jídla. Hlavně svíčkovou, to vždycky každý má rád. Svíčkovou, ptáčky španělské také, no to jako je oblíbený jídla, jsou tam.
2: A nemáte tam kolem i Španěle, protože zjistila jsem, že španělské ptáčky ve Španělsku naprosto neznají.
0: No, to je pravda, to se mě ptali i vnoučata.
1: Vaše děti zůstaly v Americe?
0: Ano, naše děti jsou v Americe, všechny, všem se tam líbí. Nejstarší standard, ten bydlí s náma poblíž v San Diego. A dcera také, ale prostřední se odstěhoval, ten bydlí až v Utahu, v tom Salt Lake, v tom mormonském městě, ale není mormon, chodí k baptistům.
2: Tady se někdy vypráví, že v Americe je křesťanství převelice rozšířené, že se tam za křesťana považuje úplně každý. Je to pravda?
0: No, křesťanství je tam rozšířené, ale není to tak, že každý je křesťan, ne, je tam hodně málo, zvláště teď je to horší a horší a větší svobodu snad mají tady v Čechách, než my tam v Americe. A stalo se to tím, že odluka od státu. Teďkon oni, ty ateisté, prostě si žádají, vy si dělejte v čurči nebo ve shromáždění, co chcete, ale venku v parku už je to horší. Nemají rádi kříže, které jsou třeba na těch státních, jako například v parku, tak nesmí být kříž, no, a nebo na kopečku někde. Dříve to bylo modlitba ve škole nebo biblické hodiny, to všechno bylo před 20 lety a teďkon už to není, teď je to smutný. Chtějí také sundat ten nápis v Boha, my věříme nebo důvěřujeme, který na každém dolaru, na každém 25níku, to chtějí sundat, no ale my jako křesťané jsme také se začali o to bojovat, že to chceme, no tak ještě to je, ale jak dlouho to bude? Určitě, když budou nové peníze, tak už to tam napsané nebude.
1: Dokázala byste říct, na co si mají křesťané tady dát pozor? Šlo by to nějak popsat, aby se tady nestalo něco podobného jako v Americe?
0: No právě, že jsem to také slyšela. V Praze o tom mluvili, že chtějí taky, aby si mohli dělat, co chtějí, jako věřící lidé. Ale já jsem se ozvala, jsem řekla ne, protože potom to bude takové, jako to máme my v Americe. Tam byl blízko nás je kopeček, kde v těch 30. letech, když byla ta deprese, tak se postavil tam na takové přírodní divadlo, bo jak bych to měla říct, a kříž velký. A to bylo v 29. roce, ten kříž se tam postavil. Postavili to rodina pro svoji maminku, protože ona tam hrozně ráda chodila. To je výhled na celý San Diego, teda východní San Diego. A tam prostě to divadlo, to měly být když tak už křesťanské divadla, ale hlavně to bylo postavené vzkříšení, aby tam bylo ve shromáždění na Velikonoce. Jenomže asi před 10 lety ty ateisté, že to tam nemá být, protože je to veřejný, každý to může jít, je to jako park, a tak každý tam může jít a ten kříž tam nemá co dělat. Tak my, co tam bydlíme blízko, protože v noci svítí ten kříž, tak jsme zaplatili na 56 roku dopředu elektriku, protože to sváděli, že to bere elektriku. No, staráme se tam o to, aby to bylo pěkný, jenomže ty ateisté pořád a pořád něco měli. No konečně, že to bylo prostě postavené v tom 29. roce, takže to udělali historický park. Jinak tam byl třeba zase kříž na druhém konci, tam to bylo pro veterány, pro vojáci a také ty ateisté, jehovisté, židí, ty prostě kříže nemají rádi a tak hodně proti tomu bojovali, aby se to zrušilo. Dokonce i asi 2 měsíce je tomu, co o tom řekli, že to zruší ten kříž, ale lidé se přivázeli s řetězama, se tam přivázeli a když tam přijeli ty bagry a ty mašiny, prostě nemohli nic dělat, protože by museli všechny lidi zabít, no, nebo zničit, usmrtit.
1: Co se tedy máme hlídat? Na co si dávat pozor? Čem si myslíte, že je ten posun, který v Americe nastal?
0: No, tam taky byla ta Madeleine, už je tomu dávno, tak ta taky hodně proti tomu, prostě ona byla ateistka a hodně o to, že aby nebyla ta modlitba ve škole a to. No prostě já si myslím, že lidé by měli chodit volit a prostě říct hlavně křesťaní a říct svůj názor a že to nechtějí, že chtějí, aby bylo křesťanství, aby bylo svobodné, aby, prostě, aby byla svoboda, no.
3: Co bychom měli, ten pán by to viděl nejlépe, co máme dělat. Takže aby jsme nespoléhali jen na svoji sílu, ale aby jsme to odzdávali pánu všechno. Hlavně modlit se za to a být věrný jemu. On nás miluje, každého zvlášť. Pán Bůh miluje člověka. Osobně, ne jenom kolektivně, ale osobně.
2: Když vy se vracíte z Ameriky sem, tak jak vidíte tu českou církev dnes po těch letech?
3: No, tak já myslím, že to jsou trošku mladší, mají zase jiný trošku zájmy, než to bývalo kdysi. A já myslím, že to se není nějaké velké rozdíly, nejsou v tom.
0: Já bych ještě chtěla říct, v San Diego také chodíme do shromáždění a máme tam velké shromáždění, tam asi 7 nebo 8 tisíc členů. A jednou nám přišla zaspívat křesťanská zpěvačka a moc hezky zpívala a vyprávěla nám jednu věc, kterou bych chtěla říct. Jednou nám vyprávěla slavná zpěvačka Ruth Metzger svůj příběh. V Seattlu se vdávala velice bohatá dívka a Ruth ji na svatbě zpívala. Hostina se konala v mrakodrapní věži. Když tam Ruth s manželem přišla, uviděla tu krásně vyzdobenou jídelnu, sochy ptáků a ryb vytesané z ledu, se čpitili, vše bylo překrásné. Číšnici nabízeli pití a různé dobrutky. Ruth se těšila a už chtěla vejít, když tu ji zastaví vrátný s knihou v ruce a zeptá se, vaše jméno, prosím. Ruth Metzger a zde můj manžel Roy. Vrátný a hledá jméno a praví, vaše jméno zde zapsané není. Ruth pomalu slabikuje své jméno znova, ale vrátný na to, že takové jméno v seznamu nemá. Tu Ruth praví, že zpívala při oddavkách a nevěsta je moje přítelkyně. Nic jí to není platné. Sloužící ji odvedl do výtahu, s kterým sjeli až do garáže. Po cestě jeli mlčky domů, až se jí zeptal manžel, proč se to stalo? Odpověděla, víš, Roy, když jsem dostala pozvánku na hostinu, zanedbala jsem jí poslat zpět a udělat rezervaci. Tu se hošce rozplakala, protože si uvědomila, že její jméno není zapsané v knize života a jednou, až bude stát před nebeskou bránou, tak i tam před ní zavřou nebe a pošlou dolů, dolů, dolů do věčného zahynutí.
1: To byla závěrečná vzpomínka dnešního povídání, které bylo nejen o San Diego, ale především o něm. Moc děkuji našim hostům, manželům Hruzovým. A přeju vám ještě hodně cest přes oceán tam i zpět. Děkujeme za vaše povídání.
0: Děkujem.
3: Děkujem za milou návštěvu, kterou jsme směli s váma strávit.
2: Od mikrofonu se loučí a k poslechu příštího pořadu zase za týden zve Kateřina Hodecová
1: a Lucie Endlicherová.

0: Ze San Diega zpátky do České kotliny. Premiéru dalšího pořadu vám nabídneme příští pátek v 10 hodin dopoledne a tentokrát se v rozhovoru vedeném Anetou Galdou dostaneme na Nový Zéland. Pokud vás zajímají reprízy už od vysílaných pořadů, hledejte na webu Rádia 7.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Minula 20. hodina, s vámi je Rádio 7 a u mikrofonu Kateřina Hodecová. Přeji vám krásný a klidný večer. Náplní této hodinky programu Rádia 7 bude relace Doteky a v ní se nám tentokrát dostane lekce lásky. Chcete-li za necelou čtvrt hodinku, můžete poslouchat zamyšlení amerického kazatele Charlesa Stanleyho, který vám ústy Pavla Hromádky udělí opravdu lekci lásky. Totiž my žijeme v neustálém napětí, toužíme po lásce, chceme ji, vyhlížíme ji a zároveň jakoby neumíme milovat. A to je smutný úděl nás lidí. Potřebujeme zdroj lásky. Zdroj, který nás naučí milovat a který také naplní ty naše nejvnitřnější potřeby. No a právě o tom bude řeč od čtvrt na devět.

Následující píseň bude v romštině, jmenuje se Kamaft Šunel a v ní bude znít vyznání: chci poslouchat, číst, poznat, co říká tvoje slovo.

pořadu Doteky dnes nabízneme už šestou část seriálu Charlesa Stanleyho o lásce v biblickém slova smyslu. Bůh člověka stvořil s vrozenou touhou po lásce. Celý život se trápíme a snažíme se aktivně uspokojit tuto citovou potřebu. Ale jak nám dnes doktor Stanley vysvětlí, bez poznání pravého zdroje lásky všechny pokusy naplnit tuto vnitřní touhu končí zklamáním. Slovem provází Pavel Hromádka.

0: Která z emocí již může člověk prožít, je nejdůležitější ze všech? Je to láska. Ta je největší ze všech emocí. Za celý život se žádný jiný cit nikdy ani vzdáleně nemůže začít srovnávat s důležitostí a významem lásky. Například až jednou přijdeme do nebe, už nebudeme potřebovat naději, protože tím se všechny naše naděje splní. Už nebudeme potřebovat víru, protože i ta už bude naplněná. Ale lásku si tam vezmeme sebou. Právě s tímto citem vstoupíme do nebe. A přesně o tom dnes chci mluvit v pořadu, který jsem nazval Lekce lásky. Prosím, najděte si 13. kapitolu 1. Korinským. Autor se tu nesnaží lásku definovat, jen zcela prostě říká, tak se láska projevuje, takhle láska jedná. Tuto kapitolu najdete mezi 12., která mluví o duchovních darech, a 14., která se zabývá zvláštním konkrétním darem, darem jazyků. Důvod, proč to tak apoštol Pavel uspořádal, je prostý. Tehdejší křesťané v Korintu kladli mnohem větší důraz na dary ducha, než na jeho ovoce. Všimněte si proto, co tu v úvodu té 13. kapitoly říká. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání. Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Dnes bych tedy rád prodiskutoval to, jaké tři lekce nám láska udílí. A doufám, že budete natolik moudří, že si to poznamenáte. První lekce, na kterou bych se ohledně lásky rád podíval, je tato. Prožít život a nenaučit se milovat Boha a ostatní lidi znamená minout smysl vlastního života. Ještě jednou. Prožít svůj život a nenaučit se milovat Boha a lidi znamená minout smysl vlastního života. Možná si vzpomenete, co Ježíš říká ve 22. kapitole Matouše. Tehdy se ho tam ptali, které je největší přikázání, a on jim odpověděl ve 37. verši: miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš řekl, že ze všech přikázání to úplně nejdůležitější je láska. Je to záležitost našeho vztahu s nebeským Otcem, milujícím Bohem, a je to také záležitost našeho vztahu k ostatním lidem. Písmo nám tedy v tomto textu říká, že Ježíš sám se vyjádřil, že to nejdůležitější přikázání ze všech je to, jehož obsahem je láska. Asi si pomyslíte, ale to nejdůležitější přikázání by přece měla být víra a takové věci. On říká, že je to láska. Jistě si vzpomenete, že řekl svým učedníkům, toto je to, podle čeho chci, aby všichni poznali, kdo jste. Chci, aby poznali, že jste moji následovníci. Ne podle vaší velké víry, ne podle toho, jak umíte mluvit. Chci, aby na vás vysledovali lásku. Že jste se naučili milovat nebeského Otce. A že jste se naučili milovat i je. Chci, aby viděli, že patříte k mým následovníkům, protože skrze vás prostě bude proudit láska. Proto není těžké pochopit, že podle Bible ta nejvyšší, největší a nepřekonatelná kvalita je láska. To, co Bůh hledá v našem životě, je duch lásky, skutky lásky, demonstrace a vyjadřování lásky. Jak mám milovat Boha, kterého neznám? Jak mám umět milovat lidi, když často bývá konflikt mezi tím, co si myslíme, a tím, co cítíme, a když naše osobnosti na sebe narážejí? O to se postaral Bůh. Asi si vzpomenete, že Bible říká, že když jsme přijali spasení, narodili jsme se znovu. Co to je takové nové narození? Dostaneme naprosto nového ducha. Proto Bible říká, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové, ve 2. Korinským v 5. kapitole v 17. verši. Co se tady obnovilo? Jedna z těch nových dimenzí je moje kapacita chápat a poznávat Boha a milovat ho. Tady vidíte, že on říká, že bez něj jsme byli mrtví v přestoupení a hříchu. Vládlo nám naše já chci. Řídila nás naše vlastní vůle, sobectví, sebestřednost, pýcha, arogance a podobné. Proto, aby nám Bůh umožnil dobře prožít život, uskutečnit to, co po nás chce, a naučit se milovat Boha i lidi, musel v našem životě přistoupit k velmi dramatickému zásahu. Musel vypůsobit zkušenost nového narození, která nám dala nového ducha a nový potenciál milovat a dovolit druhým, aby nás také měli rádi. Právě to pro nás Bůh chce. Nade všechno ostatní si pro nás přeje, abychom se ho naučili milovat a chce také, abychom se naučili jeho lásku přijímat a dovolit mu, aby i on miloval nás. Když tedy vstoupíme do této 13. kapitoly 1. Korinským, vidíme, že tu říká, že ze všeho nejdůležitější je poznat, že láska je mimořádně důležitá. Druhá lekce je následující. Ryzí láska ve své podstatě má svůj zdroj v Bohu, který v nás bydlí. Právě tam se bere pravá, skutečná láska. Protože každá jiná láska je nedokonalá. Je nedokonalá všechna láska, která skrze nás proudí směrem k druhým lidem prostřednictvím naší osobnosti a naší lidské zkušenosti. Ale dokonalá láska přichází od Boha. Když nám Pán Ježíš Kristus vstoupil do našeho života, co udělal? Přišel tam, zabydlel se v něm a stal se zdrojem lásky, která z nás teď proudí. Existuje tělesná láska a tu do jistého stupně může prožít i nevěřící člověk. Může to být ten druh, který má v řečtině označení fileo, což je láska citová ve vztahu k druhému člověku. Ale jenom ti, kdo znají Krista jako svého spasitele, jen ti, ve kterých Bůh přebývá, mohou mít boží lásku, která skrze ně protéká. Proto je služba Ducha Svatého tak nepostradatelná v naprosto každém aspektu našeho života. Duch Svatý nepřichází jen pomazat kazatele, misionáře a jiné křesťanské pracovníky k vykonávání božího díla. Duch Svatý bydlí v každém jednotlivém věřícím, aby nám umožnil vykonávat ty maličké a nenápadné věci, o kterých si myslíme, že jsou prosté, a přitom jsou naprosto nezbytné proto, aby z nás byly takové osobnosti, jaké si z nás Bůh přeje mít. Jestli budu schopen lidi milovat. Jestli budu schopen milovat je tak, jak to Bůh chce. A přijímat jejich lásku tak, jak to Bůh chce. Pak k tomu potřebuji působení Ducha Svatého, který ve mně žije a prostřednictvím mne vykonává svou práci. A o to mu jde. Dělá to totiž následovně. Přizpůsobí nás do Kristovy podoby. On říká, že předurčil, že právě tohle se s námi stane. To je dílo Ducha Svatého. Proto je tady řečeno, že se jedná o ovoce ducha a ne o ovoce křesťanů. Jde o ovoce ducha. Co to znamená? On například říká, já jsem kmen, vy jste ratolesti. Větve žijí jen v kmeni. Míza, která protéká kmenem, proudí i do větví. To je parafráze 5. verše 15. kapitoly Janova evangelia. A svůdné plody na té větvi, kde se tam vezmou? Větev sama je nevyprodukovala. Způsobila to míza, která proudila kmenem až do větví. Stejné je to s Duchem Svatým. Říká, já jsem kmen, vy jste ratolesti. To znamená, že my věřící jsme právě takové větve. A je to Duch Boží, který námi protéká a vyjadřuje v našem srdci tu nádhernou boží lásku. To tedy je druhá lekce. Že pravá a ryzí láska je boží láska, která skrze nás proudí. Jejím zdrojem je Bůh. Není to něco, co bych já vyčaroval, ani co bych si mohl začít myslet o druhých lidech. Je to Bůh, který prostřednictvím nás proudí a naším prostřednictvím miluje. Bůh je zdrojem této lásky. Takže jsme si řekli, že lekce číslo jedna je prožít svůj život a nenaučit se milovat nebeského Otce, Pána Ježíše Krista, Ducha Svatého a ostatní lidi, znamená minout smysl svého života. A pravou lásku má k dispozici Bůh jako její zdroj. To znamená Bůh, který v nás bydlí. A teď přicházíme ke třetí lekci. Najděte si zase 1. Korinským 13. kapitolu. Tato lekce je totiž stejně jednoduchá a současně stejně hluboká jako ty ostatní. Jde o to, že život bez lásky je prázdný a nemá smysl. Bez ohledu na to, jaká můžete mít obdarování, jak můžete být silní a mocní a co se vám podaří v životě dosáhnout. Když v životě chybí láska, je vždycky prázdný a postrádá smysl. Poslechněte si, co apoštol Pavel v tomto textu vyjadřuje. Je to hodně důležité. 13. kapitola, 1. verš. Vzpomeňme si, jakým předmětem se tu zabývá. Mluví tady o výtečnosti lásky. Ještě předtím, než řekne, jak láska jedná, zdůrazňuje, že láska je největší a nepřekonatelná. Ještě předtím, než vylíčí, jak se láska chová, zdůrazňuje její důležitost. Stojí vysoko nad všemi ostatními emocemi. Je to vrchol a štít všech ostatních. S tím na mysli si všimněme, co apoštol říká dál. Uvádí tady 5 věcí. Srovnává nekonečnou hodnotu lásky s 5 jinými, konečnými a důležitými věcmi. Byly důležité v tehdejší době a jsou důležité i dnes pro nás. Začněme tedy u první a srovnejme lásku se schopností komunikovat. Poslouchejte. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Lidé si čtou tento verš a myslí si, co myslí těmi jazyky lidskými i andělskými. Apoštol Pavel uměl několik řečí. Určitě uměl aramejsky, hebrejsky, řecky a víc než pravděpodobně ovládal ještě i pár dalších jazyků. Teď tedy máme na mysli lidské jazyky, které ovládal. Když Bible mluví o jazyku andělů, neznamená to žádné breptání, kterému by nikdo nerozuměl, protože každá jednotlivá zkušenost rozhovoru s anděli, o které se mluví v Božím slově, jasně mluví o tom, že každý, kdo se s anděli setkal a mluvil s nimi, jim velmi dobře rozuměl. Nemluvíme tedy o žádném nebeském jazyce. Přesto tu apoštol říká, že bez lásky nemá význam ani to, kdyby mluvil anděl, ani všechno, co můžeme říkat my. Připadá mi, že nejlépe to vyjádřím takto. Předpokládejme, že vám řeknu, miluji vás. A přitom ve skutečnosti nechápu, co je to láska, a ani to tak vlastně nemyslím. Pavel říká, že mnoho lidí si o sobě myslí, že milují, ale když říkají, mám tě rád, jsou to jen prázdná slova. Víte proč? Nemilují Boha a proto nemají kapacitu nikoho doopravdy milovat. I když říkají, ale ano, cítím lásku, bez Boha nejsou doopravdy schopní cítit. Říká tu tedy to, že lidé, kteří tvrdí, že jsou milováni a kladou důraz na svou schopnost komunikovat, nemají ani ponětí, co láska znamená. Například, jestli vás mám skutečně a doopravdy rád, budu mluvit pravdu. Někdy to bude jako samet. Bude to hladké, jemné a měkké a bude se vám to líbit. Jestli vás ale skutečně miluji, bude moje řeč jindy na vás působit i jako ocel nebo skelný papír. A to se vám líbit už nebude. Právě proto Bible říká, že rodič, který miluje své děti, je bude káznit, když to budou potřebovat. Protože láska není jen samet, je to také někdy šmirgl. Takže apoštol tady zdůrazňuje, že mnohem důležitější, než umět komunikovat, je umět milovat. Je to něco, co prochází i srdcem, nejen ústy. Protože nemůžete zakamuflovat něco, co sice vychází z úst, ale přitom to není pravá a ryzí láska. Každý člověk, který má být i jen trošku soudnosti, pozná, kde láska je a kde není. A pozná napodobeninu, pozná atrapu. Takže tady zdůrazňuje, že mnohem důležitější než jakýkoliv jiný dar, který máme, je kapacita milovat. Teď si všimneme, co říká dál, od 2. verše. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání. Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Když například někdo mluví a vyjadřuje tím skutečnou lásku, vaše srdce si toho všimne. Ale když to není řečeno v lásce, srdce zůstane nedotčené. Takže můžete namočit šíp ostrý jako břitva. Když ho namočíte do lásky a pak jim zasáhnete něčí srdce, může to být člověk věřící nebo i nevěřící. Jestli je šíp namočený do lásky, může to i štípat a bolet, ale někde hluboko v srdci to ten člověk nemůže odmítnout. Víte proč? Protože to bylo řečeno v lásce. Takže on říká, že všechno biblické učení, všechno kázání, všechno vyučování v nedělní škole, všechno zpívání a cokoliv ještě můžeme dělat, všechny tyto věci, nejsou-li motivovány láskou, jsou na nic. Nemají cenu. Je to jen hluk. Je to jako dunící kov a zvučící zvon. Není to k ničemu. A nemá to žádný efekt. A teď si všimněme, co tam apoštol říká dál. Kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Kdo si řekl, co chcete od Boha úplně ze všeho nejvíc? Mohl bych mluvit o blízkém a důvěrném vztahu s ním, ale někde až opravdu nahoře bych řekl víru, která přenáší hory. A víte, co k tomu řekl Pavel? Řekl, že víra to je opravdu něco. Ale také řekl, že ještě nad víru, která přenáší hory, nad to všechno, co ve své službě můžete dokázat. A Bůh by mohl skrze naši práci uskutečnit řadu úžasných činů. Mnohem důležitější než to všechno je kapacita milovat nebeského Otce a milovat druhé lidi. Bůh sám to staví dokonce i nad víru. Říká, že jestli jen mluvíte a můžete být úžasně výřeční, bez lásky je to na nic. Řekl, že můžete mít všechno poznání a chápat všechny věci z písma. Můžete mít víru, která hory přenáší. To všechno ale nic neznamená. Je to zbytečné, je to velké nic. Říká, že vy nic nejste ani v tom případě, že máte schopnosti, nadání a obdarování a umíte dosáhnout v životě úspěchu. A teď si všimněte, co říká ve třetím verši. A kdybych rozdal všecko, co mám. Lidé rozdávají z mnoha důvodů. Někteří třeba proto, že mají druhé lidi opravdu rádi. Jiní zazdávají, aby si to mohli odepsat z daní. Nebo něco dají, protože věří tomu, že to, na co přispěli, má smysl. Nebo něco dají, protože je to potřeba. Nebo je do toho někdo vmanévroval. Nebo dávají, protože pak mají dobrý pocit. Ale co tady apoštol říká? Jestli moje dávání nemotivuje láska k Bohu a k těm, kterým dávám, pak až se jednou Ježíš Kristus na soudné stolici podívá na motivy našich dobrých činů, říká, že tam najde prázdno a pusto. Dokonce se tam o nich vůbec nezmíní. Vůbec tam nebudou. Protože říká, že bez lásky tyto skutky nejsou nic platné. Všimněte si, že nezmiňuje, že by mu to aspoň trošku bylo něco platné. Říká, že mu to v Božích očích nebude platné vůbec. Dál tady autor používá až absurdní příklad. Poslechněte si, jak pokračuje. Ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. To znamená, že člověk může přinést i tu nejzazší oběť a pro nějakou věc zničit sám sebe, třeba aby si získal v dějinách jméno nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Říká tu, že se to v takovém případě vůbec neocitne na seznamu. Vůbec to tam nebude. Je nám to houby platné, pokud to nemotivuje skutečná láska k Bohu a k druhým. Jsou ale lidé, kteří obětují svůj život z čisté lásky k Bohu a k lidem. A v takovém případě to zaznamenáno bude, dokonce velkými písmeny. Člověk nemůže mít větší lásku, než právě takovou, ve které položí za svoje přátele život, říká Boží slovo. Větší než to už je jen ta skutečnost, že Bůh položil život svého syna za nás, za všechny hříšníky. Sám to vyjadřuje tak, že ještě dokud jsme byli hříšníci, Kristus umřel za nás, za bezbožné. Co tím vším apoštol Pavel říká? Že to nejdůležitější v životě je láska. Říká, že jestli prožijete svůj život a nenaučíte se milovat Boha a lidi, pak jste prohráli důvod a smysl svého žití. Prohráli jste ryzí lásku, které je Bůh zdrojem a kterou pro nás má. Bůh, který v nás bydlí. Život bez lásky, bez ohledu na to, jak jste obdarovaní nebo úspěšní díky své víře, bez ohledu na to, kolik dáváte a co jste ochotni obětovat, říká tu, že bez lásky to vůbec nemá žádnou cenu ani smysl. Je to prázdné. Nic z toho nemáte. Je to bezcenné. Protože Bůh má lásku za velmi vysokou hodnotu. Můžete na někoho ukázat a přitom poctivě prohlásit: miluji tě nesobecky, chci ti sloužit, chci se pro tebe obětovat. Jsem ochotný nechat se použít Bohem, aby tě budoval do takové osobnosti, jakou z tebe chce mít. A abys dosáhl takových cílů, které ti Bůh připravil. Chci ti v tomhle všem pomáhat? Jestli ne, pak jste pravděpodobně nikdy nezažili důvěrný a blízký vztah lásky, který si pro vás Bůh přeje. Přátelé, z hlouby duše jsem přesvědčen, že na celém světě neexistuje nic, co by se tomu mohlo rovnat. A když myslím na děti, které budou vyrůstat a nikdy nic takového neprožijí, a na to, že manželé jsou spolu celý život a umřou a přitom nikdy nezažijí tento druh nádherné lásky, kterou Bůh dává, jak hrozný je to život. Pavel říká, že je prázdný, mělký, nemá smysl a je neužitečný. Vím, že si mnozí lidé myslí, že znají lásku. Ale jestli se někdy dostanou do skutečného ryzího vztahu lásky, uvědomí si, že to, co cítili předtím, byla jen skořápka. Jen skořápka. Co si velkého v tom chybělo. A jakmile se naučí takhle milovat a začnou prožívat, že je někdo má doopravdy rád, obětavou a nesobeckou láskou agapé, která tomu druhému slouží, jsem přesvědčen, že takový člověk si snad poprvé v životě pomyslí: konečně jsem začal žít. A skutečně to tak je. To skutečně začínáte doopravdy žít. Taková je láska. A Pavel říká, že ze všech emocí, které prožíváte, tato je největší a nejvyšší.
1: Ve chvíli, kdy se narodíme do Boží rodiny, dostáváme nového ducha, se kterým přichází také nový potenciál milovat a být milován. Charles Stanley připomněl, že bez přítomnosti Božího ducha nejsme schopni prožívat skutečnou a ryzí lásku. Jestli hluboce toužíte po lásce, obraťte se k Pánu Ježíši Kristu a dovolte sami sobě nechat se jim osvobodit pro lásku. Končí doteky pořad amerického kazatele Charlesa Stanleyho. Pořad překládá Míla Marková a čte Pavel Hromádka.

0: všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. 1. Tesalonickým 5, 21 až 22.
1: Přestaň už snít o penězích a slávě,

Svět kolem sebe, všude je spoustu míst, kde potřebujou tebe. Tak

0: Večerní pohoda na Rádiu 7.
1: Hodina je každou neděli v programu Rádia 7 pozvánkou k modlitbám podle Bible.
0: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

Hebrejské slovo modlit se, lehit palel, je zvratné a znamená soudit sám sebe. Když se modlíme, neprosíme jen Boha, aby splnil naše přání, ale abychom poznali, co si máme přát, napsal rabbi Sacks. V modlitbách podle Bible v posledních dvou dílech série Ježíšovy modlitby aneb jak se modlil židovský rabín, se podíváme na některé konkrétní situace, kdy a jak se Ježíš modlil, tak jak jsou zaznamenány v evangeliích. Sérii připravila a pořadem vás provází Dana Kenningová.

Když se podíváme blíž na situace, ve kterých Ježíš odchází na tiché místo, aby se modlil, objevíme, že někdy tráví v modlitbě celou noc, jindy brzké ráno či večer. V souvislosti s velkými událostmi svého života a také, když se toho dělo mimořádně hodně. O několika z nich si za okamžik přečteme. Nejdřív, jako obvykle, pojďme prosit Ducha Svatého o jeho vedení. Duchu Svatý, děkujeme za možnost stišit se, zastavit se a vnímat Boží přítomnost. Pomoz nám v tom, prosíme. Dotkni se našich srdcí, aby se ti otevřela. Odstraň vše, co nám brání, prožívat Boží blízkost. Víme, že Bůh je s námi, ale často, jako by se náš přijímač rozbil a nešlo se naladit na Boží přítomnost. Uschopni nás, prosíme, toužíme setkat se se svým Stvořitelem a Pánem, slyšet jeho hlas, poznávat ho, jaký skutečně je. Odevzdáváme se ti. Buď tobě chvála. Amen. Jeden z důležitých momentů, kdy čteme, že se Ježíš modlil, bylo na začátku jeho služby při křtu v Jordánu. Lukáš 3. Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch Svatý se stoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Pane, děkujeme ti za smlouvu křtu, že tvá věrnost není zrušena naší nevěrností. Tvá milosrdenství nekončí, ale obnovuje se každého rána. Odpusť nám, když selháváme, nedůvěřujeme ti celým srdcem, když naše víra není taková, jaké jsi hoden. Vyznáváme, že ti patříme a chceme tě následovat. Prosíme, dávej nám svého ducha každý den. Otče, ty jsi potvrdil identitu svého syna před zraky mnohých. O co víc potřebujeme i my od tebe potvrzení, že jsme tví milovaní synové a dcery. Prosíme, abychom slyšeli tvůj hlas, který nám říká, kým skutečně jsme ve tvých očích. Amen. Další klíčová událost pro Ježíšovu službu bylo vyvolení 12 učedníků. Předtím strávil Ježíš na modlitbách celou noc. Lukáš 6. V těch dnech vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich 12, které také nazval apoštoly. Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélota, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem. Modlitba Tomase Arnolda, který byl anglikánský teolog, historik a pedagog, žil na přelomu 18. a 19. století. Způsob, Pane, aby mé srdce bylo docela očištěno a naplněno tvým svatým duchem. Dej mi ráno vstávat, abych tobě sloužil. Večer pak uléhat v plné důvěře v tebe, zcela oddán do tvé vůle, připravený k životu i ke smrti. Dej mi žít tento den tak, abych nebyl zavalen ve zdejšími starostmi, ale věděl, že můj poklad není zde na zemi. Proto mi dej pravou touhu, abych hledal tvé království a v něm byl spojen s tebou i s těmi, kteří mě k tobě předešli. Pane, chráň mě před hříchem, veď mě svým duchem a zachovej mě při sobě ve věřící poslušnosti mocí Pána Ježíše, tvého syna a našeho spasitele. Amen.

Samozřejmostí jsou Ježíšovy modlitby při zázracích, jako bylo například nasycení 5000. Lukáš 9. Schylovalo se k večeru. Tu k němu přistoupilo 12 učedníků a řekli: Propusť zástup, ať jdou do okolních vesnic a dvorů opatřit si nocleh a něco k jídlu, protože jsme zde na pustém místě. On jim řekl: Dejte jim jíst vy. Řekli mu: Nemáme víc než 5 chlebů a 2 ryby. Nebo snad máme jít a nakoupit pokrm pro všechen tento lid? Bylo tam asi 5000 mužů. Řekl svým učedníkům: Usaďte je ve skupinách asi po 50. Učinili to a rozsadili je všechny. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předložili zástupu. A jedli a nasytili se všichni. A sebralo se zbylých nalámaných chlebů 12 košů. Pane, poslal jsi nás do světa, abychom byli tvýma rukama. Šli k těm, kdo potřebují pomoc. Sytili hladové, plakali s plačícími, radovali se s radujícími. Abychom byli tvým tělem ve světě, který tě tolik potřebuje. A my to pořád pleteme. Plačícím dáváme nevyžádané rady jako Jobovi přátelé. Těmi, kdo jsou na okraji společnosti, pohrdáme. Jsme zaneprázdněni svými starostmi, nebo naopak žijeme jen pro službu druhým a ztrácíš se nám ty sám. Prosíme, učiň znovu zázrak mezi námi. Nasyť nás svým milosrdenstvím, abychom i my milovali láskou, kterou ty miluješ. Proměň naše srdce, abychom druhé viděli tvýma očima. Dávej nám vnímavost na tvého ducha, abychom měli pravé slovo v pravý čas a jindy dokázali mlčet. Amen.

Posloucháte modlitby podle Bible s Danou Kenningovou. Předposlední díl série Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín. Dnes společně procházíme místa v evangeliích, kde se Ježíš modlil. Například i po tom zázraku, o kterém jsme četli před písničkou o nasycení 5000. Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: za koho mne zástupy pokládají? Oni mu odpověděli: za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří myslí, že vstal jeden z dávných proroků. Řekl jim: a za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl: za Božího Mesiáše. On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a pravil jim: Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Modlitba německého protestantského teologa Karla Bartha. Hospodine, Bože náš, milý náš Otče v Pánu Ježíši Kristu, marně mluvíme sami se sebou, jestliže si ty dříve s námi nepromluvil. Nemůžeme ti vzdát žádnou opravdovou chválu, pokud si ji nevložil ty sám do našich srdcí a na naše rty, jestliže neučiníš ke své chvále celý náš život, všechny naše myšlenky, slova a činy. Prosíme tě, abys tak učinil. A prosíme tě za všecko křesťanstvo a celou církev na zemi. Dej jí, ať tě lépe, upřímněji, mocněji chválí než dosud. Prosíme tě, aby jsi připravil v celém zmateném, rozdvojeném a souženém lidstvu novou chválu, když dáš mocně poznat své milosrdenství mezi těmi, kteří tě vzývají, i mezi těmi, kteří v temnotě jdou vlastní cestou. Mimo tebe nemáme žádného pomocníka. Amen. Dalším mezníkem v Ježíšově působení bylo proměnění nahoře. Tam odchází, aby se modlil. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži od něho začali vzdalovat. Petr mu řekl: mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se octli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. A z oblaku se ozval hlas: toto jest můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. Jaké to asi muselo být, vidět Ježíše, Mojžíše a Eliáše pospolu. A přesto Petra, Jana a Jakuba obestřel těžký spánek. Jak jen mohli spát v tak výjimečné chvíli? Pane, dávej nám bdělost, abychom neprospali chvíle proměnění. Dávej nám moudrost, abychom rozpoznali vážnost a výjimečnost situace. Dej, ať se nesnažíme jen uchovávat silné zážitky, místo abychom žili v přítomnosti. A otevři nám oči, abychom tě viděli jako Pána tam, kde je bolest a trápení, kde ztrácíme naději a smysl, a připomínali si, že cesta ke vzkříšení vede přes Golgotu. Dej, Pane, ať se neupínáme ke svým představám o Mesiáši, o Bohu, ale ať se ti celé odevzdáme a přijímáme cestu, kterou ty jsi pro nás vybral. Amen.

V modlitbách podle Bible dnes přemýšlíme nad situacemi, kdy se Ježíš modlil. Pořadem vás provází Dana Kenningová. V evangeliích se dočteme také, že Ježíš se modlíval pravidelně, když intenzivně sloužil, například v Lukáši 5. kapitole. V jednom městě, kam Ježíš přišel, byl muž plný malomocenství. Jakmile Ježíše spatřil, padl tváří k zemi a prosil ho: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: Chci, buď čist. A hned se jeho malomocenství ztratilo. Přikázal mu, aby nikomu nic neříkal, ale jdi, pravil, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal, jim na svědectví. Zvěst o něm se šířila stále víc a scházely se k němu celé zástupy, aby ho slyšeli a byli uzdravovány ze svých nemocí. On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. A Marek 1. kapitola. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se zhromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli mu: Všichni tě hledají. Řekne jim: Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel. A tak šel, kázal v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy. Pane, prosíme, abychom nesloužili ze své síly, ale z tvé lásky. Prosíme, dej, ať je pro nás vždy prioritou trávit čas s tebou, v tichosti naslouchat tvému slovu, tvému hlasu, abychom věděli, jak a komu pomoci. Amen.

Ježíš se modlí za Petrovu víru a víme, že se přimlouvá i za nás dnes. Lukáš 22. Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Řekl mu, pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. Ježíš mu řekl, pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš. K tomuto textu jsem místo modlitby vybrala povzbuzení z listu Římanům 8. kapitoly, která přečtu na samotný závěr dnešních modliteb podle Bible. Budu se těšit za týden u posledního dílu série s názvem Ježíšovy modlitby a neb jak se modlil židovský rabín, kdy se zaměříme na Ježíšovu modlitbu před jeho největším zázrakem a na jeho poslední modlitbu, kterou se modlil za učedníky před svou smrtí. S přáním Božího požehnání a slovy apoštola Pavla se s vámi loučí Dana Kenningová. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost? Pro následování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.

Skupina učedníci uzavřela dnešní modlitby podle Bible a také předposlední část série o Ježíšových modlitbách. Reprízu tohoto pořadu naladíte příští sobotu v 7 hodin ráno a za týden je tu závěrečná část této série Dany Kenningové Ježíšovy modlitby aneb jak se modlil židovský rabín.

OK, čau stromy. Chcete mě za krále? Já budu jim rád. Mám jednu podmínku. Budete poslouchat. Mé ostny jsou dost pevné a zjednají si pořádek. Můj oheň pálí silně a vrací vše na počátek.

My zvedáme svá nad Praží. To je titul skladby skupiny Naboso, která vás teď čeká. Možná je to trošku neobvyklý obrat, ale je to zhudebněné proroctví, myslím, že je to prorok Izajáš, který říká: zvedněte brány svá nad Praží, ať může vejít král slávy.

Skupina apoštolské církve z Bratislavy vyznávala Ty jsi svetlo. A s další skladbou je tu Martin Smith. Ten bude zpívat Bože, uctíváme tě.

Za lásku zaměnili vášeň, jména stejná jsou, ale jedno dává život a druhé smrt. Co zasadíš to?

za naše rodiny. Ne, už není to, co dřív. Z dětí není radost, ale snad prokletím se zdá, požehnaná zpráva, že ne jedno, ale snad dvě jsou pořád, jen slyšíš moje práva, moje peníze a co postava.

za ty, kdo jsou sami uprostřed nás a neví, jak nám to říct. A tak zbývá zpráva, řvoucí z plných plic, že osamění to je bolest, která život užírá a přitom stačí u.

Znáte ty situace, kdy si říkáte, že byste něco moc rádi, naplánujete si to a pak to skončí úplně jinak? Může se mluvit o náhodě. Na druhé straně, pokud se v životě modlíte, obracíte k Pánu Bohu, pak víte, že člověku je dáno pořádat, co má na srdci nebo taky na jazyku, ale jeho kroky řídí Hospodin. A o tom zpívá i kapela Only His.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Bylo 22 hodin, v 21. červnovém večeru je s vámi Rádio 7 a u mikrofonu Kateřina Hodecová. A zvu vás k poslechu relace Řeka života.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. Jsou místa, kde roste společenství. Jsou to chalupy, chaty, které patří nějakému sboru, nějaké denominace a kde lidé čerpají jak na těle, tak i na duchu. Mohou to být místa pro několik desítek lidí, ale i místa velmi malá. Malá co do rozlohy, ovšem velká co do vzpomínek, velká co do významu. Možná pro to společenství, možná pro někoho konkrétního. Místa, kde lidé zažili pospolitost i boží dotyk. V hodině před námi se vypravíme na Vysočinu, do obce Milovi, na jednu chatu, kam jezdili a jezdívají členové apoštolské církve v Brně. U poslechu vás vítá Broňa Procházková a vítám tu i své hosty. Vítám tu manžele Lenku a Jiřího Malinovi. Vítejte. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jo, ahoj.
0: Tak je mi jasné, že pravidelní posluchači Lenku poznali už při pozdravu. Ano, Lenka je dlouholetou moderátorkou Rádia 7 a dnes je tu i se svým mužem Jiřím. A teď ten důvod, proč je tu se svým mužem Jiřím, teď budu citovat. Protože on si tu historii pamatuje líp. Leni, tak to jsi mi řekla, když jsme se...
1: Je to tak.
0: Tak na historii dojde v tomto rozhovoru také, ale nejdříve pojďme vykreslit to místo, ať mají posluchači představu, o jakém místě mluvíme. Vysočina je moc krásný kout naší země a sem jezdíte s vaším společenstvím nebo z vašeho společenství. Leni, je ta chata v té obci Milovi přímo?
1: No, musíme upřesnit, že existují Milovy a České Milovy.
0: Ajajaj.
1: Abychom to upřesnili, jinak na upřesňování tady bude můj muž určitě. On si všechny věci pamatuje velmi přesně a já někdy ty detaily tak jako pomíjím. Ale existují Milovy a České Milovy a tato naše chata je v té oblasti, to jsou České Milovy.
0: Je to obec?
1: Je to obec, ale víceméně těch starousedlíků už tam skoro moc není, že?
2: V současné době je to část obce Křižánky, takže není to samostatná, ale pravděpodobně v minulosti se to různě měnilo a patřilo to pod různé části, ale v současné době to patří pod obec
1: Křižánky.
2: Je to označené jako část obce Křižánky.
1: V současné době je tam asi víc chatařů než těch starousedlíků, že?
2: Jo.
0: A je to tedy přímo v té obci, není to někde bokem na samotě?
1: To je taková obec, která nemá ani náves. Tam jedeš po silnici a po stranách silnice jsou ty chaloupky a potom přijedeš k rozcestí, kde vede polňačka, tou se dáš doleva a přijedeš k lesu a tam je naše chata.
0: Chata, ne chalupa. Cítím v tom rozdíl.
1: Chata.
0: Je to chata.
1: Zděná.
0: Jak vypadá zděná?
1: Ano, je to chata zděná. Jirka popíše.
2: Je to postavené jako chata, jako zděná chata skutečně, která má i bryzolitovou omítku a byla postavená někdy v 60. letech minulého století, takže bylo to stavené jako chata.
1: Chata je ve svahu a pod ní je zahrada. A je to poslední chata, od silnice jsou tři a ta naše je až nahoře, poslední a pak už je les.
0: O, les, takže blízko les, tam určitě děti museli stavět domečky a kde co. Jak ta chata je velká, pro kolik lidí, Jirko?
2: V zimě zhruba pro těch 5 lidí a v létě ta situace je lepší, protože je tam veranda, která jde využívat taky, která má mnohem víc oken jednoduchých a nedá se tam topit, takže v zimě jde, v létě jde využít, takže tam může být celkem takových 8 až 10 lidí.
0: Když je kolem zahrada, tak je tam místo na stanování. To znamená, že limit té chaty je v nějakých toaletách a kuchyně. Je to tak?
1: Je to tak. A taky byly doby, kdy tam jezdili děti, třeba besídky, a nacpalo se jich tam docela hodně. Dají se tam postavit i stany.
0: Jak tu chatu vaše společenství získalo?
2: Tu chatu jsme získali tak, že v 80. letech k nám začala do sboru, který ještě v té době nebyl povolený, jezdit jedna sestra z Pardubic, která už v té době byla tak v tom důchodovém věku a její děti z velké části odešli do zahraničí, a tak potom ke konci těch 80. let to nabídla našemu sboru, jestli by to nechtěli využívat.
0: Vy jste na to kývli z jakého důvodu, nebo jakou jste měli představu, když jste tu chatu přebírali? K čemu bude sloužit?
2: Tak myslím, že hlavní představa je ta, že by tam mohli jezdit děti a že by tam nebo i dorost a, nebo mládež. I když samozřejmě, že se nepočítalo s nějakýma velkýma skupinama, ale nějak v tomto se s tím tehdy uvažovalo. I když samozřejmě v té době ještě ten sbor nefungoval takovým způsobem, jako potom později, když byla církev povolená, protože v té době ještě jsme se scházeli tak různě, tajně.
0: Mm-hmm. Leni, co se na té chatě pořádalo?
1: V těch 80. letech tam občas jezdila mládež, co já si pamatuji, a jinak se ta chata nevyužívala až tak moc. Mm-hmm. Já si myslím, že se víc začala využívat až po revoluci, kdy tam začaly jezdit více i rodiny a začala se jako víc využívat. Ale jezdila tam ta mládež a takové ty menší skupiny na takové nějaké prodloužené víkendy nebo na týdny i s tím duchovním programem a samozřejmě i s tím pobytem v té přírodě, protože tam je kolem krásná příroda.
0: Když se křesťané sejdou, tak zpívají. Vy jste zpívali, bylo tam nějaká hudební produkce. Teď myslím na to, že jsme v těch 80. letech, no a teď nepovolená církev. Schází se tam nějací lidé, kteří jsou pospolu, to je přeci podezřelá věc. Co sousedé?
1: V těch 80. letech my jsme měli malé děti, takže to já jsem tam nebyla, ale my jsme teda tu produkci využívali až mnohem později. Takže já si myslím, že tam byla akorát tak nějaká ta kytara a táborák a tak to jako bylo to všechno.
0: Mm-hmm. Ještě zůstaňme v té době totality. Přeci jen je to doba, kdy stát všemožně eliminoval jakékoliv aktivity církve, zejména mimo zdi, aby se nějak více scházeli, mladí, aby se scházeli, to nebylo viděno rádu. Měli jste nějaká opatření při těch scházeních nebo nebylo potřeba? Myslíme bezpečnostní, abyste na sebe neupozornili?
2: No, nevím, jestli to někoho v té době napadlo. Já si myslím, že se to asi spíš bralo, jako že to je soukromá chata, protože do té revoluce, nebo do té doby, než byla církev povolena, vlastně nemohla být ani napsaná na církev, takže byla napsaná na tři členy sboru. Možná, že by ani nenapadlo někomu jako to brát, jakože to patří někomu jinému než těm členům sboru, takže si myslím, že v té době nebylo nějak, že by nás tam někdo sledoval nebo něco takového, to určitě ne.
0: Takže jste nezažili nějakou šťáru? Ne.
1: Tady ne, to bylo na jiných místech, kam se jezdilo, třeba i dříve, tak tam to bylo sledované, ale tady to byla spíš opravdu ta rodinná chata.
2: Jo.
0: Přeci jen se, Jirko, zeptám, ty jsi zažil tahanice od STB, ty jsi zažil výclechy kvůli křesťanské literatuře. Nebál ses, jak jsi to prožíval tohle období?
2: Člověk neměl čas nějak přemýšlet nad tím, aby se tím nějak zabýval, takže jsem se v té době. Co se týká té chaty, tak určitě ne. To si myslím, že bylo docela v klidu, ale jinak, co se týká normálního života, ještě předtím, než jsme byli povoleni, tak to si myslím, že člověk jako to nějak nemnímal tak, že by byl nějak v napětí nebo v nějakém strachu, že se něco bude dít.
0: Proč? Čím to bylo? Tím, že jsi byl mladý, ale zase jsi měl děti. Čím to bylo, že jsi nebyl ve strachu?
2: No, protože jsem věřil Bohu, spolehal jsem na Boha a nějak se člověk tím nezabýval. No, prostě mě to nepřišlo. Určitě čas od času člověka napadly některé věci, zvlášť když došlo k nějakým zátahům na křesťany na některých místech naší země, ale jinak si myslím, že to člověk tak nějak nestačil v životě nějak se tím zabývat, no.
0: Jak jsi to prožívala ty, Leni, tohle období jako máma malých dětí?
1: To byla součást našeho života a nějak jsme to brali normálně, že když jsme četli Bibli a věděli jsme, že i církev vždycky měla nějaké tlaky ze společnosti, ve které žila, tak jsme to brali naprosto normálně. Věděli jsme, že ten systém, ve kterém žijeme, není zrovna nakloněn církvi a křesťanství, tak jsme to brali tak nějak normálně a tak jsme se v tom povzbuzovali, i když jsme nevěděli, co se třeba může stát. No díky bohu nestalo se nic tak hrozného, nějaké domovní prohlídky, nějaké výslechy, to ještě není nic tak hrozného.

0: Broňa Procházková si povídá s Lenkou a Jiřím Malinovými o chatě v Českých Milovech, která patří apoštolské církvi v Brně. Většinou to tedy nebylo nějaké drama na té chatě, byla to tedy běžná dovolená. Prožívali jste tam běžnou dovolenou, jezdívali jste tam vy na běžnou dovolenou?
1: No já myslím, že my jsme tam moc běžnou dovolenou nikdy neměli, protože jsme si tu chatu vzali na starost. Takže i když jsme tam byli v krásné přírodě a samozřejmě máme to tam prochozené, dělali jsme výlety, to ještě možná řekneme, co tam v okolí je, tak velkou část naší dovolené vždycky zabrali práce. Jirka spravoval, co bylo potřeba, sekali jsme trávu, umývali okna, cokoliv bylo potřeba, tak jsme tam dávali do pořádku. No. Takže takhle vypadala a dosud vypadá naše dovolená na této chatě.
0: Takže dosud jezdíte na tu chatu, je to vaše srdcovka, Jirko?
2: Jo, velice rádi tam jezdíme.
0: A pořád je to stejný režim, kdy tam jezdíte na dovolenou na Maltu?
1: Tak trochu jo, i když hodně těch prací důležitých už je tam uděláno, tak je to taková údržba.
2: Jo, taková údržba.
0: Přidáte nějaké osobní vzpomínky na tu chatu? Pořád jsme ještě v té historii, zůstaňme zatím v té historii. Máte nějaké osobní vzpomínky, něco mimořádného, co jste tam zažili?
1: My jsme tam jezdili, ať už jako rodina sami, tak i s jinými lidmi a jezdívali jsme tam jeden čas docela intenzivně s pastorskou rodinou, že? To jsme tam byli opakovaně i v zimě. A v zimě to tam bylo takové, že všude bylo hodně sněhu, někdy jsme se museli i prohrabat, nemohli jsme dojet až k chatě autem, museli jsme vzít saně, dojet až k silnici, naložit z auta všechny věci a zase se brodit tím sněhem, tak to bylo docela takové romantické z dnešního pohledu. Mně už by se to teda dneska nechtělo. Ale pamatuji si na jeden takový moment, naše děti byly, já nevím, teenageři a byla zima a měli jsme tam nějak lyže sebou a naše děti se rozhodly, že pojedou na běžkách do těch křižánek pro chleba. A jel náš Tomáš a jela Petra z té druhé rodiny, oni jsou stejně staří, kolik jim tak mohlo být, možná 12, nevím. A rozhodli se, že teda pojedou do těch křižánek, což je kolik kilometrů, ty si přesta čísla?
2: Za tři kilometry.
1: 3 kilometry možná. Tak jeli pro ten chleba, to byl docela hrdinský čin. A opravdu dojeli s tím chlebem zpátky.
0: Za jak dlouho?
1: No to nevím, to už si nepamatuju, ale bylo to takové docela náročné v té zimě, protože tam, když se musí topit v té chatě, musí se naštípat dřevo, je to takové prostě, i když chata je vybavená elektřinou a teď už i máme vlastní vodu, tehdy jsme neměli vlastní vodu, tak na to si pamatuju, jak jeli hrdině a jak přijeli úplně zničení, jak honem jsme dali do lavoru teplou vodu a nohy, nohy do teplé vody. No.
0: Jirko, máš ty nějakou osobní vzpomínku?
2: Nemám tak konkrétně, ale vím, že docela jsem rád v zimě, třeba když jsme chodili někde na takový protější svah a lyžovat tam.
1: Nebo sáňkovat.
2: Nebo jsme chodili na výlety zase v létě na 4 palice, tak to tam bylo velice pěkné, tak to jsme byli docela rádi. To okolí je tam docela pěkné, no. Takže tak konkrétně si na nic takového.
0: A ještě se zeptám na nějakou osobní vzpomínku, při které jste zažili boží dotyk. Zažili jste na té chatě nějaký moment takovýto, který se dá nazvat boží dotyk?
1: Já si myslím, že uprostřed toho všeho, co jsme tam i dělali, tu práci a tak jsme si třeba četli z nějaké knížky. To byly takové pěkné momenty. Já jsem vždycky vzala nějakou knihu duchovní a večer jsme si ji četli a modlili jsme se. Ale že by jako něco extra, to nevím. Myslím, že já tedy osobně spíš o samotě, když jsem si vyšla do toho lesa, tam je takové místečko, kde je posezení, takové modlitevní místo. Tak při procházce tím lesem, tam se dobře modlí, fakt. Tam je člověk nějak blíž Bohu.
0: A teď mě řekni, čím je to na té chatě jiné, nebo když člověk vyjede z toho města, že je to jiné? Nestačilo se scházet normálně v církvi, tak jak to člověk zná. Proč je dobré vyjet někam jinam?
1: Já si myslím, že je to tím, že opustíš takové ty svoje povinnosti a takový ten tlak, ve kterém člověk je, že si pořád hlídá ten čas, kdy musí být, a že se trošičku jako kdyby odstřihne od těch pracovních věcí, od těch starostí a řekne si tak, a teď mám ten víkend nebo těch několik dnů, kdy vlastně se tím nemusím zabývat. A to je takové blahodárné, jako to působí moc blahodárně na člověka.
0: To působí blahodárně, nebo působilo blahodárně tehdy a působí to blahodárně.
1: Pořád to funguje.
0: Pořád to funguje. Jirko, má chata v Milovech pro sbor stejnou funkci, jako měla tehdy? Je to stejné místo, nebo se to v průběhu času proměnilo? K čemu ta chata slouží?
2: No to si myslím, že to zůstalo. Ta funkce je stejná. Asi se to nějak... Některé věci se technicky jako zlepšily a dodělaly, které tam nebyly, ale jinak je to stejné.
0: Leni, teď si uvědomuji, že jsem přeskočila jeden důležitý moment. Ty jsi mi zmínila, že jsi tam jezdívala, že byly významné pobyty tam s hudební skupinou. To bych potřebovala rozvést.
1: No, jak jsem říkala o té hudební produkci, když se ptala, jestli sousedům nevadilo zpívání, tak tohle byly zrovna ty momenty, kdy jsme tam v červenci rok co rok jezdili s naší mladou dětskou hudební skupinou.
0: V které době jsme teď?
1: O které to době jsou 90. Aha. Ne, to už bylo 2000 něco. Co? No, to už jsme jako kus dál. Mm-hmm. Když už naše děti trochu dorostly, tak i jejich kamarádi byli hudebně nadaní, tak jsme si řekli, musíme je podchytit. A tak se svým kamarádem, trumpetistou ze sboru Markem, jsme si řekli, budeme se těm dětem věnovat. No, každý týden jsme tady v Brně s nima měli hudební zkoušku, nachystali jsme nějakou písničku. Je pravda, že jsme teda trénovali celý rok a pak jsme vystoupili na Vánoce, asi se třemi písněmi, které nebyly dokonale nacvičeny, ale pro ty děti to mělo velký význam. No a v létě jsme jezdili na týden, na chatu, kde jsme právě na té verandě roztáhli aparaturu. Tam jsme měli reproduktory, malý mixážní pult, klávesy, prostě všechno jako skupina hudební.
0: A Jirka motorovou pilu?
1: No, Jirka tam s náma nejezdí. Ale otevřeli se okna na té verandě a všichni sousedi věděli, že? Jsme tam muzicírovali, vždycky celé dopoledne jsme zkoušeli, hráli, zpívali. No, a večer se dělali stezky odvahy. No a protože ten můj kamarád Marek je takový koumák, tak on na ty klávesy vyluzoval různé zvuky do toho lesa, kde byla připravená cesta pro ty děti a stanoviště, kudy mají jít. A to jsme tedy šli sousedům říct, aby se nebáli, že tam nestraší, ale že prostě pro děti děláme stezku odvahy. A ty zvuky byly opravdu hruzostrašné.
0: Tak to ve mně plodí otázku, jestli ty děti dodnes jezdí na tu chatu, jestli jaké mají vzpomínky na to místo, jaký mají přístup k tomu místu, jestli negativní nebo pozitivní. Jezdí tam dodnes?
1: Ty děti už jsou dospělé, už mají svoje rodiny a myslím si, že v některých zůstal ten vztah k té chatě a vzpomínky, protože byli jsme tam spolu a my jsme to vždycky dělali, ten program, že byl jak hudební, tak duchovní, tak i legrace byla, že jsme jeli k rybníku, nebo prostě dělali jsme hlouposti, spolu jsme vařili. Tak myslím si, že to bylo hodně významné pro ty děti. S tou hudební skupinkou mám jeden opravdu zvláštní zážitek, teď jsem si vzpomněla. V době, a kdy to byly ty povodně, který rok, vzpomeneš si? Když byly první povodně, tak my jsme tam byli zrovna v tu dobu. A myslím si, že to byl pátek, ještě jsme tam měli zůstávat. A brzy ráno jsme se probudili, já i ten můj kamarád, kteří jsme tam s těmi dětmi byli. A já jsem měla takový zvláštní vjem, že jsem vnímala, zbalte se a odjeďte. A sešli jsme se v kuchyňce, vždycky ráno jsme se sešli v kuchyňce, kde jsme chystali snídani pro děti. A potkali jsme se tam, on přišel taky celý nějaký nesvůj a říkal, ty Leni, mně se zdá, že máme odjet. A já jsem říkal, no tak nic, tak nasnídáme se, začneme balit a pojedeme. A začalo pršet. A pršelo. A pršelo. A za chvíli už se valily vody, z těch kopců se valily vody k té chatě, ona je ve svahu. A Než jsme se nasnídali a zbalili všechny věci, přijeli s autem před chatu, tak už jsme se brodili po kotníky ve vodě na té cestě. Takže už jsme jeli jako kdyby v potoce, jo. Už jsme jeli prostě tou vodou k té silnici a tam se jede potom takovými zatáčkami k mostku přes, tam není řeka, tam jsou takové meandry, jsou tam a tam už ta voda stoupala. Pak jsme se dozvěděli, že to zaplavilo vlastně tu cestu, že bychom se tam tudy už potom později nedostali. No a když jsme přijeli domů, protože tehdy jsme ještě neměli ta data a všechno, aby člověk věděl, tak jsme se dozvěděli, že začaly záplavy. Pán Bůh nás na to upozornil.

0: nádherný den.
1: Kdo tam jezdí dnes v dnešní době? Noví lidé ze sboru nebo spíše ti, co mají vztah k té chatě, Jirko?
2: Spíš tam asi jezdí i mladí lidé, kteří mají nějaký vztah k té chatě. No, i když možná, že to ani není kvůli tomu vztahu, ale že tam jedou, že tam chtějí být jako sami, jako s rodinou nebo s malýma dětma, tak spíš je to tam mladší generace, která tam jezdí. Myslím, že nějak se úplně z těch, kteří nějak v té době působili, že se to nějak vytratilo, že tam teďka nejezdí zhruba nikdo.
3: Už chtějí větší pohodlí možná.
2: No. Pro část lidí je ta chata nevyhovující, protože nemají komfort, který by si představovali. Takže myslím, že ta doba se změnila. Ale je pravda, že i část mladých lidí už si představují dovolenou jinak a zdá se jim to příliš chudé, nebo jak bych to řekl, obyčejné.
3: I když poslední roky ta chata je hodně vytížená, opravdu hodně, a není to jenom v létě, víceméně od května to začne až někdy do října, listopadu je ta chata vytížená. Takže lidi tam jezdí třeba i na víkendy, někdo si tam jezdí odpočinout a někdo tam jezdí s tou rodinou. Takže jsme rádi, že ta chata slouží.
1: Kdo se o tu chatu stará? Už tak víme, že vy jste to byli, stále jste to vy, nebo máte někoho, kdo vám v tom pomáhá?
2: Tak stále se o to staráme a samozřejmě, když byly nějaké větší akce, které se tam museli dělat, tak přišli další lidé, kteří pomáhali, takže byly tam takové brigády v rámci našeho sboru, které se organizovaly, aby se zajistilo to, co bylo potřeba. Jinak takové ty hlavní věci teďka děláme my.
1: Taková brigáda, to znamená jednak práci, ale jednak to může lidi stmelit. Pozorujete to i vy na těch akcích, na těch brigádách?
3: Určitě, určitě. Je to hodně práce, ale zbližuje to lidi. Vždycky, když je taková nějaká brigáda, my jsme jich zažili moc za ta léta různých, ať už se dělali výkopové práce, nebo se natírala okna, vyměňovali jsme střechu, dělala se kanalizace, no dělali se tam hrozné věci, vrt, jo, a takové. Tak vždycky to bylo spojeno s tím, že se ty vztahy utuží, to je jasná věc. A mnohokrát jsme tam měli sebou i mladé lidi, které se snažíme zapojovat také do těch prací a pro ně to byl úžasný zážitek. Oni na to rádi vzpomínají a dokonce teď my, když máme u nás domácí skupinku s mladými lidmi, tak tam chtějí jet. Loni jsme tam byli s nimi poprvé a letos zase chtějí jet.
1: Zážitek byla ta práce, anebo to, že jste byli pospolu? Co byl ten
3: že
1: zážitek?
3: Že jsme byli pospolu. Teď mluvím o té domácí skupince, tak ta není zaměřená na práci. To je jenom, abychom byli spolu a hodně spolu mluvíme, modlíme se, povídáme si o duchovních věcech a pak je tam ta příroda samozřejmě.
1: A jsme u toho, ať nemluvíme jenom o práci. Co nabízí okolí? Co tam najdeme za zajímavá místa? Kam se dělají výlety?
2: Je tam velice pěkné okolí. Blízko chaty jsou čtyři palice. Čtyři palice jsou skutečně takové čtyři skály pohromadě. Je to známé místo, že tam jezdili, teďka už v omezené míře jezdili začátečníci horolezci, že tam byly vyznačené ty různé cesty a s různýma obtížnostma. Jenomže se to poslední době trošku zhoršilo, že dřív to bylo otevřené vlastně celoročně a v poslední době nějak do toho začali zasahovat ochranáři a udělali tam nějaké zóny a v určitém období, protože tam prý sídlí nějaký...
3: No, nějací ptáci.
2: Nějací draví ptáci. Nevím přesně, už teďka se mě to úplně vypadlo. No, sokol asi, nebo něco takového. Aha. Takže v době, kdy ti ptáci mají mláďata, tak to celé uzavřou kolem dokola a nikdo tam nesmí chodit. Takže, což je dost nevýhoda, že potom, když člověk, a není to, že by to bylo jenom třeba měsíc, ono je to delší dobu, no ale pak jsou tam další místa.
1: Je to důvod, který chápu, ale není to jediné místo, kam se dá vypravit.
2: No, potom blízko je ještě 9 skal, což už není tak úplně blízko, Malinská skala a Dráteničky a víc je tam takových těch míst.
1: Kde jsou skály?
3: Samé skály.
2: Většinou jsou skály. a cesta k ním je v krásné přírodě, takže je to možné využít.
1: Leni, doplnila bys nějaká atraktivní místa v okolí?
3: Určitě je možné jít taky k rybníku. To je asi tak...
1: Je to koupací rybník?
3: Koupací rybník, kde je i kemp, tak je to taková pěkná procházka přes takové bažiny, kde jsou můstky. Takže rybník tam taky je. Je možné, když si člověk chce zajet někde, buď na kole nebo autem, tak jsou tam samozřejmě všelijaká další místa, která my pořád ještě objevujeme. Jako třeba Toulcovi mašta.
1: Toulovcovi mašta. Je to
3: půvabné působivé. To taky působivé. Není daleko. To je tak do 30 kilometrů odtamtud. A potom, kdo má rád hrady a zámky, tak Nové Hrady. To je nádherný zámek, říká se mu Moravská Versailles. Jsou tam krásné zahrady kolem a vlastní to soukromý vlastník. Pán s paní už v letech, kteří se o to krásně starají, tak to je taky zážitek.
1: A v okolí je ještě Karlštejn, že?
3: To tam je také.
1: Pravda, jiný Karlštejn než ten slavný
3: Nové město na Moravě, kdo chce lyžovat, tak není to zas tak daleko také. No, je to tam prostě hezké.
1: Jaký je význam té chaty v Milovech pro společenství, pro váš sbor, Jirko?
2: No tak já si myslím, že význam je hlavně kvůli té rekreaci. Je možnost hlavně pro členy sboru, že tam můžou jezdit a ti, kteří si to oblíbili, tak chtějí jezdit pravidelně a někteří jenom občas. Takže občas můžou i nějaké týmy, které pracují ve sboru, tam jet a společně tam mít nějakou dobu. Takže si myslím, že je to docela využité.
3: My jsme se vždycky modlili a modlíme se za to, aby tam lidé mohli zažít občerstvení pro ducha, duši i tělo. A myslím si, že se to děje, že i když tam jedou lidi hlavně za tím tělesným a psychickým odpočinkem z toho města, takže tam zažívají i pěkné chvíle s Pánem Bohem. Díky tomu, že ty procházky v lese opravdu jsou tak blahodárné a já nevím, jak je to možné, ale já říkám, že ten les už je tam tak promodlený, že tam snad každý, kdo jde, tak se musí cítit dobře a může načerpat. Tak díky tomu si myslím, že je to opravdu takové zvláštní místo. Pro mě ano a pro ty lidi, kteří tam opakovaně jezdí, určitě taky. Máme jednu kamarádku, která dělá rehabilitační sestru, náročnou práci na psychiatrii. A ta tam jezdí každý rok na 3 týdny si odpočinout. A vždycky je z toho úplně nadšená.
1: Na Vysočinu do Milov na jedno obyčejné i neobyčejné místo nás vzali Lenka a Jirka Malinovi. Lenko, Jiří, díky, že jste přišli. Díky za rozhovor.
3: Byli jsme tu rádi.
2: Jo, Jirko, tak děkuji. Jsem rád.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Řeku života. V rozhovoru Lenka a Jirka zmínili jistého trumpetistu, svého kamaráda. Právě za ním jsem zamířila. U mikrofonu mám Marka Šubu. Ahoj, Marku.
1: Ahoj.

0: 30 let.
1: Pamatuješ si, když jsi tam byl poprvé?
0: Asi si nepamatuju úplně, jako kdy to bylo poprvé. Ale pamatuju si ten čas, kdy mi bylo zhruba těch 20 plus minus a když jsem tam poprvé přijel, vím, jak ta chata vypadala. Pamatuju si, že ty podmínky byly trošku jiný než dnes. Dnes tam máme krásnou sprchu. Tenkrát to bylo tak, že buď se šlo do rybníka, nebo se člověk musel z nějaké konvičky tam umýt někde na balkoně a tak podobně. Ale mělo to svoje kouzlo.
1: Jezdíš tam dlouho, jezdíš tam pravidelně, máš tam nějaké své oblíbené místo?
0: No, mám tam oblíbené místo, ale ten kraj se taky za tu dobu nějakým způsobem vyvíjel. Byl tam nějaký rybník, dneska je tam krásný rybník, udržovaný, byla tam nějaká hráz, dneska je tam krásná nová kamena vybudovaná, vlastně je tam udělaný biotop, jsou ostrůvky, kde žijou nějaký kachny a žáby tam v nějakých tuňkách a je to trošku jiný, ale třeba ten rybník já mám jako hrozně rád. Ten je asi 2 kilometry od chaty, vzdušnou čarou a když můžu a počasí to dovolí, tak tam určitě trávím čas, ale dá se jít i na druhou stranu, třeba směrem do lesa, na 4 palice, 9 skál, Perničky. Jsou to krásné objekty skalní a stojí to za výlet, stojí to za zhlídnutí.
1: Tak už vím, že tam můžeš jít na výlet. Co tam rád děláš?
0: Tak já, když přijedu na Milovi, tak já už mám svůj věk a nejsem nějaký vášnivý turista. Když ještě jsem aktivně rybařil, tak jsem třeba využíval toho, že se u toho rybníka dali chytat ryby. Nevím, jak je to dneska, tak jsem chodíval třeba na ty ryby. No ale teď už rád si tak zajdu na to kafíčko někam a posedět třeba k tomu rybníku a dát si tam něco dobrýho. Jo, už je to takhle. Taky asi vodu je vesnice dál. Ve vesnici, která se jmenuje Blatiny, je krásný kravín, kde prodávají domácí produkty, prodávají tam sýr, mlíko, tvaroh, takže rád si zajedu tady na ty regionální produkty a pochutnám si na věcech, které tady v Brně nemám.
1: Na chatu v Milovech si svého času jezdil, když si vedl nebo spoluvedl dětskou hudební skupinu. Ty jsi vystudovaný hudebník. Byla tato hudební soustředění jiná než ty zkoušky v průběhu roku? A vlastně se ptám na to, jestli se ty děti vůbec byly schopny soustředit, když za oknem je les a kousek dál je úžasný rybník.
0: My jsme tenkrát ten objekt využívali právě k tomu, aby jsme třeba za nějakých dobrých ekonomických podmínek mohli spolu trávit delší čas, protože nám to náš sbor umožňoval a ty náklady byly opravdu minimální. Takže my, když jsme tam jeli, tak už jsme tam jeli s tím, že budeme pracovat. A ty děti s tím byly srovnaný a samozřejmě, že odpoledne jsme měli čas, kdy prostě jsme si užili třeba u toho rybníka. Ale skutečně ty programy, které jsme tam měli, tak byly dost intenzivní od samého rána. A co si vzpomínám, tak intenzivně jsme cvičili muziku třeba několik hodin denně. A ty děti to akceptovali a byla to paráda. Vydrželi jsme to třeba 14 dní. Já jsem tam někdy i se svou dovolenou strávil třeba 3-4 týdny za to léto.
1: Přidáš nějakou vzpomínku z této doby?
0: Tak vzpomínek je hodně. My jsme se tam nablbli s dětskama. Samozřejmě, že to byly děti, takže jsme se snažili vždycky pro ně dělat i nějaké doprovodné programy, aby to nebylo jenom o té práci. Takže jsme jim dělali třeba stezky, noční stezky odvahy a domluvili jsme se tam se sousedama a aby jsme je nerušili nebo aby byli připraveni na to, že rušit budeme a dali jsme třeba i do okna reproduktory a nevím, doprovázeli jsme tu stezku nějakou strašidelnou hudbou a tak podobně. Prostě jsme se nablbli, ale pamatuju si, že jsme tam měli i takový zvláštní zážitek, myslím v 97. roce, kdy vlastně byly povodně. S internetem to nebylo nijak slavný v té době, ani mobilní telefony, to ještě všechno bylo v plínkách a bylo to tak nějak na začátku, nebo spíš těsně před tím začátkem. Takže neměli jsme třeba žádné dostupné informace, tak jako dneska, že

0: člověk ví o počasí, jak všechno bude, a tam jsme to nevěděli. A já si pamatuju, že mi jednu noc, věřím tomu, že Bůh dal takový sen, protože jsem byl zodpovědný za ty děti a za celou tu akci. Viděl jsem intenzivní déšť v tom snu, viděl jsem, jak se valí voda, a viděl jsem obrovskou kovovou bránu a viděl jsem, jak se pomalu zavírá. A viděl jsem, nebo cítil jsem jakoby takovou výzvu uvnitř, projeď tou bránou, dokud není zavřená. A tak jsme ráno se zbudili a já jsem to řekl dětem. Řekl jsem, děcka, myslím si, že toto je výzva od Hospodina, a i když jsme byli vprostřed toho kurzu, tak jsme prostě zbalili věci, naložili jsme je, měli jsme tam, myslím, tenkrát i půjčený přívěs k autu, a odjeli jsme. A skutečně to byl poslední den, kdy se odtamtud dalo odjet, protože už další den začaly stýkat z těch skal takový přívaly vod, že vlastně odplavili veškerou zeminu. Ten domek, tenkrát ta chata, zůstala vlastně jenom na základech. Kolem byly potoky a říčky a různý tůňky s vodou, když jsme tam přijeli o pár týdnů později, a muselo se to všechno revitalizovat, udělat znovu. Kdyby jsme tam zůstali, tak by nás to spláchlo i s autem někam prostě pryč.
1: Líčíš tu vzpomínky, do kterých vstupuje Bůh? Pojí se ti na této chatě ty vzpomínky, nebo zažil jsi na této chatě nějaký moment, který byl takovým třeba novým nebo mimořádným setkáním s Bohem?
0: Těch setkání s Bohem já jsem tam zažil hodně, protože víceméně většina toho času, který jsme tam strávili, tak byl vlastně čas, který byl nasměrován tím duchovním směrem. To znamená, že my jsme tam jezdili nejenom třeba cvičit hudbu, ale vlastně jsme tam měli čas, kdy jsme se společně modlili, kdy jsme četli Boží slovo, a Bůh k nám mluvil. A samozřejmě, že já jsem za těch spoustu let, co jsem tam jezdil, prožíval i různé etapy svého života. Řešil jsem otázky vztahu a tak dál. Byl jsem tam i se svou nastávající ženou v určitý čas, kdy jsme měli takový čas modliteb, jestli ano nebo ne. Takže prožil jsem tam toho jakoby opravdu hodně, kdy Bůh ke mně mluvil, a nemůžu říct, že by to bylo třeba jiný, než když jsem tady doma, ale zažil jsem tam opravdu věci, kdy se mě Bůh dotýkal a kdy jsem měl třeba i čas, který jsem se rozhodl, že v době, kdy jsem si to mohl ještě dovolit, že třeba budu intenzivně hledat nebo věnovat čas hledání Boha, modlitbě, čtení Božího slova, a ono to přineslo určitý třeba ovoce. Já jsem se Bohu tenkrát třeba dokázal hodně přiblížit skrze to. A samozřejmě, že ty prožitky jsou spojený s tím místem.
1: Do svého vztahu k jednomu místu nám dal nahlédnout Marek Šuba. Dnešní pořad představil chatu v obci České Milovi, která patří apoštolské církvi v Brně. S otázkou, jaké je to vaše srdcové místo, se od mikrofonu loučí Broňa Procházková.

Pořad Řeka života přináší v červnu v tomto měsíci příběhy chalup, kde rostou společenství. Tentokrát jsme byli v Českých Milovech.

0: Bylo 23 hodin a po týdnu vás v pravidelném čase zveme opět k poslechu relace Večer pod lampou. Pravidelné hodince, ve které nabízíme poslech čtení dobrých knih. V těchto týdnech se postupně pročítáme fejetony Jana Vopaleckého, vydané v knize Směr je jasný. Čte Petr Stoj a touto pozvánkou se s vámi od mikrofonu také loučí Kateřina Hodecová. Hezký večer, dobrý poslech a někdy naslyšenou.
1: Směr je jasný. Jan Vopalecký. Musíme si něco odříkat? Můj známý, jmenuje se Honza, je mladý muž, schopný, urostlý, oblíbený. V životě se mu daří. Navštěvuje fit centrum a před časem přišel s tím, jestli neznáme někoho, kdo by mu udělal speciální jídelníček. Proč? Chceš zubnout? To přece nepotřebuješ. To ne, ale chce se stravovat tak, aby jeho svalová hmota byla optimální. Po několika týdnech někdo přinesl do kanceláře zákusky. No, Honzo, vezmi si taky, nabízeli mu. Ale Honza se bránil. Já chci vědět, co jím. Když mi řekneš, co všechno je v tom zákusku, tak o tom budu přemýšlet, jestli si dám. Budeš mít sice optimální svalovou hmotu, ale nemůžeš si dát ani zákusek. Tak to bych si rozmyslel, pomysleli si ostatní. Zvykli jsme si na nejrůznější příjemnosti. Ráno si dáváme kafe, většinou ze zvyků nebo jen tak na chuť. Po obědě něco dobrého na zub, místo abychom šli pěšky, jedeme autem nebo to vyřídíme telefonem. Televize má dálkové ovládání, abychom nemuseli vstávat. Zahrajeme si dobrou hru na počítači nebo v mobilu. Nic proti tomu, také si rád užívám. Ale co naše svalová hmota? Kdo ji chce mít optimální, musí si umět něco odříct. Stejně tak ten, kdo chce zhubnout, kdo chce něčeho dosáhnout ve sportu, v zaměstnání, v životě, musí něco obětovat a někdy se taky trochu namáhat. Ze zkušenosti vím, že stojí za to být Bohu blízko. Vnímám, jak je dobré, když ke mně Bible promlouvá. Naplňuje mě to, dává naději, perspektivu a radost do života. Bůh vyslýchá moje modlitby. Každý den se něco děje a já vidím, že v mém životě jedná Bůh. Ale není to trvalé. Nadšení časem zase opadne a já musím znovu optimalizovat svalovou hmotu, tedy svůj vztah s Bohem. K té optimalizaci patří i to, že si musím něco odepřít a trochu se namáhat a ukáznit se. Večer jít spát dřív a ráno si přivstat na modlitbu. Místo bezmyšlenkovitého koukání na televizi si sednout ke čtení Bible. Dělat si přitom poznámky, místo počítačové hry vzít do ruky dobrou knihu nebo časopis a číst. Znám také hodnotu krátkodobého půstu, času, který vyčlením tomu, abych naslouchal Bohu. Když se dívám, co všechno jsou si lidé ochotni odříct a obětovat kvůli sobě, úspěchu a věhlasu, pak si říkám, že život s Bohem má nesrovnatelně vyšší cenu. Co jsem ochoten si pro něj odříct? Nejde o askezi. Cílem není si odříkat. Nejde o to, abych takovým způsobem Boha k něčemu přiměl. Prostě mu jen chci dávat prostor a snad i dělat radost. Vím, že růst, nejen svalové hmoty, vyžaduje také oběti. Nemůžu si dovolit vše. Pavel říká, že všechno je pro něho vedlejší, jen aby získal Krista. Ovoce takových obětí je blahodárné. Máme prostor a čas přicházet blíž k Bohu. On nám dává skutečnou náplň života a pak nás pověřuje konkrétní praktickou službou.

Jako na gumě. Když se naše děti učili jezdit na kole, nebylo to vždy jednoduché. Lenka nasedla, já jsem ji podržel, ona se rozjela, zavrávorala, zakličkovala doprava a doleva a spadla. Otřeli jsme slzy a kolena a zkoušeli to znovu. A víte, co pomohlo? Když se rozjela, běžel jsem za ní a držel jsem kolo za sedátko. Pád potom tolik nebolel. Poslední fáze vypadala tak, že Lenka jela a já jsem za ní utíkal s nataženou rukou, abych byl na blízku a stihl ji zachytit, kdyby padala. Někdy obdivuji Pána Boha, že je taky ochoten takhle za námi běhat s nataženou rukou a zachraňovat, když padáme. Že se mu chce. Že nás nenechá. Ale on to sám v Bibli říká. Hospodinova ruka není krátká, že by nezachránila. Izajáš 59.1. Bůh má výhodu, má dost dlouhou ruku. Ale stejně je důležité, aby nám byl na blízku. Když něco děláme a nechceme, aby to věděl, což sice nejde, tak zajdeme kousek dál nebo se schováme za roh, kde si myslíme, že nás nevidí a zkoušíme to sami. A když padáme a tím pádem může být třeba fyzická či finanční újma nebo prostě vědomí, že jsme jinde, než bychom měli být, pak se nedivme, když nás Bůh nechá a nezachrání. Vždyť jsme sami chtěli jít dál, aby nás neviděl. Naštěstí se Bůh slitovává a to, co na nás dopouští, má vždy míru vymezenou jeho milostí. Někdy mi náš život s Bohem připadá, jako bychom byli k sobě přivázaní gumovým lanem. Máme sice určitou volnost, ale když překročíme jisté hranice a dopouštíme se kompromisu, které se Bohu nelíbí, tak najednou cítíme, že jsme od něho nějak daleko a cosi uvnitř nás nabádá, abychom se vrátili. A pak Bůh třeba dopustí něco nepříjemného, bolestného a to nás k němu přitáhne jako guma. Zdrcení, často plní šrámů na duši, někdy i na těle, jsme zase blízko Bohu. Nechci žít s Bohem jako na gumovém laně. Znám chvíle, kdy jsme si s Bohem blízko, jako bych mu seděl na klíně. Ale pak slezu, vydám se na samostatnou cestu. A jsem rád, že Bůh je blízko, že se na mě dívá a když je třeba, může zasáhnout.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Zvednuté ručičky. Máme nově v pěstounské péči dva kluky. Jsou to tak trochu naši vnuci. Děti Petry, kterou jsme měli ve stejné péči před časem. Jsou ještě malí, rok a půl, dva a půl roku, a také jsme s nimi omládli. Zžíváme se, znovu vidíme to, co je typické pro malé děti. Menší Sven je roztomilý tím, že často zvedá ručičky. Stačí k němu natáhnout ruce, někdy není potřeba ani to, a Sven se na mě podívá svým naprosto důvěřivým pohledem a zvedá ruce. Chce do náruče. Nějak jsem si předsevzal, že ho v tom nebudu odmítat. Kdykoliv takto přijde, vezmu ho. Většinou mu stačí pár okamžiků. Ale jindy umí podržet svou měkkou tvářičku na mé drsné třeba i 10 vteřin. Jeho celkový postoj, ty zvednuté ručičky a oddaná důvěra mi připomíná vztah, ke kterému nás zve Bůh. A já lépe chápu, o co mu v našem případě jde. Jako otec má taky radost, když k němu zvedáme ruce. Ne jako gesto, ale jako projev touhy. Chci k tobě do náruče. Potřebujeme vědět, že nás Bůh drží v náruči. Přijímá nás, jsme jeho, nikam nám neuteče. Zároveň se snažíme s těmito chlapečky vybudovat pevnější vztah. Vyjdeme na ulici, jednoho z nich usazuji do kočárku, druhý mezi tím odchází pryč. Volám ho, on jde dál. Trochu zariskuji, zůstanu stát a zkouším, kdy se otočí a vrátí. Už se chystám, že za ním vyběhnu. A podařilo se. Otočil se a rozšafným krokem jde zpátky. Není naše touha být Bohu blízko taky tak nespolehlivá? Jak se projevuje moje oddanost vůči Bohu? Určitě v tom mám rezervy. Znám například pohodovou radost z toho, když čtu Bibli a vidím, jak mluví přímo do mé situace. Projevem oddanosti může být třeba to, abych šel večer dříve spát a ráno měl sílu včas vstát a věnovat chvíli čtení Bible v jeho náruči. Nejen si něco přečíst, ale také přemýšlet, co mi tím textem chce říct do života, do dalšího náročného dne. Jiný projev oddanosti je dát prostor modlitbě. Jednak víc času, ale také víc soustředěnosti. Moje modlitby obsahují i otázky, ale už méně naslouchání, zda mi Bůh dává odpověď. Jakže Bůh odpovídá? Jednak tím, co právě čtu v Bibli, dále tím, že vnímám jeho odpovědi prostřednictvím Ducha Svatého, Římanům 8, 14 až 16. Najednou si uvědomím odpověď, která by mě jinak sotva napadla a která je tak jasná a elegantní. Ale není to vždy, není na to patent.

0: Za co ještě se můžeme modlit? Zkuste se ohlédnout tak 14 dní, měsíc dozadu. Co bylo tématem vašich modliteb? Za co jste se nejčastěji modlili? Přiznám se, že v mém případě jsem to často byl já sám. Svěřuji Bohu nastávající den, své problémy, starosti, prosím ho za požehnání, za řešení větších i menších problémů a starostí ve svém životě. A taky mu děkuji za vyslyšené modlitby, za to, v čem mi pomohl, kde zasáhl a za to, co mi daroval. Když však čtu 50. žalm, vidím, že Bůh mi pro mé modlitby nabízí něco víc. Nabízí, že chce mluvit o sobě. Dosud jsem se často chodil Boha ptát, co mi chce říct, co mám dělat. Chtěl jsem, aby mi odpověděl. Měl jsem jen otázky týkající se mě samého a mého okolí. Chodil jsem k Bohu kvůli sobě. Ale Bůh je větší. Dokáže odpovídat na naše otázky, vést nás, řešit s námi náš život. Ale je větší, než abychom se stále museli zabývat jen sebou a svými problémy. Co takhle chodit k Bohu proto, abychom objevovali jeho, abychom poznávali, v čem je ta jeho velikost, jaký prostě je? Ať nám řekne, co sám chce. Na spoustu svých životních otázek nemáme odpovědi. Ani lidé kolem nás. Bůh nám může dát odpovědi a vést nás, co máme říkat, co máme dělat, ale existuje něco většího a silnějšího. A to něco většího je osobně znát Boha, jeho charakter, vědět, jak uvažuje, jaké má záměry nebo přirozené reakce. Tak jako někteří při čtení detektivky dokážou po několika stránkách odhadnout rozuzlení. Znát Boha je víc než znát desatero a pár biblických pouček. Znamená to s ním chodit, stále jej poznávat. Podobně jako je třeba strávit hodně času s druhým člověkem, než se naučíme odhadovat jeho reakce, touhy a postoje. Také poznávání Boha vyžaduje, abychom ho pozorovali, poznávali a učili se od něho. Jestliže osobně prožíváme Boží velikost a známe jeho postoje, můžeme mluvit a jednat na základě toho, jak Boha známe, což nikdy nebude dokonalé. To se promítá do praktického života, do našeho jednání a rozhodování. Teprve potom můžeme jednat tak, jako jednal on. 1. list Janův 2:6. Bůh není jako člověk, jako lidé, kteří nás zklamali, kterým jsme důvěřovali a kteří nám třeba nakonec zkazili život. Znát Boha, aspoň částečně, viz 1. Korinským 13:9 až 12, a jeho velikost přirozeně vede k tomu, že ho budeme obdivovat, milovat a poslouchat. Jeho svatost nás vede do pokory, často k pokání a zároveň proměňuje nás samotné, mění způsob našeho myšlení, jednání a celého života. A tak chci stát, mlčet, nemluvit před Bohem pořád jen o sobě a svých věcech, ale spíš naslouchat, co o sobě zjevuje on, když se modlím, když čtu Bibli, když o něm přemýšlím. A přitom se modlit, Pane, jednej, konej svoje dílo, ukazuj mi, jak ty vidíš mě, moji rodinu, můj sbor, moje okolí.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
0: Já chci brečet tady. Právě jsme seděli u oběda a každý dostával na talíř švestkové knedlíky. Manželka je vylepšila tak, že jsme je nepolévali rozpuštěným máslem, ale smetanou. Na stole stál i cukr, aby si je každý mohl přisladit. 3letému Svenovi jsme rozkrájeli jeden knedlík, zalili lžící smetany a posypali cukrem. V tom se ozval křik. Já nechci cukr! Jak sebrat cukr nasypaný na rozkrájený švestkový knedlík? Už ho tam máš, teď už to nejde, abys ho tam neměl. Klouček asi minutu křičel, že cukr nechce. Manželka mu řekla, jestli hned nepřestaneš brečet, tak půjdeš do pokoje, tam si můžeš brečet. Načež se ozvalo, já chci brečet tady. Tak jsme se trochu zasmáli a nechali ho dobrečet u stolu. Však už ani nevěděl, proč brečel. Pro takové malé dítě je důležité, kde brečí. Jakoby to nebylo jedno. Je asi pochopitelné, že kluka, který brečí často a křikem se snaží si prosadit svou, posíláme do jeho pokoje. Ať se tam vyvsteká, vybrečí, uklidní a potom přijde. A je pochopitelné, že křikem ve svém pokoji si nevymůže to, co by si přál. Ani nám není jedno, kde brečíme. Na ulici, na veřejnosti se za své slzy stydíme, skrýváme je a nejčastěji pláčeme do polštáře, zavřeni ve svém pokoji. Připomíná mi to některé verše ze žalmů, kde autor chce plakat u tebe, u Boha. Možná bychom mohli říct Bohu na rameni. Tam je vhodné místo, kde můžeme plakat. Jemu můžeme říct všechno, co nás trápí, jak nás bolí křivda ze strany druhých, nebo také vlastní selhání, a můžeme s ním mluvit o svých nesplněných touhách. Bůh slyší, odpovídá, otevírá cestu a dává naději. U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. Žalm 36:10. Někdy nechceme plakat u Boha. Nejsme ochotni se smířit s tím, co Bůh chce. Vyčítáme mu, co nám způsobil, do jaké situace jsme se, jakoby jeho vinou, dostali. Možná by bylo lépe říct, že se spíš zlobíme, než pláčeme. Plakat u Boha se nám nechce také tehdy, když si uvědomujeme, že jsme si šli vlastní cestou proti tomu, co chtěl Bůh. Teď pláčeme nad výsledkem, nad tím, co jsme ztratili třeba promarněnými silami, penězi a časem. To je pak těžké plakat Bohu na rameni. Přesto má žalmista dobré zkušenosti s tím, když se i v takové situaci vrátil k Bohu. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí panovníku? Ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá. Čekám na jeho slovo. Žalm 133:5. V Boží blízkosti můžeme plakat. Tam se utišíme a vycházíme proměnění s novým ujištěním a s novou nadějí do života.

Ocenění dává křídla. V poslední době mnou hýbe několik témat týkajících se života a následující řádky, jako bych vytrhl z deníku. Například téma životní vášně. Máme nějakou vášeň, která nás žene vpřed a posouvá dál? Jednou jsem ze strany své manželky prožil takové milé ocenění. Dala mi najevo, že si mě váží, že mě považuje za chlapa. Odpoledne jsem pak šel na zahradu, kde bylo hodně různé práce. Cítil jsem se v pohodě a při síle, tak jsem se pustil do kopání staré suché višně. Sám jsem se divil, kde se ve mně bere chuť i síla. Za poměrně krátkou dobu se mi podařilo obnažit všechny hlavní kořeny a vytáhnout celý pahýl i z kořeny ven. Doma jsem se pochlubil. Mařenko, to tvoje ocenění jako by mi dalo křídla. Já jsem vykopal tu starou višeň i z kořeny. Manželka na to. Víš, už dřív jsem přemýšlela, jak ti můžu být pomocí. Řeknu vám, je to obrovská síla, když za vámi žena stojí a oceňuje vás. Ale není tomu tak vždy. Velmi často se mi stává, že z ní číší zklamání z toho, jaký jsem. Že pokud nemám vnější podněty, problémy nebo tlaky, tak se sám od sebe nehýbu. Chybí mi vnitřní síla do životních aktivit. Zaměstnání, koníčky, nějaké rutinní práce doma, to ano. To jsou oblasti, kde se sám cítím jistý a pevný, kde mi vcelku nic nehrozí a kam můžu v případě nebezpečí utéct. Když ze mě manželka prožije hluboké zklamání, pak mě její oceňování nezachrání. Stejně jako mě nepovznese a nedá sílu laciné pochlebování. Kde je prázdno, kde chybí obsah, tam nepomůže lhát, že člověk má v sobě něco hodného úcty, tedy nějaký obsah. V takovém případě nezbývá, než obsah získat. Ale jak? Souvisí to s vášní do života. Tu můžeme předstírat, ale pokud je z lidských zdrojů, tak nám nakonec vždy dojde. Skutečnou vášeň do života, do nových věcí, vztahů, odvahu jít proti drakovi a někdy i proti tomu, co ostatní považují za normální, takovou vášeň do života dává jen Bůh. Jozuovi řekl, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Jozue 1.9. Pavel měl v noci vidění, kdy mu Pán řekl, neboj se, mluv a nemlč, protože já jsem s tebou. Skutky 18.9. Mojžíš, Jozue nebo Pavel svůj životní sen uskutečnili. Naopak jiní byli hnaní vlastní lidskou vášní pomoci. Vis Saul nebo Abšalom, po sexu vis Amnon, která je nakonec vehnala do pasti, nebo jim jejich vášeň nevydržela. Došla jim slova a skončili, jako když vyschne řeka. Vis farizeové ve Skutcích 4.14 nebo bohatý mladík z Lukáše 18. Na to, jak získat skutečnou vášeň do života, vám recept dát neumím. Něco z ní často prožívám tehdy, když trávím čas sám s Bohem, když s ním řeším bolestné věci, když mu svěřuji, že mi došly síly, že nefungují osvědčené životní principy, když před ním přiznávám, že nevím, jak v některých vztazích dál, že život v mnoha ohledech nezvládám. Pokud v takové situaci dávám Bohu prostor i dost času, aby mluvil, tehdy se věci v mém nitru mění. Není to vždy vášeň, ale pokud vášeň přichází, tak je to právě tudy.

Co by si spřál? Občas, ale ne zase příliš často, se mě manželka různými způsoby ptá, co bych chtěl, co bych si přál, čeho bych chtěl dosáhnout, kam napnout síly, u čeho mám srdce. Taková otázka mě vždycky polechtá. Najednou se cítím jako rybář, co ulovil zlatou rybku, nebo jako Šalamoun, kterému Bůh nabídl, že si může přát cokoliv. Vždycky začnu mluvit o tom, čím se právě v daném období zabývám, co mi leží na srdci, o úkolech, výzvách, které mám před sebou, někdy i z dlouhodobého hlediska. Musím se přiznat, že ta přání, cíle, jakoby podléhaly inflaci. Když je člověk nerozvíjí, tak se předměty touhy smrsknou do všedních potřeb. Nic nápaditého, nic nového. Musím poznamenat, že si cením toho, že mi manželka takové otázky klade. A zjistil jsem, že se mě sice ptá a chce slyšet moje odpovědi, ale sama se s tím také potýká. Utváří si podle toho i svoje odpovědi. Není divu, vždyť patříme k sobě. Po posledním takovém rozhovoru jsem si uvědomil, že mi dosud většinou šlo o věci, činnosti, možná i o lidi a změny v jejich životech. Ale tentokrát mi zazněl v mysli verš: Můj synu, dej mi své srdce. Přísloví 23:26. K čemu že mám přiložit srdce? Kdeže mám mít své srdce? Kam nasměrovat, zaměřit své touhy? Jako tatínek jsem vždycky moc rád, když mi některé dítě dá najevo svou přízeň, lásku, když mi dává své srdce. Ať už je to dárkem k narozeninám, nebo když jdeme na procházku a dá mi ruku. A stejně tak potom touží Bůh. Co to znamená? Když je člověk nadšený pro nějakou celebritu, schání o ní všechny možné informace, má její fotku, podpis, ví o ní kde co, zajímá se, co právě dělá a mluví o ní také mezi svými kamarády a vrstevníky. Právě o to stojí náš nebeský Otec. Touží po našem zájmu, po naší lásce, vztahu s ním z naší strany. Jde mu o to, abychom mu důvěřovali. Židům 11:6. Obraceli se na něho s radostmi i starostmi, abychom ho chtěli poznávat a žít s ním. Takového upřímného vztahu si Bůh váží a opětuje nám jej svou blízkostí a věrností. Žalm 18:26. A to i přesto, že nás neušetří různých těžkostí a zkoušek. Vždyť říká: Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Přísloví 16:3. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. První list Petrův 5:7. A nebo všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Římanům 8:28. Tak přemýšlím, jak dále rozvíjet myšlenku, co to znamená dát někomu své srdce. Ne něče.

tom se na mě obrátila druhá prodavačka a ptá se, prosím, co si přejete? Jenom jsem kývl, my jsme spolu. Prodavačka si mě přestala všímat a začala obsluhovat dalšího zákazníka za mnou. Když jsme měli všechno, co jsme potřebovali, prodavačka podala manželce účet a já jsem vytáhl peněženku a zaplatil. Potom jsme s plnými taškami vyšli ze dveří. Zkuste si tu situaci představit bez toho, že bych řekl, že jsme spolu. Jedna prodavačka by se divila, že tam stojím a nic nekupuji. Druhá by se divila, že paní nakupuje a kdo si jiný platí. Většinou chodíme nakupovat buď já nebo manželka, každý sám, protože nám to časově nevychází, ale tak nějak závidím v obchodě dvojicím, které nakupují spolu. A nejen nakupují, prostě jsou spolu. Ne každý má to požehnání a možnost žít s někým. Vnímám tlaky dnešní doby, které vedou k nezávazným vztahům. K pseudomanželství, kdy si lidé pohrávají s myšlenkou jsme spolu, ale přitom si nechávají zadní vrátka, kdyby to nevyšlo. Pevnost vztahu a hloubka lásky roste tím, že jsme spolu. A to i v obdobích, kdy manželství prochází zkouškami. Kdy se například ukazuje, že máme jiné priority, jiné názory, jiné cíle. A tak známe chvíle zklamání, nedorozumění, pocity samoty. Ale nad tím vším vítězí vnitřní jistota nás obou, že Bůh chce, abychom šli spolu. Pán Ježíš Kristus je tím, kdo nás spojuje. Jeho vztah s námi je nám příkladem, jak máme a můžeme žít spolu v manželství. Už jsme s manželkou spolu nějakou řádku let. Pořád jsme každý jiný, ale i když spolu někdy nesouhlasíme, tak to prostě nemá sílu nás rozdělit. A vždycky se znovu spojíme a vyznáme si, že chceme jít dál zase spolu. Když člověk žije v pohodě, není vidět, co všechno je v jeho nitru. Ale například nemoc nebo trápení odhaluje naše srdce a ryzost vztahu s Bohem. Podobně se při různých nedorozuměních odhaluje, kdo jsem já, kdo je moje manželka. Ale nakonec si vždycky řekneme, a zase jsem na tobě objevil něco cenného, jsi pro mě pokladem, mám tě rád. K našemu manželství patří i odpusť, prosím. Patří k němu i společná modlitba a snažíme se věnovat i určitý čas tomu, že si povídáme, sdílíme se a jsme spolu.

Mít děti? Když se nám mělo narodit třetí dítě, někteří lidé říkali, to máte odvahu v dnešní době tři děti. Když se narodila zdravá dceruška Danielka a přátelé a známí ji přicházeli obdivovat, kdo si citoval někde zachycený výrok? V dnešní době už mají děti jen křesťané a cikáni. Necítím se kompetentní vyjadřovat se k tomu, proč mají děti Romové, já vidím děti jako projev Božího požehnání. Uznávám, že Boží požehnání nemusí vždy přicházet jen v podobě mnoha dětí, a na druhé straně také vnímám bolest těch, kteří by si vlastní děti přáli a nemohou je mít. Je potřeba mít odvahu k tomu, aby člověk měl dnes tři či ještě více dětí? Asi ano, ale zdá se mi, že člověk potřebuje odvahu k tomu, aby měl i jen jedno dítě. Potřebuje odvahu, aby začal podnikat, aby nastoupil do zaměstnání, aby sedl do auta nebo šel nakupovat a vlastně už k tomu, aby ráno vstal z postele, zvlášť pokud večer sledoval zprávy. Nedivím se, že se dnešní lidé bojí. Mají k tomu asi důvod. Stačí se podívat na vytunelované hospodářství, nezaměstnanost nebo na morální stav lidí kolem, na vztah k poctivosti, na zneužívání sexuality, na chování žáků a studentů ve školách, nemluvě o rozmachu novodobého okultismu či o výhledech české i světové politiky. Člověk se nezbaví strachu, pokud se chce spoléhat jen na stav svého účtu v bance, na bezpečnostní zámek ve dveřích či pořádného psa. Jistotu nezíská, když se chce opírat o své zkušenosti, vzhled nebo schopnosti. Zdá se mi, že existují síly, které záměrně vyvolávají strach a udržují lidi v obavách. Kdy jsme s manželkou vzali odvahu mít tři děti? Kdybychom zvážili naše i jejich vyhlídky do budoucnosti? No nevím. Možná je to tím, v čem vidíme hodnoty. Jsem si vědom, že naše bydlení, zaměstnání, zdraví a podobně nejsou neotřesitelné. Ale vidím hodnoty v pevných vztazích v rodině, v tom, když prožíváme vzájemnou důvěru, když sledujeme, jak děti rostou a učí se správně vnímat sebe i své okolí. A pokud ve mně začíná klíčit obava, kde na to všechno brát energii, peníze a chuť, pak mi na mysli tane Boží slib: hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto všechno vám bude přidáno. Matouš 6:33. Těch Božích slibů v Bibli o zabezpečení existuje daleko víc. Tím nechci podceňovat jiné hodnoty, jako je práce, snaha pomáhat bezmocným nebo péče o přírodu, ale přece jen si myslím, že nedosahují takové důležitosti, jako je hodnota důvěry v Boha a dobrých vztahů mezi lidmi, zvlášť v rodině. Přesvědčili jsme se, že Bůh se stará, že nás vede a vyučuje tak, abychom mu věřili i ve věcech všedního života. On je zdrojem naší odvahy, proto jsme všechny děti vděčně a radostně přijali jako dar a projev Božího požehnání. Mým cílem není burcovat, abyste všichni měli tři děti. Nakonec jsme s manželkou díky pěstounství vychovávali kromě svých tří ještě další tři děti. Jen s potěšením vyjadřuji, že se pořád ještě chci učit v běžných věcech Bohu víc důvěřovat. A zároveň se učit nevěřit těm, kdo se nám snaží nahnat strach a nějak nás zmanipulovat. Ať to jsou duchovní síly temnoty, lidé nebo okolnosti kolem nás.

Vnitřní touha. Moje žena vyrostla na vesnici a toulání se po loukách a lesích, zpěv ptáčků a zurčení potůčku je její živel. Já jsem vyrostl v domě vzdáleném sotva 100 metrů od samotného centra 60-tisícového města. Můj živel jsou ulice, křižovatky, obchody, davy lidí. Jsme s manželkou každý jiný. Chápete ten rozdíl? Nechápete. Dnes žijeme ve 30-tisícovém městě. Do centra města i do lesa to máme 10 minut. Před několika lety Majka vyjádřila touhu: já bych chtěla domeček u lesa a s potůčkem. Kde bychom na to vzali? Pomyslel jsem si. A navíc teď žijeme něčím úplně jiným a potřebujeme městské vymoženosti. Na její touhu jsem řekl a k narozeninám jsem jí koupil hezký obrázek podhorské krajiny s domečkem, lesem a potůčkem. Nicméně po nějaké době jsem zase slyšel: já bych chtěla domeček u lesa a s potůčkem. Pomyslel jsem si to též, ale usoudil jsem, že druhý obrázek to nevyřeší. Pořídili jsme si na kopci příměstskou zahrádku, jakousi náhražku za domeček u lesa a s potůčkem. První rok jsme tam celá rodina nadšeně pracovali, druhý rok méně nadšeně, pak zahrádka asi 2 roky ležela ladem a teď je to 3. rok, co ji pracně znovu dobývám z moci pampelišek, plevele a kamení. Byl to omyl, řekla mi na to Majka a já to nechal bez komentáře. Prožil jsem několik dní a nocí, kdy jsem se musel vypořádávat s tím, jestli opravdu každou touhu zašlapu, jestli opravdu nerozumím nitru člověka, který je doma v přírodě, jestli si žiju jen vlastním životem, tím, co mě baví, a hluboké vnitřní prožívání své ženy ignoruju. Musel jsem se vypořádávat s tím, že manželčiny touhy opravdu možná umírají, že tím ona sama chřadne, že sice funguje, ale uvnitř jen živoří a skomírá. Její naděje umřela a všechny pokusy ji oživovat mi manželka zakázala. Zavalil je smutek. Dotýkalo se mě to, ale východisko jsem neviděl. Nemáme na to. Přece se nezbavíme svého bydlení na dobrém místě tady ve městě a nepůjdeme někam nevím kam. Přece. Včera večer skoro před půlnocí jsem se před Majkou rozpovídal. Já nejsem tak vyhraněný městský kluk, za jakého mě považuje. Popisoval jsem, jak v tom všem vnímám Boží působení, jak rozumím její představě o domečku, jak si ho představuji já. Dokonce jsem zmínil i lokalitu, kde by mohl stát. A Majka mi v jednom okamžiku uvěřila. Naděje ožila. Ne, domeček zatím nemáme, ale naděje žije. Můžeme o této touze spolu mluvit, rozvíjet ji, modlit se za její splnění a sledovat, jak jedná Bůh. Dnes po letech máme maringotku na vlastním pozemku, ale potůček zatím nikde. Za to tam je vlastní studna. Jezdíme tam v létě jako na chatu. Když se rozhlédnu šířeji, vidím, že mnoha lidem umírá naděje a oni sami také chřadnou. Pochopil jsem, jak důležité je sdílet s druhými jejich i své naděje, protože naděje je palivem života.

Pokojný noční čas a příjemný poslech Rádia 7 vám od mikrofonu přeje Broňa Procházková. Minula půlnoc, začíná pondělí 22. června. Noční vysílání přinese za 15 minut relaci Světem Bible. Když sledujeme nějaký příběh v knize nebo ve filmu, jsme obvykle zvědaví, jak to z hrdiny dopadne. Pokud se díváme na stav dnešního světa, možná nám naskakují podobné, ale mnohem důležitější otázky, kam to všechno spěje a jaký osud vlastně lidstvo čeká. Některá vodítka nabízí poněkud tajemná poslední kniha Bible, Zjevení Janovo. V relaci Světem Bible si ji poprvé přiblížíme ve 1:15. V rámci letní série nabízíme v Pohovce výběr těch nejzajímavějších rozhovorů, které jsme natočili ve studiu a v terénu během let 2022 až 2025. Dnes si poslechneme kapelu Adonai a album Vytrváme z roku 2025. Přidejte se k poslechu po jedné hodině. Redaktorka České televize chce natočit reportáž o emigraci z Československa za komunismu. Na návštěvu jednoho stárnoucího páru ve Walesu zve Vladimír Hauser 15 minut po druhé raní při čtení z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Dá se zvládnout kolotoč mezi prací, péčí o rodinu, službou v církvi a spokojeným manželstvím, aniž byste se cestou zhroutili? Najít zdravou rovnováhu je disciplína, ve které selhávají i ti nejlepší z nás. V Rozmaríně se moderátorka Radka Mazurová zaměří na to, jak si správně nastavit priority a hlídat si hranice dřív, než dojde k vyhoření. Své osobní zkušenosti, chyby i osvědčené recepty na zdravý balanc nasdílí host pořadu Zuzana Lančová. Rozmarínu, reprízu Rozmaríny poslouchejte po 15:30. Z pořadu nočního vysílání ještě zmíním štafetu, ta začíná ve 4:15. Štafeta je aktuálně pořad, ve kterém běží dlouhodobá série o tom, jak vést křesťanský dětský klub či oddíl. A ve 4:45 se zaměříme na přípravu pravidelné schůzky. V 17:00 pak nejen chlebem, Jaroslav Pokorný se bude zabývat církví jako boží rodinou a o 17:30 je tu séla manželů Šanderových. Tolik nahlédnutí do programu před námi, ať už se k poslechu přidáte jen na pár chvil nebo na celé dlouhé hodiny. Kéž je vám s Rádiem 7 dobře.

0: Kam spěje náš současný svět? Jaký osud lidstvo v budoucnu čeká? Odpovědi na tyto otázky nabízí, nebo spíše nastiňuje, poslední kniha Nového zákona Zjevení Janovo, kterou začínáme studovat v pořadu Světem Bible. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho svým hlasem přiblíží Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, právě vstupujeme do další biblické knihy. Je to kniha velmi zvláštní, řekl bych, že je více zvláštní, nežli všechny zvláštní knihy v Bibli. Zase na poměrně dlouhou dobu před námi leží novozákonní kniha, je známa pod názvem Zjevení Jana. Pro mnohé lidi je tato biblická kniha opředena bezmála tajemnem. Přiznám se, že tato kniha přichází do našeho plánu na řadu vlastně jako poslední z celého cyklu právě proto, že jsem si na ní moc netroufal. Překlad komentáře našeho známého učitele doktora McGee pro moje další zpracování těchto pořadů připravili manželé Dana a Petr Zemanovi z Brna, jejichž hlasy pravidelní posluchači Trans World Radio už dobře znají a slýchají v rámci jiných pořadů. Když začínáme probírat knihu Zjevení, mám poněkud smíšené pocity, vyznává spolu se mnou také náš učitel, ba vůdce v těchto pořadech. Vlastně se toho trochu bojím. Je to přece jedna z velkých knih Božího slova. Zároveň upřímně přiznávám, že mě zaplavuje ohromná radost, když ji otevírám. Dovolte, abych to, co jsem právě řekl, vysvětlil. Už docela dlouho jako určitou formu relaxace čtu napínavé příběhy a mezi nimi také detektivky. Tajuplné příběhy jsou víceméně už léta mým hobby. Četl jsem jich hodně od spisovatelky Agáty Christie a skončil jsem s nimi z toho prostého důvodu, že po přečtení několika z nich už celkem snadno uhodnu, kdo je pachatelem předmětného zločinu. Rád čtu Dorothy Searsovou, pokračuje náš stařec, který nás tu připravuje k podrobnějšímu pohledu na knihu Zjevení. Mimochodem, tato autorka je křesťanka a v jejich knihách je mnoho citátů z písma. Dá se říci, že neobrácení lidé se touto cestou seznamují s Biblií. A to povětšině, aniž by si to nějak zvlášť uvědomovali. Každopádně se mi ta četba plná tajemství líbí. Dejme tomu, že bych se při večerním čtení takové dobré knížky dostal pak někdy až třeba kolem 1 hodiny ráno k místu, kdy je hrdinka připoutána nějakým lumpem ke kolejím, po nichž má asi za 20 minut projet vlak. Je v zoufalé situaci. Napadá mě, že hrdina, který tu před chvílí v příběhu vystupoval, by se tam určitě mohl dostat a vysvobodit ji, ale v zápěti se dovídám, že tento statečný mladík je v téže chvíli přivázaný k židli u pilíře ve sklepě starého skladiště a pod tou židlí je krabička s dynamitem, od něhož vede zápalná šňůra, která už hoří. Jistě uznáte, že nemohu hrdinku i hrdinu v tomhle jejich postavení opustit, i když pro mě je právě 1 hodina v noci. Ale protože už je opravdu čas, abych se v posteli otočil na druhou stranu a usnul, přeskočím stránky až někam na konec. A tam je docela jiná scéna. Hezký venkovský dům, oba, hrdinka i hrdina, sedí na dvoře. Bílý laťkový plot kolem, nyní jsou manželé, na trávníku si hraje jejich malé dítě. Překrásný, pohodou dýchající obrázek. Tak a dejme tomu, že bych se potom později vrátil k tomu místu, kde jsem přestal číst a oběma bych v duchu řekl, nevím, jak se z téhle mizerie hodláte dostat, ale jedno vám prozradím, všechno s vámi dobře dopadne. A tak, přátelé, ať situace kolem nás je jakákoliv, máme v Bibli jednu knihu, jmenuje se Zjevení Jana, a v ní se dovídáme, jak to nakonec dopadne. Upřímně přiznávám, že jsem znepokojený tím, co se dnes děje všude kolem nás, povídá náš starý bratr kazatel. Jako bych se díval na temný obraz, jak to jen může všechno skončit. Udělám jednu věc. Otevřu poslední knihu Bible a jak čtu, zjišťuji, že to má dopadnout dobře. Víte o tom? Kdo si řekl, že věci jsou v sedle a řídí lidstvo? A ono to tak opravdu vypadá. Zdá se, jako by dokonce ďábel měl svůj den. Tomu zdání dávám za pravdu, ale nesmíme zapomenout, že poslední slovo bude mít Bůh. On ovládne závěrečnou scénu. On ve skutečnosti vládu nikdy nepozbyl. A blíží se doba, kdy sám Bůh dosadí na trůn svého syna, Pána Ježíše Krista, aby tu nade vším panoval. Teď to na zemi opravdu vypadá temně. Skoro si někdy myslím, že ten, kdo dnes zůstává příliš velikým optimistou při pohledu na situaci ve světě, má snad nějakou vadu myšlení. Svět je totiž objektivně v zoufalém stavu. A přesto nejsem pesimista, dodává náš starý kazatel, neboť mám v rukou knihu Zjevení a každému, kdo věří v Krista, mohu říci, nebojte se, všechno dobře dopadne. Události spějí k závěru, který má v rukou Bůh. Proto chci být s ním, být mu co nejblíž, anebo jak to vyjádřil Calvin, raději teď ztratím a potom získám, než abych nyní získal a potom ztratil. Chci vám říci, přátelé, že patřím k těm, kdo nyní zdánlivě ztrácejí, ale později nepředstavitelně získají. Jak to mohu vědět? Stačí pozorně číst knihu Zjevení. Doufám, že ji budete pozorně číst s námi.

Jak jsem už řekl, přiznává se nám náš hlasatel Božího slova. Ke knize Zjevení přistupují s bázní a rozechvěním. Prvotním důvodem není ani tak vědomí vlastní nedostatečnosti, ačkoliv i ta se možná projeví, ale jsou tu jiné faktory, které budí tento pocit nejistoty při výkladu. Nechci nikoho podceňovat, ale především tu hraje roli pravděpodobně nedostatečná znalost písma u posluchačů. Kniha Zjevení je poslední, 66. knihou Bible. Nejde o prosté pořadí, ale máme-li správně porozumět tak těžké biblické knize, znamená to pro nás, že musíme dobře znát také všech předchozích 65 knih, dřív než se dostaneme až sem. Musíme mít základ v tom, že jsme se propracovali celou Biblií až k této závěrečné knize. Je zapotřebí, abychom se vcítili do hloubky záměru celého písma a abychom měli v paměti všechny důležité skutečnosti, které jsou v něm obsaženy. Druhým faktorem, který mě před zahájením probírání této knihy Zjevení znepokojuje, připojuje náš McGee ke svému výčtu rozpaků další položku, je atmosféra naší současné doby. Ani ne tak proto, že je to věk skepse, čili všeobecné nedůvěry a pochybovačnosti, ale hlavně proto, že žijeme ve dnech těžkostí a zatemněného duchovního výhledu. Je mizivě málo vyzrálých vůdčích osobností v kterékoliv oblasti. Ve vládě, v politice, ve vědě, v armádě, ve školství, v kultuře. Špičkoví vzdělanci nedokážou spravovat mnohdy ani své vlastní rodiny, ani svá vlastní akademická pracoviště, natož aby se mohli ujmout vůdčí úlohy pro nějaký větší kousek světa. Biznis je dnes v rukou obchodních magnátů. Hodně se toho napovídá, ale mnohdy v tom povídání není nic, co by až tak stálo za řeč. Žádná z těchto dílčích skupin, stran nebo jiných segmentů naší společnosti nemá jakékoliv perspektivní, čili výhledové řešení. Jednotlivé státy a celá seskupení jsou vlastně jakýmsi královstvím bez krále. Není zde jediné veličiny, která by nás mohla vyvést z takzvaného morálního marazmu a z těžkých společenských problémů, které nás všechny polapily. Žijeme v přenesnadné době. Myslím, že v té nejhorší z celé historie církve, hodnotí podle svého porozumění náš učitel.

Různí moudří lidé se zajímavě vyjádřili k naší současnosti. Náš doktor McGee nám ze své doby a ze svého amerického prostředí cituje celou řadu osobností, které se k této věci, k této naší aktuální části dějin, nějak vyjádřili. Mnohé z nich jsou u nás asi zcela neznámé podle jména a nutno říci, že většina těch citátů obsahuje nápadné stopy pesimismu. Pozorní a významní lidé cítí, že se ve světě něco vážného děje a že tento svět v blízké době nečeká nic moc dobrého. Doktor Urey z Univerzity v Chicagu, který se kdysi podílel na výrobě atomové bomby, uvedl před lety svůj článek v časopisu Collier větou: "Bojím se a chci i ve vás vyvolat strach." Doktor John Mott se vrátil z cesty kolem světa a prohlásil, že svět se nachází v tom nejnebezpečnějším období svých dějin. A pak se ve svém zamyšlení ptá, kamže vlastně spějeme. Sám na to říká, přemýšlím-li o tom, co jsem viděl a slyšel, přichází mi na mysl, že Bůh připravuje cestu pro nějaký mohutný přímý zásah. Kancléř Robert Hutkins z Univerzity v Chicagu před několika lety šokoval mnoho lidí svým výrokem, že věnovat výchovné úsilí mládeži mezi 6 a 21 lety nemá cenu. A na vysvětlenou dodal, že svět asi tak dlouho ani nepotrvá. Z toho důvodu také tvrdil, že bychom měli začít se vzděláváním dospělých. Časopis The Christian Century, křesťanské století, vytiskl článek Wessnera Fallava, v němž je mimo jiné řečeno, úlohou křesťana je konat přípravy pro konec světa. Nějaký doktor William J. v časopise Road to Civilization, cesta k civilizaci, napsal, nápisy psané neznámou rukou na stěnách všech 5 světadílů nám dnes prozrazují, že den soudu je na dosah. Generál Douglas MacArthur to prý vyjádřil slovy, máme poslední příležitost. A prezident Eisenhower řekl, bez morální obnovy na celém světě nemáme žádnou naději. Jdeme vstříc dni, v němž zmizíme v mračnu atomové exploze. Ponurost tohoto obrazu sestaveného z citátů různých osobností dokresluje navíc ještě skutečnost, že řešení problémů, které teď jako společnost na celém světě prožíváme, není známo ani ze strany náboženských institucí, přestože i tam by lidé rádi našli východisko. Lidé ve vysokém postavení už dávno při pohledu do budoucnosti předpovídali, že přijde velká krize. Rád bych věděl, co by říkali, kdyby žili dnes, povídá náš učitel. Výsledkem této předtuchy byl u některých lidí, zvláště poctivých probuzeneckých teologů, ale i prostých věřících, vzrůstající zájem o knihu Zjevení.

V přístupu k knize Zjevení se dobří vykladači sice různí v názorech na některé detaily, ovšem pokud jde o širokou interpretaci celé knihy Zjevení, knihy jako celku, chci se přehledně zmínit o čtyřech hlavních systémech přístupu k této knize. Za prvé, preteristická interpretace. Ta má za to, že celé Zjevení se už naplnilo v minulosti. Opírá se o odkazy na místa, která existovala za dnů Jana a v době Nerona či Domiciána. Tento názor zastávala snad většina německých teologů, včetně Eliota. Podle nich bylo smyslem knihy Zjevení dát útěchu pro následované církvi a byla napsána symbolickou řečí, aby byla srozumitelná křesťanům všech dob. K tomu jen poznamenávám, praví náš pilný a upřímný čtenář písma, že tahle kniha byla skutečně napsána pro útěchu božího lidu a s platností pro každý věk. Ovšem zastávat tento preteristický přístup znamená, že byste celou knihu Zjevení mohli docela dobře z Bible vyhodit jako bezvýznamnou pro současnost. Myslím, že tento postoj byl posléze v historii dostatečně vysvětlen a po zásluze opuštěn. Druhý přístup je historická interpretace. Ta říká, že Zjevení se naplňuje průběžně v dějinách církve, od dnů Janových až po dnes. K tomu zase náš učitel poznamenává, že v tom je velký kus pravdy, zejména pokud se týče sedmi sborů, jak ještě dále uvidíme. Ale kromě toho je jasné, že Zjevení je současně knihou prorockou nejen z pohledu samotného pisatele, nýbrž také ještě z pohledu našeho. Třetí přístup je historicko-spiritualistický. Je vlastně jen určitým přepracováním předchozí historické teorie. První s ní vystoupil Sir William Ramsay. Tvrdí, že dvě šelmy, k nimž v textu zanedlouho dojdeme, představují vládnoucí a provinciální Řím a že těžištěm knihy je povzbuzení křesťanů. Tato teorie má za to, že se Zjevení už z větší části naplnilo a pro dnešní církev jsou v ní už jen duchovní lekce. Systém, který dnes známe jako amilenialismus, převzal v podstatě tento názor. Dá se ovšem říci, že rozptyluje a maří účel celé knihy. V jednom teologickém semináři jsem studoval Zjevení v řečtině a angličtině z pohledu amilenialistů. S úžasem jsem pozoroval, jak se fakta uvedená v knize velmi rychle jakoby rozprášila do vzduchu zjednodušujícím výrokem. To jsou jen symboly. Ale nikdy nám nebyli schopni říci, jaké symboly, symboly čeho. Horší je, že z tohoto názoru se vyvinuly některé velmi rozmanité a často příliš konkrétní druhy výkladu. Jeden vykladač vidí v jistém symbolu Lutera a reformaci, zatímco jinému zobrazuje tentýž symbol třeba vynález knihtisku. Domnívám se, že výklady tohoto typu nabourávají smysl celé knihy Zjevení. A tak je tu čtvrtá, futuristická interpretace. Ta vidí knihu Zjevení především jako knihu prorockou. A také já tento pohled zastávám a nyní zde hodlám dále předložit. Představuje nám svůj pohled náš důvěrně známý doktor McGee.

Při tom futuristickém přístupu ke knize Zjevení se většinou zachovává jistá forma výkladu, která se řídí podle knihy samé. To je patrné z přehledu o jednotlivých pasážích celé knihy. Začíná zjevením oslaveného Krista, pak nám je představena církev a uvedena vlastně celá její historie. Na konci třetí kapitoly je církev vzata do nebe a pak už ji víc nevidíme jako církev, ale jako nevěstu, která znovu přijde na zem s Kristem, až se sem vrátí, aby zřídil své království. To bude o něch tisíc let vlády, o nichž Jan mluví dále. Bude to zkušební doba, na jejímž konci bude Satan ještě naposledy nakrátko propuštěn. Následuje skoncování s poslední vzpourou a začíná věčnost. Toto je v probuzeneckých kruzích dost všeobecně přijímaný pohled na knihu Zjevení, který vyplývá především ze samotného textu knihy. Tato interpretace pochopitelně má dnes mnoho kritiků, kteří nejen, že se jí snaží zpochybnit, ale vyjadřují se o ní někdy i dost drsně, protože zasahuje jejich vlastní představy. Přitom se stávají různé neblahé příhody všelijakých nedorozumění, které celou situaci obyčejně jen komplikují. Nedávno vyšel takový kritický spisek, napsaný sice zběhlým redaktorem, ale z hlediska znalosti Bible naprostým laikem, uvádí příklad náš teolog. Autor mě osobně v něm cituje jako někoho, kdo nebyl schopen odpovědět na jeho otázky a především argumenty, které měl. Ve skutečnosti tomu bylo tak, že mě jednou ráno zatelefonoval domů, právě když jsem byl na odchodu. Navíc mi nebylo zrovna dobře a nechtělo se mi diskutovat s člověkem, který, jak bylo patrné, o věci moc nevěděl a přitom byl fanaticky zaujatý. Ve svém spisku tenhle člověk pak uvádí, že jsem nebyl schopen odpovědět na jeho otázky. Jestli ovšem i jiné vykladače Bible cituje tentýž člověk tak falešně jako mne, pak jeho knize vůbec nelze důvěřovat. Tolik komentář a zkušenost našeho učitele. A k této problematice, než se s dnešním pořadem rozloučíme, ještě malé vysvětlení. Pojmem milénium se označuje tisícileté království, tak jak je psáno ve 20. kapitole Zjevení. A k tomuto pojmu, k tomuto období, různí lidé přistupují různým způsobem. A milenialisté mají za to, že tento pojem je jen symbolický a že se v průběhu dějin již odehrál. Tak jak jsme se už zmínili o té historicko-spiritualistické interpretaci. Když jsem byl mladý, lety i jako křesťan, setkal jsem se s jinou teorií známou jako postmilenialismus. Postmilenialisté věří, že svět bude lepší a lepší, že církev obrátí celý svět a že až potom Kristus přijde a bude panovat. Inu, dnes je tento názor víceméně pohřben. Po dvou světových válkách, při celosvětové ekonomické depresi a krizích nejrůznějších lokálních válečných konfliktů, jimiž se do jisté míry potácí celý svět, je už jen nepatrný počet těch, kteří by tento postmilenialistický názor ještě obhajovali. Premilenialisté berou tento děj doslova tak, jak je v Bibli napsán, tedy jako prorockou předpověď veřejného, viditelného, celosvětového panování Krista, které bude zahájeno jeho osobním příchodem na tuto zem, jemuž ovšem bude předcházet vtržení církve. Apoštol Pavel k tomu povídání o vtržení církve napsal: těmito slovy se potěšujte. A tak se těšíme na příští setkání, kdy budeme v úvodu ke knize Zjevení a potom také ve čtení samotného textu postupně pokračovat. Bůh vám žehnej.

Z dnešního setkání nad knihou Zjevení se rozloučil Pavel Vopalecký. Pořad Světem Bible vznikl na podkladě výkladových poznámek doktora Johna Vernona McGeeho. Posloucháte noční vysílání Rádia 7, které v jednu hodinu přinese pohovku s kapelou Adonai a albem Vytrváme. A ve čtvrt na tři čteme na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře.

Krátce před jednou hodinou v pondělní noci dospívala kapela Lift Up. Před námi písnička, ve které se zpívá Věřím v tebe, jsi Bohem zázraků.

0: pondělí 22. června uplynula první hodina. Na Rádiu 7 s vámi Broňa Procházková. A před námi hodina, která patří Pohovce. Uplynulo 12 let, co vznikla kapela Adonai, která dosud skládá české autorské písně oslavující Boha. Přestože jsou jednotliví členové rozeseti po celém území České republiky, změnilo se osazenstvo i jejich životní fáze. Láska k hudbě a touha po tvorbě a sdílení dobré zprávy o Ježíši Kristu neuvadla. Vzniklo album Vytrváme. Co pro ně znamená vytrvat, čeho si na sobě vzájemně váží, nebo jaký je Kuba Pípal vedoucí, to i mnohem více se dozvíte v rámci aktuální série The Best of Pohovka 2022 až 2025.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Vítejte u dalšího dílu pořadu Pohovka na Rádiu 7. Dnesním dílem vás bude provázet Karolína Vološinová. A nevezmu vás tentokrát možná ku podivu na žádný festival. Vezmu vás totiž do našeho studia, kde zkoušela kapela Adonai nové písně z alba Vytrváme a její členové pečlivě nacvičovali na turné. Uslyšíte nejen písničky, ale i komentář k tomu, jak to všechno vlastně vymysleli a jak probíhala příprava a tvorba. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Možná znáte tu realitu života, že někdy přijdete v sobotu do práce a v té moderatorské a redaktorské práci je to docela běžný fenomén. O to víc mě překvapilo, že máme rozsvíceno. Jsem si říkala, kdo nám to tady v Rádiu 7 loupe perníček. Tak jsem se přišla podívat a ejhle, sestava kapely Adonai. Vítejte.
1: Ahoj, ahoj.
0: Vaše sestava prošla určitou změnou a vítám tady Beu Pernicovou, ta teďka hrála na klávesi. Čau.
2: Ahoj.
0: Pak je tady Natka Koutecká, zpívá. Nevím, jestli i dneska něco bude zpívat, asi jo. Hlas máš.
2: Mám, ahoj.
0: Čau. A pak je tady trojce Jakubů. Možná se zeptám tady Jakuba Zabystřana. Jak to máte v kapele, jak jako se oslovujete, abyste se nepletli?
3: Jo, my jsme teda tři Jakubové a já jsem Jakub a
0: Zabystřan.
3: Pak tady máme bubeníka, on je Jakub Ides.
4: Ahoj. Ahoj, ahoj.
3: A mu říkáme Kubas. A pak máme našeho frontmana Jakuba Pípala.
5: Ahoj.
6: Ahoj, já jsem Kuba.
0: Novým článkem v kapele je taky Filip Voch. Filipe, čau.
7: Ahoj, ahoj.
0: Než se k tomu dostaneme, proč tady vlastně jste? Vy jste kapela, která prošla rozsáhlou obměnou a stále funguje. Kolik let už letos slavíte? Napověda?
6: 11. 11 let to bude.
0: To je docela dost. Jak dlouho hrajete v kapele? Jak jste se do ní dostali? Kubo, můžeš začít.
6: Tak vlastně já jsem ji založil, takže já jsem od samého počátku.
0: Že to je vlastně tvoje kapela?
6: Nechci, aby to tak bylo. Chci, aby to byla naše kapela. Mm-hmm. Ale je pravda, že od začátku jsme vytáhli z šuplíku moje skladby a ty první dvě alba jsou víceméně moje tvorba. Mm-hmm. Ale postupně, třeba teďka to třetí album, tak tam jsou nějaké moje písničky od Beji a od Natky, takže mám radost, že můžeme společně tvořit a že to nejsou moje písničky jenom.
0: Jak dlouho hraješ, Beo, ty v kapele a jak ses do ní dostala?
2: Já v kapele hraju zhruba 2,5 roku a dostala jsem se do ní díky Kubovi, který mi napsal, že potřebuju klávesačku, tak jsme to dali dohromady.
0: Dobře, děkuju. Naty, jak ty a tvůj zpěv? Jak jste se dostali do kapely Adonai?
8: Tak já jsem v kapele od roku 2015 a dostala jsem se tam vlastně proto, že Kuba frontman odjížděl na rok do Francie, do zahraničí a potřebovali někoho, kdo bude nějaký ten toho hlavního zpěváka, který i nějak povede, když tady nebude, aby ta kapela vlastně pokračovala, takže jsem dostala tuhle nabídku a šla jsem do toho, no.
0: Jak je na tom Kubas?
4: Ano, tak já jsem tady s Adonai druhým rokem a vlastně dostal jsem se do Adonai, když jsem si pozval Adonai na náš festival, festival pro rodinu, jich pro rodinu v Ostravě. A tam jsem vlastně tak nějak obskakoval trošku bicí a pomáhal jsem stavět, sklízet a Bea si mě všimla a tak se vyptávala, no a zjistila, že jsem taky bubeník, tak jestli bych to s nima nechtěl zkusit, no.
0: Takže mlátíš do škopku z Adonai.
4: Přesně tak.
0: No a Jakub?
3: Jsem v Adonai úplně od samého začátku. My jsme s Kubou sloužili ve stejné církvi v křesťanském sboru v Českém Těšině a když přišel tady ten prvotní input zakládat tady tu kapelu, tak jsem už spolupracoval s Kubou, takže jsem úplně od začátku.
0: Dokázali byste vybrat z toho repertoáru, který zatím jste odehráli i veřejně, nějakou vaši oblíbenou píseň a proč je vaše oblíbená?
6: No já si myslím, že od samého počátku se drží písnička Adonai a vlastně díky té písničce se jmenujem Adonai, protože my když jsme vznikli, tak potom nás pozvali na velkou konferenci křesťanů střední Evropy a my jsme byli začínající kapelka a chtěli po nás název a my jsme v té době neměli žádný název a tak jsme přemýšleli a v té době už jsme například hráli Chválu Mesiáš, Adonai a Králů král. A vlastně, když jsme se zamýšleli nad tím, tak to Adonai i pro nás bylo takové nové s tím úžasným významem, že toužíme potom, aby i to nějaké motto kapely Adonai bylo, že chceme, aby Bůh byl pánem našich životů.
0: Beo, tvoje oblíbená?
2: Určitě souhlasím s Kubou, nicméně pro mě určitě oblíbená písnička i Je má síla, protože to mluví o tom, že vlastně, když nemáme sílu, tak my můžeme hledat v Bohu a to je podle mě důležité.
0: Tak, Natka?
8: Přemýšlím a asi taky Je má síla, je taková moje oblíbená.
0: Tak, Kubas?
4: Tak moje nejoblíbenější je Žalm 8, protože se mi hodně líbí ten groove, co tam je v tom.
0: Na bicích si to užíváš. Jakub?
3: Já mám oblíbených vícero a asi nejvíc teďka momentálně z toho nového alba Živý král. Ona je taková hodně silná, taková, až to posluchači uslyší, tak si myslím, že mi dají za pravdu.

0: Vaše písně jsou k dispozici v notových zápisech i s akordy na webu. Já vám chci poděkovat za ten nápad, protože často ve sborech se setkávám s tím, že by hráli místní jako hudebníci schval něco jiného, než jsou zvyklí, ale nemají akordy. Tak se chci zeptat, jestli plánujete ty akordy písní zpřístupnit i v případě toho nového alba.
1: Určitě je to náš takový záměr, aby ty chvály se vlastně šířily v církvích, ve sborech, společenstvích, takže určitě to plánujeme.
0: Deska nese název Vytrváme. Texty a hudbu psal kdo?
2: Vlastně byla to kooperace a s tom mám velkou radost. Například i na jedné písni spolupracoval Corey Simon, Američan, který tady byl v České republice. Takže...
0: And Divine Attraction.
2: Ano, přesně tak. Takže vlastně i třeba bývalá zpěvačka Katka Marťáková složila text K tobě blíž. Takže mám radost, že se na to může podílet více lidí. A vlastně, když si zakoupíte CDčko, tak tam u každé písničky je přesně, kdo složil text, kdo se podílel na hudbě.
0: Co pro vás jednotlivě znamená ta deska Vytrváme? V čem a proč vytrváváte?
2: Tak za mě, tím, že jsme říkali, že například já jsem už od samého počátku, tak člověk vidí ten vývoj té kapely a vidí, že to je možná čím dál těžší tvořit, sejít se. Protože teď jsme rozmístění všichni po celé republice, od severních Čech, jižní Čechy, jižní Morava, Slezsko. A mnozí z nás máme děti, manželky, manžely a tím pádem je to mnohem náročnější, než když jsme se sešli jako ta sestava studentů v Českém Těšíně, která prostě jednou za týden v neděli nebo v sobotu asi zahrála.
0: Čím by ho ty vytrváváš?
3: Tak nějak trošku ve všem, protože toho není málo a je to výzva. Takže pro mě je to určitě aktuální téma.
0: I vytrvat na zkoušce, protože jsi tak trochu nemocná, že?
3: Přesně tak.
0: Filipe, co pro tebe znamená vytrvat a podílet se na této desce?
4: Pro mě znamená vytrvat teďka ty dva roky, co jsem ještě na škole, tak to zvládnout s tím vším, a i s prací, a i právě s kapelou, tak je to hodně, tak vytrvat v tom.
0: Aha. Jakub?
5: Já to mám si dost podobné jak Kuba, taky jak říkal, že tady je od začátku, tak taky to mám podobně. Teďka máme čerstvě 5měsíční holčičku, tak toho je teďka jako hodně kolem dokola, ale myslím si, že to je velká challenge pro nás, pro všechny.
0: Máš noční směny.
5: Přesně tak.
0: Kubas?
6: Tak já mám taky podobné věci, jak tady ostatní členové, ale já jsem to spíš bral tak, že na tu kapelu naší Adonai, že vlastně ať vytrváme, ať to nezabalíme, ať prostě dál šíříme evangelium.
0: Mm-hmm. Naska?
1: No, taky to tak beru, že vlastně je to taková výsada, že můžem v dnešní době svobodně hrát, o Bohu zpívat. Mm-hmm. A tak si toho taky vážím, i přesto, že je to náročný skloubit s rodinami a pracemi a dalšíma aktivitama, takže vytrvat v té službě, no.
0: Je nějaká dovednost, kterou jste si osvojili během tvorby a nahrávání, alba Vytrváme? Něco vás někoho spontánně napadá?
2: Já jsem byl zvyklý, že když jsme tvořili s Adonai ty dvě předešlé CDčka, tak vždycky všechno bylo jasně připraveno, šlo se do studia a tam se to nahrálo. Teďka jsem se cítil velmi nepřipraven a vlastně zároveň ty věci tam byly jasně ujasněné, ale například elektrické kytary jsme tvořili až ve studiu a řekli jsme si, tohle nahrávat budem, tohle ne, tohle zahraj. Tak pro mě to bylo taková nová zkušenost a možná dovednost vlastně tvořit teď a tady něco, co potom bude na albu.
0: Bea?
3: Asi spolupráce. Přece jenom je to i pro mě nové. Já jsem nikdy předtím úplně album jako netvořila, takže i ta spolupráce s více lidma a tvoření nových věcí je pro mě určitě nová zkušenost.
0: Filip?
4: Jak říkal Kuba, tak dělat hudbu jak kdyby pod tlakem a za krátký čas.
0: A ještě kvalitně, že?
4: Kvalitně, no.
0: Tak.
5: Já mám taky asi tu spolupráci. Měli jsme každý člen ve skupině nějaký úkol, A snažili jsme se i teďka v rámci té plánované tour každý něco udělat a myslím si, že to funguje hezky a když jedeme jako tým, tak to funguje.
6: Tak pro mě bylo asi nová zkušenost to, že jsem fakt nahrával do vypětí všech sil a úplně až do mrtě, protože si pamatuju, že v té zkušebně bylo vedro, opravdu jsme tam byli dlouho, byl tam nějaká klimatizace, kterou jsem měl za zády, tak jsem ji tam objímal chvilku. Jako, ale opravdu, no, já už jsem ani pořádně nemohl mít uspořádané myšlenky a ještě jsme to museli doklepnout, takže tady toto bylo pro mě takové nové.
0: Osvojila jsi ty na ty nějakou novou dovednost, kterou si uplatnila při tom nahrávání? Vytrváme?
1: No, nevím, jestli dovednost, ale jsem spíš ráda, nebo mám radost z toho, že tam jsou tři moje písničky a že se vlastně ty melodie a ty texty, které nějak vznikly, tak že se do toho kapela tak krásně zapojila a vznikly z toho takové super songy, takže mě to moc těší.

0: Během vašich zkoušek tady právě v budově Rádia 7 se i na sociálních sítích objevil záznam z akce nebo zkoušky, kdy na jednom příspěvku Kuba Bubeník právě hraje, trénuje s čerstvě ulomenými klacíky, protože si zapomněl paličky, tak mě prozraď. Použili jste nějaký netradiční nástroj v těch skladbách? Je něco, na co se můžeme těšit v tomto směru? Ať už je to teda nějaký nástroj, anebo třeba nějaký žánrový experiment nebo jako aranžma?
1: Tak kromě toho, že tam jsem nahrával bicí soupravu, tak jsem do toho zapojil i nějaké perkuse. Jako neřekl bych, že to je asi úplně něco extra nového, ale nahrával jsem třeba na cowbell, shaker, používal jsem i multipad a jako plánovali jsme, že bychom třeba mohli tam dát i džembe do některých pasáží, ale nakonec to nevyšlo. Takže možná na tour, no, možná tam něco zahraju.
0: Nějaký klacky ulomíš, jo?
1: No, nebo na džembe zahraju. Jo, jo.
0: Vy jste pojali docela velkolepě tu přípravu díky Štědrým dárcům, ale nejenže vyjde vymazlené studiové album, ale budete dokonce ho představovat na tour po celé České republice. Viděla jsem, že i technicky jste vybavení světilka, grafika, že to připravujete, projekce. Zvučíte si to sami? Nebo jak to děláte? Teď tady ke mně právě kráčí trošku tak jako nesměle Ondra Pernica. Povíš mi k tomu něco?
2: Jo, já jsem úplně nepočítal, že budu součástí toho rozhovoru, ale...
0: Takový bonus.
2: Jo, v podstatě technicky to zajišťujeme s týmem technických nadšenců z církví. Říkáme si For Him Production, můžete nás najít na Instagramu. A v podstatě zajišťujeme fakt od zvuku přes ledky, světla, kompletně tady celou tu tour jako technicky. Je to takové velké sousto, které jsme si vzali, ale vlastně chceme do toho jít s tou kapelou společně a požehnat českou církev těma novýma písničkama a podpořit kapelu i takhle. No.
0: Nejenže teda na stage uvidíme šestičlenný tým kapely Adonai, doufám, že počítám dobře. Kolik je vás těch, který není vidět, který vlastně tu tour budou zaštiťovat technicky?
2: To číslo se bude měnit podle toho, jak zrovna kdo může, ale v průměru nás tam bude 5 až 6, kteří vlastně jezdíme na stálo a občas nějací pomocníci i z těch místních církví nám pomůžou to nachystat a zbourat.
0: Těšíš se na tour?
2: Jo, hodně.
0: A na co se těšíš nejvíc?
2: Já vždycky na těchto akcích miluju, když vidím, jak to do sebe všechno zapadne. Že ten čas příprav, který tomu věnujeme už teďka, tak se skutečně jako zužitkuje a dohromady potom i s kapelou, i s ostatníma lidma, kteří se na tom podílí, tak jako vznikne něco opravdu hezkého.
0: Máte někdo nějaké očekávání z turné? S čím tam jedete?
3: Moje očekávání je samozřejmě představit to nové album Chval. Jak říkala Natka, tak budou k dispozici noty, akordy, slova, takže tím smyslem je, aby lidi, řekněme, se zamilovali do těch písní a řekli si, jo, to chci prostě nacvičit s chvalící kapelou a chci to hrát u nás v církvi. A potom samozřejmě za For Him Production, která s náma vlastně pojede a udělá to technické celé zázemí od těch světel, ledek a zvuku. A já vím, že Ondra je velký profík a celý ten tým, takže s tom mám obrovskou radost, že máme tu čest spolupracovat s takovým týmem opravdu profíků, které to baví a kteří z toho, do toho šli s námi. Takže i to moje jedno očekávání je přinést Krista současně lidem.
0: Chcete přinést lidem ještě něco nového kromě písní nebo něco jiného, hodnotnějšího? Tím nechci jako říkat, že písně nemají hodnotu, jo? Ale kromě těch nových písní o Bohu, chcete lidem přinést ještě něco jiného?
4: Určitě součástí je to pozbuzení o to, aby vytrvali v tom, v čem jsou, ať už je to služba nebo cokoliv, co mají, tak i to pozbuzení pro ně. Pro nás i pro ně.
0: Za tu dobu, co kapela funguje, zažili jste nějaké reakce od lidí, kteří nechodí do církve, kteří by se nepovažovali za křesťany, jestli nějaká taková byla nebo se dostala k vám? Jaká byla? Bea se hlásí, tak?
4: Já nemám asi úplně jako z živého koncertu, ale nechávala jsem poslouchat naše některé písničky mojim spolupracovnicím, které jako absolutně nejsou věřící. A například se jedné mojí spolupracovnici líbila píseň Mesiáš a dokonce se mě ptala i na to, co to vlastně znamená, takže myslím si, že to může jako určitě přispět i takhle nevěřícím.
0: Takže ji oslovila to aranžmá, ten text?
4: Asi tak, asi tak.
0: A zajímala se, okej. Okay.

0: Když jste navštívili ostravské rozhlasové studio, tak Kuba měl na sobě triko s nápisem MTV, což teda nevím, jestli byl záměr, ale plánujete si nechat vyrobit i merch? Oblečení, kancelářské pomůcky, nevím cokoliv. Kuba se hlásí?
1: Ano, tak merch jsem dostal já na starost, že to mám udělat. Takže ano, opravdu plánujeme mít tričko, mikiny, čepky, ponožky. A dokonce i jako doplňky, jako třeba placky, magnetky, hrnky a ještě termosky, ano.
0: To je na zahřívání hlasivek, že jo, předpokládám. Je pro mě fakt vzácné vás tady mít pohromadě, protože zatím jsme, co kapela funguje, tak jsme neměli rozhovor se všemi členy toho aktuálního seskupení. Takže děkuju za to, že to vyšlo. Kdybyste měli říct o vašem sousedovi po levé ruce, tak mi řekněte, prosím, čeho si na něm vážíte nebo na ní vážíte a co si vážíte, že do kapely přináší. Co by to bylo?
2: Tak po mé levici je Kubas a mně se líbí, jak jde do toho úplně naplno. A on má strašně moc prací a mnohdy máme ty zkoušky fakt jako brzo ráno a ta cesta trvá přece jenom z Ostravy do Brna 2 hodiny a někdy je to náročné v těch podmínkách teďka ve sněhu a tak dále sem přijet. A mnohdy vím, že on někdy ani nespí a přijede sem a je vždycky tak jako natěšený. Není takový, jako že by byl negativní nebo pasivní v tomhle tom, že máme zkoušku. Ale vždycky z něho srší taková radost a takové nadšení pro to něco nového dělat. Takže toho si na něm asi teďka momentálně nejvíc vážím.
0: Kubas?
1: Tak já mám po své levici na ty. A na ní si vážím toho, jaký i klid přináší do kapely. Vnímám jako z ní takový pokoj vždycky. A opravdu ty zpěvy vlastně jsou pozbuzující a i vlastně v ten nadhled cit jakoby textu, který má, tak opravdu toto si na ní vážím moc, že toto dává do kapely, přináší.
0: A ty?
3: Tak já mám po levici Kubu Pípala, našeho frontmana, a tak si ho moc vážím za celou tu vlastně dobu, co už v té kapele jsme, za to jeho nasazení, jak po té hudební stránce, tak je takovým prostředníkem nebo ten, kdo to tak stmeluje, a taky po té organizační, a vážím si toho, jak taky jde do toho s nasazením, dává prostě do toho tu svou tvořivost, písně, a vlastně i teďka v té době, kdy se mu narodilo třetí dítě a zakládají sbor v Jižních Čechách a má toho prostě nad hlavu, takže tu kapelu nějak prostě nezabalil, ale táhne to dál, tak si toho moc vážím.
0: Kuba?
4: Tak já si na Bey vážím spoustu věcí. Pro mě samotné zázrakem tím, že vlastně v té době, kdy jsme zháněli klavíristu nebo klavíristku, klávesačku, tak sehnat vlastně člověka, který umí na ten nástroj hrát a vlastní kvalitní nástroj, tak tito lidé už jsou v kapelách. Ten zbytek vlastně neumí hrát a nemá kvalitní nástroj. Takže vlastně sehnat takového člověka pro mě bylo nemožné a pro mě se to stalo splněným zázrakem. A Bea přináší do kapely takovou organizovanost, píše zápisy strukturovaně a vychytává věci, na které teďka, jak Natka řekla, nemám čas kvůli zakládání sboru a rodiny, tak sám jsem si v posledních měsících říkal, že jakoby vedoucí v některých věcech selhávám. Ale mám radost, že fungujeme jako tým a Bea je ta, která vychytává právě ty věci, na které já nestačím ve chvíli, kdy toho mám hodně. Tak za to jsem moc vděčný.
0: Bea?
5: Já mám po své levici Filipa a sice se úplně ještě tak moc neznáme, protože je tady velmi krátkou dobu, ale jsem velmi vděčná za to, že do toho vůbec šel s náma a si vzal tu výzvu a šel s tím do toho, že má srdce pro chvály a že to chce dělat pro Boha, takže za toho si moc vážím.
0: Filip nám poví něco za tu krátkou dobu, co zná Jakuba.
6: Tak já si vážím to, že Jakub je takový strašně veselý člověk a pokaždé, když jsme na zkoušce, tak jsem ho nezažil, že by byl nějaký smutný nebo že ty starosti třeba, které má v životě, takže by nějak převálcovávali nebo tak, ale že vždycky tak má sobě takový jako pokoj a takovou jako nadpřirozenou radost mě přijde.

0: Teď si trochu posvítíme na toho frontmana opivovaného. Takže je Kuba přísný vedoucí a na čem by měl zapracovat trochu?
1: Já začnu, na čem by měl zapracovat? Tak určitě mi by měl zapracovat na tom, na příchodu na zkoušku včas, protože chodí jako poslední. Tak dneska ne vlastně, dneska ne, jo. Ale to byla výjimka dneska. A jinak na nějaké komunikaci obecně, to je vždycky, ale to je vždycky jakož složité, když komunikujeme přes messengery a přes telefony a tak dále, a to je vždycky jako to největší asi úskalí, že lepší si sednout a pokecat si face to face, než to řešit přes tady ty telefony, a tam mnohdy jako vzniká určitě jakoby takové jako možná jak to nazvat, problémy nebo tak nějak.
0: Nedorozumění.
1: Nedorozumění, ano.
0: Komunikační šum.
1: Ano. Tak Max

0: Mimochodem novinka asi, jakože budeme i vydávat noty na bicí nástroje. I ten můj příchod do kapely byl takový, že jsem měl fakt takový konkurs malý, protože oni mě fakt jako neznali, jo, a teď Kuba prostě si tak sedl, jako jo, založil ruce a tak jako prostě hrej, jako jo.
1: Ukaž, co umíš.
0: Ukaž, co umíš, no. Takže to bylo, a nevím, jak to měl Filip, asi nějak podobně, protože Kuba si ho taky proklepl jako sám, to možná Filip řekne. Takže jo, jako ten standard tam chce mít.
1: A ty?
2: No já musím říct, že Kuba je skvělý v tom, jak vede vlastně ty chvály a koncerty, když teda někde hrajem, že to není jenom o těch zkouškách a přípravě, ale i o tom, že to vede tak duchovně a předává prostě u těch písní lidem, prostě komunikuje s těmi posluchači a s těmi lidmi, takže to je super.
1: Bea? Tak trochu stydí.
3: Introvert, no. A já si myslím, že Kuba je velmi dobrý vedoucí, i když myslím si, že všude jsou nějaký problémy, ale snažíme se to řešit. A souhlasím s tou komunikací, ale to musíme všichni v kapele, takže určitě to není jenom o Kubovi.
1: No a Filip nám řekne, kromě toho teda, jaký teda, jestli je Kuba přísně vedoucí, jak to probíhalo s tím konkurzem?
4: Konkurs probíhal, já si myslím, že dobře, že to byla taková jako příjemná atmosféra, příjemná nálada. I když jakoby bylo vidět, že to, že... Nebo jsem měl z toho takový pocit, že fakt jako si potrpí na to, aby ty věci byly kvalitní. A si myslím, že to je dobře, když to v té kapele je.
1: Kuba je trochu sprayer frajer, že? Otázky ke klipu Láska tvá. Sprayuješ na zeď ta slova a tu zůstalo na té zdi? Nebo to jste se ptali někoho, jestli můžete posprayovat tu zeď a zůstal tam ten nápis i po vašem odjezdu, co jste natáčeli klip k této písni?
5: Jo, bylo to domluvené a vlastně já jsem hledal v Táboře, kde bydlím kousek od Tábora, objekt, který se bude bourat, respektive jako nějaká volná plocha, kde se dá sprejovat legálně, existuje, ale to už jsou zasprejované plochy. A nějaká volná plocha, kde je to legální, tak to jsou většinou budovy, které se bourají. Takže to jsme zjistili, byla to vlastně teplárna, Sea Energy Plana nad Lužnicí, majitel, tak velmi skvělý tým, se kterým jsem komunikoval, kteří říkali, jo, přijďte zítra, nahlaste se na vrátnici a i když tam probíhaly nějaké už bourací práce, tak jsme to s kameramanem nakonec natočili tam.
1: Dobrá, tak já vám přeju, abyste během toho vašeho turné, ale i během dalších koncertů, které budete mít, abyste to tam rozbořili v tom jako dobrém slova smyslu, abyste přinesli posluchačům možná odpočinek, občerstvení, boží požehnání, ať se vám dobře slouží, ať se vám dobře koncertuje. Ať vás Pán Bůh provází.
6: Děkujeme.

0: to jaká písnička?
1: Moje, spolehni se.
2: Takže tvoje.
3: To bylo skromné vyjádření Beaty Pernicové.
4: Moje,
0: to je moje.

Poslouchali jsme album Vytrváme i rozhovor se členy kapely Adonai v rámci série The Best of Pohovka 2022-25. Příště v této sérii naladíte rozhovor se slovenskou rapovou kapelou Toumeot v premiéře v úterý v 21 hodin.

Někdy přijdou chvíle, kdy nechce se ti vstát a marně hledáš důvod, proč vážně život brát. Je těžký hlavu zvednout, od břehu odrazit,

V pondělní noci 22. června je s vámi na Rádiu 7 Broňa Procházková. Minula druhá hodina. Za 15 minut budeme opět číst na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Začneme povídku s názvem Nejrychlejší kůň na světě. Redaktorka České televize chce natočit reportáž o emigraci z Československa za komunismu. Pojďme se vydat za 15 minut na návštěvu jednoho stárnoucího páru do Walesu. Za 15 minut čte Vladimír Hauser.